zem zmizela jako laň lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal. Vítejte u pořadu, kde se kalorie nepočítají a dobrá nálada je vždy na jídelním lístku. Dnes se vrátíme v čase do roku 2021 a připomeneme si soutěžní recept na poctivou koprovou omáčku s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Zjistíme také, jestli se pizza jí rukama nebo příborem, aniž bychom způsobili mezinárodní diplomatický incident. Hlavní roli dostane i cibule, nenápadná královna kuchyně, která nás umí rozplakat a zároveň zachránit nejedno jídlo. A protože dobrých receptů není nikdy dost, můžete si během pořadu zasoutěžit i o naše nové kuchařky plné sladké inspirace. Sladké Česko, tak si udělejte pohodlí, protože právě servírujeme další porci chutí, zajímavostí a dobré nálady. A to už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: nepasuje věc můj.
1: Jak jsem slíbil, čeká nás další výprava. Já už teď kráčím k domu Romana Pauluse, šéfkuchaře a našeho poradce, na kterého právě teď vybil další recept. Vybral si dortovou omáčku Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou a tahle ta zvláštní, řekněme, koprovka se svítkem bude předělána podle něho. Ahoj, Romane.
2: Ahoj, Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
1: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení?
2: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
1: Jo, co třeba nejradši?
2: Takový různý mixy a...
1: Jako máš vlastní takovou playlist někde uložen?
2: Hledám hudby, který jsem nikdy neslyšel a poslouchám je.
1: Nás dneska čeká recept, připomínka toho, co se ocitlo kdysi na druhém místě v roce 2021. Marie Hostinská v Rychnově nad Kněžnou v krásné chaloupce. Za Rychnovem, kam jsme přejeli, dělala na takovém malém sporáčku v romantickém prostředí klasickou českou omáčku, vlastně koprovku, ale ona to nazvala dortová omáčka, protože k tomu jsou servírovány svítky ve tvaru jakoby dortových výsečí. Myslíš si, že my jako Češi, Romane, jsme omáčkoví?
2: No, já si myslím, že po takovém určitém odklonu od tradiční české kuchyně, tak dneska se k ní krásně vracíme. Myslím si, že máme být opravdu právem na co hrdí. A neříkat hned na první dobrou, že to je těžká kuchyně a nezdravá, protože je to taky často o tom množství. No a já myslím, že i recepty pochoutkového roku tak právě dokazují to, jaký poklady se v těch domácnostech nacházejí. A já jsem moc rád, že toho můžu být součástí.
1: Byl ty jsi někdy na kurzu vaření, cukrařiny, pečení, čehokoliv?
2: Já jsem na kurzu byl asi dvakrát nebo třikrát, ale musím ti říct, že zrovna dneska jsem se díval, protože chystáme výlet na Sicílii a já bych hrozně rád tam šel na nějaký kurz vaření, zažít tu atmosféru, prostě vařit si. Jsou to v podstatě takový domácí školy vaření, že u někoho třeba doma jako tak se dá přímo vařit třeba nějaký pokrm italský kuchyně, takže nejenom italský, ale speciálně ty sicilský, takže já doufám, že se mi to velice brzo podaří. A teď jsem si ještě vzpomněl, že jsme jednou byli, to byla vyloženě škola vaření v Hanoji, kde jsme vařili s kolegou Mírou Hanzelem, kde jsme předtím i si ty věci nakupovali na trhu, což byl velký zážitek, protože to, co koupíte na trhu v Hanoji, tak to občas jako člověk prostě předtím třeba ani nikdy neviděl.
1: A může se i bát.
2: Já jsem se úplně nebál, jako jsem se úplně nebál.
1: Jsi tady.
2: Ale ne všechno bych se asi koupil.
1: My podnikneme taky takový malý kurz vaření už za malou chvíli s Romanem Paulusem. Budeme dělat právě tu dortovou omáčku se svítkem krok za krokem. Všechno se to dozvíte po písnice.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: S Romanem Paulusem, naším kolegou pochoutkového roku v kuchyni, v pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, jsme u stolu, kde budeme připravovat recept, který původně posluchači slyšeli v roce 2021 a umístila ho porota tehdy na druhé místo. Šlo o dortovou omáčku. Neplíst si s ničím sladkým, jde o to, že tam byly takové výseče, řekněme, svítku, ale jinak to byla, Romane, co za omáčku?
2: V podstatě koprovka. Dobrý den. A já jsem se tak jako díval na ten recept a říkal jsem si, že bych možná udělal nějakou změnu. Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
1: Tak se do toho pustíme. Řekni nám na začátku, co je potřeba za suroviny a kolik kterých váhově množstvím.
2: Tak my na tu omáčku potřebujeme 50 gramů másla, 2 lžíce hladké mouky, tady je tedy litr vody, v našem případě to bude vývar.
1: Jaký?
2: Já jsem si připravil takový lehký zeleninový vývar, abych to zase tolik neměnil, ale za mě klasická koprovka, když se připravuje k masu nebo třeba i s vejcem, tak to může být nějaký opravdu silný hovězí vývar klidně. A 1/4 litru smetany na šlehání, trochu soli, trochu cukru, no a ocet a kopr na dochucení samozřejmě. Na ten svítek jsou to potom 3 vejce, 3 vrchovaté lžíce dětské krupičky, lžička soli, olej na opékání a potom voda na podlití, jak už jsme si říkali.
1: A ty budeš dělat ještě pošírované vejce, na to potřebujeme co?
2: Na pošírované vejce, když se bavíme o 4 porcích, tak potřebujeme 4 vejce, vodu, kterou přivedeme do varu a trochu octa.
0: Pochoutkový rok.
2: Takže si rozpustíme máslo, přidáme mouku, dáme trošku provařit. Používáme na přípravu tady té světlé omáčky světlou zásmažku. Dle mých zkušeností tak 2 minutky, mírným plamenem. Jakmile máme jíšku hotovou, tak odstavím, nechám ji vychladnout, ale ohřeju si ten vývar, protože se mi tak omáčka nepřipálí. Ona se začne rychle vařit, když podlijeme tím teplým vývarem, rychle se provaří a jakmile se vaří, tak už se potom tolik nechytá. A přidám menší část toho vývaru, vezmu si do ruky metličku a rozmíchám. Začne mi to housnout, vznikne taková hustá kaše, přidám zase trochu vývaru, ano, a zase rozmíchám. A takhle, jak rozmíchávám víceméně pořád tu hustou kaši, tak se mi podaří tu omáčku udělat hladkou a netvoří se hrudky. Zkušenosti říkají, že když pracujeme s moukou na zahuštění, tak bychom vždycky měli aspoň takových 15 až 20 minut provářet, aby jsme se zbavili toho pachu, té pachutě mouční, kterou tam nechceme mít.
1: Je to pak i líp stravitelný.
2: Dokonce. No vidíš, přidám i trochu nějakého koření, tady v tom případě to bude tady trochu soli, přidám i trochu cukru, klidně můžeme, protože sladkokyselá chuť bude to, co chceme do té omáčky dostat, no a necháme provářet. A tu dobu, kdy provážíme, tak si můžeme využít na přípravu svítku. My si do misky vyklepneme 3 vejce, přidáme trochu soli a 3 lžíce krupičky. Promícháme a necháme takových 10 minut nabobtnat. Po těch 10 minutách těsto na svítek máme tedy odleželé. Já do pánvičky dám olej.
1: Docela dost. Velká lžíce.
2: Ano. A do pánve těsto na svítek.
1: Normálně to tam nalijeme do středu, ono se to rozlije do stran.
2: Ano, ano. A měla by to být zhruba tak asi 1 cm široká vrstva.
1: Na jakou sílu plamene bychom měli mít ten olej, tu pánvičku rozpálenou?
2: Mám tady 16-stupňovou škálu a dám si to tady na 5. Jo? A přidám taky pokličku, aby se mi to peklo i ze zhora vlastně, abych si tam vytvořil takový mikroklima.
1: Jak dlouho to bude pod pokličkou?
2: 2 minuty a potom bychom ten svítek měli otočit.
1: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
2: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. Otočíme palačinku, výborně, a znova přiklopíme.
1: Zase 2 minuty.
2: A zase 2 minuty, ano.
1: To je takový čekací recept.
2: A teďko přijde ta fáze, která musím říct, že pro mě asi nejpřekvapivější, protože já odklopím ten svítek, je opečen z obou stran, je to v podstatě taková velice tuhá hmota a já to teďko podliju vodou. Ano. že ten svítek úplně plave, přiklopím pokličkou, odstavím a necháme nabobtnat.
1: Budeme přidávat ještě pošírované vejce, to je navrch oproti paní hostinské.
2: A já už tady mám vodu, která se začíná pomalu vařit. Přidal jsem tam ocet, zhruba tak jednu polévkovou lžíci na litr vody. Mám tady vejce. Je úplně nejlepší, když máme možnost použít ty nejčerstvější vejce. Takže já ho teďko takhle vyklepnu. Já ho nechám takhle lehce zatáhnout. Jako kdybych připravoval takový jako vařený volský oko. Jo? Asi tak 15-20 sekund ho nechám zatáhnout a potom ho tady tou dvouzobou vidličkou jednou nebo dvakrát otočím.
1: Ono se samo jako zabalí.
2: No, za pomoci toho otočení. Že se ten žloutek zabalí do bílku a vlastně teďkon stáhneme teplotu a teď vlastně probíhá to pošírování. Pošírování je druh kuchyňské úpravy, kde se nějaká surovina, typicky třeba ryba anebo i to vejce, vlastně tepelně připravuje těsně pod bodem varu.
1: Jak dlouho takhle?
2: Tak 3-3,5 minuty a vajíčko bude hotový.
1: Jak se dokončí omáčka? Je provařená?
2: Omáčku dokončíme smetanou, šlehačkou přímo. Dobře promícháme. Necháme provařit ještě jednou s tou smetanou. Musí přijít samozřejmě i ocet. Tam se doporučuje buď provařit ocet, anebo tu omáčku. Takže já když provařím omáčku, tak ocet už provářet nemusím. Já mám tu zkušenost, že když se vaří opravdu se šlehačkou, tak se omáčka nesráží. No a nakrájíme čerstvý kopr, nebo můžeme dát i naložen. Ten naložen, když je v octu nebo v nějaké sladkokyselé marinádě, tak to samozřejmě zohledníme v tom dochucování.
1: Máme to hotové, je to krásná světlounká, voňavá omáčka po kopru a ten svítek vypadá opravdu luxusně. On má takovou jako nahoře kurčičku a vevnitř je takový kyprý žlutoučky.
2: Je to tak? Je to tak? Je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
1: My můžeme říct i vejcům.
2: Je to tady samozřejmě hlavně proto, že máme domácí vajíčka. Máš ji radši sladší nebo kyselější?
1: Já spíš na té váze víc do kyselosti.
2: Jo, takže jsem mohl dát ještě možná trošku odstát.
1: Ale já jsem spokojený. A ten svítek, to je taková kombinace, jako když uděláte piškot s míchanými vajíčky, nebo tak něco. Takový jako kyprý, mazlavý zároveň, krásně k tomu, že to není úplně suchý jako knedlík, když si k tomu člověk dá, výborně se to k tomu hodí.
2: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinu. Vlastně nemáme až tolik jako těch slaných bezmasých pokrmů, tak já jsem moc rád, že tady ten recept se umístil a že jsem si ho mohl uvařit.
1: Rok 2021, druhé místo Marie Hostinská z Rychnova nad Kněžnou, určitě nás bedlivě sledovala a čekala na ten okamžik, co ty tomu řekneš, co jí případně vzkážeš. Já teda velký obdiv vám oběma, moc se to povedlo.
2: Já bych vzkázal, že děkuju za recept, je to pro mě inspirace a už přemýšlím nad tím, kde ho někde uvařím a naservíru hostům.
1: Říká Roman Paulus, vás směruju na stránky pochoutkovýrok.cz, kde tenhle recept najdete i v té verzi od Romana, i v té původní od Marie Hostinské, můžete je porovnat, jsou tam vedle sebe oba recepty i s videí, takže zbývá to jen vyzkoušet a těšit se zase příští týden na další setkání s dalším členem pochoutkového roku, který bude připravovat další vítězný recept. Postupně se suneme až do současnosti a vy pak na konci budete rozhodovat, který recept se stane tím receptem desetiletí, tak jak ho předělali i naši kamarádi z pochoutkového roku. Děkujeme moc, Roman Paulus, zase příště, ať se daří.
2: Dobré chutnání.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Po dnešním kurzu vaření v narozeninovém 10. ročníku pochoutkového roku s Romanem Paulusem bych měl připomenout, že není sám na to opakování všech receptů těch výherních z předchozích 9 let. Pomáhají mu v průběhu roku ještě Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková a Ivan Vorochodský. Rozdělili si dohromady celkem 36 výherních receptů. A postupně vám je připomeneme, proto abyste si v nich udělali pořádek a pak na konci roku mohli hlasovat a hledat s námi ten nejlepší recept desetiletí. Kdo bude hledat, bude i odměněn, tedy jen ten, kdo bude vylosován. Takový je princip naší hry a soutěže. A ještě připomínám, že příští týden bude další recept, ten nejlepší z roku 2021, dělat podle Tibora Novotného z Jižní Moravy Jaroslav Sapík. Půjde o nadívanou kachnu se speciálním lichtenštejnským karamelizovaným zelím. Budete koukat, jakou dobrotu si dopřejeme. Ale to až za týden. A za chvíli vám také představím jednu z nejslavnějších českých cibulí. Zůstaňte naladěni.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: V narozeninovém pochoutkovém roce bych vám teď rád představil jednu z nejslavnějších českých cibulí. Tuzev Šestar. Má žlutozelenou barvu slupky a bílou až zelenobílou dužinu. Vyznačuje se lahodnou a sladkou chutí, dokonce smírně pálivým akcentem. Vlaďka Vildová se kvůli ní vypravila do zemědělského družstva v Šestary a věřte, že při natáčení reportáže se neubránila slzám. Jejím prvním průvodcem byl Jiří Dostál, který se stará o pěstování cibule od semínka po sklizeň a taky převoz do skladu. Povídali si i o tom, jak se vlastně cibule sklízí.
1: Přijede stroj, který na přední části traktoru má osekávač, který oseká nať, se nechává nať jenom kratší z důvodu skladování a tak dále. A vzadu za traktorem má vyorávač, který vyvoře cibuli a položí na řádek, kde dochází k tomu oschnutí a k následnému sebrání tím sběračem.
2: Kde teď jsme, pane Dostále?
1: Nyní se nacházíme teda ve oblasti okolo Rozběříc a je tady odrůda vhodná na dlouhodobé skladování Dormo Centro a je to toho typu Rainsburská.
2: A patří pod všestarskou cibuli?
1: Určitě. Někdy je problém s tím, že lidé nechodí sbírat po sklizeném poli, ale přímo na řádky.
2: Pane Dostále, tady je už ta sklizená cibule, kterou přivezlo nákladní auto na své korbě sem. Co je úkolem tady na té třídící lince?
1: Vlastně se jedná o příjmový stůl, kde jsou vlastně odděleny hrubé nečistoty, vypadnutí drobných kamenů, drobné hlíny, plevele a tak dále. Poté jde vlastně na přebírací stůl, kde 6 zaměstnanců vyhazuje poškozenou cibuli nebo kamení a poté jde vlastně pásama už přímo do skladu na hromadu.
2: S panem inženýrem Vakulou jsme teď vstoupili do těch rozlehlých halových prostor.
3: Nacházíme se na expedičním skladu. Zde se zbíhají zakázky, které následně kontrolujeme, dooznačujeme, expedujeme našim zákazníkům.
2: Půjdeme tam, kde se s tou cibulí pracuje, kde se asi nějak čistí.
3: To je opravdu ubrečené místo. Na začátku každé směny děvčata půl hodiny, někdy hodinu propláčí.
2: Už to cítím v očích. Tady máte nějaký respirátor na stole.
4: Když se to dlouho dýchá, tak pomáhá.
2: A na oči?
4: Ventilátor máme přes zimu, přes léto si pootvíráme okna.
2: Takže byste doporučovala nějaké proudění vzduchu, že
4: ano,
2: je lepší?
4: Je to lepší, než když vzduch stojí.
2: Paní Simono, cibuli v Šestarskou používáte?
4: Používáme. Já si myslím, že je kvalitní. Výborná je do guláše.
2: Pane Vakulo, jak tu cibuli můžeme skladovat my?
3: Pokud ji máte od nás kvalitně ošetřenou a pokud dopravce dbá na předepsané procesy, v jakých podmínkách tu cibuli přepravit a vy si ji hned potom koupíte, tak doporučuji nějakou chladnější místnost, ne moc vlhkou, kde trošku i proudí třeba vzduch.
2: Když máme solidní sklep, který není vlhký, tak tam může být.
3: Naprosto vhodné.
2: Ta teplota se pohybuje asi jak?
3: Teplota pro to skladování je ideální kolem 5 stupňů. Určitě by neměla klesnout pod nulu. 2,5 stupně je taková ta kritická mez, pod kterou už by ta naše cibule neměla klesnout.
0: A na skladování jsou v zemědělském družstvu v Šestary na Královéhradecku experti. Při skladování proto používají automatizovaný systém pro vzdušňování, který zajistí až 10měsíční stabilitu cibule, aniž by se její kvalita zásadně změnila. Víc se o tom dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A za chvíli si už další mikrofon pro hosta chystáme pro herečku Andreu Elsnerovou. Budu si s ní povídat společně s Naďou Konvalinkovou.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: historku za druhou a mě pak bolelo neskutečně břicho, protože bránice pracovala. Ale co se vaření týče, tak to je docela bizarní, protože samozřejmě jsem nevařila nic. Všechno vařili rekvizitáři, ale vařili výborně. Jo? Takže si pamatuju, že vlastně v cateringu pak nadávali a říkali do prčic, tak jsme to zase vařili zbytečně, protože když se vařili nějaký dobrý knedlíky, vomáčka nebo svíčko nebo něco takového, tak vím, že se kluci nabouchali na place a pak už vlastně nikdo nešel jíst do cateringu, takže jako jídlo bylo fantastický, no, to se jim jako dařilo. Já vím, že v jednom obraze jsem tam krájela cibuli a že jsem právě měla jako hrozný stres, abych se neřízla jako do prstu a takový tyhle ty věci, aby tam netekla červená. Ale musím říct, že k vaření jsem vlastně přičichla až s dítětem, až když se mi narodil syn a ještě radši peču. Takový ty kynutý těsta mi jdou. Nevím, nějaký zázrak, ale kynutý mi jde dobře.
1: Ale hlavně na to, že ti jde to pečení toho sladkého, vůbec nevypadáš. Takovouhle hubenoučkou postavičku, to opravdu je zázrak.
2: No, vrátím se k tomu natáčení četnických humorů. Říkala jste, že se tedy jedlo opravdově. Nekazili pánové záběry schválně, aby se najedli, aby se mohli přidat?
0: Je to možný, to jsem nevyzvídala, ale je fakt, že si tam dávali do nosu, no, pořádně.
2: A dokonce vyšla snad i kuchařka z četnických humorů. Vy jste i křtila, ne?
0: Jo. Počkejte, máte pravdu, to byla přímo četnická kuchařka. Je, no. No jasně. Jela, tak vidíte, jak je ten herecký život pestrý, že člověk zapomene úplně, co dělal. Ano, je to kuchařka. A jsou tam zajímavý hrozně recepty, vlastně prvorepublikový, právě zrovna na cukroví a na tyhle ty sladký věci. Jsou tam hrozně zajímavý věci, hodně používají skořici a tak. A vůbec v tý, za tý první republiky asi nebylo tolik ingrediencí jako teď, tak je to všecko takový jednoduchý ty recepty a myslím si, že dobrý, takový poctivý.
2: Jak se s jídlem kamufluje i jinde v divadle při natáčení? Protože vím, že u četnických humoristek třeba alkohol samozřejmě nemohl nalévat, takže rekvizitáři, pokud vím, tak whisky nahrazovali 3 dny uleželým čajem. Místo štamprdlátek se dává teplá voda. Ona tak lépe teče jako ten alkohol. Kamufluje se i takhle běžně v divadle třeba?
0: Já vím, že v divadle máme běžně jako plastový ovoce, že jo? Pak existuje plastový chleba nebo takový různý pochutiny, ale pak jsou taky jako rekvizity doopravdický. Vím, že při Ideálním manželovi se mluvilo o okurkových chlebíčcích, že jo, v Anglii běžně podávaných k svačině, tedy
1: k čaji opáté.
0: A to jsme měli opravdu nějaký toastový chlebíčky s okurkou a pak tam byly takový jako zákusky nějaký, vím, že holky kupovaly v cukrárně, takže a ty potom během představení se donesly do rekvizitárny, když už je nebylo potřeba a velice rychle zmizely. Vím, že Honza Šťastný na ně chodil. Takže jo, někdy se i vaří v rekvizitárně. I tam vlastně rekvizitářky kolikrát vařily nějaký těstoviny a spousta věcí.
2: Říká Andrea Lesnerová a děkujeme moc za tuhle krátkou a hezkou návštěvu.
0: Taky děkuju moc krát. Mějte se.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. My totiž slavíme 10 let našeho pořadu a tak vám stále děkujeme za vaši přízeň, protože bez vás by to nešlo. Oblíbili jste si i rubriku nazvanou Rada z etikety, o kterou se už léta stará Ladislav Špaček. Víte, jak třeba jíst správně pizzu?
1: Je zvláštní, že některá jídla můžeme jíst dvěma možnými způsoby, což u třeba vepřoknedlo nejde. Nicméně pizzu můžeme jíst oběma způsoby. Jestliže budeme sedět ve fast foodu, budeme sedět v nějaké typické malé pizzerii a dostaneme pizzu na stůl, tak i klidně můžeme, jak je nakrájena na ty jednotlivé segmenty, můžeme vzít do ruky a budeme jíst rukama. Jestliže ovšem budeme v dobré restauraci a dáme si pizzu, dneska i luxusní restaurace servírují hamburgery a nebo pizzu, tak v dobré restauraci jíme všechno příborem. To by nám museli přinést na stůl finger bowl, oplachovač prstů, abychom si mohli předtím a potom opláchnout prsty. Pokud ji nemáme, budeme jíst příborem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Na začátku jsem sliboval i soutěž o naši kuchařku, tu novou, úplně novou, Sladké Česko. Vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Obsahuje 170 krásných sladkých receptů, pokladů naší země, pozbíraných za celých 9 let naší soutěže od vás posluchačů, a taky přidali své recepty i naši porotci. To všechno je v té jedinečné kuchařce, kterou si můžete i kdykoliv objednat přes stránky www.pochoutkovirok.cz a nebo ve všední dny a v pracovní době telefonicky. Máme pro vás objednávkové číslo 724 819 319. Tuhle kuchařku byste rozhodně měli mít. Bude skvělým dárkem pro vás i pro někoho jiného, kdo miluje pečení a dělá nebo jí sladké. Tak nezapomeňte, Sladké Česko si můžete objednat přes telefon 724 819 319 a taky si o ní zasoutěžit. Třem z vás teď třeba takovou kuchařku pošlu i se svým podpisem. Minule jsem se vás v soutěži ptal, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vorochodský. Málem splál oheň při flambování. A věděli to. Jaroslav Stych z Komárova, Julie Panková z Bojkovic a Marie Burešová z Pelhřimova. To jsou vylosovaní výherci a šťastní majitelé třech nových kuchařek Sladké Česko. Další tři už se chystám do nového kola soutěže. Otázka zní, co přidal ke svítku a omáčce při dnešním vaření Roman Paulus? Za A uzené maso nebo za B pošírované vejce? Co přidal ke svítku a k omáčce Roman Paulus? Jestli si myslíte, že to bylo uzené maso, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení i s adresou na číslo 90 01 04. Kdo si myslí, že to bylo pošírované vejce, pošle nám soutěžní SMSku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo stejné, tedy 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat. Uzávěrka je až o půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku i pravidla můžete na webu Pochoutkového roku a výsledky se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu. Tak vám držím palce. Mějte se krásně, ať nám žije Sladké Česko a fanděte narozeninovému Pochoutkovému roku. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Srdečné pozdravy vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu. Dnes bude naše putování trochu tajuplné až detektivní. Vydáme se společně na sever Čech, do městečka a regionu, které jsou dnes trochu zapomenuty a patří do Libereckého kraje. Zamíříme do Jablonného v Podještědí, do míst, která byla zmiňována v uplynulých týdnech, především kvůli zmizení lebky svaté Zdislavy snad ve všech našich médiích. Proto jsem se na Lembersko vypravila a zapátrala po osudech této tajemné ženy. Hrát nám k tomu dnes budou muzika Bohemika, Malá muzika, Hradišťan a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Už v úvodu jsem zmínila, že Jablonec v Podještědí i celý region kolem hradu Lemberg jsou dnes trochu stranou zájmu. Ovšem, kdybyste do této oblasti pod Lužickými horami přijeli ve 13. století, nevěřili byste vlastním očím. Vše tu kvetlo a rozvíjelo se a patřilo rodu Markvarticů, kteří získali území kolem řeky Jizery za věrné služby Přemyslovcům. A jeden z Markvarticů, jistý Havel, si na začátku 13. století vzal za ženu moravskou šlechtičnu Zdislavu z Křižanova. Oba byli dostatečně podnikaví, takže k osidlování oblasti povolávali české i bohaté německé sedláky, protože Jablonné leželo na staré obchodní cestě z Prahy do Žitavy.

0: pum, hej, sasa, sedlák vyšel z vlejna ven, být rum, pum, pum.
1: Paní Zdislava ovšem nebyla pouze podnikavá a chytrá, ale také empatická a navíc obdařena léčitelskými schopnostmi. V Jablonném založila špitál, pomáhala nemocným a uzdravovala je a za to byla také o několik století později svatořečena. V Jablonném založila kostel svatého Vavřince, který se dnes jmenuje po ní a stala se z něj bazilika. A právě do té se teď spolu vydáme.

0: Tak milí posluchači, my jsme vstoupili dovnitř té hlavní chrámové lodi baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. A máme tady velmi zajímavou průvodkyni, protože její řádová sestra a jmenuje se stejně jako já, Markéta Ševčíková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak kde se to vlastně nacházíme? Jak bychom popsali celé tady toto místo?
1: O tomto chrámě se říká, že to je perla baroka na severu Čech, že to je nejvýznamnější kostel. František hrabě Berka z Dubé nechal tento chrám postavit nad hrobem paní Zdislavy. A nejvýznamnější titul má Bazilika Minor. To je čestný titul, který dostává kostel buď kvůli architektuře, anebo kvůli svěci, který je zde pochován, a u nás to splnilo obě dvě podmínky.
0: Ten kostel je samozřejmě zasvěcen, dedikován svaté Zdislavě, ale také svatému Vavřinci. Co byl vlastně svatý Vavřinec za světce?
1: Svatý Vavřinec je patronem mnoha řemesel, kuchařů, řezníků a také knihtisků. Svatý Vavřinec patřil mezi 7 jáhnů okolo papeže, kteří mu pomáhali, a on měl nestarost něco jako v dnešní době charitu. A když císař Valerian chtěl to bohatství, tak přemýšlel Vavřinec, jak to udělal, protože věděl, že dopadne stejně jako papež, že bude umučen, zabit, tak nabídl císaři Valeriánovi, že mu vydá to bohatství církve, ale aby mu dal 3 dny na to, aby ho shromáždil to bohatství. A měli se setkat na jednom náměstí. A svatý Vavřinec během těch 3 dnů shromáždil všechny ty lidi, kterým pomohl. A říká svatý Vavřinec císaři Valeriánovi, tady máš to bohatství. Samozřejmě císaře naštvalo a Vavřince nechal umučit docela kruto smrtí, a to pomalým opékáním na roštu. Takže jeho atribut je rošt, ale on dostal obrovský dar od Boha. Jeden náš bratr říká, že to je patron letního grilování. Když ho opékali, tak říkal, už jsem dost opečený z jedné strany, můžete mě otočit, tak ho otočili, a když byl opečený i z druhé strany, tak měl tu drzost a zároveň milost od Boha. Řekl císaři Valeriánovi, tak si mě klidně můžete sníst.
0: Takže... A snědli.
1: A nesnědli. Dokonce jeho lebka se ještě uchovává v Římě v jednom kostele a je to vzácná relikvie.

0: My se teď půjdeme na svatou Zdislavu podívat, nebo respektive za ní, tady do té podzemní krypty. Přitom byste mi mohla, sestro Markéto, říci, jaká to byla podle vás žena. Vy jste říkala, že to tehdy ženy neměly jednoduché, ale vy jako řádové sestry určitě zkoumáte, nebo jste přemýšleli nad tím, jaká vlastně byla, jak se chovala tady k lidem, jak lidé reagovali na ní. Tady tehdy ještě asi moc lidí nebylo, protože oni byli se svým mužem ti, kdož sem zvali německé osadníky, aby sem přicházeli sem lidé různí, a ona se rozhodla se o ně starat. Tak jaká to vlastně byla žena podle vás?
1: Já si myslím, že učinila sebe samu darem, že pokud přijmu to své ženství jako dar a s tím pracuju a ten dar není jenom pro mě, ale je i pro lidi, a ona to dokázala. Já si říkám, že kdo si na nás vzpomene za 800 let. Aby úžasná žena, která rozdávala lásku, radost, byla trpělivá, ošetřovala lidi, a to je obrovské svědectví, obrovský příklad i pro dnešní dobu, co můžeme my dělat pro Boha, pro lidi, ale i pro sebe. A myslím si, že i v dnešní době uspěchané, kdyby se vytvářela láska, tak není tolik rozpadů v manželství.
0: Tak aby byli všichni méně vykolejení a podobně. Tak my teď sestoupíme dole do krypty a podíváme se na místo posledního odpočinku svaté Zdislavy.

0: tady můžeme ještě vnímat to, co tu bylo v té gotické době. Když začali stavět tenhle chrám v roce 1699, tak položili základní zdi. A když se podíváte, tady by měl být jeden sloup, druhý sloup, třetí sloup. Co se stalo? Po těch dvou letech, kdy dělníci stavěli, tak se jim to celé zroutilo. A to proto, protože oni použili materiál pískovec. My jsme v Lužickém kraji a tady je spoustu pískovcových skal, jenomže se drolí. Takže byl i poničen hrob paní Zdislavy, takže v té době museli být kosterní ostatky přesunuty do kláštera. A v historických knihách se píše, že to bylo na krátkou dobu. A když jsem zkoumala, jak krátkou to dobu bylo, tak to bylo celých 29 let, což byla celá rekonstrukce tohoto chrámu.
1: A teď se podíváme ještě dál dovnitř a vstoupíme do krypty svaté Zdislavy. Tak, ocitli jsme se v krásném sále. Paní Zdislava je pochována, nebo její ostatky jsou uloženy zde. Tady byl vlastně původně její hrob. Co všechno se tedy zachovalo?
0: Zachovalo se celé tělo. My víme 100%, že to je svatá Zdislava, protože František Berka z Dubé, velký sponzor a mecenáš, měl podmínku, aby se nehnulo s hrobem Zdislavy, aby se zachovalo celé to její tělo. V roce 1907 byla paní Zdislava svatořečená. To se zkoumá její život a musí být uznán nějaký zázrak. Rok poté, 1908, z těch kosterních ostatků byla oddělená lebka. Ta lebka byla dána do rokokové schránky a s touto schránkou chodili poutníci 3 dny po Jablonem a děkovali Pánu Bohu a Zdislavě za všechno, co pro tento kraj udělala. Když skončili tyhle ty oslavy, tak už nechtěli bratři dávat zpátky tu lebku. Proto zůstala ta lebka na Mariánsko-Zdislavském oltáři. Takže tady jsou ostatky kromě lebky paní Zdislavy. A když se stavil ten současný barokní chrám, tak lidé chtěli mít kontakt s paní Zdislavou, protože do krypty se běžně k hrobu nedostali. Proto nahoře zůstala ta lebka paní Zdislavy a také byl průřez do hrobky vytvořen, aby ti

0: Když byste měla najít třeba tři vlastnosti, které vás napadnou, když se řekne svatá Zdislava, tak co vám vytane na mysli?
1: Asi první, co mě napadne, je otevřená náruč, protože ona nebyla řeholnice, jak se často zobrazuje. Ona byla žena, matka několika dětí a ona by také mohla říct, já mám svoji rodinu a práci a dejte mě pokoj všichni, ale ona měla otevřenou náruč pro rodinu, pro Poddané, pro toto město, pro špitál. Ona zemřela vyčerpání v podstatě, protože ona se vydala, to si myslím, že je charakteristické pro paní Zdislavu, rozpoznala, jaké má dary a ty dary použila pro lidi a tohle by neudělala, kdyby byla uzavřená do sebe, ale měla otevřenou náruč pro všechny ty lidi. Často jsou to obyčejné, jednoduché věci, každý den přicházejí a nemusíme si nic vymýšlet. Stačí, když každý den žijeme tak, jak máme a můžeme jít pokojně spát a řekneme si, ten den byl naplněný tím, čím měl být naplněný.
0: Tak říkala jste otevřená náruč, naplněnost, připravenost k tomu pomáhat i hned.
1: A ta láska pro všechny kolem ní a také péče od nemocné, protože 1248 vznikla občanská válka, když se zbouřil Přemysl Otakar II. Vůči králi Václavovi I. a přicházelo z tohoto boje mnoho raněných a paní Zdislava se o ně starala a tady je i příklad za bratry Dominikány. Oni měli hlavní činnost kazatelskou a ona byla tak charismatická žena, že ona založila špitál a ti bratři opustili v té chvíli kazatelskou službu a šli pomáhat do toho hospice.
0: Řekla jste to vlastně sama, sestro Markéto, nejzásadnější a největší ze všeho je láska. Tu Zdislava dokázala jak dávat, tak i šířit a vlastně s láskou přistupovat ke všemu, co dělala. Tak doufám, že láska prostoupí naše životy, zvláště po té, co jsme se tady s paní Zdislavou všichni, nejenom my tady přímo na místě, ale i naši posluchači lépe seznámili. Moc děkujeme řádové sestře působící zde v Jablonném Podještědí. Markétě Ševčíkové, děkujeme, Markéto, a naslyšenou.
1: Já také děkuji. Ještě dodám, že mě to vlastně se spojilo, kdy Ježíš říká, že největší přikázání je láska k Bohu a k bližnímu, že stačí, když budeme zachovávat tohle a můžeme klidně umřít, až to všechno splníme.
0: Přesně tak, až to všechno splníme. Děkujeme, Markétě Ševčíkové, a těšíme se naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: A ve finále se ještě musíme zastavit u jedné velké rarity. Studánky svaté Zdislavy s léčivou vodou, která leží poblíž Jablonného. Sama jsem ji vyzkoušela a její blahodárný vliv potvrzuji. Ovšem více nám o ní řekne náš další průvodce, pan Martin Rejman, muž, který žije v historickém mlýně v Jablonném, pečuje o lidovou architekturu a o této oblasti a o jejím okolí ví prakticky vše.
1: Pane Martine, studánce svaté Zdislavy jsou přisuzovány různé mocné účinky, tak je to tak? Je to skutečně kouzelné místo s kouzelnou vodou?
2: Je to kouzelné místo s kouzelnou vodou. Svatá Zdislava ji používala ve špitálu v Jablonném u dominikánského kláštera k léčení řady nemocí. Ta studánka je zajímavá tím, že tedy vyvěrá vlastně z pískovcových skal, ale po těch skalách, když se všimnete, tak jsou penicilinové plísně, to za prvé. A za druhý někdo říká, že je možná i nepatrně radioaktivní, protože všude tady kolem nás je uran, který se tady těžil v době komunismu, to už se tady prostě nedělá, teď se to snaží tedy všechno jakoby zkultivovat, zrekultivovat a tak dále. No ale jinak to není jediný pramen, který tady vyvěrá z těch skal. Velice zajímavý pramen napájí jezírko asi 200 metrů od té studánky a to jezírko je proslulé tím, že má bezedné bahno takzvaně, ale můžu vám říct jednu příhodu. Jednou jsem měl si umýt oči ke studánce a řekl jsem si, že pojedu dál a tam u toho jezírka je taková plošina, tam někdo maloval. Já jsem netušil hned, kdo to je, pak jsem zjistil, že to je Ota Placht, známý malíř. No a maloval takový velice realistický obraz a říkám mu, o to, co to malujete tady, ale já vás znám jako abstraktního malíře a on říkal, no, jestli chcete, tak já vám udělám podle toho abstraktní malbu a teďka letím sice do Peru, ale dám to k mamince, to byla paní doktorka Keningová, známá lékařka, léčila popáleniny. Tak jsem se potom ten obraz koupil, protože on ho předělal tak, že do té flory tady pod Lemberkem namaloval faunu z toho pralesa z Amazonie.
1: To je nesmírně zajímavé, když mluvíte o té atmosféře, o tom, jak tady ten kraj působí na lidi. Já vždycky, když jsem přijedu, tak mám pocit, že je tady velmi zvláštní, uklidňující energie. Jak to působí na vás? Protože vy jste tady strávil dětství, poté jste žil v Praze, poté jste se sem k stáru zase vrátil. Co je to specifické tady na tom kraji? Co je to zvláštní? Co činí to kouzlo, to fluidum tady celé té oblasti? Kvůli tomu jsem asi přišla konec konců i Zdislava se svým mužem.
2: Já si myslím, že to je taková zvláštní směs přírody, která tady je kolem lesů, polí, luk, kolem dokola jsou hory. Když se díváte z věže Lemberského zámku, dohlédnete jenom tam, kam vás ty hory pustí. Takže je to taková tady směsice toho všeho a možná i té svatosti, protože svatá Zdislava je i patronkou Libereckého kraje, je tady v tom kraji velice uctívaná, je taky patronkou litoměřické katolické diecéze. No a nevím, co všechno to je, ale prostě je tady ohromný klid, tady když ráno si vezmu prostě kafe na zahradu a dívám se tady kolem, anebo si to z druhé strany dívám na rybník, vám to přináší takovou jakoby úlevu, útěchu, dobrou náladu. Působí to pozitivně.
1: Mimochodem, jak si svatou Zdislavu představujete vy?
2: Já si myslím především, že byla ohromně soucitná, hodná, ale to, co dokázala, tak bych taky řekl, že musela mít v sobě určitou energii, protože ve 33 letech, když se vemete, že začala stavět kostel, že měla ten hospic, že se starala o ty chudé a o ty nemocné, tak to musí být ohromná energie. A jinak je zajímavý, že nedávno dělali její obraz pomocí různých zobrazovacích metod, studovali kostru, lepku a tak dále, tak vytvořili její obraz, jak velmi pravděpodobně vypadala.
1: Byla hezká, já se na to ptám proto, že její matka byla ze Sicílie nebo z jihu Itálie, tak když se to skřížilo s tou Moravou, tak...
2: Já si myslím, že to byla krásná žena i podle dnešních měřítek. Samozřejmě ideály krásy jsou různý, že? Ale já si myslím, že většina mužů by řekla, že to je krásná žena.

Co z našeho dnešního putování za svatou Zdislavou vyplývá, milí posluchači? Nejen to, že se máme naučit rozpoznat své největší schopnosti a využívat jich pro dobro své i svého okolí, ale především to, že pokud se budeme více a s láskou a péčí zajímat o své blízké, stonásobně se nám to vrátí. Tak to mějte na paměti, krásný týden plný lásky vám přeje a naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. Úvod k dalšímu dílu Cesty k uzdravení. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Příběh napsal sám život, ale naštěstí mu kryje záda moderní medicína a významný lékař Česka, pan profesor David Cibula, přednosta kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Apolinář. Betty, které je 21 let, čelí rakovině vaječníků. Jde o nejzákeřnější gynekologickou diagnózu, která se obvykle týká žen o desítky let starších. Svůj boj s nemocí přenáší s upřímností na Instagram, kde se stává inspirací a oporou pro ostatní. Diagnóza u takto mladé dívky byla pro všechny šokem. I samotní lékaři byli překvapeni, protože s onemocněním v takto mladém věku se mnozí z nich ještě nesetkali. Důležité je se léčit ve specializovaných centrech, jako je například u Apolináře, kde mají prokazatelně lepší prognózu. Nedávno byly zveřejněny výsledky klinických studií, které přinášejí nové možnosti léčby pacientek s pokročilým a recidivujícím karcinomem vaječníků. Ukazují význam takzvané personalizované léčby šité na míru podle biologických vlastností nádoru. Co to znamená pro moderní medicínu a jakou naději to přineslo pro léčbu karcinomu vaječníků, už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Rakovina vaječníku je nejzákeřnější gynekologickou diagnózou. Ročně u nás onemocní 1000 žen a většina z nich přichází k lékaři pozdě, protože příznaky maskují zažívací potíže. Moderní onkogynekologie dnes využívá principy precizní medicíny, které vybírají léčbu na základě molekulárně genetického profilu konkrétního nádoru. Jak je to v případě mladé Alžběty, na to se zeptám významného lékaře Česka, pana profesora Davida Cibuly, kterého vítám u nás ve studiu. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také tady přivítám slečnu Betty, která je pacientkou pana profesora. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla.
3: Děkuji za pozvání.
1: Pane profesore, můžeme upřesnit diagnózu Betty?
2: Betty má specifickou histologickou strukturu, či určitý typ toho ovariálního nádoru, který se vyskytuje u mladších žen. To je taky ten důvod, proč je tak mladou pacientkou. Ten její typ nádoru je o něco příznivější, nicméně pořád ten věk je hodně mladý.
1: Čím si to vysvětlíme?
2: Jsou dvě možnosti. Buď to je tam nějaká zátěž genetická a my už jsme udělali genetické vyšetření, které bylo negativní. Čili na základě toho, co víme v roce 2026, tak jsme ho nenašli. A nebo má smůlu.
1: Já jsem v úvodu říkala zcela laicky, že je vlastně velice těžké toto onemocnění objevit, posléze diagnostikovat. Co všechno tam, pane profesore, vlastně patří vedle zažívacích potíží? Určitě bude řeč i o malé sukni, jak se nazvalo. Co všechno ještě patří do těch příznaků? Na co by si měly vlastně dívky nebo ženy dát pozor?
2: Typicky ta žena přijde a řekne nám, posledních 2-3 měsíce cítím, že mě pobolívá v podbřišku. Jak jste říkala, sukně je mi najednou malá a přitom posledních 5 let jsem ji nosila a bylo mi to v pořádku. To břicho je takový nateklý a přibrala jsem najednou 5 kilogramů, nebo nechutná mi jíst, nebo potom, co se najím, tak mám nějaké bolesti. Čili ne úplně typické projevy, ale když to spojíme dohromady, on ten organismus většinou tuší, že to není jenom, že by něco špatného snědl, ale že to je něco víc.
1: Přejdu plynule k vám, Betinko. Vám je 21 let, to jsme už tady říkali. Přišla velmi krásná, silná, statečná dívka.
3: Děkuji.
1: Jaké vy jste měla příznaky? Kdo u vás objevil toto onemocnění?
3: Co se týče příznaků, já jsem měla hodně stresový období ve škole a trávicí problémy jsem při stresu měla vždycky. Takže já jsem to přičítala mému stresu, ale nebyly nějaký extrémní, že bych věděla, že jo, musím s tím jít k panu doktorovi. Co se týče ostatních příznaků, fakt z toho, co jsme popisovali, ničeho jsem se nevšimla. Ani zvětšenýho břicha, kalhoty mi byly stejně. Přišlo se na to vlastně na preventivní prohlídce u mého gynekologa. Z začátku se myslelo, že to je cysta. Takže jsme se dohodli s panem doktorem, že ji teda budeme pozorovat a za 3 měsíce přijdu na prohlídku. Přičemž ke konci těch jako 3 měsíců, pamatuju si to, jela jsem v metru a strašně mě začalo bolet břicho. A vyšla jsem ven a fakt jako bolelo a pak to přestalo najednou. Takže to možná jako jediný příznak, ale byla jsem přesvědčena, že prostě musím hned po těch 3 měsících tam mít. Tam už doktor zjistil, že ta cysta se zvětšila, poslal mě ještě na lepší ultrazvuk do nemocnice a tam už přišla ta diagnóza, že je to nejspíš nádor.
1: Betty mluví o lepším ultrazvuku, dostala se na specializované pracoviště. Jestli byste mohl, pane profesore, přiblížit, jak probíhá diagnostika?
2: Já musím říct, že tady se udělali 2 obří kusy v rámci vývoje medicíny. Jednak musím moc pochválit ambulantní gynekology, kteří vlastně ty ženy vyšetřují, kteří se skutečně v posledních letech naučili daleko lépe používat ultrazvuk a jsou daleko jistější v těch diagnózách. Čili my se skutečně setkáváme s tím, že nám posílají ty případy o něco dřív a že najdou věci, které by dřív určitě nenašly. To je první zlepšení. A druhá věc potom jsou ty specializované ultrazvuky, kde se ta diagnóza strašně zpřesnila, protože přeci jenom je to dáno samozřejmě erudicí jako úplně ve všem. Gynekolog vidí nádor jednou za rok, 2 roky. Ten sonografista, který sedí v tom onkogynekologickém centru, tak vidí těch nádorů 150, 300 za rok. Ten objem je úplně jiný, čili pro něj vlastně ta norma jsou ty nádory a tím pádem to vyšetření je skutečně velmi přesné.

0: Cesta k uzdravení.
1: Odstranění karcinomu vaječníku vyžaduje speciální odbornou péči. Můžete, pane profesore Cibulo, vyjmenovat ta specializovaná pracoviště u nás?
2: My jsme na tom v České republice velmi dobře. My máme akreditovaná centra, to znamená, že jsou to centra, která jsou vlastně pomazaná od ministerstva zdravotnictví, mají oficiální akreditaci, musí splnit určitá kritéria. A ta centra jsou rozprostřená velmi dobře geograficky v České republice, čili je jich 16, což na poměrně malou zemi je počet naprosto dostačující. A pro každý region je v dosahu několika desítek kilometrů, aby ta žena mohla do toho centra dojet.
1: Apelujeme tedy v takových případech na specializovaná centra, nikoli na spádové nemocnice, aniž bychom se chtěli koukoliv dotknout, už také proto, že tady zazněl speciální ultrazvuk, který mimo jiné diagnostikoval Betince karcinom vaječníku. Betty, když si tu diagnózu uslyšela?
3: Ono to bylo po kouskách. Nejdříve jsem přišla na ultrazvuk, následně mi paní doktorka řekla, že ví, že je to nádor, a myslí si, že je to hraniční, ale nechce to nechat až na specializovaný centrum. V ten moment já jsem se absolutně rozbrečela, nečekala jsem to, obrátil jsem se dzuru nohama, byla jsem poslaná na onkomarkery, který taky nevyšly vůbec dobře.
1: Když vám to paní doktorka říkala, byla jste tam sama nebo jste měla sebou
3: rodiče? V ordinaci jsem byla sama. V čekárně seděl tatínek, já jsem vyšla, brečela jsem prostě kompletně a nahlas jsem mu přes celou ordinaci řekla, že tam mám nádor. Máma se to dozvěděla přes zprávu, bohužel, protože jsme prostě nikdo nevěděl, co s tou informací momentálně dělat. A následně jsem byla na specializovaném pracovišti, tam jsme se rozhodli pro operaci a po vlastně operaci jsem ležela na JIPu. Ráno přišla mamka, já jsem se jí ptala, tak co, cítila jsem se nějak hůř, říkala jsem si, tyjo, po takovém zákroku, to se tak nemůžu cítit, ne? To je nějak moc hadiček, to je nějak moc všeho. No a máma říkala, že to je rakovina. Já jsem to chtěla vědět hned a ona chtěla, aby se to dozvěděla od ní a ne od jiného doktora, no. Takže v ten moment já jsem se vzdala, já jsem prostě byla v háji z toho. Nemohla jsem se ani posadit, mili mě prostě, že mě otočili, to bylo pro mě absolutně nečekaný. Ale naštěstí sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým a pomohli mi se zase zvednout, doslova se zvednout a bojovat.
1: Betty, vy jste si založila Instagramový účet, jak se jmenuje?
3: Betty the Warrior s podtržítkama.
1: Bojovnice.
3: Jo.
1: Kde vlastně sdílíte všechno, co se týká vašeho
3: onemocnění? Celou svoji cestu a vlastně i momentálně už hlavně i taky životem, ale převážně se zaměřuju na to moje onemocnění. Vlastně chtěla bych ukázat všem, že rakovina je vážná nemoc, ano. Ale nemusí to úplně vždy znamenat konečnou. Nemusí to znamenat konec vesela, konec nějakých hezkých momentů. Snažím se ukázat, že i v těch nejošklivějších dnech se dá najít mrňavý moment, kde si můžete tu radost udělat.
1: Jaké máte reakce na vašem Instagramovém účtu?

0: Reakce jsou super, mám tam fakt jako
1: Velkou
0: komunitu,
1: podporu.
0: jo, strašně podporuji, v těch nejhorších dnech sdílím třeba, že mi není dobře, protože ta psychika bohužel pořád to zpětně dochází tomu mozku. I hned mám spoustu zpráv a lidi se mě fakt jako snaží podpořit. I díky tomu, že třeba buď oni sami to zažili, anebo mají někoho v okolí, který zažil buď rakovinu, anebo nějakou i jinou těžkou nemoc. Ale také mi píšou i pacientky, které třeba se to dozvěděly, že mají rakovinu. Mám podobnou operaci jako ty, co mě může čekat? Nebo mám tuhle tu chemoterapii, jak si to prožívala ty? Lidi, kteří procházejí jinou formou rakoviny, mi píšou, že jim to dodává chuť bojovat. Moje příspěvky.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, jakou léčbu vlastně Betty prochází?
2: Betty měla, jak říkala, jak se probudila, měla spoustu hadiček. To všechno jsou trošku specifické věci, které jsou tím dané. Betty neměla ty potíže typické, které jsme probírali, protože nemá ten typický nádor, který je spojen s tím, že se tvoří v dutině břišní voda. Tím se vlastně to břicho rychle zvětšuje. Tenhle ten typ to nedělá, čili Betty ty příznaky neměla. U takhle mladého věku, i když jsme věděli, že to je podezřelý nádor, tak jsme nepředpokládali, že to bude ta horší varianta vzhledem k tomu věku. Nicméně připraveni jsme na to byli. Betty podstoupila operaci, která byla poměrně náročná. To znamená, že jsme dělali vlastně v rámci jednoho výkonu několik různých operací, které by si vystačily na několik výkonů chirurgických v rámci jednoho. Proto se cítila takhle, jako se cítila, ta operace skutečně byla velká a náročná. A potom následovala chemoterapie a cílená, čili biologická léčba, a teď je kombinace biologické léčby a hormonální léčby. Takže je to dlouhodobá a hodně náročná léčba, která se ale vyvíjí velice dobře. A já musím říct, že Betty je úžasná. Ta reakce její je hrozně dospělá, je to velmi vyrovnaný pacient a Betty to bere skutečně velice dospělé a jak jste vlastně slyšeli, ta její dospělost a autenticita pomáhá spoustě dalším lidem.
3: Já mám pocit, že trošku, kdybych si z toho neudělala ten projekt a neudělala si z toho vlastně něco dobrýho v úvozovkách, jako samozřejmě by byla 100% radši, kdybych neměla rakovinu, jo. Ale když už se to stalo, tak se prostě snažím udělat z toho projekt, aby něco taky z toho bylo trochu dobrýho. Aby to prostě nebylo všechno jenom špatný, ošklivý, ale aby to zlo trošičku pomohlo i nějakému dobru.
1: Vy tady mluvíte, pane profesore Cibulo, o specifickém nádorovém onemocnění v případě Bettinky. Popsal jste částečně, jakou léčbou prošla a prochází. Jakou léčbou procházejí ženy s rakovinou vaječníku?
2: Ta léčba je podobná. Nedá se to ale říct, že by dneska ta léčba byla skutečně jedna léčba pro všechny. Musím říct, že v tomhletom se ta onkologie strašně rychle vyvíjí, že těch možností přibývá. Takže terčová léčba, biologická léčba, individualizovaná, čili vlastně ušitá na míru nějakým těm charakteristikám nádoru a samozřejmě i toho pacienta. Čili dřív tam, kde jsme měli jednu látku nebo jednu kombinaci, kterou jsme dávali, tak dneska máme 4 různé možnosti a určitě do budoucna ta onkologie bude vypadat hodně jinak. Bude vypadat tak, že budeme hodně léčit na základě ani ne tak, jestli ten nádor vyroste v žaludku anebo vyroste na vaječníku, ale právě jakou má charakteristiku a co tam najde to genetické, respektive molekulární vyšetření, a na základě toho potom bude nasazená léčba.
1: To zní velice nadějně v případě onkologie, to, co vy tady říkáte. Bettinko, ještě se vrátím k vašemu instagramovému účtu. Šíříte osvětu, vlastně sdílíte to, co vás potkalo, a hledáte radost a inspiraci, protože instagramový účet musí každý den žít, že jo? Říkám
3: ano.
1: To dobře. Já jsem stará generace, já tomu nerozumím.
3: Jo, taky se snažím každý 3 dny, záleží samozřejmě jak mé polažbě, ale snažím se vydávat ty příspěvky, prostě obecně, co momentálně cítím, svoje pokroky, svoji první cestu autobusem po operaci a po chemoterapii, kdy jsem jela sama a konečně jsem se cítila jako svoje staré já chvíli. Snažím se hlavně, protože u mě to byla metoda pokus omyl. Já jsem se to musela naučit a tu cestičku si vyšlapat. Ale já můžu takhle někomu tu cestičku aspoň trošičku připravit, aby už tu cestu měla prostě lehčí. Dokonce jsem se seznámila i s mojí kamarádkou. Objevila mě na Instagramu, psali jsme si, má vlastně podobnou diagnózu. A píšeme si a chodíme na kafe, třeba před odběrama, a je to hrozně super.
1: Co k tomu říct, pane profesore?
2: Ta informace přenesená od toho pacienta má úplně jinou váhu a je autentická. A my proto u nás už vlastně docela dlouho máme centrum, kde se onkologičtí pacienti potkávají s dobrovolníky, kteří většinou tím onemocněním nebo nějakou diagnózou onkologickou prošli. Není to pro všechny. Zase jsou pacienti, kteří ten kontakt nebudou preferovat a nebude jim to příjemný. Ale pak jsou tací, s kterými mluvíme třeba po letech, a ačkoliv jsme se s nimi nadřeli a věnovali jsme jim spoustu péče a starostlivosti a tak dále, tak oni si pamatují z toho všeho tohleto setkání autentický v tom informačním centru, že jim někdo, kdo byl pacientem, řekl, hele, podívej se na mě, já jsem zrovna se vrátila tady z dovolený a funguje to, a vlastně tohle pro ně bylo nějaký klíčový moment. Čili my jsme za tohleto hrozně rádi a pro ty pacienty to může mít velký benefit.
3: Hlavně ten pocit, že člověk někam patří. Člověk vlastně, když dostane tuhle tu diagnózu, tak ty normální trable toho života, třeba můj případ, byla spolužačka na vysoké škole a prostě řeší zkoušky. A baví se o tom životě studentském a takhle, a vy máte prostě v ten moment jiný problémy a nemůžete to sdílet takhle jako mezi sebou. Problémy, který ten druhý člověk nerozumí. A když dojdu do toho pacientského centra, tak jsme vlastně všichni na stejné vlně v uvozovkách a ty problémy najednou mají taky a můžeme si dát třeba i různý tipy, jako co pomohlo mně a co pomohlo jim. Je to hrozně super prostě se někam hezky zařadit do té komunity, kde nejste jediný člověk, který má třeba málo energie nebo tak. Taky se mi dostali ohlasy, že člověk se koukne na můj Instagram a najednou mu vlastně dojde, že když nedá třeba tu zkoušku na vysoké škole, takže není konec světa. A to přesně před nemocí jsem měla v hrozném režimu, že když nezůstanu na té škole, tak se zbortí svět. Jela jsem 24/7, fakt jsem se učila neskutečně. A teď vím, že když tahle příležitost nevyjde, vyjde jiná, a důležitý je to zdraví, aby člověk si ho neničil, aby byl opatrnější a že člověk v mém věku prostě není nezranitelný.
1: Já vám za to děkuju i za ten vhled do vašeho života. Řekněte ještě jednou váš instagramový účet, Betinko.
3: Betty_d_verrier.
1: Děkuju. I vám, pane profesore.
2: My děkujeme za pozvání, děkujeme. A já děkuji moc Betty za tuhletu spolupráci.
1: No, já vám děkuju a celému vašemu týmu za ten přínos medicíně. Děkuju, pane profesore.
3: Také děkuju.
1: Hodně sil.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Cykloturisté v České Skalici mají novou stezku. Město Hradec Králové plánuje na Velkém náměstí stavbu kašny. Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru. A počasí polojasno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké ráno. České Skalici otevřeli novou cyklostezku. Vede kolem vodní nádrže Rozkoš a měří 19 kilometrů. Okruh vybudoval dobrovolný svazek obcí Kladská stezka. Trasa nabízí nové pohledy na vodní plochu z doposud nepřístupných míst. Informovali o tom v sobotu zástupci České Skalice. Obyvatelé Dvora Králové nad Labem můžou do poloviny června hlasovat o využití části rozpočtu. V nabídce je 6 projektů. Radnice na ně vyčlenila 1 000 000 korun.
2: Mezi návrhy obyvatel je například doplnění sportovního hřiště ve Strži o ochranou síť a stůl na stolní tenis, nový přístřešek s posezením na psím hřišti anebo 3 metry vysoká a téměř 4 metry dlouhá lezecká zóna v ulici Macharova. Hlasovat můžou obyvatelé města starší 15 let, a to pouze elektronicky pomocí speciálního formuláře na webu města. Ze Dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Město Hradec Králové chystá projekt výstavby kašny na Velkém náměstí. Na dokumentaci, honorář pro autora a autorský dozor radní vyčlenili 8 milionů korun. Cena za vodní prvek by měla vyjít zhruba na 12 milionů. Kašnu má podle vítězného návrhu tvořit 9 různě velkých nádob z betonu, přes které bude téct voda. Česká armáda letos přijala zhruba 1400 nových vojáků. Celoročním cílem je 2200 nováčků. Na dnech pozemních sil Bahna v Brdech to oznámilo vedení armády. Vláda plánuje kvůli aktuální situaci ve světě počet vojáků zvyšovat. V současnosti má armáda 25 000 profesionálů a zhruba 5 000 příslušníků záloh.
0: Sport.
1: Kanoistka Martina Sadková vybojovala v pražské Troji stříbro v závodě světového poháru vodních slalomářů. Nestačila na Australanku Foxovou. V cíli bezprostředně po dojezdu česká reprezentantka neslavila. Proč, vysvětluje Martina Sadková.
3: Já jsem šťastná byla, ale já jsem z té tabule nemohla rychle vyčíst, jestli mám dotek nebo jsem druhá, takže já jsem prostě v tom zmatku nevěděla vůbec co, ale pak jsem se podívala na lidi, všichni tleskali, takže jsem pochopila, že jsem druhá. Od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím.
1: Mezi muži triumfoval Francouz Žestán. Nejlepší Čech Václav Chaloupka byl 6.
0: Počasí.
1: Na východě Čech bude polojasno, na horách ojediněle čekáme přehánky. Teploty 23 až 26 stupňů, na horách kolem 18. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku neprojedete Poříčskou ulicí, silnice je tam uzavřená, důvodem je stavba nové cesty směrem na Náchod. Držte se objízdné trasy.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: K Krásné nedělní ráno barevného máme od časného rána. O 4:30 začalo vycházet slunce, na jihu se objevila krásná červená záře, i když oblačnost ta je i časně z rána velká. Jestli a do jaké míry se rozpustí, budeme sledovat a meteorologickou předpověď pro východní Čechy určitě upřesňovat. Máme 7. červnový den, svátek slaví Ivety, tak zdravíme oslavenkyně, oslavence i všechny ostatní a jsme rádi, že vás můžeme na prahu dne pozdravit a přivítat s vámi ten nový den. Začneme písničkami a hlavně regionálními informacemi, takže už za chvíli uslyšíte například o novém prohlídkovém okruhu státního zámku v Litomyšli, který se věnuje historii tamního divadla, které je druhé nejstarší v Čechách. Příjemné vstávání a dobrý poslech Českého rozhlasu Hradec Králové přeje dnes od mikrofonu Pavla Kindernajová.

0: 11 minut po 5. hodině, teď už míříme do Litomyšle. Historické kulisy, dobové divadelní kostýmy a třeba i stroje, které umí napodobit bouřku nebo vichr. To všechno mohou lidé vidět v novém prohlídkovém okruhu státního zámku právě v Litomyšli. Věnuje se historii tamního divadla, které vzniklo v roce 1797 a je druhé nejstarší v Čechách. Reportérka Barbora Soukupová byla jedna z prvních, kdo novou expozici viděl.
1: Vážení návštěvníci, nacházíme se na prohlídce našeho zbrusu nového okruhu za příběhem zámeckého divadla.
2: Po úvodní znělce návštěvník vítá průvodce David Forsam. Co je na téhle výstavě takové asi nejvýraznější, jsou soubory historických kulis uspořádané do zmenšenin divadelních scén. Jak jsou ty kulisy významné, nám poví kastelán Petr Weiss.
3: Jsou to kulisy od významného malíře Josefa Placera, který tvořil jak pro Vídeňské divadlo, tak pro Stavovské divadlo v Praze. Tam se ty kulisy nezachovaly. To, jak ty kulisy byly pojednány, mohou návštěvníci vidět pouze na Litomyšelském zámku.
2: Každá ta scéna má sestavené kulisy, uprostřed jsou figuríny, je k tomu taky zvukový doprovod, ukázky té hry. A ke scéně patří i zvukové efekty, o nich je samostatná část výstavy. Jsou tady 4 stroje, které simulují různé zvuky. Vichr, déšť, hromobití.
3: Tak nejenom rozeznívání plechu, ale k tomu jsou to válce naplněné sypkým materiálem a otáčením kliky, dochází k přesýpání a je z toho déšť.
2: A nejsou to jenom kulisy nebo stroje na zvukové efekty, ale i spousta doplňkových předmětů na výstavě.
3: Ukazujeme tady třeba zachované dobové vstupenky, těch se zachovalo obrovské množství. Máme tady dobové lampičky, kterými se osvětlovala ta přední rampa před scénou. A jsou tady také repliky dobových divadelních kostýmů.
2: Nový okruh můžou lidé navštívit denně mimo pondělí, a to ve dvou prohlídkových časech. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Před malou chvílí drobnou přeháňku dešťovou. Na horách tam bude pršet v průběhu časného rána dopoledne. Možná trošku více i na mapě Českého hydrometeorologického ústavu je to zaznamenáno, i když ty teploty jsou vyšší než včera, přibližně o 4 stupně Celsia. Takže Hradec Králové, Rychnov už aktuálně 14 stupňů nad nulou, Jičín Náchod 13 a v Trutnově 12.
1: Počasí.
0: V Královéhradeckém kraji by dnes mělo být většinou polojasno, na horách tedy s možností ojedinělé přehánky, to hlavně v první polovině dne. Teploty budou o trošičku vyšší i než tomu bylo včera, budou se pohybovat v těch letních hodnotách v maximech od 23 do 26 stupňů Celsia, na horách teploty kolem 18. Vítr ten bude foukat mírný západní až severozápadní, rozptylové podmínky ráno většinou mírně nepříznivé, během dne už by měly být ale velmi dobré. Dobré a biozátěž i dnes zůstává na jedničce.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa. Už nám přicházejí nějaké pozdravy a také do písniček od srdce už někteří píšete. Bude určitě prostor po 12. i po 17. hodině, ale teď jeden z dotazů do spotřebitelského servisu. Dnes připomeneme délku reklamační lhůty a taky podmínky zeského servisu. Dnes připomeneme délku reklamační lhůty a taky podmínky, ze kterých se reklamace bere jako nesplněná a taky nevyřízená. Pokračuje Josef Černý.
1: Pan Pavel reklamoval strunovou sekačku. Prodejce mu 30. den poslal SMS-ku, že reklamace je kladně vyřízená. Pan Pavel si tedy pro ní jel, ale prodejce mu oznámil, že je sice opravená, ale servis si zatím do prodejny nedodal. Pane posluchači, během 30denní lhůty musí být reklamace nejen vyřízená, spotřebitel musí být prodejcem informován, ale musí mít také možnosti reklamovaný výrobek nejpozději 30. den vyzvednout. Toto ve vašem případě splněno nebylo, proto můžete od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Fakultní nemocnice Hradec Králové zahájila v těchto dnech opravu heliportu na střeše budovy Emergency. Modernizace má být hotová na podzim. Nemocnice chce díky tomu získat evropskou certifikaci pro nepřetržitý provoz heliportu. Radnice v Hořicích nechává testovat kvalitu vody z městských kašen. Lesní pramen Kalíšek u Dachov částečně vyhověl. Kašínka v Karlově ulici kvalitu pitné vody ale nesplňuje. Víc ve zprávách v 6. Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde jich naopak bude dostatek. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Londýně sejde s lídry Německa, Francie a Velké Británie. Podle Elysejského paláce budou jednat o podpoře Ukrajiny. Opavští basketbalisté slaví ligový bronz. V rozhodujícím utkání o třetí místo zvítězili v hale Brna a sérii vyhráli 2-1 na zápasy. A jaké bude počasí? Polojasno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech kolem 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je neděle 7.6. a právě dnes nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám recept, který v roce 2021 skončil na druhém místě. Tentokrát nám ho připraví michelinský šéf-kuchař Roman Paulus. Podrobnosti za chvíli.
3: Tapas

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. Takže dnes bude připravovat dortovou omáčku s vaječním svítkem od Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou, tedy recept ze Stříbrné příčky roku 2021, šéfkuchař Roman Paulus. Patrik Rozehnal se za ním a vypravil domů.
1: Ahoj Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
2: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení.
1: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
2: Jo.
3: Kuchař je umělec a psycholog a strateg.
4: My jsme se ale rozhodli zopakovat si výherní recept ze druhého místa roku 2021. Půjde o vaječný svítek s dortovou omáčkou. Co to je za omáčku?
1: V podstatě koprovka.
4: Naši přátelé a profesionálové v pochoutkovém roce ty výherní recepty z předešlých let předělávají podle svého. Romane, v čem bude jiná tvoje dortová omáčka?
1: Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
4: Ovšem, příprava samotného svítku byla docela oříškem pro Romana Pauluse.
1: Potom bychom ten svítek měli otočit.
2: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
1: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal.
4: Roman je profík, takže se všechno povedlo a taky to nádherně vypadalo.
1: Je to tak, je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
2: My můžeme říct i vejcům.
4: Tohle jídlo vám prostě bude chutnat, i když je bez masa.
1: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinů.
0: Tuto výtečnou koprovou omáčku vařil tedy Roman Paulus, vypadá opravdu skvěle a ten svítek je vynikající, jak se dělá a jak vypadá, tak to si můžete prohlédnout samozřejmě na webových stránkách a poslechnout celý pořad už dnes po 10. hodině. Původní dortová omáčka bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Píseň, jejíž název jde přeložit Kde teď mé srdce bije, je emotivní balada o touze, zranitelnosti, nejistotě v lásce. Hlavní hrdinka tady vyjadřuje strach a zmatek poté, co prožila zklamání ve vztahu a nyní se ptá, jakou má její srdce vlastně hodnotu a kde hledat jistotu. No, je to přelomový hit Celine Dion, určitě víte. 2 roky předtím, ale je zajímavé, než zpěvačka tuto píseň nahrála, tak píseň nabízel autor všem možným slavným zpěvačkám. Bonnie Tyler nebo třeba Laure Brenningen, ale všechny ji odmítly. A Celine, ačkoliv byla hvězdou ve své rodné Kanadě a ve Francii už v té době, tak v Americe to byl její úplně první singl, který se stal obrovským hitem a hned se vyšplhal na ta čelní místa všech hitparád. Zpěvačka pak nakonec touto písní vystoupila i na Eurovision Song Contest v roce 1989 ve Švýcarsku a bylo to ještě předtím, než ji vůbec vydala na desce.
1: Počasí.
0: Zajímavé historické momenty se váží k mnoha skladbám, jak určitě víte, ale teď už se podíváme opět na mapu Českého hydrometeorologického ústavu, co je před námi. Co se týče teplot, je před námi další letní den, věřme, meteorologové tady mají nadpis slunečno. Tak většinou polojasno, na horách s možností musíme počítat ojedinělých přehánek, ale to bude hlavně v té první polovině dne i později by se i tam mělo vyjasnit. 23 až 26 stupňů Celsia, to jsou maxima pro neděli. Na horách by se teploty měly držet kolem 18 stupňů.
2: Zahrajte si s námi o zajímavé ceny každý všední den v dopoledním Habaději. Věřte, nevěřte. Jediná soutěž, ve které důvěryhodný rozhlas může i blafovat. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: V našem vysílání máme rádi dobrou náladu a lidi s neutuchajícím optimismem. No a přesně taková si troufám říct, že je i naše rozhlasová kolegyně Dagmar Ruščáková. Možná jste to postřehli i v pátek, kdy jsme v naší rozhlasové kavárně v Havlíčkově ulici tady v Hradci Králové křtili její knihu s názvem Koncert pro bouřku a orchestr. Kmotrem se stal ředitel hradeckého a pardubického rozhlasu Jiří Kánský a kniha ta je vlastně takovým dárkem. Dagmar si ji nadělila ke svému 15-letému jubileu spolupráce právě s námi, tedy s Českým rozhlasem, a vybrala do ní to nejlepší ze svých rozhlasových fejetonů. Dagmar je prostě živel, píše romány, vede vlastní divadlo, ale v jejich fejetonech, které znáte z toho našeho éteru, vždycky najdeme takový neobvyklý pohled na svět a hlavně velkou porci naděje. Rozhovor, pokud jste nestihli ze křtin, tak ten samozřejmě máme na našich webových stránkách hradec.rozhlas.cz, ale teď si dáme i její další fejeton. Kdybych vám teď položila otázku, kolik knih je příliš mnoho knih, asi bych vás uvedla do rozpaku, ale na to odpověď pravděpodobně neexistuje. Nebo ano, to se dozvíme možná právě teď od Dagmar Ruščákové, autorky nedělní ranní glosy o knihách.
1: Můžete mi říct, k čemu je takové množství knih? Tohle přece nikdo nekoupí. Nevěděla jsem, jestli poznámka okolo procházejícího pána plynula z přehlcení, nebo to spíš byla mírná zlomyslnost. To přehlcení bych chápala. Na pražském knižním veletrhu skutečně je ohromující množství publikací na jednom místě. Byla jsem tam jako vystavovatel, takže jsem jeho úžas dokázala pochopit. A to já navíc za každou knížkou vidím i autora, jeho sen, přesvědčení a spoustu práce. Vypadá to, že zatímco počet lidí rozhodnutých a schopných něco napsat pořád stoupá, počet čtenářů spíš klesá. Já bych v tom problém neviděla. Vždyť každý čtenář čte mnohem rychleji, než dokáže jakýkoliv autor psát. Ostatně čtenáři větší množství autorů nutně potřebují. Už proto, že nikdo nečte všechno. Pokud totiž po otevření knihy nepřeskočí ona pomyslná jiskra sympatie a zájmu, čtenář sáhne jinam a chce mít kam. Navíc se vkus čtenářů v čase mění. Někdy překvapivě rychle. Na to, abyste se rozhodli pro dosud neobvyklý literární žánr, postačí zvrat v lásce, šílený pracovní nápor či probdělé noci. Stejně působí nové vztahy, zájmy či nečekaný rozvoj intelektuálních kapacit. Je jedno, jestli zrovna pátráte po návodu na nesmrtelnost duše, těžkém romantičnu nebo vás zajímá historie vodních mlýnů v Čechách. Nutně potřebujete knihu. Knižní trh je zvláštní ekosystém. Mnoho titulů existuje čistě proto, že někdo věřil, že stojí za to je napsat a vydat. Za těchto okolností už ty fascinující hromady svazků začínají dávat smysl, tedy lidem, kteří čtou. Možná ten pán s úvodní otázkou jen na veletrh někoho doprovázel a to množství potištěného papíru na něj působilo poněkud klaustrofobicky. Dokážu ho pochopit. Já bych nejspíš měla podobné pocity na výstavě jakýchkoliv modelů nebo akvarijních rybiček. S jediným rozdílem. Svůj úžas bych si nechala pro sebe. Telegram s adresou svět.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Radnice v Hořicích nechává testovat kvalitu vody z městských kašen. Orlické Záhoří uspělo v krajské soutěži Čistá obec. Kvalifikaci na velkou cenu Monaka Formule 1 ovládl Kimi Antonelli. A počasí polojasno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrávek. Hezké ráno. Vamberecká krajka má chráněné zeměpisné označení Evropské unie. Stala se tak prvním českým řemeslným výrobkem, který ochranu získal. Označení má pomoci zachovat tradici paličkování v Orlických horách a pod Orlicku a zaručit původ a kvalitu výrobků. Radnice v Hořicích nechává testovat kvalitu vody ze dvou kašen. Lesní pramen Kalíšek u Dachov částečně vyhověl. Kašínka v Karlově ulici kvalitu pitné vody ale nesplňuje.
2: Kvalita vody v přírodních pramenech a v menších vodních zdrojích se může během roku výrazně měnit v závislosti na počasí, množství srážek, období sucha, tání sněhu nebo stagnaci vody. Kalíšek ani Kašínka nejsou součástí veřejného vodovodního systému s nepřetržitým monitoringem kvality pitné vody. Přesto chce město v pravidelných kontrolách pokračovat a o výsledcích veřejnost pravidelně informovat. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Orlické Záhoří uspělo v krajské soutěži Čistá obec. Obsadilo třetí místo. Díky tomu se řadí do síně vítězů, kam vstupují obce, které uspějí v soutěži opakovaně. Podle nezávislého místostarosty Karla Vychytila stojí za výsledkem hlavně dobře fungující systém sběrných míst v Orlickém Záhoří.
3: Třídění odpadů potřebují lidi mít u oken, u dveří. S turistama zatím problém není, jako zatím tříděj a jako rozmisťujeme více košů, takže jako nemají důvod to házet po vesnici.
0: V panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku našel pyrotechnik po sobotním výbuchu zábavní pyrotechniku zřejmě domácí výroby. Informovala o tom policie na sociální síti X. Po explozi neznámé chemikálie skončily dvě osoby v nemocnici. Ostatní obyvatelé domu se už mohli vrátit do svých bytů. Další nebezpečí nehrozí. Kriminalisté důkazy zajistili a budou je zkoumat. Sport. Kvalifikaci na velkou cenu Monaka Formule 1 ovládl lídr mistrovství světa Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý dojel Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu, třetí Lewis Hamilton z Ferrari. Hlavní závod začne v Monte Carlu v 15 hodin.
1: Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude polojasno, na horách ojediněle čekáme přehánky. Teploty 23 až 26 stupňů, na horách kolem 18. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silničáři Vertyni v Podkrkonoší uzavřeli Hronovskou ulici kvůli opravám. Objízdná trasa vede přes Červený kostelec.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Zprávy v 6 hodin za námi, krásné nedělní ráno přejeme dál z Českého rozhlasu. Seriál Hradecké minuty nás dnes opět zavede do Hradce Králové za první republiky. Jaké mohli tehdejší školáci využívat pomůcky a kde se dali sehnat, to nám řekne historička Pavla Korytenská. A v zábavě pak s námi bude Miroslav Horníček. Degustace vína a usednutí za volant obvykle nejdou dohromady, ale jak za chvilku uslyšíte právě od Miroslava Horníčka, život občas píše dost nečekané scénáře. Počkejte si tedy na dnešní střípek z rozhlasového archivu, který nabídneme před 6:30.
1: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Skupina Nazaret v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové dospívala a teď už nabídneme opět náš víkendový seriál k dějinám města Hradce Králové. Připravují ho historičky Jana Vojtišková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi máme na rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. No a neděle ta pravidelně patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech, takže pro dnešek vybrala školní téma.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Dnešní díl budeme věnovat školám, školákům a učebním pomůckám první republiky. Se vznikem Československa v roce 1918 podléhaly názorné didaktické pomůcky schvalování Ministerstva školství a národní osvěty. Příslušné výnosy stanovovaly kritéria vhodnosti učebních pomůcek, a to po stránce pedagogicko-didaktické, výchovné a státně politické. A důraz byl kladen hlavně na produkci československých výrobců. Nakladatelství a firmy dbaly na důslednou propagaci svých výrobků. Reklama probíhala jednak formou tisku speciálních firemních katalogů a ceníků, jednak formou inzerce v novinách a časopisech a ve specializovaných školských tiskovinách. Propagace byla rovněž spojována s výstavními akcemi, jejich součástí byly prezentace školství. V Hradci Králové tak připravilo v roce 1925 specializovanou výstavu učebních pomůcek Župní pedagogické muzeum. Výstava se uskutečnila v prostorách budovy Hradeckého muzea. V Praze pak fungovala v době první republiky stálá školská výstava, na které se pravidelně prezentovali také českoslovenští nakladatelé učebních pomůcek a jednalo se nejen o učebnice, sešity, psací potřeby, ale o přírodniny, fyzikální, matematické a přírodovědecké modely, globusy nebo školní obrazy. Nákup drobných učebních pomůcek pro školáky byl i v minulosti spojen se začátkem školního roku, a to samozřejmě i v Hradci Králové. Ve 20. a 30. letech na Velkém náměstí nabízel ve svém obchodním domě široký sortiment školních pomůcek Leo Tausig. Sešity, učebnice nebo psací pomůcky byly k dispozici u královéhradeckých knihkupců nebo v papírnictví. Aktovky nebo tašky určené pro školáky nabízeli brašnáři, například Jaromír Mareš v Šachfaříkově ulici. K dostání byly také ale v obchodech se sportovním zbožím, například u Antonína Boháče v Mánesově ulici. A co možná nevíte, že na školáky se soustředily i velké firmy jako Kávoprůmysl Hradci Králové nebo Karo Francek v Pardubicích, které zvolily reklamní potisk své firmy i na drobné předměty, školní potřeby jako penály, krabičky na perka, drobné tiskoviny jako rozvrhy, a svoje výrobky dodávaly firmy do škol prezentované v unikátních kazetách. A příště se podíváme za známými i neznámými učebnicemi první republiky.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte? Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Víme vás do celého Královéhradeckého kraje, všude, kde posloucháte naše dobré ráno z Hradce Králové. Dívám se na teploty minimální, maximální pro tento den a aktuálně se nám pohybují v našem regionu od 12 do 15 stupňů.
1: Počasí.
0: A meteorolog Jaroslav Tuček před malou chvílí předpověď mírně upravil, stupeně nám odebral, takže teplotní maxima budou stejná jako včera. Teploty by se měly pohybovat mezi 22 a 25 stupni na horách kolem 16-17 a už také neplatí, že přeháňky mají být pouze v těch horských oblastech, protože je tady psáno ráno zataženo až oblačno, místy s přeháňkami, během dne bude polojasno až oblačno a přeháňky tedy jen ojediněle. K večeru pak bude oblačnosti ubývat. Vítr ráno slabý, přes den mírný západní až severozápadní. Předpokládané množství srážek není ovšem nějak příliš vysoké, mělo by být do 2 mm. Rozptylové podmínky ráno většinou mírně nepříznivé, během dne velmi dobré a biozátěž zůstává na jedničce.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Alkohol za volant nepatří, to asi není potřeba říkat, ale je to pozvání k našemu dalšímu humornému rozhlasovému střípku, takže ještě jednou, alkohol za volant nepatří, platí to dnes, stejně jako za času, kdy vás na silnici místo dnešního dopravního policisty zastavil někdejší příslušník veřejné bezpečnosti. No a právě z té doby je příhoda, kterou nám kdysi vyprávěl Miroslav Horníček.
1: Já jsem byl na Jižní Moravě v loni a tam mě vyprávili krásnou historku. To není anekdota, to se stalo. Vraceli se z nějakého sklípka autem, že jo, a najednou červená baterka tady a k tomu okýnku takhle přistoupí příslušník, to ještě byl příslušník, to je pár let tohleto. A říká tomu chlapovi v tom voze občanský průkaz a řidičák. A on říká, ten nemám. Říká, jak to vy nemáte řidičák? A jedete, on říká, no, já mám řidičák, ale já mám ho v hotelu, tady ho nemám. On říká, no a jak to, že nemáte řidičák, odkud jedete? On říká, ze sklípku. A on říká, a co jste tam pili? On říká, no, bílý vína, červený vína, pak slivovici. A on říká, to všecko jste pil? On říká, ano, bylo to výborný. No a jak, jakým právem tedy řídíte? A on povídá, já neřídím, to bylo auto, které mělo volant vpravo.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Vražda autora počítačových básní. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou básníků. ČT 2. Neznámé bytosti přicházejí. Jsou to přátelé nebo nepřátelé? Slavný Oscarový film Blízká setkání třetího druhu. A ČT Art. Peněze si koupíte všechno, kromě lásky. Americký muzikál s Marilyn Monroe, jejíž nedožité z té narozeniny si právě připomínáme. Pojď, budeme se milovat. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Lázně Bělohrad obhájili certifikaci Spojené akreditační komise. Zařízení úspěšně prošlo procesem, který hodnotí kvalitu a bezpečí poskytované péče. Víc ve zprávách v 7. V České Skalici otevřeli novou cyklostezku. Vede kolem vodní nádrže Rozkoš a měří 19 kilometrů. Okruh vybudoval dobrovolný svazek obcí Kladská stezka. Trasa nabízí nové pohledy na vodní plochu. Zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. Bylo mu 88 let. V československém rozhlase působil od 50. let minulého století. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. Arméni dnes volí nový parlament. Hlasovat začali v 6 hodin. Hlavními tématy voleb jsou vztahy s Ruskem a Západem, mírový proces s Ázerbajdžánem a ekonomická situace. Fotbalisté Hradce Králové do 19 let prohráli s Libercem. Na svého soupeře doma v sobotu nestačili 0-1. A jaké bude počasí? Polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na hlavní trase Trutnov Náchod pozor na omezení v obci Batňovice, kde pokračuje oprava silnice, provoz je řízen kyvadlově.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: V Hradci Králové se odehrály také finálové zápasy extraligy pozemních hokejistů a hokejistek. Ti domácí do bojů o medaile letos nezasáhli. Kdo se radoval z titulu, tak o tom budeme mluvit v našem vysílání před 7 hodinou. Teď s přáním příjemného vstávání písnička Petra Nováka.

0: Iveta Bartošová dospívala. Teď už tady máme pozvání k našemu vysílání po 9. hodině. Každou neděli po 9. dopolední si zve moderátorka Alena Zárybnická zajímavé hosty. Minulou neděli si povídala s moderátorem ČT24 Jiřím Václavkem.
1: Kdy si nejvíc ve studiu trpěl projevem druhého? Lží, nevkusným chováním, arrogantní odpovědí, mlčením?
2: Uhýbání, neodpovídání na otázku, agresivita, osobní útoky, to jsou situace, které jsou diskomfortní, to jsou situace, na které moderátor musí být připravený, ale jsou nepříjemné. Jednoduše všechny ty situace, kdy nefunguje to, že si prostě povídáš. Tady je nutno říct, že je to moderátor, kdo určuje směřování toho rozhovoru, což politici stále častěji odmítají akceptovat.
1: Když slyšíš ve studiu vyloženou lež, jak reaguješ?
2: Snažím se, samozřejmě mojí povinností je podle závažnosti. Pokud je to vyložená lež, tak mojí povinností je to korigovat, uvést na pravou míru. Bohužel se občas stává, že těch lží je tak velká koncentrace,
1: že bych musel
2: opravovat téměř každou větu. A to nejde. To nejde. Už jenom proto, že potom vzbudíš dojem, že si vůči tomu, koho se ptáš, zaujatá. Tak potom je zásadní skutečně korigovat jenom ty do nebe volající lži. A já to dost často třeba dělám takovou poznámkou pod čarou, že jenom utrousím ten fakt, jak je správně, skoriguju, snažím se nenásilně, nenápadně, jenom opravdu tam, kde je to do nebe volající, tak se pozastavím, vrátím tu otázku, znovu se zeptám. A co se mi v poslední době hodně osvědčuje, zopakovat to, co politik nebo jakýkoliv respondent řekne, to, co je nepravda, říct fakt a položit jednoduchou otázku, jak to jde dohromady, jak to vysvětlíte. To je možná nejúčinnější. Já vždycky před vysíláním prosím o výřečnost, prosím o schopnost rychle reagovat, prosím o nezaujatost a o klid.
1: To znamená, v tvé duši probíhá požádání o to, aby to, v co věříš a v koho věříš, ti umožnilo to udělat tak, jak říkáš, chápu to správně.
2: Probudí se moje katolická duše.
1: No jasně, řekl jsi to velmi pregnantně a okolo toho šlapala.
2: A poprosím o to, aby to tak bylo. Poprosím, abych byl schopný pro to udělat s pomocí z hůry všechno, co jde. Občas to vyjde, občas ne.
0: Takové bylo povídání s moderátorem ČT24 Jiřím Václavkem a dnes v 9 dopoledne už nás čeká další setkání Aleny Zárybnické. Tentokrát to bude se zpěvačkou a herečkou Petrou Černockou.

0: Je neděle 7. června 158. den roku 2026. V pražském Klementinu byla pro tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1998, kdy teploměry ukazovaly opravdu vysoké hodnoty tropické. Bylo 33 stupňů Celsia a nejnižší pak rekordní hodnoty padaly roku 1962, kdy bylo 5,5 stupně.
1: Počasí.
0: Dnes ani zima, ani tropické hodnoty, bude to kolem té letní 25 se opět ochomítat, ale včera, pokud jste byli kdekoliv, tak víte, že ty teploty byly velmi příjemné a už to lákalo k vodě mnohé lidi, jak jsem viděla třeba na Byřičce. Takže meteorologové předpokládají, že ráno zataženo až oblačno, místy s přeháňkami, během dne už bude ale opět polujasno, oblačno, přeháňky jen ojediněle a k večeru bude oblačnosti navíc ubývat. Maxima teplotní stejná tedy jako včera, 22 až 25 stupňů Celsia, i když na základě těch oblaků možná ta pocitová teplota nebude tak vysoká, jako tomu bylo včera. Maxima na horách budou kolem 16 stupňů, vítr bude ráno slabý, přes den mírný západní až severozápadní. Rozptylové podmínky během dne velmi dobré a biozátěž na jedničce.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát se dovíte, jak se žije v exotické Venezuele, ale i studuje v Americe. Na cestách s Eduardem Freislerem, novinářem a cestovatelem, vítězem ceny Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku 2025. Proč lidé nemají nic z bohatství země s největšími zásobami ropy na světě a jak snášel život v tropech. Hlavně za světlými i temnými stránkami Venezuely, ráje v rozkladu, vás vezmeme v pondělí, jako obvykle po 18. hodině.

0: Sport.
1: Pozemní hokejistky pražské Slavie dál vládnou české extralize. Ve finále v Hradci Králové porazili Prahu 4-1, přestože od třetí minuty prohrávali. Hetrikem se na triumfu obhájkyň titulu podílala Nikol Babická. Se slavistickou kapitánkou si povídal náš reportér Vladislav Janouškovec.
2: Pozemní hokejistky pražské Slavie obhájili mistrovský titul i díky hetriku Nikol Babické, tak schovala si slavistická kapitánka ten nejpovedenější zápas úplně na konec sezony.
3: To ne, tak já si myslím, že ten hat-trick byl hlavně týmová práce, furt je to prostě kolektivní sport a třetí můj gól byl nádherná akce Ádi Uhrový po pravu, já jsem to pak prakticky doklepala jenom do prázdné brány, takže kdybych si tady brala všechny zásluhy, tak to vůbec tohle to byla nádherná týmová práce.
2: Ale u toho prvního gólu jste se hezky uvolnila, to zase byla vaše individuální akce a co víc, vy jste po nějakých dvou minutách odpověděla na možná překvapivou vedoucí trefu hokejistek Pragy.
3: Tak to určitě, tak to už bylo takový prostě, že už jsme dostali ten gól a já jsem věděla, že teď musíme dát ten kontaktní, tak jsem to trošku vzala na sebe, protože mě to trošku naštvalo, že jsme dostali první gól. Přece jenom je to takový naše prokletí, že vždycky dostáváme v prvních minutách nějaký první gól a dotahujem. Tak jsem si řekla, že teď buď a nebo, dala jsem ho a pak už jsme to krásně udrželi týmově.
2: Poločas byl 1-1, tak co jste si řekli o té 10minutové pauze? Přece jenom Praga kousala docela, zlobila vás.
3: To určitě byly poměrně většinu času vyrovnaný soupeř, pak si myslím, že jim trošku odešly síly a my ještě zabrali a právě v tu chvíli jsme tam nasázali další ty góly, ale řekli jsme si asi, že to budeme hrát po těch krajích, protože tam jsme se prostě hezky dostávali do toho kruhu a sice jsme stříleli a neproměňovali, ale to se nám ke konci pak začalo dařit.
2: Baví vás pořád vyhrávat, protože v sezóně máte jedinou porážku v té základní části?
3: Tak baví, proto to vlastně děláme, že jo. Furt nás to prostě baví a ty výhry nás motivují přece jenom pak do těch evropských turnajů, jako jsme hráli to EHL-ko. Poměrně si myslím, že i poslední zápas na tom turnaji vyrovnaný a přesně kvůli tomuhle tomu to děláme. Přece jenom ta liga je taková, jaká je, ale pak ty zahraniční zápasy, to je to, co nás na tom jakoby baví a motivuje.
2: A je možná právě trošku škoda, že v té lize není úplně soupeř, který by vás víc prověřil a víc pozlobil, protože pak přijdou, jak jste zmínila, zápasy EHL, což je nejvyšší klubová soutěž po zemním hokeji.
3: Takhle, zase nechci říkat, že nás nikdo netrápí, přece jenom semíčka jsme se sem dostali s výhrou 1-0 a pak remízou 2-2, takže v součtu jsme vyhráli 3-2, ale myslím si, že právě na nás, na všechny ty zápasy se vždycky ten protivník náš namotivuje, že hraje proti Slávy a nedá nám to zadarmo, takže zase úplně takhle bych je jakoby nepodceňovala, ale zase furt věřím v tu sílu Slávy a že to vždycky nějak dopinkáme.
2: Říká kapitánka mistrovské Slávy Nikol Babická z Hradce Králové Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.

0: Audioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Je 7 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Lázně Bělohrad získali certifikát, který potvrzuje kvalitu péče. V Krkonoších vzniká další bobová dráha. České volejbalistky porazily v Lize národů Thajsko. A počasí polojasno až oblačno s teplotami kolem 23 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek. Hezké ráno. Lázně Bělohrad obhájily certifikaci spojené akreditační komise. Zařízení úspěšně prošlo procesem, který hodnotí kvalitu a bezpečí poskytované péče. Akreditace platí 3 roky.
6: Externí auditoři v lázeňském zařízení posuzovali shodu vnitřních postupů s národními standardy. Kontrola se zaměřila na klinické i neklinické oblasti, vedení zdravotnické dokumentace, řízení rizik a také vzdělávání zaměstnanců. První certifikát získali Lázně Bělohrad před 3 roky. Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Rudník získal dotaci na fotovoltaické elektrárny. Umístit je plánuje mimo jiné na budovu úřadu nebo na dům s pečovatelskou službou. Obec už od února provozuje sluneční elektrárnu na střeše školy. Díky tomu snížila náklady za energie. V Česku za prvních 5 měsíců roku stouply prodeje nových aut meziročně o 3%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Mezi značkami vede Škoda před Volkswagenem a Hyundaiem. Vzrostl taky podíl čínských značek. Tvoří už přes 5% trhu. V Krkonošské Rokytnici nad Jizerou vzniká bobová dráha. Bude měřit víc než 1,5 km a vznikne u dolní stanice lanové dráhy Horní domky. Hotová by měla být v létě.
7: Podle ředitele střediska Filipa Brauna zatím nemají konkrétní termín otevření bobové dráhy. Půjde o jednotrubkovou rozebíratelnou konstrukci. Turisté na ní budou muset vyjet lanovkou nebo dojít pěšky. Bobová dráha bude částečně překrývat sjezdovku. Na podzimě tedy musí pracovníci střediska rozebrat, aby nebránila zimnímu provozu. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
8: Sport.
4: České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů v Nankingu porazily Thajsko ve 3 setech. Vybojovali tak 3. výhru ze 4 zápasů.
8: Počasí.
4: Na východě Čech bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách naměříme kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Dopravní nehoda teď ráno komplikuje provoz na Rychnovsku. Pozor na obchvatu do Mašína, kde havarovalo osobní auto.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Krásné nedělní ráno přejeme dál z Českého rozhlasu Hradec Králové. Máme 4 minuty po 7. hodině a za chvíli vás vezmeme už do Semil. Areál historických roubenek v Semilek dnes nabízí 3. ročník bylinkového festivalu. Návštěvníci mohou ochutnat regionální speciality, projít si záhony s 82 rostlin nebo si poslechnout přednášky. Novinkou je pak i expozice lidového léčitelství a právě tam vás za chvíli pozveme. Nebude chybět ani naše ranní soutěž Bleskovka a opět si budete moci zahrát o rozhlasovou krásnou propisku a taky o vstupenky na Poláčkovo léto. Teď konkrétně na představení Postřižiny. Tak to můžete zkusit zabojovat před 7:30.
9: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Je neděle 7. června. V Semilech právě dnes pořádají třetí ročník bylinkového festivalu. Nabízí řadu přednášek, komentované prohlídky nebo koncert. Reportérka Eliška Pilařová připravila pozvání do malého areálu původní městské zástavby, kde místní muzejníci vybudovali stálou expozici lidového léčitelství.
1: Každý dostanete baterku. Svítí modře. Ta modrá barva je UV světlo. A ta vám odhalí tajný kód. Půjdeme s váma, abyste se nebáli. Tak jen do.
2: No já jsem se s dětmi a s historikem Semilského muzea Tomášem Chvátalem ocitla ve sklepě. To jste odhalili v téhleté krásné roubence?
1: Ano. A vyndali jsme odsud asi metr nánosů různých. Kromě jílů, tak i železné strusky, protože tady byla dřív dílna pilníkáře. A jsme opravdu našli asi 10 pilníků, které budou putovat do sbírky. Teďka to máme jako část detektivní hry Hledání ztraceného elixíru. Jsme dlouho přemýšleli, jak vlastně tu expozici Léčitelé Pojzeří a Podkrkonoší zprostředkovat i dětem. A už je tady asi pátá skupina. Vypadá to, že to funguje.
2: Tak a zpátky při droubeňku. Voní to tu nádherně. Co to bude, až to rozmícháte?
3: Prášek z bylinek.
4: To je máta.
2: Čepík.
1: Bylinková kořenící sůl, jsou to takové ty kuchyňské bylinky, krásně voní. Naše děti si s tím s oblibou koření chleba s máslem.
2: Domečky v Jílovecké ulici, velká proměna.
1: My jsme tady začali před 3 lety budovat expozici. Ten areál začínal jako zanedbaná ulička. Letos se nám konečně podařilo zbourání jednoho starého domu, který stál tady.
2: Nezdobil.
1: A najednou jsme na takovém náměstíčku, kde jsou vidět všechny 3 roubenky, nahoře z terásky je krásný výhled. Připravujeme celodenní provoz v sezóně. Je tady stodůlka, průvodce, dílničky, detektivní hra pro děti. Máme tady posezení pro lidi, možnost celý den tady být.
2: Bylinkové záhony se rozrostly?
1: Ano, asi z 80 až 90 druhy bylin a chystáme voňavý pytlíček jako takový suvenýr.
2: A připomeňme, od kdy do kdy v Jílovecké v neděli?
1: Bylinkový festival je od 10 do 17 hodin. Vlastně nám to otvírá i turistickou sezónu.
2: A dnes na programu přednášky, komentované prohlídky, povídání s bylinkářkami, setkání s botaniky, pohádky, koncert a s náramkem festivalu zdarma vstup i do muzea a na věž kostela.
1: Festival už má 3. ročník, každý rok je to plná Jílovecká ulice regionálních prodejců, nějakým způsobem napojených na přírodní produkty.
2: Takové letní bylinkové korzo. Ze Semil Eliška Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Hradec Králové, jsme rádi. Trutnov jako mnozí víte, že je v těchto dnech cirkusem. Možná jste se někteří byli podívat na nějakém třeba i pouličním představení. Mě zaujalo osobně i video na sociálních sítích od principála Libora Kasíka, kdy měl plné celé šapito, ale chtěl to představení zkrátka také vidět, a tak si šel sednout ten na schody. Ředitel, šťastný ředitel, že se ten jeho program líbí. Jak píší Trutnovinky, třetí den festivalu cirkus ukázal, že Trutnov už naplno zkrátka žije novým cirkusem. Program se rozlil z Ufa a Šapito také do ulic, kde městem prošel barevný průvod plný energie. Svůj domácí otisk v pátek přidala i školička, která dala prostor mladým talentům a taky připomněla, že cirkusová vášeň v Trutnově roste už od nejmenších.
1: Počasí.
0: Počasí dnes snad bude přát i těm venkovním aktivitám. V Hradci Králové už se nám ta oblačnost částečně probrala, roztrhala, takže sluníčko je cítit tady v krajském městě. Počítejme s tím, že dnes by mělo být polujasno, na horách ojediněle s přeháňkami. Teplotní maxima 23 až 25 stupňů Celsia, je to stejné jako včera, i když možná s trochou více té oblačnosti. Rozptylové podmínky budou během dne dobré a biozátěž na jedničce.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Povídat se budu se zpěvačkou a herečkou Petrou Černockou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Adam Ďurica, Ema Drobná, duet ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, 8 minut před 7:30.
1: Bleskovka.
0: Což je ten správný čas pro naši ranní soutěž ve hře Propiska s logem Českého rozhlasu Hradec Králové a dvě vstupenky především na festival 31. ročníku Poláčkova léta. Tentokrát jsou ve hře vstupenky na představení Postřižiny. Představení bude 22. června od 19 hodin na nádvoří Podorlického pivovaru v Rychnově nad Kněžnou. Tak to pojďte zkusit. Dnes pustím ukázku a na vás bude poznat, kdo v ní je. Nápověda, je to muzikant a je to muzikant, který dostal od táty, který byl jazzmanem, první kytaru už ve 12 letech.
2: A za týden vzal housta a říkal, tak pojď, vezmi kytaru a jedem. A začal. Proč nehraješ? A já jsem najednou zůstal s tou kytarou v takovém rozpoložení, že jsem po tomto zážitku si pamatuju, vzal a amol se jsem střídal a začal jsem zpívat. Smutně se dívám, proklínám nudu. To nemělo vůbec žádnou souvislost s tím, co se mi stalo. A já už jsem byl v tom vlaku a jel jsem po tom člunu těch písniček a těch bylo.
0: To těch bylo a ten impuls, ten byl krásný, tak 726 a 3x46, to je číslo k nám do studia. Pro vás, kteří jste poznali dotyčného v ukázce, tak zkusíme, kdo se dovolal. Krásné ráno.
3: Krásné ráno, Martin.
0: Tak pane Martine, koho jste poznal v ukázce, povídejte.
3: Jaromír Nohavica.
0: Jasně, Jaromír Nohavica. Byl v ukázce, protože dnes má 73. narozeniny a těch písniček, na kterých jsme mnozí vyrůstali, těch je opravdu mnoho, mnoho. On začínal zpívat o špinavé Ostravě, možná vzpomenete, říkala jsem si při té příležitosti, kdyby se narodil u nás na východě Čech, o čem myslíte, že by zpíval? Napadne vás něco? Odkud jste, Martine?
3: Spod Krkonoší. Tak, no, tak asi o Krkonoších by mohl zpívat.
0: No, to taky mě to napadlo, že by zpíval ne o špíně, ale o krásách těch našich nejvyšších kor, ale možná by to tak nefungovalo. No vy si každopádně můžete zaspívat nějakou vítěznou, protože cena dnešní ranní soutěže, ta je vaše. Gratulujeme.
3: Děkuji moc.
0: Krásný den a ať se dál daří. Naschledanou.
3: Děkuji, naschledanou.

trolejbusu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: 7.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Fakultní nemocnice Hradec Králové zahájila v těchto dnech opravu heliportu na střeše budovy Emergency. Modernizace má být hotová na podzim. Nemocnice chce díky tomu získat evropskou certifikaci pro nepřetržitý provoz heliportu. Radnice v Hořicích nechává testovat kvalitu vody z městských kašen. Lesní pramen Kalíšek u Dachov částečně vyhověl. Kašínka v Karlově ulici kvalitu pitné vody ale nesplňuje. Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit v mateřských školách. Ukazuje, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde jich naopak bude dostatek. Víc ve zprávách v 8. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Londýně sejde s lídry Německa, Francie a Velké Británie. Podle Elizejského paláce budou jednat o podpoře Ukrajiny. Opavští basketbalisté slaví ligový bronz. V rozhodujícím utkání o třetí místo zvítězili v hale Brna a sérii vyhráli 2-1 na zápasy. A jaké bude počasí? Polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dopravní nehoda teď ráno komplikuje provoz na Rychnovsku. Na obchvatu do Mašína havarovalo osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Rozhlas jde za vámi, tak to je projekt, díky kterému se můžete potkat s těmi, kteří pro vás připravují naše vysílání. Už za chvíli se dozvíte, jak to vypadalo v Telč

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Jak rád bych dostal ještě jeden verš,

že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Dál rozhlas jede za vámi, měla svou další letošní zastávku, tentokrát v Telči. Na tamním zámku bavili diváky farářka Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, zpěvák Martin Chodur a taky generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Teď vám nabízíme malou pozvánku k poslechu.
1: Rozhlas jede za vámi.
2: Krásný dobrý večer. Krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí.
3: My jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
2: A to jste měli.
3: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
4: Vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
5: To, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláce po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý, ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
6: Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav Spišné princezny, za B. princezna Krasomila Spišné princezny, anebo za C. šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
7: Byl to král Miroslav.
6: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě.
0: Celý pořad Rozhlas jede za vámi si můžete poslechnout právě dnes po 13. hodině v našem vysílání. No a pokud byste se s námi chtěli příště potkat naživo, tváří v tvář, máte možnost už za pár týdnů, bude to 23. června v Čelákovicích. Další informace najdete na stránkách rozhlasjede.cz.

0: Nemáte trochu pocit, že už jsou prázdniny? Slunečné počasí nám možná už ten dovolenkový čas tak trochu evokuje a i proto jsme se rozhodli, že vám ho zpříjemníme premiérovou četbou na pokračování. Před námi je 5 dílů z románu úspěšného spisovatele Jana Štifra Paví hody. Je to emotivní a poetický příběh, který se odehrává převážně ve východočeském městečku Horní Jelení a nese v sobě složitosti doby první poloviny 20. století, ale především pestrou mozaiku obrazů lásky, pravdy a taky přírody. Takže pokud budete mít chuť, první díl s názvem Tarzan nabídneme už dnes po 18. hodině a číst budou herci Martin Mejzlík a Josef Pejchal. Počasí. Do té doby ale stihnete možná spoustu výletů. Počasí by aktivitám mělo přát. Ráno sice zataženo až oblačno místy s přeháňkami, ale během dne už bude polojasno. V Hradci Králové už máme polojasno a slunce vyhrává. A přeháňky ty budou jen ojedinělé. K večeru bude oblačnosti ještě ubývat. Maxima teplotní stejná jako včera, 22 až 25 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách kolem 16. Vítr ten bude ráno slabý, přes den mírný. Západní až severozápadní, rozptylové podmínky, přes den velmi dobré a biozátěž nám zůstává na jedničce. Víc určitě s meteorologem Jaroslavem Tučkem po 8. hodině. No a za chvíli nabídneme taky informace k Silonu. Buďte dál s námi.
1: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Vzhůru k výškám se vypravíme s hosty dalšího pátečního habaděje. Po 10. hodině si o cestě za krásou a úspěchem budu povídat s Petrou Řehořkovou, zakladatelkou estetické medicíny, psycholožkou a autorkou knihy Obyčejná bohyně. Po 11. hodině pak to budou mistři balonového létání David Línek a Jiří Hembal. Jejich akce 80 balónů nad Hradcem se v loňském roce stala událostí roku a byla největší balónovou fiestou ve střední Evropě.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také Silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a Silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba Silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nás trachtivčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Obcím a městům pomůže s plánováním kapacit ve školkách nová aplikace. Lidé v Hradci Králové budou hlasovat o veřejných projektech. Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru. A počasí polojasno až oblačno s teplotami kolem 23 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké ráno. Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde jich naopak bude dostatek.
4: Obce a další zřizovatelé můžou díky nové aplikaci sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
5: Obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy.
4: Podle předsedy svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si ověřili data, která sami mají.
6: Abychom věděli, zdali například některé nemovitosti, které využíváme ke školským účelům v tom horizontu 5-10 let, budou volné k jinému využití.
4: Projekce vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu a budou se pravidelně aktualizovat. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
3: Lidé v Hradci Králové poslali radnici 50 projektů na vylepšení veřejných míst. Stejně jako v minulém roce magistrát vyčlenil na nápady obyvatel 10 milionů korun. Návrhy mohli podávat do konce května na webu probuďhradec.cz. O vítězích rozhodne hlasování během září, vysvětluje mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
7: Návrh mohl přihlásit každý, komu je více než 15 let a v Hradci Králové žije, pracuje nebo studuje a splnil stanovené podmínky. Stejně jako v předešlých ročnících bude navrhovatelům k dispozici koordinátorka, která jim pomůže s přípravou jejich projektů. O tom, které návrhy budou uskutečněny, rozhodnou sami Hradečané prostřednictvím aplikace Munipolis.
3: V obci Úlibice na Jičínsku zahájili v těchto dnech opravu barokního kostela Zvěstování Panny Marie. Oprava je rozdělená do několika etap. V první fázi půjde o obnovu věže, informuje vedení obce. V panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku našel pyrotechnik po sobotním výbuchu zábavní pyrotechniku zřejmě domácí výroby. Informovala o tom policie na sociální síti X. Po explozi neznámé chemikálie skončily dvě osoby v nemocnici. Další nebezpečí nehrozí. Kriminalisté zajistili důkazy a budou je zkoumat.
1: Sport.
3: Kanoistka Martina Sadková vybojovala v pražské Troji stříbro v závodě světového poháru vodních slalomářů. Nestačila na Australanku Foxovou. V cíli bezprostředně po dojezdu česká reprezentantka neslavila. Proč, vysvětluje Martina Sadková.
8: Já jsem šťastná byla, ale já jsem z té tabule nemohla rychle vyčíst, jestli mám dotek nebo jsem druhá, takže já jsem prostě v tom zmatku nevěděla vůbec co, ale pak jsem se podívala na lidi, všichni tleskali, takže jsem pochopila, že jsem druhá. Od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím.
3: Mezi muži triumfoval Francouz Žestán, nejlepší Čech Václav Chaloupka byl šestý.
1: Počasí.
3: Na východě Čech bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Nehodu máme hlášenou z Rychnovská. Pozor na obchvatu do Mašína, kde havarovalo osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: 4,5 minuty po 8 hodině, už jste dobře vyspaní. Říká se do růžové, ale možná příhodnější by bylo vyspat se do úsměvu, do dobré nálady. Spánek je důležitý a má velký vliv na to, jak se cítíme. Zmiňuji to záměrně, protože fakultní nemocnice Hradec Králové dává vědět, že zítra nabídne semináře o spánku, taky o chrápání, kofeinu a zájemce vezme i do spánkové laboratoře, pokud byste se tam chtěli také podívat. Bude to od 14 hodin, určitě ještě v našem vysílání zmíníme, protože kvalitní spánek je součástí našich životů. Teď ale dobré ráno a snad z vesela do všech vybraných aktivit. Z našeho vysílání už dobře víte, že od napsání nejslavnější české kuchařky uplynulo 200 let a v Rychnově nad Kněžnou si toto výročí včera připomněli. Lidé mohli nahlédnout do kuchyně Magdalény Dobromily Rettigové, zjistit, jak se vařilo bez elektřiny, bez ledniček a taky se dozvědět, proč tehdejší hospodyně nevyhodili ani slupku od zeleniny. Reportáž z akce nabídneme už za chvíli.
1: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: A teď už zamíříme do Rychnova nad Kněžnou. Od napsání domácí kuchařky Magdaleny Dobromily-Rettigové letos uplynulo 200 let. Výročí si včera připomněli právě v Rychnově nad Kněžnou, kde návštěvníci mohli nahlédnout nejen do života slavné autorky, ale také do dobové kuchyně a každodenního vaření našich předků.
1: To budou buchty. Musím zadělat, přijdou hosté.
2: Nacházíme se v budově staré rychnovské radnice, kde si lidé připomněli 200 let od dopsání slavné domácí kuchařky Magdaleny Dobromily-Rettigové. Návštěvníky tu provází její představitelka Olga Řeháková.
1: Já si beru jubku, sukni a hlavně zástěru a na hlavu čepec, protože aby mě nepadaly vlasy do jídla.
2: Vaření bylo podle Olgy Řehákové před 200 lety výrazně náročnější než dnes.
1: To vaření my už si neumíme představit. Když dělali drůbež, museli ji chytit, museli ji oškubat, museli si ji připravit na druhý den, takže všechno bylo strašně náročné. To nebylo jako dnes.
2: A zatímco dnes sáhneme do lednice nebo mrazáku, tehdejší hospodyně zužitkovali téměř všechno.
1: Třeba paní Rettigová upekla panu Rettigovi kuřátko, ale kostičky si dala bokem a druhý den z toho ještě uvařila polívku.
2: Dobové recepty dobře zná i představitel Jana Sudiprava Rettiga, Karel Uhlíř.
3: Já jsem mimo jiný taky vyučený kuchař, takže jsem toho vyzkoušel hodně.
2: Ne všechno z dobové kuchyně mu ale zachutnalo.
3: Přiznám se, že jsem neměl moc rád šneky a tu vodní havěť, žabí stehýnka. Rád si to se dalo.
2: Přesto by si podle něj lidé na tehdejší kuchyni pochutnali i dnes.
3: Já si myslím, že jo, a hlavně by byli překvapení, jak to bylo chutné, ale problém by byl s tím, že tam teda se kalorie nepočítaly.
2: A kdyby si Magdalena Dobromila-Rettigová mohla z dnešní doby odnést jedinou věc do své kuchyně, nejspíš by to nebyla žádná nová receptura.
1: Ten robot a možná i ten sporák, protože když přišel manžel z hospůdky, tak vyžadoval polívečku. A to se muselo zatopit a takhle by se otočilo jenom knoflíčkem.
2: 200 let stará kuchařka tak dodnes připomíná nejen dobové recepty, ale i to, kolik práce se tehdy skrývalo za každým obědem. Z Rychnova nad Kněžnou Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ano, už jsme ve spojení s meteorologem Jaroslavem Tučkem. Krásné ráno, pane Tučku.
2: Dobré ráno.
1: To se nám to hezky vyčasilo. Za poslední 4 hodiny z deště a velké oblačnosti do sluníčka, ale nevím, jestli je to v celém Královéhradeckém kraji.
2: Je.
1: Takže před námi slunečný den, opět jako včera.
2: V podstatě slunečný, musíme počítat s tím, že přece jenom nějaká oblačnost se ještě objeví a možná i výjimečná přeháňka, ale jinak převážně bude polojasno až oblačno. K večeru potom ta oblačnost bude ubývat úplně. 22 až 25 stupňů Celsia dneska, na horách 14 až 17 a vítr máme slabý, ale v průběhu dne se pak rozfouká a bude foukat od západu až severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rostlé podmínky máme mírně nepříznivé teďko po ránu, ale v průběhu dne se vylepší na velmi dobré a bio to je na jedničce mírná zátěž.
1: Já jsem si říkala, když to líže jenom tu 25 letní, že to nebude nějaká velká hitparáda, ale pak člověk, když stojí na tom sluníčku, to je takové vedro. Koupaliště otevřené na Byřičce, včera plno lidí, takže lidé už se chopili těch letních příležitostí a radovánek a trošku vám teď nahlížím pod ruce, že zítra to vypadá ještě tepleji.
2: Ano, ještě tepleji, před tou úterní studenou frontou sem bude proudit teplý vzduch. V noci jasno až polojasno, ty teploty se budou pohybovat v takovým širokým spektru 11 až 8 nejčastěji, klasicky to Broumovsko, tam ty teploty budou kolem 5 stupňů. V noci by vítr neměl foukat vůbec, no a zítra přes den jasno až polojasno, s tím, že pak večer od západu začne přibývat frontální oblačnosti, zatím bez sráže. Maximální teploty zítra 25 až 28 stupňů Celsia, na horách 16 až 19 a vítr slabý proměnlivý po celý den, večer potom od východu až jeho východu a rychlost bude do 4 metrů za sekundu.
1: To se pořádně zapotíme zítra, ale předeslal jste nějakou tu studenou frontu, tak pojďme letem světem na ten týden, pak to bude chladnější v průběhu těch dalších dnů.
2: Přesně tak, pak to bude chladnější s tím, že na ten víkend se to trošičku oteplí, to znamená za tou studenou frontou ty teploty spadnou, budou se nejčastěji pohybovat do 20 stupňů Celsia, stále musíme čekat nějaké přeháňky v průběhu celého týdne, v závěru jich moc nebude, ale stále ta možnost nějaká je. No a pak se začne oteplovat malička to od pátku s tím, že o víkendu tam očekáváme teploty nějakých 23-24 stupňů v maximech, takže ten víkend bude trošičku chladnější a lehoulince deštivější.
1: No ale pořád ty teploty příjemné. Meteorolog Jaroslav Tuček pro nás měl předpověď na celý týden. Děkujeme za ním. Krásnou neděli.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát představíme 10 šarmantních osobností, které jste během půl roku nominovali v ceně Zlaté slunce v naší rozhlasové anketě. O letních radostech si budu povídat se zpěvačkou Šárkou Reskovou. Povíme, co by nemělo chybět v cestovní lékárničce. S Šarmem se vypravíme do společnosti, konkrétně mezi znalce vína a stolování bude patřit i další díl našeho seriálu o etiketě.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Dobrý den, je neděle 7. června. Svátek mají Tisové, Luky, Ivety a tady je Petr Jungmann. Základní kámen Nosticova, později Stavovského divadla, byl položen v Praze na Ovocném trhu před 245 lety v roce 1781. Otevřeno bylo za necelé dva roky. Divadlo zvěčnil v Oscarovém snímku Amadeus režisér Miloš Forman. Právě zde se točila většina divadelních scén.
2: Mozart!
1: Druhý československý prezident Edvard Beneš abdikoval v roce 1948.
3: Rozhodnutí vlády i rozhodnutí mé je neseno jen a jen starostí o šťastnou budoucnost nás všech.
1: Prezident odmítl podepsat ústavu 9. května. Pro Československo tento akt znamenal nastolení totalitního režimu na 41 let. První festival původní rozhlasové hry Prý Bohemia byl zahájen v Mladé Boleslavi před 50 lety v roce 1976. Letos v říjnu v Olomouci se bude konat festival rozhlasové tvorby po 42. Překvapivý izraelský letecký útok na irácký jaderný reaktor Osirak se odehrál před 45 lety v roce 1981. 8 F-16 i hned po startu přeletělo nad soukromou jachtou saudského krále Husajna. Ten se snažil Iráčany varovat. Bez úspěchu. Všech 16 bomb na jejich palubách našlo cíl. Reaktor nedaleko Bagdádu byl těžce poškozen. A 45 je bývalé tenisové hvězdě, která vždycky líp vypadala, než hrála, rodačce z Moskvy Aně Kurnikovové. Jejím partnerem je zpěvák Enrique Iglesias. Spolu mají 4 děti. A já přeju hezkou neděli.

0: Skalý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V České Skalici je nová cyklostezka. Vede kolem vodní nádrže Rozkoš a měří 19 kilometrů. Okruh vybudoval dobrovolný svazek obcí Kladská stezka a otevřel ho včera. Trasa nabízí nové pohledy na vodní plochu. Lázně Bělohrad obhájili certifikaci spojené akreditační komise. Zařízení úspěšně prošlo procesem, který hodnotí kvalitu a bezpečí poskytované péče. Zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. Bylo mu 88 let. V československém rozhlase působil od 50. let minulého století. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. Arméni dnes volí nový parlament. Hlasovat začali v 6 hodin. Hlavními tématy voleb jsou vztahy s Ruskem a Západem, mírový proces s Azerbajdžánem a ekonomická situace. Fotbalisté Hradce Králové do 19 let prohráli s Libercem. Na svého soupeře doma v sobotu nestačili 0-1. A jaké bude počasí? Polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Teploty na východě Čech do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Dejte pozor na obchvatu do Mašína na Rychnovsku. Provoz tam komplikuje nehoda osobního auta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je před námi krásný den s letními teplotami na mnoha místech. Pokud byste hledali nějaký stín pod stromem, můžete zvolit i jabloň u Lidmanů. Tato jabloň ovládla anketu Strom roku, tuším v roce 2020, jestli se nepletu, to bylo, ale teď se o ní každopádně zase začíná mluvit, protože bude reprezentovat region Stolových hor v jubilejní soutěži Strom čtvrtstoletí, jak zmiňuje článek na webu Naše Broumovsko. Pokud byste chtěli i na velké setkání příznivců tohoto stromu jabloně, tak to bude pod korunou v úterý 9. června od 13.30, kdy tam bude takzvaná stromojízda. Ale samozřejmě nemusíte čekat do úterý, to je jasné. Neděle strávená pod stromem, relaxační, někomu určitě přijde vhod. Teď už nám ale zaspívá i Lenka Filipová a za chvíli otevřeme i další téma naší jazykové rubriky. Hezké nedělní ráno.

0: S Českým rozhlasem Hradec Králové jsme rádi. Přesný čas 8 hodin 39 minut, takže nabízíme další vydání naší jazykové rubriky. Slovo dostane Královéhradecká jazyková poradkyně Dagmar Magincová a Zdeněk Nová, který bude klást otázky. Dnes se přitom zastavíme u časté chyby.
1: Hezky česky.
2: Dnešní titulek Hezky česky zní k jedné nesprávné radě, jak psát správně. Tak nevím, co se z toho vyklube pro dnešek. Naznačte.
3: Dobře. Já jsem chtěla zjistit, jak moc často se chybuje v jednom slovesném tvaru. A když jsem to začala googlovat, tak se ukázalo, že kromě toho, že to tedy užívají běžně lidé, tak nějaký profesionální reklamní textař má takový jazykový koutek na webu a tam radí, jak to správně psát, tenhle slovesný tvar, a radí to špatně.
2: Tak a teď o který jde konečně, řekněme, slovesný tvar?
3: Jsi.
2: Sisi, nebo taky sisi, jsi. Oboje je špatně, říkám rovnou.
3: Tak, přesně tak. Ta nesprávná rada tam uvádí, že máme psát ty jsi si ani nevšiml.
2: A že to máme číst ty jsi si ani nevšiml.
3: O čtení tam naštěstí už nic není, ale píše se tam, že tohle je prostě správně a spisovně. No a ono není. Rovnou můžeme říct, že když řekneme nevšiml jsi si, tak nekodifikovaný tvar, nespisovný, a je vnímaný jako hyperkorektní, což jsou ty tvary, které nesprávně tvoříme, když se přehnaně snažíme o správnost.
2: Jo, třeba jako pohádka o pískovi a kočičce. A jak to je správně tedy? Samozřejmě řekl sis, ne, sis. Řekl jsi si.
3: Tak, tam se totiž sejde pomocné sloveso být a zvratné zájmeno u plnovýznamového zvratného slovesa. Takže tam je jediná spisovná možnost, že z toho ještě je třeba si říct, že jde o minulý čas nebo podmiňovací způsob druhé osoby jednotného čísla. No a pokud to chceme mít tedy jen správně a ne nad správně, tak z toho jsi uděláme s, které dáme k tomu zvratnému zájmenu.
2: Prostě pamatujte si sis, že si třeba řeknete, že máte rádi sisinku, ten bonbon.
3: Ten se pěkně lepí na zuby.
0: Sisinka. No nevím, všichni nemáme rádi, myslím, sisinky, ale myslím, že jsme si v tom udělali opět pořádek ve velmi častém chybování, stejně jako bychom, byste a tak dále. No další rubriku samozřejmě otevřeme zase za týden a vy můžete být součástí, protože stále platí, že se na nás můžete obracet s dotazy, můžete nám napsat, pokud nejste i na internetu, na naši adresu Český rozhlas Hradec Králové Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové, a kdo je na internetu, samozřejmě je to jednodušší, když nám pošlete e-mail na adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Neděle 7. června akcí na východě Čech v Královéhradeckém kraji už je tyto předprázdninové víkendy opravdu mnoho. Určitě jste si všimli. Člověk skutečně neví, kam dřív vyrazit. Mnozí jste se včera byli podívat například na festivalu Řemesel. Viděla jsem k velké radosti pořadatelů zaplněné celé Tylovo nábřeží. A velmi rušno bylo i z vodáky na rybníce Byřička. Při natáčení reportáží se mi přitom stala, musím říct, taková, myslím, úsměvná věc, kdy jsem potkala přátele a ti na mě volali: ty vůbec nevidíš, neslyšíš. Připouštím, že měli pravdu, ale jisto jistě je nás takových víc. Jsem o tom přesvědčena, takových, kteří se nechávají pohltit tím, co dělají, co je baví. Pokud člověka zápal pro věc neníčí a dělá mu dobře, je, myslím, skvělé mít v životě něco, co vás naplňuje, ať už je to práce, rodina, zahrada nebo sport. Mimochodem přesně o tom, co vás v životě úplně pohltilo, tak o tom bude dnešní noční linka po 23. hodině. Pokud budete mít chuť, můžete se o ten svůj zápal pro věc také podělit.
1: Počasí.
0: Počasí bude opět letní, bude velmi podobné tomu včerejšímu. Ráno zataženo, to už neplatí vlastně, protože obloha už se nám vyjasnila, vypolojasnila, jak občas říká meteorolog Jaroslav Tuček. Ta maxima teplotní se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia, na horách teploty kolem 16. Vítr ten bude mírný západní až severozápadní, rozptylové podmínky přes den velmi dobré a biozátěž zůstává na jedničce.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Riegerovy sady v Praze včera zažili neskutečnou jízdu. Možná jste mnozí byli nebo sledovali symfonický orchestr Českého rozhlasu. Tam open air koncertem odstartoval oslavy svého 100. výročí. Od odpoledne to v parku žilo jazzem, dechovkou i programem pro děti. A večer pak přišel ten zlatý hřeb, tedy Smetanova Vltava nebo Dvořákovo Largo pod širým nebem v podání kompletního sočru, tedy symfonického orchestru Českého rozhlasu. Pokud jste tuto nádheru s výhledem na Prahu včera večer nestihli a máte rádi vážnou hudbu, vůbec nemusíte smutnit, protože celý koncert, který jsme přinášeli živě i přes naše sociální sítě, pro vás už máme i na našem webu, takže když kliknete hradec.rozhlas.cz, všechno je tam dohledatelné. No a já už vám jen popřeju, ať je i tahle vaše neděle jedním velkým pohodovým koncertem. Po zprávách bude v záletech Petra Černocká, Pavla Kindernajová tedy přeje dobrý poslech a neděli podle vašich představ.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Orlické záhoří uspělo v krajské soutěži Čistá obec. Česká armáda letos přijala už stovky nových vojáků. Kvalifikaci na velkou cenu Monaka Formule 1 ovládl Kimi Antonelli. A počasí polojasno až oblačno s teplotami kolem 23 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké dopoledne. Most přes Labe na příjezdu do Špindlerova mlýna čeká kontrola, oznámil to Královéhradecký kraj. Práce začnou na podzim, zároveň má vzniknout plán jeho další údržby.
2: Odborníci posoudí stav 3 betonových pilířů mostu. Zároveň provedou také několik vrtů do pilířů, změří případné trhliny a budou ověřovat stav výstuže. Práce začnou jen co skončí odbahňování Labské přehrady, které zajišťuje povodí Labe. Snahou je předejít případným nákladným opravám v budoucnu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Orlické záhoří uspělo v krajské soutěži Čistá obec, obsadilo 3. místo. Díky tomu se řadí do síně vítězů, kam vstupují obce, které uspějí v soutěži opakovaně. Podle zástupců Orlického záhoří stojí za výsledkem dobře fungující systém sběrných míst. Česká armáda letos přijala zhruba 1400 nových vojáků. Celoročním cílem je 2200 nováčků. Na dnech pozemních sil Bahna v Brdech to oznámilo vedení armády. Vláda plánuje kvůli aktuálnímu dění ve světě počet vojáků zvyšovat. V současnosti má armáda 25 000 profesionálů a zhruba 5 000 příslušníků záloh. Berlínská klinika Charité propustila po 2 týdnech pacienta s ebolou. Americký lékař, který se nakazil v Kongu, je v dobrém stavu. Z nemocnice mohla odejít i jeho manželka a 4 děti.
3: Americký lékař se nakazil vzácnou variantou viru a zpočátku byl hodně zesláblý a vykazoval typické znaky nákazy. Pomocí antivirální terapie a dalších opatření se ale podařilo jeho stav zlepšit a testy u něj poslední týden přítomnost viru neprokazovaly, takže mohl být propuštěný. Minimálně do příštího týdne zůstává v Praze na Bulovce další americký pacient, který je po kontaktu s nakaženou osobou bez příznaků, ale ebola má inkubační dobu až 3 týdny. V samotném Kongu podle Světové zdravotnické organizace ještě zdaleka nemoc pod kontrolou. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
0: Kvalifikaci na velkou cenu Monaka Formule 1 ovládl lídr mistrovství světa Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý dojel Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu, třetí Lewis Hamilton z Ferrari. Hlavní závod začne v Monte Carlu v 15 hodin.
4: Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky. Teploty mezi 22 a 25 stupni, na horách naměříme kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Provoz na východu českých silnicích je teď dopoledne plynulý, průjezdné jsou bez nehod v obou směrech i dálnice D11 a D35, přesto ale pozor Vertyni v Podkrkonoší, kde je uzavřená Hronovská ulice kvůli opravám. Držte se objízdné trasy přes Červený Kostelec.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
5: Jsou tu zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás moc ráda zdraví Alena Zahrybnická. Vystudovala Pražskou konzervatoř a na absolventském koncertě zaspívala například árii Kuchtíka z Rusalky. A to byl prý její poslední kontakt s klasickou hudbou. V té době už měla angažmá v Semaforu. Petra Černocká, zpěvačka, herečka. S nadsázkou sobě vlastní ve svém životopise uvádí. Film Saxána ve mně občas vyvolá komplex z toho, že by bylo správné zahrát si saxáno a zemřít. Není tomu tak. A pokračuje výčtem radostných momentů svého života. I o tom budou dnešní zálety. Jsem moc ráda, že nás posloucháte.
4: Zálety Aleny Zahrybnické.

0: Černocká se narodila v Praze. Maminka byla úřednicí, tatínek právníkem. Jako druhé dítě starší bratr měl taky umělecké sklony a i ona pak v souladu s rozhodnutím rodičů a s přijímací komisí, v souladu tedy na Pražské konzervatoři, vystudovala operní zpěv a klavír. Jsem moc ráda, že jsme spolu v Záletech. Petro, moc mě těší to osobní a intimní rozhlasové setkání. Děkuju.
1: Já jsem taky ráda, protože jsme se dlouho neviděli. Mám takový pocit. Ani nevím, jestli si tykáme nebo vykáme. Jak to dáme?
0: Jak řeknete?
1: No já někdy tyknu a nic se nestane, že jo?
0: Tak pravda, na půdě Českého rozhlasu bych možná měla nabízet já, ale dámou, která je hostem, by o to měla rozhodnout. Tak jestli budete souhlasit...
1: Hej, tak si budem vykat, jak dlouho nám to vydrží.
0: Tak schválně, jdem do toho. Petro, když o vás lidi mluví, vždycky někde padne v nějakém kontextu vaše hlavní herecká role v tom známém filmu. Nicméně, kdybyste sama na své radostné životní momenty měla vzpomenout, co vám naskakuje jako první moment, kdo je Petra Černocká?
1: No tak já, to je zajímavý, já čím jsem starší, tím někdy jako, tak jako zavítám dál do těch hlubin, do těch začátků. Můj táta totiž byl sice právník, ale nejdřív si postavil, to jsem laminovala já z vrchu forelu, to je takový jako člun, jo. A s tím jsme jezdili na Slapek, myslím, že no a pak nahoře na Lipně se rozhodl, že si pořídíme houseboat. Sám si pronajal nějakou parcelku a tam jsme chodili dělat houseboat a pak jsme ho odvezli na Lipno. To vám byly takový časy. To Lipno, nádherný dětství a houseboat. No já bych si to dala znova, ale já bych tam nastydla, něco by mi chybělo. Prostě už jsem zhýčkaná, ale bylo to krásný dětství a hráli jsme tam na břehu volejbal s místňákama. Já byla sportovní typ, připouštím, mě to bavilo. Tak to takhle jdu až zpátky k těm myšlenkám, až k těm začátkům někdy.
0: Je pravda, že se noříme čím dál tím hlouběji a že je nesmírně důležitý tenhle moment pro to, abychom pochopili sami sebe, svůj život a hlavně, abychom o něm mohli vyprávět našim dětem, když děti překročí práh dospělosti a dokážou svým rodičům víc porozumět. Souhlasíte?
1: No, tak já mám takový pocit, že možná s mojí dcerou to máme až výjimečný. Mm. Já prostě ji dokonce už velmi potřebuju, zatímco ona, když byla v pubertě, to vypadalo, že mě nepotřebuje, ale ani trochu. Jo, a zlobila, byla furt ve světě, ona byla zvídavá, ale teďka se prostě bez ní neobejdu. Ne, že by mi nastavila nějak počítač nebo něco, na to mám jiný lidi. Ale normálně, když potřebuju o něčem přemýšlet, co mám dělat, mám špatnou náladu nebo něco. Ona za mnou nechodí se svýma smutkama, jo, a já za ní, jo, teďka. Tak hezky se to převrátilo a ona, když mám nějaký problémeček, tak ona to nastaví úplně z jiný, jako je, že jo, 45 z úplně jiného pohledu. A já stáhnu uši a říkám, já už dobrý, má, už se, už je to dobrý.
0: A když udělám krok zpátky k besídce v Rašeliništi, kterou jste měla v době, kdy jste končila na Pražské konzervatoři, dostudovávala, tak už jste v Semaforu hrála. Nejsilnější vzpomínka na tenhle ten moment.
1: Šimek s Grossmanem dělávali v dětském domě, tam byl dole sálek, jak se to jmenovalo, no, to už je taky skleroza, a tam dělali takový veselý rozhovory a vždycky tam byl nějaký big beat a občas tam hrál Donald a tam byl frontman, zpěvák, můj brácha Pavel. Aha. Takže on je už tak jako poměrně zamlada tahnul k tomu popu, zatímco já v tu dobu zpívala na konzervatoři a tam to vypadá, že možná se brácha přimluvil nebo něco, jako nespomínám si, že by mi snad zavolal Šimek, to bych si přece musela pamatovat. Prostě nějak jsem se dostavila, ani nevím, jestli na konkurs. A to se bude ještě, koukám, z léta asi zhoršovat. No vím, že jsem tam zpívala s Miluškou Oborníkovou a s Nadějou Urbánkovou, což byly už tehdy jako docela populární umělkyně a docela nám to jako šlo dohromady. Mm-hmm. Ale já jsem pak přestoupila k Suchýmu se Šlitrem a to byla úplně zase jiná škola, protože to nešlo jenom o to přijít k tomu mikrofonu a něco jo, a odejít. Takže tam už jsem nějaký jako herečtější úkol školy a už jsem pochopila, o čem na tom jevišti to je, že člověk se tam musí sám nějak prezentovat, orientovat, vědět, odkud kam má chodit a proč. A hlavně se podle toho musí tvářit. Takže možná tam jsem chytla ty první takový momenty herecký, jako čistě herecký, abych pak mohla zvládnout tu slavnou Saxánu.
2: I o té budeme dnes v Záletech mluvit. Jsem moc ráda, že je mým hostem Petra Černocká.

0: Petrou Černockou dnes moc ráda mluvím v Záletech. Když byste měla vzpomenout na nějaký moment, který vám zůstává v hlavě jako ten, kdy stojíte na pódiu, zpíváte se svou kapelou a máte skvělý kontakt s publikem. Byl by nějaký konkrétní?
1: On ten kontakt s tím publikem, v podstatě nejdřív se člověk samozřejmě bojí, když začíná toho sálu, jestli ho přijme, pak se tak malinko jako prskne a řekne si, no tak ještě jim něco řeknu, a pak řekne ještě víc, a když už se dopracuje v té zpěvecké kategorii až do tohoto, řekla bych, velmi zralého vystupování, tak já už si tam opravdu můžu dělat a říkat, co chci, a někdy se mi vtipná, ty lidi se smějou a můj muž kytarista, ten už to chyt ode mě, takže on občas to prošpikuje zase svým bonmotem nějakým, co si zrovna ho napadne, a bývají to teda větší údery, než já jsem taková jako jemnější, ale opravdu si děláme tam, co chceme, a když vidíme, že ty lidi jdou s náma, že se smějou, tak jsme hrozně šťastní. Dneska už se na to jeviště vůbec nebojím. Já nevím, jak se mi to stalo, ale já ten dětský hlas, s kterým jsem začínala takový ty folklornější písně, tak já ho mám pořád. Ono je to až skoro v kontrastu s mým jako poměrně postupujícím věkem, ale já, když zpívám ty staré písničky, já se sama leknu, jakože to je opravdu směšný. Tam stará paní na jevišti zpívá, jak stojí chlapec na kopečku, ale je to tak autentický ten hlas, že si říkám, nevím, co se mi to stalo. Já myslím, že dospěju i hlasově, že budu aspoň jako Jitka Zelenková nebo prostě něco zajímavějšího. Ne, já furt tady ty své husopasky musím zpívat.
0: Jiří Pracný, váš muž, dokáže vás ještě v rámci třeba vystoupení překvapit něčím, co vlastně fakt jako nečekáte? Jasně, že za roky, které jste spolu, už jste si lecos řekli, lecos jste si řekli doma, lecos jste si řekli před publikem při vašich komponovaných večerech. Je něco, co vás teď napadne, že vás jako něčemu úplně rozhodil, že nastal moment, který jste opravdu při představení, při recitálu, při koncertu nečekala?
1: No, já mám podezření, ale jako berte to v kladným tom, že na mě si jen tak nepřijde. No, já prostě vím, že mu může vypadnout z pusy nějaký žert takový jako trošku čtvrtý cenový kategorie, ale on to říká tak roztomile, že to projde. Já se zase považuji za trochu jako intelektuálnější typ, takže já to mám trošičku jako jinak vedený ty, ale ono to jde k sobě nádherně, protože jakmile my tam vytvoříme každý jiný typ, tak se můžeme do sebe i tak navzájem hezky trefovat. Většinou ty jeviště, když jsou tam dvě figury, tak jeden se do toho druhého trefuje, a my jako tak manželsky si tam můžeme dělat takový judo, a lidi to ohromně baví, protože to z domova znají samozřejmě.
0: Petra Černocká, posloucháte Zálety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Posloucháte Zálety, jsem moc ráda, že tu se mnou může být skvělá žena, zpěvačka, herečka Petra Černocká. Čtu tady v jednom z vašich životopisů, Petro, respektive ve starším rozhovoru, že jste nosila rozhovory třeba do Květu vlasti nebo Mladého světa.
2: No jo, já jsem docela na tohle období pyšná.
1: A to bylo kdy?
2: Hele, to bylo po revoluci, protože byly zavřeny kulturáky. Mm-hmm. Takhle, některý byly otevřený, ale prodávali tam povlečení nebo bačkůrky nebo... Prostě nebyl ten to propracovaný, kdo mi má zavolat, kdo je tam kulturní referent a kde já mám telefon a tak. Takže než se vytvořila vůbec jako ta situace, že se zase začalo jezdit na ty koncerty, tak nebylo co jíst. A můj muž jako kytarista, to jsme byli oba jako nahraný. A já jsem tehdy začala, někdo mě oslovil, abych dělala veselý sloupek, něco jako má Halina Pavlovská takový, do nějakého, no byl to takový nějaký bulvárek. Takže já jsem se tam trošku rozšoupla, byla jsem fakt teda hodně vtipná. Jo. Já když jsem to po letech našla, jsem říkala, Hergot, já jsem byla dobrá, taková odvážná a to byla ta sranda. A potom jsem zjistila, že teda mi to baví, to psaní a vymýšlení prostě těch konstrukcí. A tak jsem šla, myslím, že to byla Formáčková ve Květech a říkala jsem, hele, co kdybych já napsala nějaký rozhovor s někým? Jo, jasně. A pak jsem šla za Radkem Jonem, který tehdy šéfoval Mladý svět. Mm-hmm. A říkala jsem, hele, co kdybych napsala s Broďou? Já jsem si hned říkala, jakože aby ten začátek byl jako důstojný a ten Broďa byl chytrý a mohl to udělat víceméně tu práci skoro za mě, že jo? Ty jeho výroky byly senzační.
1: A byli jste vlastně...
2: A my jsme byli příbuzní.
1: Spřízněný, byl to váš bratranec.
2: Ano, a to je zajímavý, a když jsem ten článek napsala, tak jsme si tam samozřejmě tykali, protože je to můj bratranec. A oni to přepsali na vykání. Přišlo jim, že takováhle hopsanda od pop music tady s mistrem si přece nebude mu tykat. Jo? To mě hrozně překvapilo. Někdo to tam takhle celý ty... Všecko tam dal vy. Ale to chci říct, mě to prostě začalo víc bavit a vlastně mi to přestalo bavit, až asi, když už jsem malinko si říká, tak pozor, tak zpívat se musí. Tak jsem říká, pro koho se zpívat musí vždycky? Pro děti. A já jsem natočila desku Saxa na dětem, na písničky jsem si napsala dětský a s těma jsme pak jezdili. A dělali jsme takový pořad, tam dělali děti soutěže. Do dneška to mám jako ráda děcka občas vytáhnout na jeviště, protože ctění diváci se na své potomky rádi dívají, co tam provádějí.
1: A děti jsou věčné publikum, taky kritické publikum, u kterého prostě, když ztratíte s ním kontakt, tak se to projeví prostě okamžitě a máte tu zpětnou vazbu vlastně jakože okamžitou. Na druhou stranu si dokážu představit, že práce s dětmi, byť je po téhle stránce náročná, tak zároveň dává největší naději. Jste autorkou těch písniček pro děti. Kromě toho, že jim zahrajete něco, co znají, tak je učíte i další. A to si myslím, že je jako základ pro toto posouvat, jako nezůstávat u toho jenom a teď s odpuštěním kočka leze dírou.
2: Já musím říct, že to mě právě na tom velmi bavilo, že jsem ty děcka, nechci říct, rozvíjela, ale já jsem jim dovolila, aby se koukli dál, než jsou zvyklí, jo, čili já si mi tu písničku třeba učila přímo na jevišti, jo, a teď ty, myslím si, že jo, že to bylo velmi, jako dobře, můžeme udělat kolečko taniny a budou se bavit taky a budeme zpívat kočka leze dírou, ale já jsem měla pocit, že když je nechám něco namalovat a pak jim to vysvětlím a vyhodnotíme, který obrázek, jaký je, prostě jsem je nechala ty děti na tom jevišti něco dělat a to bylo pro ně podle mého docela přínosné.
1: Já udělám ještě okliku zpátky k tomu, o čem jsme před chviličkou mluvili a to je váš rozhovor se Vlastimilem Brodským, který jste napsal jako vlastně asi možná první rozhovor pro média, nebo jeden
2: první.
1: Z prvních.
2: Ano, ano.
1: Jeden z prvních. Vzpomínáte se na titulek nebo na hlavní moto, které se tam někde v tom hlavním sloupečku objevilo, které mělo přitáhnout čtenáře při listování časopisem právě k tomuhle rozhovoru?
2: Hele, vy se ptáte tak trošku, jako že to možná víte, protože já to nevím.
1: Já taky ne.
2: Ale víte, co si vzpomínám? Že mi udělala velikou radost ta obálka. On totiž vlastně měl vlastně i fotografy některý kamarády a tohle, nevím, kdo to fotil, ale nafotil to krásně. krásně. A to bylo dokonce ještě černobílej pěkné, ne ty barevný, černobílej krásný obal. A Broďa tam měl na nose takovou, jak nosí klauni, tu červenou takovou kuličku, co se takhle na gumičku natáhne. Mám ji domaskovanou. No a bylo to hrozně roztomilá ta titulka toho Mladýho světa, no.
3: Nepodařilo se mi to na první dobrou najít, zalistovala jsem a hledala jsem, ale při té příležitosti jsem narazila na vaši citaci, když jsem nenáladě používám humor. Je to ten nejlepší lék?
2: Ano, ano, ano. A hlavně já, když nejsem v náladě, tak je to taky tím, že jsem dlouho bez mezilidského kontaktu. Jako vlastně dneska už jezdím o něco méně, že se mi ty kilometry zapisou do těla. Nemám to ráda vylejzat po 300 kilometrech z auta. To je hrozný pohled určitě taky na mě. Já se pak narovná, nějak se to celý srovná, ale ty zádička to nemají rádi. Takže já vlastně si tak jako dost už jsem doma. A já třeba si maluju hodně, jako abych byla tvůrčí, že? Takže maluju sice obraz, ale přeci jenom mi chybí ty lidi. A já potom musím s někým mluvit, protože jinak já obtěžuju na ulici. Když jsem šla sem do rády, já jsem taky obtěžovala. Protože vedle v metru, já jezdím hromadnou dopravou, jo, seděla tam taková holčina, měla tak nádherného, zrzavého, mrňavého pudlíka, no to není možný nezapříst nějaký hovor. No ta Benny já většinou mám i v kapsě se nějaký kousky psího žrádla, s tím já mám vždycky úspěch. No a to byl pejsek. Ale pak, když jsem už byla skoro tady před rozhlasem, tak šly dvě holky, maminy, a ta jedna měla kočárek a ta druhá říká, ty hele, ale ta Lucinka je ti fakt podobná. No nenavaž hovor. Tak se přitočně říkám, počkejte, můžu se taky podívat, já bych to posoudila, jestli... Já jsem prostě hrozná. Já potřebuju lidi, živí lidi, a proto já jsem zrušila Facebook, protože tam ne, že by byli všichni mrtví, ale protože prostě ty keci, jako to plyne, takže takhle já se zličťuju a dělám si lepší náladu, když vidím, hele, mě taky jako jen tak někdo neokřikne, jo, protože oni ty holky měli pocit, že mě znají třeba z Masny, nebo oni někud věděli, že ten ksicht někde viděli, takže mě jako nikdo neřekne, hele, paní, co je vám do toho, jo. Ale tak to tak trošku zneužívám, a když vidím inspirativní lidi kdekoliv, tak jsem ochotna drobně jako jim něco i říct a oni se mnou zapletou na chvilku.
4: Na všechno mám dost času, než

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Psal se rok 1999, kdy Petra Černocká získala zlatou desku od Suprafonu za píseň Saxána. Psal se rok 2019, kdy vyšla při příležitosti jejího životního jubilea kniha Životní fotostory s názvem Saxána 70. Tak se oklikou dostáváme k legendárnímu filmu. A já to mám vždycky tak, když přede mnou sedí někdo z hostů, koho zásadním způsobem v životě ovlivnila jedna z jeho rolí, tak je mi až žinantní se na to téma ptát. Jak to má Petra Černocká se Saxánou?
2: No tak já už jsem jí zpracovala, já jsem tu celý, celou tu situaci jsem prostě nejdřív jako byla nadšená, že jsem slavná, pak jsem byla méně nadšená, protože jsem říkala, sakr, tak snad zpívám, ne, a co oni furt s tou Saxánou. A teďka už jsem zase velkým obloukem, už je z toho takový karbanátek zpracovaný, že s tím naopak pracuji, že jsem to já. Takže tu a tam některé děti opravdu ráda potěším, že jako jim oznámím, že já jsem ta Saxána. A oni koukají, některý mě přeci jenom jako nějak rekognoskujou, řeknou, no snad je to ona. Ale některý, tak ty už nepřesvědčím. Ale už to beru jako zase zábavu, jo. Takže už to mám za sebou takový to, co formáte s tou Saxánou.
1: Je pravda, že se původní kostým Saxány ztratil?
2: No, ztratil, protože při nějaký...
1: Má nějaký sběratel někde bez pochyby.
2: Hele, ne, já mám pocit, že se s tím něco stalo ještě horšího, protože on kousek jeho je. Já jsem měla 70. a moje dcera, která už jaká moderní, jaký zpěvačka, už ten marketing to kolem, takže jako udělala mi výstavu obrazů v Praze a k tomu ještě vyrobila takovou jako nějakou, bylo to vánočně, bylo tam spousta fotek a takové jako už jsem zapomněla, jestli to byla celá kniha a vevnitř byla fotka Saxána a oni řekli, my pojedeme na Barrandov, my se ženem ten kostým přijeli a přinesli torzo. Mm-hmm. Takhle to bylo, dole to bylo takový otrhaný, ale trapně nějak, nemělo to rukáv, nebo hele, nemají ten krásný, ten původní kostým s tím až na zem, ale vlastně, kdybych byla bývala po něm toužila, tak já bych si ho uměla ušít. A já jsem si ho dokonce později, nebo předtím už ušila, ale neodolala jsem, že u krku takhle jako na tom límci ještě byla kožešinka. Hmm. Takový plesový spíš výtvor. A někdy pro ty děti vlastně, kdy to už jsem měla doma, jsem tohleto, jo, ty kosti jsem vyvařila z kuřete, takový ty malý kostičky. Já umím dobře šít, teda uměla jsem. A takže kostým mám dokonce teďka dvakrát. Ten poslední, co mám, je právě z divadla, kde prostě inscenovali zase znova Saxánu. Já tam teda jenom tak jako profrčím trochu, jo, tu Saxánku tam hraje opravdu někdo jiný. Jo, a Kraus tam hraje toho čtyřrukýho ředitele, taky povýšil už, jo. Takže je to fakt sranda, je to pěkný a zatím se to pořád hraje. Mm-hmm.
1: Pozvat naše posluchače na divadelní představení, kde proletí dívka na koštěti, no skoro si ani nedovedu představit nic lepšího jako pozvánku pro setkání. To znamená, můžeme vás v září, v říjnu vidět i v tomhle divadelním představení. Je třeba ho vyhledat na internetu,
2: no,
1: konkrétní.
2: To ano, to tam jako běží zatím. Já právě čekám, kdy řeknou, tak teď už nám to neštimuje, paní. Vy už opravdu budete leda, že by si tam hrála tu starou čarodějnici. Tam to začíná s tou starou čarodějnicí ve škole. Tu si ještě můžu zahrát příště.
1: Ano, ale když se takový film točí se jmény, která stojí za scénářem, za režií, se jmény, která jsou kolem vás, dokázala jste v tom věku rozpoznat, že to je role, která vás bude provázet, ať už ve vzpomínkách, ať už jakkoliv, fakt celým životem?
2: No, ani moc ne, já jsem už byla duší zpěvačka, já už měla i kapelu a proto vznikla ta písnička, protože my jsme si to vyžádali, manažer řekl, tak když tam bude hrát, tak ať má písničku. A byl to výborný nápad, písnička je tu dodnes a já jsem tehdy to brala jako takový jako zajímavý odskok jako k jinému žánru, ale vedle už příští týden čekala kapela, že jsme měli třeba na pár dní na Slovensko. To bylo docela hektický a já byla rozhodnutá už pro tu zpěvačku, jo. Ale kdybych věděla, co ten film udělá, tak jsem se na to své herectví možná pak ještě položila. Třeba bych byla her.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Petrou Černockou si dnes moc ráda povídám v záletech, když jsme se tu ve studiu Českého rozhlasu potkali. Vyvolalo to v nás obou dojem, že jsme se jenom zkrátka chvíli neviděli, protože o sobě víme. Víme o sobě dlouhou dobu.
2: Já jsem věčný pozorovatel té bedny, co mám před sebou doma.
1: A já jsem zase věčný a věrný posluchač a člověk, který má rád, když se něco vytvoří a přetrvává to navzdory změnám režimu, navzdory změnám rytmu, navzdory změnám
2: mody
1: u mladé generace do současné doby. Souhlasíte?
2: Jo.
1: Když by dnes měla Saxana mladou generaci přimět k tomu, aby se zastavila a shlédla něco delšího, než je 30-sekundové video na nějaké sociální síti, co bychom jim řekli? Vždyť to přece záleží taky tak trošku na nás, na naší generaci, co jim k tomu jejich způsobu života, který pro nás se jeví velmi rychlý, řekneme.
2: No, ten jejich velmi rychlý způsob života prostě tu je. Teď jde o to, jestli mají doma zázemí, který je umí včas brzdit, odvízt je někam nahory, dát ještě tu druhou stranu té nabídky, že věci se některý můžou poznávat třeba opravdu déle a více dohloubky, něco se musí i trénovat. Hodně bych doporučovala pro ty děcka sport, protože pak nemůžou ruce držet tu krabičku. A myslím si, že dá se s tím pracovat, protože to je jako strašně přínosný v mnoha směrech. Ale je to na rodičích, protože ty děti se chytnou samozřejmě toho, že to má ten zábavný moment, že je to rychlý, že je to senzační vlastně, jo. Takže jako já sice na to už nenaskočím, protože mě to víceméně zdržuje od hlubokého přemýšlení, ale ty děcka by mohly myslet na něco jiného chvilku a dělat něco jiného a to je věc školy a rodičů.
1: Jak jste to měla vy se svojí dcerou? Vnímala jste, že je talent po vás?
2: Ano, já jsem vnímala, že bude hezky zpívat, chodila na piano a neměla na to výdrž, takže jednou stála ve okně a říká, maminko, jestli budu muset zase cvičit, tak já skočím, ale bylo to jako zvýšené přízemí, jo, jako pozor, to byla taková scénka, už herecká. Tak potom jsem ji nechala vystudovat, poslala jsem ji na Karlovu univerzitu a pak jsem ji nechala na nějaký čas pracovat a studovat v Austrálii. Nic lepšího jsem pro ní nemohla udělat. Ne, že by každý měl třeba tuhle možnost, ale myslím si, že dneska už jsou dokonce takový ty pobyty z těch škol. To je fantastická věc, zjistit, co to moje dítě umí, co mu jde. Když ne piano, tak něco jiného. A nechat ho trošku chvilku plácat, když už je větší i ve světě. To je tak strašně objevný pro ty děcka. Přijdou i pryč z toho svého kolektivu pražského a teď jsou třeba někde na konci světa a musí se postarat. Já se myslím, udělá pro to moje dítě hodně. Teď jsem zvědavá, co ona udělá pro stařenku, až bude nemohoucí. Já už jsem vlastně o tom trošku mluvila, jak prostě, když já jsem v nějakým jako takovým nesmyslným, depresivním stavu kvůli nějaký věci, která je řešitelná, tak ona to okamžitě vyřeší jako velmi rázně. Jo. A to je tak hezký pro mě uklidnění, že jako si říkám, já se uklidním a pak si říkám, dobře jsem to s tou holkou udělala, teď se mi to hodí, že není blbá. A ještě zpívá. No, jsem ráda, že taky dělá to, co jí fakt nejvíc baví a to je ten zpěv. Ale mám pocit, že je taková docela chytroučká, vystrdůvaněučká, že by měla dělat ještě něco takového, jako matatelnějšího. Uvidíme.
1: Jasně, třeba jí tam kroky zavedou. Máte za ní trému, když se na ní díváte z hlediště na jeviště?
2: To je zajímavý vůbec. Já jsem sama mývala velikou trému, strašlivou, z kraje. A když se dívám na ní, já jsem úplně v klidu, ale ona tak působí. Jo. Ona je taková, ona tam tak připluje a ona taková jako víc sexy než já, taková vyšší a jako krasavice toho výraznějšího typu. Já byla holčičí, ona je žena. A ona se tam přitom tak rozkošně kroutí a zpívá takový ty svý žezíky. Mně se to strašně líbí, já nemám čas přemýšlet o tom, jestli se jí to vede nebo nevede, to je vidět, že to má, že jí to baví a že to má v sobě. No, jsem ráda, že si našla svoje, no.
1: Petra Černocká, posloucháte Zálety.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Zpěvačka, herečka Petra Černocká je mým hostem v Záletech. Celou dobu, celou tu tři čtvrtě hodinku, pomalu hodinu, mě po hlavě běhá jedna otázka. A to, jaký předmět, jakou součást svého života, buď svých rolí, anebo svého osobního života, berete jako věc, bez které si nedovedete představit svůj život. Ať už je to hmotné nebo nehmotné, co je vlastně součástí Petry Černocké tak, že to ze svého života nechce dát?
2: No tak já mám pocit, že tu hudbu to snad ani nebudem popisovat, ta je tady pořád. Ale já mám ještě, taky jsem to naznačila, já mám ráda dobrý mezilidský vztahy a já si mezi lidma vždycky nacházím i hlavně ty lidi, co mě inspirují, co jsou chytřejší než já. Lidi, který v něčem vynikají, něco vědí a já jim pak můžu brnknout, jo? Takže když se jede drogy, tak já prostě zavolám, hele, Douda, ten byl velký odborník na drogy, Ivan Douda, a nebo když bych jako měla nějaký politický takový jako nápady, tak zavolám třeba Karlovi Steigerwaldovi. To jsou veličiny, který celý život já uctívám. Kamarádi z dětství víceméně, na který se můžu do dneška obrátit, protože sama nemám tu hlavu zase tak až chytrou a oni mají třeba v něčem lepší. Já potřebuju kolem sebe lidi, jo. Potřebuju chodit na přednášky. Byla jsem naposledy na Mladým Svěrákovi, že starý je rozkošnej, to víme, ale ten mladý je úžasně chytroučkej, senzační taky, jo. A to prostě já potřebuju ty lidi slyšet. Dana Drábová, boží, naprosto, jo. Ano. Dostane otázku, ona malinko takhle sklopí víčka, jako sklopí očička zavře, pár vteřinek se zamyslí a pak mluví jak kniha třeba půl hodiny. Ano. A můžete to tesat, to, co říká. No. To je mozeček, ježiš, já než chytnu myšlenku, než ji rozvinu a než se dostanu někam zpátky, to s tímhle ona nemá problém. A mě tyhle lidi, já jsem úplně šťastná, když je vidím a slyším.
1: Je to o kontaktu, stejně tak jako náš rozhovor v Záletech. Na závěr vždycky klade otázku umělá inteligence a vás se ptá, kdybyste mohla cestovat časem a zaspívat si duet s jakoukoliv historickou postavou, kdo by to byl a jaká píseň by to byla?
2: Já bych si ráda zaspívala s Olivií Newton-John. To je jedna z prvních zpěvaček, která mi přišla, že má taky takovej směšný hlas jako já, i když lepší. Krásně frázoval a měla jsem od ní nějaký hezký asi dvě převzatý písničky a ještě byla půvabňoučka a taky taková holčičí. My jsme tam byli jak holky z naší školky, to by se mi líbilo.
1: Tak zasněme se, zamysleme se, připomeňme si skvělé filmové role mého dnešního hosta Petry Černocké. Můžeme klidně odbočit i k Pomádě a Olivii Newton-John. Nech naše myšlenky bloudí světem tak, jak si zasloužíme, aby bloudili, tak, jak si přejeme, aby bloudili. Tak moc krát děkuji za to, že jste se mnou trávila hodinku v Českém rozhlase a vám všem, že jste poslouchali Zále.
2: Já taky moc děkuju.
1: A krásnou neděli vám přejeme.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Otovicích na Broumovsku vzniká zázemí pro dětskou skupinu. Charitativní akce Kolotoč pro Ninu připomene Den boje proti rakovině mozku. Fotbalisté Hradce Králové do 19 let prohráli s Libercem. A počasí polojasno až oblačno s teplotami kolem 23 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké dopoledne. Otovice na Broumovsku budou mít dětskou skupinu. Zázemí pro 12 dětí vzniká v objektu bývalé školky. Práce mají skončit podle nezávislého starosty Petra Nováka během několika týdnů.
2: Rekonstrukce objektu byla trošku složitější, než jsme si představovali, takže jsme nabrali velké zpoždění v tomto projektu a těšíme se už na otevření 1. července. I s tím máme teda velký problém, ale blížíme se k kolaudaci a pevně věřím, že to stihneme v tomto termínu.
0: Lázně Bělohrad obhájili certifikaci Spojené akreditační komise. Zařízení úspěšně prošlo procesem, který hodnotí kvalitu a bezpečí poskytované péče. Akreditace platí 3 roky.
3: Externí auditoři v lázeňském zařízení posuzovali shodu vnitřních postupů s národními standardy. Kontrola se zaměřila na klinické i neklinické oblasti, vedení zdravotnické dokumentace, řízení rizik a také vzdělávání zaměstnanců. První certifikát získali Lázně Bělohrad před 3 roky. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Město Hradec Králové chystá projekt výstavby kašny na Velkém náměstí. Na dokumentaci honorář pro autora a autorský dozor radní vyčlenili 8 milionů korun. Cena za vodní prvek by měla vyjít zhruba na 12 milionů. Kašnu má podle vítězného návrhu tvořit 9 různě velkých nádob z betonu, přes které bude téct voda. V Praze na Letné se po třetí roztočí historický kolotoč pro Ninu. Charitativní akci pořádá nadační fond Nina. Cílem je připomenout Světový den boje proti rakovině mozku. Podle spoluzakladatelky fondu Kristýny Chovancové je tam připravená řada aktivit.
4: Od 11 do 17 hodin bude pro děti zdarma jezdit letenský kolotoč. Dále je připraveno spoustu aktivit pro děti, šití textilních srdíček, výroba poštovních známek od Národního technického muzea, výroba flowerboxů, architektonický workshop a další věci.
0: Nadační fond se snaží zvyšovat povědomí o vzácném, ale vysoce agresivním typu rakoviny, na který zatím neexistuje léčba. Sport. Fotbalisté Hradce Králové do 19 let prohráli s Libercem. Na svého soupeře doma v sobotu nestačili 0-1. 19-letá ruská tenistka Mira Andrejevová poprvé ovládla Roland Garros, když porazila Polku Maju Chvalinskou ve 2 sadách. Po 11. hodině bude hrát o titul v ženské čtyřhře Kateřina Siniaková.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháněky. Teploty kolem 25 stupňů a biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal. Vítejte u pořadu, kde se kalorie nepočítají a dobrá nálada je vždy na jídelním lístku. Dnes se vrátíme v čase do roku 2021 a připomeneme si soutěžní recept na poctivou koprovou omáčku s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Zjistíme také, jestli se picají rukama nebo příborem, aniž bychom způsobili mezinárodní diplomatický incident. Hlavní roli dostane i cibule, nenápadná královna kuchyně, která nás umí rozplakat a zároveň zachránit nejedno jídlo. A protože dobrých receptů není nikdy dost, můžete si během pořadu zasoutěžit i o naše nové kuchařky plné sladké inspirace. Sladké Česko. Tak si udělejte pohodlí, protože právě servírujeme další porci chutí, zajímavostí a dobré nálady. A to už 10 let.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: času je věc můj.
1: Jak jsem slíbil, čeká nás další výprava. Já už teď kráčím k domu Romana Pauluse, šéf kuchaře a našeho poradce, na kterého právě teď vybil další recept. Vybral si dortovou omáčku Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou a tahle ta zvláštní, řekněme, koprovka se svítkem bude předělána podle něho. Ahoj, Romane.
2: Ahoj, Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
1: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení?
2: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
1: Jo, co třeba nejradši?
2: Takový různý mixy a...
1: Jako máš vlastní takovou playlist někde uložený?
2: Hledám hudby, který jsem nikdy neslyšel a poslouchám je.
1: Nás dneska čeká recept, připomínka toho, co se ocitlo kdysi na druhém místě v roce 2021. Marie Hostinská v Rychnově nad Kněžnou v krásné chaloupce. Za Rychnovem, kam jsme přejeli, dělala na takovém malém sporáčku v romantickém prostředí klasickou českou omáčku, vlastně koprovku, ale ona to nazvala dortová omáčka, protože k tomu jsou servírovány svítky ve tvaru jakoby dortových výsečí. Myslíš si, že my jako Češi, Romane, jsme omáčkoví?
2: No, já si myslím, že po takovém určitém odklonu od tradiční české kuchyně, tak dneska se k ní krásně vracíme. Myslím si, že máme být opravdu právem na co hrdí. A neříkat hned na první dobrou, že to je těžká kuchyně a nezdravá, protože to taky často o tom množství. No a já myslím, že i recepty pochoutkového roku tak právě dokazují to, jaký poklady se v těch domácnostech nacházejí. A já jsem moc rád, že toho můžu být součástí.
1: Byl ty jsi někdy na kurzu vaření, cukrařiny, pečení, čehokoliv?
2: Já jsem na kurzu byl asi dvakrát nebo třikrát, ale musím ti říct, že zrovna dneska jsem se díval, protože chystáme výlet na Sicílii a já bych hrozně rád tam šel na nějaký kurz vaření, zažít tu atmosféru, prostě vařit si. Jsou to v podstatě takový domácí školy vaření, že u někoho třeba doma jako tak se dá přímo vařit třeba nějaký pokrm italský kuchyně, takže nejenom italský, ale speciálně ty sicilský, takže já doufám, že se mi to velice brzo podaří. A teď jsem si ještě vzpomněl, že jsme jednou byli, to byla vyloženě škola vaření v Hanoji, kde jsme vařili s kolegou Mírou Hanzelem, kde jsme předtím i si ty věci nakupovali na trhu, což byl velký zážitek, protože to, co koupíte na trhu v Hanoji, tak to občas jako člověk prostě předtím třeba ani nikdy neviděl.
1: A může se i bát.
2: Já jsem se úplně nebál, jako jsem se úplně nebál.
1: Jsi tady.
2: Ale ne všechno bych se asi koupil.
1: My podnikneme taky takový malý kurz vaření už za malou chvíli s Romanem Paulusem. Budeme dělat právě tu dortovou omáčku se svítkem krok za krokem. Všechno se to dozvíte po písnice.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: S Romanem Paulusem, naším kolegou pochoutkového roku v kuchyni, v pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, jsme u stolu, kde budeme připravovat recept, který původně posluchači slyšeli v roce 2021 a umístila ho porota tehdy na druhé místo. Šlo o dortovou omáčku. Neplíst si s ničím sladkým, jde o to, že tam byly takové výseče, řekněme, svítku, ale jinak to byla, Romane, co za omáčku?
2: V podstatě koprovka. Dobrý den. A já jsem se tak jako díval na ten recept a říkal jsem si, že bych možná udělal nějakou změnu. Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
1: Tak se do toho pustíme. Řekni nám na začátku, co je potřeba za suroviny a kolik kterých váhově množstvím.
2: Tak my na tu omáčku potřebujeme 50 gramů másla, 2 lžíce hladké mouky, tady je tedy litr vody, v našem případě to bude vývar.
1: Jaký?
2: Já jsem si připravil takový lehký zeleninový vývar, abych to zase tolik neměnil, ale za mě klasická koprovka, když se připravuje k masu nebo třeba i s vejcem, tak to může být nějaký opravdu silný hovězí vývar klidně. A 1/4 litru smetany na šlehání, trochu soli, trochu cukru, no a ocet a kopr na dochucení samozřejmě. Na ten svítek jsou to potom 3 vejce, 3 vrchovaté lžíce dětské krupičky, lžička soli, olej na opékání a potom voda na podlití, jak už jsme si říkali.
1: A ty budeš dělat ještě pošírované vejce, na to potřebujeme co?
2: Na pošírované vejce, když se bavíme o 4 porcích, tak potřebujeme 4 vejce, vodu, kterou přivedeme do varu a trochu octa.
0: Pochoutkový rok.
2: Takže si rozpustíme máslo, přidáme mouku, dáme trošku provařit. Používáme na přípravu tady té světlé omáčky světlou zásmažku. Dle mých zkušeností tak 2 minutky, mírným plamenem. Jakmile máme jíšku hotovou, tak odstavím, nechám ji vychladnout, ale ohřeju si ten vývar, protože se mi tak omáčka nepřipálí. Ona se začne rychle vařit, když podlijeme tím teplým vývarem, rychle se provaří a jakmile se vaří, tak už se potom tolik nechytá. A přidám menší část toho vývaru, vezmu si do ruky metličku a rozmíchám. Začne mi to housnout, vznikne taková hustá kaše, přidám zase trochu vývaru, ano, a zase rozmíchám. A takhle, jak rozmíchávám víceméně pořád tu hustou kaši, tak se mi podaří tu omáčku udělat hladkou a netvoří se hrudky. Zkušenosti říkají, že když pracujeme s moukou na zahuštění, tak bychom vždycky měli aspoň takových 15 až 20 minut provářet, aby jsme se zbavili toho pachu, té pachutě mouční, kterou tam nechceme mít.
1: Je to pak i líp stravitelný.
2: Dokonce. No vidíš, přidám i trochu nějakého koření, tady v tom případě to bude tedy trochu soli, přidám i trochu cukru, klidně můžeme, protože sladkokyselá chuť bude to, co chceme do té omáčky dostat, no a necháme provářet. A tu dobu, kdy provážíme, tak si můžeme využít na přípravu svítku. My si do misky vyklepneme 3 vejce, přidáme trochu soli a 3 lžíce krupičky. Promícháme a necháme takových 10 minut nabobtnat. Po těch 10 minutách těsto na svítek máme tedy odleželé. Já do pánvičky dám olej.
1: Docela dost. Velká lžíce.
2: Ano. A do pánve těsto na svítek.
1: Normálně to nalijeme do středu, ono se to rozlije do stran.
2: Ano, ano. A měla by to být zhruba tak asi 1 cm široká vrstva.
1: Na jakou sílu plamene bychom měli mít ten olej, tu pánvičku rozpálenou?
2: Mám tady 16-stupňovou škálu a dám si to tady na 5. Jo? A přidám taky pokličku, aby se mi to peklo i ze zhora, vlastně, abych si tam vytvořil takový mikroklima.
1: Jak dlouho to bude pod pokličkou?
2: 2 minuty a potom bychom ten svítek měli otočit.
1: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
2: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. Otočíme palačinku, výborně, a znova přiklopíme.
1: A zase dvě minuty,
2: ano.
1: To je takový čekací recept.
2: A teďko přijde ta fáze, která musím říct, že pro mě asi nejpřekvapivější, protože já odklopím ten svítek, je opečen z obou stran, je to v podstatě taková velice tuhá hmota a já to teďko podliju vodou. Ano, že ten svítek úplně plave, přiklopím pokličkou, odstavím a necháme nabobtnat.
1: Budeme přidávat ještě pošírované vejce, to je navrch oproti paní hostinské.
2: A já už tady mám vodu, která se začíná pomalu vařit. Přidal jsem tam ocet, zhruba tak jednu polévkovou lžíci na litr vody. Mám tady vejce. Je úplně nejlepší, když máme možnost použít ty nejčerstvější vejce. Takže já ho teďko takhle vyklepnu. Já ho nechám takhle lehce zatáhnout. Jako kdybych připravoval takový jako vařený volský oko. Jo? Asi tak 15-20 sekund ho nechám zatáhnout a potom ho tady tou dvouzobou vidličkou jednou nebo dvakrát otočím.
1: Ono se samo jako zabalí.
2: No, za pomoci toho otočení. Že se ten žloutek zabalí do bílku a vlastně teďkon stáhneme teplotu a teď vlastně probíhá to pošírování. Pošírování je druh kuchyňské úpravy, kde se nějaká surovina, typicky třeba ryba anebo i to vejce, vlastně tepelně připravuje těsně pod bodem varu.
1: Jak dlouho takhle?
2: Tak 3-3,5 minuty a vajíčko bude hotový.
1: Jak se dokončí omáčka? Je provařená?
2: Omáčku dokončíme smetanou, šlehačkou přímo. Dobře promícháme. Necháme provařit ještě jednou s tou smetanou. Musí přijít samozřejmě i ocet. Tam se doporučuje buď provařit ocet, anebo tu omáčku. Takže já když provařím omáčku, tak ocet už provářet nemusím. Já mám tu zkušenost, že když se vaří opravdu se šlehačkou, tak se omáčka nesráží. No a nakrájíme čerstvý kopr, nebo můžeme dát i naložen. Ten naložen, když je v octu nebo v nějaké sladkokyselé marinádě, tak to samozřejmě zohledníme v tom dochucování.
1: Máme to hotové, je to krásná světlounká, voňavá omáčka po kopru a ten svítek vypadá opravdu luxusně. On má takovou jako nahoře kurčičku a vevnitř je takový kyprý žluťoučky.
2: Je to tak? Je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
1: My můžeme říct i vejcům.
2: je to tady samozřejmě hlavně proto, že máme domácí vajíčka. Máš ji radši sladší nebo kyselější?
1: Já spíš na té váze víc do kyselosti.
2: Jo, takže jsem mohl dát ještě možná trošku odstát.
1: Ale já jsem spokojený. A ten svítek, to je taková kombinace, jako když uděláte piškot s míchanými vajíčky, nebo tak něco. Takový jako kyprý, mazlavý zároveň, krásně k tomu, že to není úplně suchý jako knedlík, když si k tomu člověk dá, výborně se to k tomu hodí.
2: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinů. Vlastně nemáme až tolik jako těch slaných bezmasých pokrmů, tak já jsem moc rád, že tady ten recept se umístil a že jsem si ho mohl uvařit.
1: Rok 2021, druhé místo Marie Hostinská z Rychnova nad Kněžnou, určitě nás bedlivě sledovala a čekala na ten okamžik, co ty tomu řekneš, co jí případně vzkážeš. Já teda velký obdiv vám oběma, moc se to povedlo.
2: Já bych vzkázal, že děkuju za recept, je to pro mě inspirace a už přemýšlím nad tím, kde ho někde uvařím a naservíru hostům.
1: Říká Roman Paulus, vás směruju na stránky pochoutkovýrok.cz, kde tenhle recept najdete i v té verzi od Romana, i v té původní od Marie Hostinské, můžete je porovnat, jsou tam vedle sebe oba recepty i s videí, takže zbývá to jen vyzkoušet a těšit se zase příští týden na další setkání s dalším členem Pochoutkového roku, který bude připravovat další vítězný recept. Postupně se suneme až do současnosti a vy pak na konci budete rozhodovat, který recept se stane tím receptem desetiletí, tak jak ho předělali i naši kamarádi z Pochoutkového roku. Děkujeme moc, Roman Paulus, zase příště, ať se daří.
2: Dobré chutnání.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Po dnešním kurzu vaření v narozeninovém 10. ročníku pochoutkového roku s Romanem Paulusem bych měl připomenout, že není sám na to opakování všech receptů těch výherních z předchozích 9 let. Pomáhají mu v průběhu roku ještě Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková a Ivan Vorochodský. Rozdělili si dohromady celkem 36 výherních receptů. A postupně vám je připomeneme, proto abyste si v nich udělali pořádek a pak na konci roku mohli hlasovat a hledat s námi ten nejlepší recept desetiletí. Kdo bude hledat, bude i odměněn, tedy jen ten, kdo bude vylosován. Takový je princip naší hry a soutěže. A ještě připomínám, že příští týden bude další recept, ten nejlepší z roku 2021, dělat podle Tibora Novotného z Jižní Moravy Jaroslav Sapík. Půjde o nadívanou kachnu se speciálním lichtenštejnským karamelizovaným zelím. Budete koukat, jakou dobrotu si dopřejeme. Ale to až za týden. A za chvíli vám také představím jednu z nejslavnějších českých cibulí. Zůstaňte naladěni.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: V narozeninovém pochoutkovém roce bych vám teď rád představil jednu z nejslavnějších českých cibulí. Tuzev Šestar. Má žlutozelenou barvu slupky a bílou až zelenobílou dužinu. Vyznačuje se lahodnou a sladkou chutí, dokonce smírně pálivým akcentem. Vlaďka Vildová se kvůli ní vypravila do zemědělského družstva v Šestary a věřte, že při natáčení reportáže se neubránila slzám. Jejím prvním průvodcem byl Jiří Dostál, který se stará o pěstování cibule od semínka po sklizeň a taky převoz do skladu. Povídali si i o tom, jak se vlastně cibule sklízí.
1: Přijede stroj, který na přední části traktoru má osekávač, který oseká nať. Se nechává nať jenom kratší z důvodu skladování a tak dále. A vzadu za traktorem má vyorávač, který vyvoře cibuli a položí na řádek, kde dochází k tomu oschnutí a k následnému sebrání tím sběračem.
2: Kde teď jsme, pane Dostále?
1: Nyní se nacházíme teda ve oblasti okolo Rozběříc a je tady odrůda vhodná na dlouhodobé skladování Dormo Centro a je to toho typu Rainsburská.
2: A patří pod šestarskou cibuli?
1: Určitě. Někdy je problém s tím, že lidé nechodí sbírat po sklizeném poli, ale přímo na řádky.
2: Pane Dostále, tady je už ta sklizená cibule, kterou přivezlo nákladní auto na své korbě sem. Co je úkolem tady na té třídící lince?
1: Vlastně se jedná o příjmový stůl, kde jsou vlastně odděleny hrubé nečistoty, vypadnutí drobných kamenů, drobné hlíny, plevele a tak dále. Poté jde vlastně na přebírací stůl, kde 6 zaměstnanců vyhazuje poškozenou cibuli nebo kamení a poté jde vlastně pásama už přímo do skladu na hromadu.
2: S panem inženýrem Vakulou jsme teď vstoupili do těch rozlehlých halových prostor.
3: Nacházíme se na expedičním skladu. Zde se zbíhají zakázky, které následně kontrolujeme, dooznačujeme, expedujeme našim zákazníkům.
2: Půjdeme tam, kde se s tou cibulí pracuje, kde se asi nějak čistí.
3: To je opravdu ubrečené místo. Na začátku každé směny děvčata půl hodiny, někdy hodinu propláčí.
2: Už to cítím v očích. Tady máte nějaký respirátor na stole.
4: Když se to dlouho dýchá, tak pomáhá.
2: A na oči?
4: Ventilátor máme přes zimu, přes léto si pootvíráme okna.
2: Takže byste doporučovala nějaké proudění vzduchu, že
4: ano,
2: je lepší?
4: Je to lepší, než když vzduch stojí.
2: Paní Simono, cibuli v Šestarskou používáte?
4: Používáme. Já si myslím, že je kvalitní. Výborná je do guláše.
2: Pane Vakulo, jak tu cibuli můžeme skladovat my?
3: Pokud ji máte od nás kvalitně ošetřenou a pokud dopravce dbá na předepsané procesy, v jakých podmínkách tu cibuli přepravit a vy si ji hned potom koupíte, tak doporučuji nějakou kladnější místnost, ne moc vlhkou, kde trošku i proudí třeba vzduch.
2: Když máme solidní sklep, který není vlhký, tak tam může být.
3: Naprosto vhodné.
2: Ta teplota se pohybuje asi jak?
3: Teplota pro to skladování je ideální kolem 5 stupňů. Určitě by neměla klesnout pod 0. 2,5 stupně je taková ta kritická mez, pod kterou už by ta naše cibule neměla klesnout.
0: A na skladování jsou v zemědělském družstvu v Šestary na Královéhradecku experti. Při skladování proto používají automatizovaný systém pro vzdušňování, který zajistí až 10měsíční stabilitu cibule, aniž by se její kvalita zásadně změnila. Víc se o tom dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A za chvíli si už další mikrofon pro hosta chystáme pro herečku Andreu Elsnerovou. Budu si s ní povídat společně s Naďou Konvalinkovou.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce v Pochoutkách teď jsme si dali malý stras ještě jednou, po tom, co zase dala v porotě s Naďou Konvalinkovou.
1: A také s mojí kolegyní Milou Andreou Elsnerovou.
0: Herečkou z divadla na Vinohradech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Andreo, v Četnických humoreskách jste si zahrála Andělku, kuchařku. Jak vzpomínáte na tenhle seriál, případně vaření v něm?
2: Ten seriál byl moc krásný, celý to natáčení bylo bezvadný. Už jenom ty výlety prostě na tu Moravu pro mě byly vždycky hrozně zábavný ve společnosti fantastických kolegů a vzpomínám na cesty dlouhý, dvouhodinový, tříhodinový s panem Kostkou v autě, kdy chrlil jednu historku za druhou a mě pak bolelo neskutečně břicho, protože bránice pracovala. Ale

0: se neřízla jako do prstu a takový tyhle ty věci, aby tam netekla červená. Ale musím říct, že k vaření jsem vlastně přičichla až s dítětem, až když se mi narodil syn, a ještě radši peču. Takový ty kynutý těsta mi jdou. Nevím, nějaký zázrak, ale kynutý mi jde dobře.
1: Ale hlavně na to, že ti jde to pečení toho sladkého, vůbec nevypadáš. Takovouhle hubenoučkou postavičku, to opravdu je zázrak.
2: No, vrátím se k tomu natáčení četnických humorů. Říkala jste, že se tedy jedlo opravdově. Nekazili pánové záběry schválně, aby se najedli, aby se mohli přidat?
0: Je to možný, to jsem nevyzvídala, ale je fakt, že si tam dávali do nosu, no, pořádně.
2: Dokonce vyšla snad i kuchařka z četnických humorů. Vy jste ji křtila, ne?
0: Jo. Počkejte, máte pravdu, to byla přímo četnická kuchařka. Je, no jasně. Těla, tak vidíte, jak je ten herecký život pestrý, že člověk zapomene úplně, co dělal. Ano, je to kuchařka. A jsou tam zajímavý hrozně recepty, vlastně prvorepublikový, právě zrovna na cukroví a na tyhle ty sladký věci. Jsou tam hrozně zajímavý věci, hodně používají skořici a tak. A vůbec v tý, za tý první republiky asi nebylo tolik ingrediencí jako teď, tak je to všecko takový jednoduchý ty recepty. A myslím si, že dobrý, takový poctivý.
2: Jak se s jídlem kamufluje i jinde v divadle při natáčení? Protože vím, že u četnických humoresek třeba alkohol samozřejmě nemohl nalévat, takže rekvizitáři, pokud vím, tak whisky nahrazovali 3 dny uleželým čajem. Místo štamprdlátek se dává teplá voda. Ona tak lépe teče jako ten alkohol. Kamufluje se i takhle běžně v divadle třeba?
0: Já vím, že v divadle máme běžně jako plastový ovoce, že jo? Pak existuje plastový chleba nebo takový různý pochutiny, ale pak jsou taky jako rekvizity doopravdický. Vím, že při Ideálním manželovi se mluvilo o okurkových chlebíčcích, že jo, v Anglii běžně podávaných k svačině, tedy
1: k čaji opáté.
0: A to jsme měli opravdu nějaký toastový chlebíčky s okurkou a pak tam byly takový jako zákusky nějaký, vím, že holky kupovaly v cukrárně, takže a ty potom během představení se donesly do rekvizitárny, když už je nebylo potřeba a velice rychle zmizely. Vím, že Honza Šťastný na ně chodil. Takže jo, někdy se i vaří v rekvizitárně. I tam vlastně rekvizitářky kolikrát vařily nějaký těstoviny a spousta věcí.
2: Říká Andrea Lesnerová a děkujeme moc za tuhle krátkou a hezkou návštěvu.
0: Taky děkuju moc krát. Mějte se.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. My totiž slavíme 10 let našeho pořadu a tak vám stále děkujeme za vaši přízeň, protože bez vás by to nešlo. Oblíbili jste si i rubriku nazvanou Rada z etikety, o kterou se už léta stará Ladislav Špaček. Víte, jak třeba jíst správně pizzu?
1: Je zvláštní, že některá jídla můžeme jíst dvěma možnými způsoby, což u třeba vepřového knedla nejde. Nicméně pizzu můžeme jíst oběma způsoby. Jestliže budeme sedět ve fast foodu, budeme sedět v nějaké typické malé pizzerii a dostaneme pizzu na stůl, tak i klidně můžeme, jak je nakrájena na ty jednotlivé segmenty, můžeme

0: vzít do ruky a budeme jíst rukama. Jestliže ovšem budeme v dobré restauraci a dáme si pizzu, dneska i luxusní restaurace servírují hamburgery a nebo pizzu, tak v dobré restauraci jíme všechno příborem. To by nám museli přinést na stůl finger bowl, oplachovač prstů, abychom si mohli předtím a potom opláchnout prsty. Pokud ji nemáme, budeme jíst příborem. To vám radí Ladislav Špaček.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Na začátku jsem sliboval i soutěž o naši kuchařku, tu novou, úplně novou, Sladké Česko. Vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Obsahuje 170 krásných sladkých receptů, pokladů naší země, pozbíraných za celých 9 let naší soutěže od vás posluchačů, a taky přidali své recepty i naši porotci. To všechno je v té jedinečné kuchařce, kterou si můžete i kdykoliv objednat přes stránky www.pochoutkovirok.cz a nebo ve všední dny a v pracovní době telefonicky. Máme pro vás objednávkové číslo 724 819 319. Tuhle kuchařku byste rozhodně měli mít. Bude skvělým dárkem pro vás i pro někoho jiného, kdo miluje pečení a dělá nebo jí sladké. Tak nezapomeňte, Sladké Česko si můžete objednat přes telefon 724 819 319 a taky si o ní zasoutěžit. Třem z vás teď třeba takovou kuchařku pošlu i se svým podpisem. Minule jsem se vás v soutěži ptal, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vorochodský. Málem splál oheň při flambování. A věděli to. Jaroslav Stych z Komárova, Julie Panková z Bojkovic a Marie Burešová z Pelhřimova. To jsou vylosovaní výherci a šťastní majitelé třech nových kuchařek Sladké Česko. Další tři už se chystám do nového kola soutěže. Otázka zní, co přidal ke svítku a omáčce při dnešním vaření Roman Paulus? Za A uzené maso nebo za B pošírované vejce? Co přidal ke svítku a k omáčce Roman Paulus? Jestli si myslíte, že to bylo uzené maso, budete posílat soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení i s adresou na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že to bylo pošírované vejce, pošle nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo stejné, tedy 90 01104. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat. Uzávěrka je až o půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku i pravidla můžete na webu Pochoutkového roku a výsledky se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu. Tak vám držím palce, mějte se krásně, ať nám žije Sladké Česko a fanděte narozeninovému Pochoutkovému roku. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Třebechovická radnice nakoupí elektroauta. Lidé v Hradci Králové budou hlasovat o veřejných projektech. Vodní slalomářka Kateřina Beková vyhrála na světovém poháru časovku kajak krosu. A počasí polojasno až oblačno s teplotami kolem 23 stupňů. Zprávy a Radek Plužábek, hezké dopoledne. Třebechovice pod Orebem pořídí elektroauta. Využívat je budou zaměstnanci úřadu a městské organizace. Radnice počítá s tím, že auta mají mít nižší provozní náklady.
2: Jedno z nových aut získá charitní domov Zdislava, který ho využije pro přepravu klientů. Technické služby dostanou nákladní elektromobil určený k převozu materiálu a vybavení. Třetí vůz bude sloužit zaměstnancům městského úřadu. Podle propočtu města by náklady na provoz měly být výrazně nižší než u současných naftových aut. Radnice očekává, že za pohonné hmoty ušetří více než polovinu dosavadních výdajů. Všechna nová vozidla by měla dorazit nejpozději do 1. srpna. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Lidé v Hradci Králové poslali radnici 50 projektů na vylepšení veřejných míst. Stejně jako v minulém roce magistrát vyčlenil na nápady obyvatel 10 milionů korun. Návrhy mohli podávat do konce května na webu probuďhradec.cz. O vítězích rozhodne hlasování během září, vysvětluje mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
3: Návrh mohl přihlásit každý, komu je více než 15 let a v Hradci Králové žije, pracuje nebo studuje a splnil stanovené podmínky. Stejně jako v předešlých ročnících bude navrhovatelům k dispozici koordinátorka, která jim pomůže s přípravou jejich projektů. O tom, které návrhy budou uskutečněny, rozhodnou sami Hradečané prostřednictvím aplikace Munipolis.
0: V krkonošské Rokytnici nad Jezerou vzniká bobová dráha. Bude měřit víc než 1,5 km a najdeme ji u dolní stanice lanové dráhy Horní Domky. Hotová by měla být v létě. Policie vyšetřuje výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Kriminalisté našli na místě zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch zranil 2 osoby. V případě prokázání viny hrozí trest až 2,5 roku vězení. Sport. Vodní slalomářka Kateřina Beková vyhrála na světovém poháru v pražské Troji časovku kajak krosu. Zvítězila s náskokem 0,7 sekundy před Němkou Funkovou. České volejbalistky porazily na závěr úvodního turnaje Ligy národů v Nankingu Thajskou ve 3 setech. Vybojovali tak 3. výhru ze 4 zápasů. Počasí. Na východě Čech dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách naměříme kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika. V místě pokračuje stavba tunelu pro obchvat Náchoda. A na dálnici D11 u Předměřic nad Labem přibrzděte. Provoz je tam veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Po týdnu pěkný den od Lady Klokočníkové. Léto se nezadržitelně blíží, plánujeme dovolené, přemýšlíme, na co bychom neměli zapomenout a co zabalit do kufru. A tak i dnešní Šarm, který právě začíná, se pokusí na některé otázky odpovědět. Dozvíte se například, co by nemělo chybět v cestovní lékárničce. Představíme si letní módní barelové kalhoty, kraťasy a bermudy. O letních radostech si budu povídat se zpěvačkou Šárkou Reskovou. S Šarmem se vypravíme mezi znalce vína a stolování bude patřit i další díl našeho seriálu o etiketě. Taky vám poprvé představíme 10 šarmantních osobností, které jste během půl roku nominovali na cenu v naší rozhlasové anketě a samozřejmě jednoho z vás odměníme. Tak jdeme na to.

0: Dnešní osobností šarmu bude zpěvačka Šárka Resková, se kterou jsem se setkala v Hradci Králové na jedné z charitativních akcí. Šárku během života potkalo hned několik životních tragédií. Tou největší byla ztráta manžela Jiřího Brabce. V současné době koncertuje, účinkuje na kulturních akcích a radostí dělají její tři synové. No a taky znatelně zhubla. A tak o tom všem bude i následující rozhovor.
1: Co mě těší, možná to bude takový kliše, ale jako radost mám z mých tří synů, protože oni jsou takový, že vlastně stojí při mě, jsou to takový ochranáři a myslím si, že se mi povedlo i je slušně vychovat, tak z toho mám radost, potom vlastně dělám na nových věcech, no a připravuje se i knížka, no a různé koncerty, vystoupení, mám toho před sebou docela dost a jsem za to ráda. I zdravotně se cítím teďka daleko líp, tak vždycky musím zaťukat, aby to takhle zůstalo co nejdýl. Mám určité plány, ale jak se říká, když je chceš uskutečnit, tak to neříkej dál.
2: Dobře, budeme přát, aby všechny plány dopadly podle vašich představ. Jsme magazín o životním stylu, takže jak se udržujete v kondici?
1: No, já se o sebe nějakým způsobem nějak jakoby speciálně nestarám, ale faktem je, že před rokem a něco mě chytla apka na kalorie. Zhubla jsem spoustu kil a pořád vlastně to držím. To není dieta. Je to to, že si hlídám ty kalorie. Dneska už se podívám na jídlo nebo na cokoliv a už dovedu odhadnout, kolik to má kalorií. A od zítřka začínám chodit do posilovny. Právě jak jsem zhubla, tak začíná všechno viset až k zemi. Takže bych si to vypevnila.
2: To obdivuji, protože vy asi máte pevnou vůli. V jakém jste znamení?
1: Já jsem ryba. Pevnou vůli, no říkají to. Říkají, že pevnou vůli mám, je. A to si musím pochlubit. Ještě jednou věc. Sekla jsem i s kouřením a 3 měsíce už nekouřím. Já vím, že to je krátká doba, na to se jakoby radovat, ale člověk se má radovat za každý pokrok. No a musím říct, že mi to teda vůbec jakoby nechybí.
2: Že chválíme, klobouk dolů. Na co se těšíte teď, jaký bude váš víkend?
1: Já žiju takový život, že moc neplánuju, já to ani neumím, ale určitě tenhle ten víkend je o tom, že zase moje kamarádka, s kterou jsme se dlouho nevídali, má narozeniny. Tak je takový mezník, slaví 50, tak jsem pozvaná na velikou oslavu, takže na to se těším, no a v neděli se z toho budu dostávat.
2: A dovolená nějaká bude?
1: Možná zajedu nebo zaletím do Španělska s kamarádkou a potom samozřejmě budu trávit nějaký čas na chatě u maminky, no a mezi tím samozřejmě mám vystoupení, takže bude to takový jakoby rozstřih. No.
2: Takže my děkujeme za ten koktejl informací, který jste nám dala. Přejeme krásné jaro, ještě hezčí léto. Zase někdy v Českém rozhlase. Naschledanou.
1: Naschledanou a budu se těšit.

0: trendy.
1: A i dnes si budeme povídat o dámské modě. Já vítám ve studiu návrhářku Jitku Šedovou. Dobrý den, ahoj.
2: Dobrý den.
1: No dnes se zaměříme na kalhoty teď v letním období, které nás čeká, protože mám takový dojem, že hodně v modě jsou ty takzvané barelové kalhoty, takže jsme slíbili, že je představíme.
2: Tak barelové kalhoty jsou v podstatě volné kalhoty více v dolní části, dělají se z rifloviny, z klasických materiálů, z lnu, z jakýchkoliv materiálů si to můžete představit. Jejich pasová část sahá klasicky k pasu, přes boky jsou takové přiléhavější, nejsou vyloženě obepnuté a ta nohavice se směrem dolů do lítkové části rozšiřuje, pak se zase zpátky zúžuje ke kotníku. Ale v dolní obvod délky furt je určitým způsobem široký. Dělají opravdu takový jakoby dojem balonové sukně dlouhé nebo něco takového si můžeme představit.
1: Může si je dovolit každá žena?
2: Vzhledem k tomu, že mají zvýšený pás, mají obepnuté boky, nejsou tam přivolněné v oblasti boku, tak je dost typů žen, které si je můžou dovolit. Ale samozřejmě jsou potom typy žen, kterým vlastně vyloženě nesvědčí. Jsou to třeba takové ty hruštičkové siluety postav, kde ty boky jsou třeba výraznější než hrudník. V ten moment by jsme tu siluetu ještě víc podpořili a zvýraznili.
1: Možná podobně bychom mohli poradit i ženám, které teď rády nosí široké kalhoty. Tady si také musí dávat pozor na to, aby ty široké kalhoty slušely.
2: Měli by si dávat pozor hlavně v tom, aby ta nohavice byla volná po celé té délce. Většinou to vypadá krásně, pokud je to jakoby krásný splývavý materiál, kde to vytvoří opravdu dojem vlastně dlouhé sukně rozšířené. Trošičku zrádná bývá, když je guma v pase, kde vlastně nám to ještě přes ty boky jakoby přidá, trošičku to tam jakoby se nadrchlá a přestane to mít takovou tu pěknou siluetu.
1: Ženy, které nechtějí mít široké kalhoty, ani ty barelové, ale mají rády rovné kalhoty nebo úzké kalhoty, jsou také v modě?
2: Tam záleží hodně na tom, jaká má dáma siluetu, jaké má ráda kalhoty. Měla by samozřejmě přihlížet k tomu, jestli si může třeba dovolit, ať už ty široké zmíněné, anebo ty úzké, protože zkrátka zvýrazňují někdy ty extrémy, co nechceme, aby bylo vidět.
1: Blíží se léto, budou se nosit určitě hodně i kraťasy, budou se nosit bermudy, také tedy asi tady vše povoleno.
2: Tady vše povoleno, bermudy jdou jak z letních materiálů, dovolenkových, ty známe jako ve sportovní módě, tak ale samozřejmě jdou i z klasických materiálů, pokud třeba děláme v kanceláři, nebo jsme milovnice klasické elegantní módy, tak místo úzké sukně si můžeme dovolit užší bermudy, třeba i s nažehlenými nebo odšitými puky v délce nad koleno, pod koleno, podle toho, jak nám to vyhovuje a jak nám to sluší.
1: A kraťasy kdy a kam?
2: Kraťasy jsou víceméně opravdu krátké kalhoty v délce od půlky stehen směr nahoru, takže je to spíš určeno mladým dívkám a je to spíš volnočasová móda, protože zkrátka odhalujeme víc pokožky, než třeba je do business šatníků záhodno.
1: Dá se říct, že tady jsou také ještě nějaké trendy, co se týká například puků nebo manžet u kalhot. Nosí se také?
2: Nosí se především ty puky. Puky se nažehlují nebo odšívají i u džínů a samozřejmě ke klasickým nohavicím patří našitý nebo nažehlený puk. On nám to vlastně pomůže v siluetě, trošku nás to protáhne a opticky zeštíhlí.
1: Poslední otázka se bude týkat kostýmu, protože byly časy, kdy se říkalo, že například mít červený kostým, červené kalhoty i červené sako, že to už je moc, že nenosily se ty barevné kostýmy. Teď se hodně nosí a nevypadá to špatně.
2: Nosí se móda monochromatická a tam to patří. A těmhle těm teplým dnům patří i ta výrazná barevnost, takže nosí se nejenom ty zmíněné červené, ale i světle modré, zářivě zelené, zářivě žluté. A tam už na nás záleží, jestli jsme milovnice, třeba právě u toho kalhotového kostýmu širokých nohavic nebo úzkých nohavic, k tomu adekvátně dlouhé sáčko a když to vezmeme jenom s bílým tílkem, tak to vypadá strašně svěže a vypadá to krásně.
1: Takže my děkujeme za rady v našich módních trendech a těšíme se v těch příštích. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Jak už jsem říkala v úvodu našeho vysílání, přípravy na léto sebou nenesou jenom hledání společných termínů a výběr místa, kde strávíme dny volna. Dopředu je potřeba taky vybavit cestovní lékárničku a zvážit, co bychom ještě mohli udělat pro zdraví na cestách, abychom se vyhnuli zbytečným komplikacím. A tak si teď poslechněte rozhovor Jany Kudivejsové s profesorem Jiřím Beranem a posuďte, jestli máte všechno tak, jak to má být.
1: Blíží se doba dovolených, někteří z vás si splníte sen, pojedete někam za exotikou, ale ono stačí jezdit jenom po České republice a člověk by taky na to měl myslet, na svůj zdravotní stav, taky by se měl nějakým způsobem připravit.
2: Tak samozřejmě, že při cestách v České republice největší riziko v posledních letech je riziko získání žloutenky typu A, virové hepatitidy A. A tam je dobré se nechat očkovat. Pro aplikaci se aplikují očkovací látky s rozestupem 6 měsíců až do konce několika let a ochrana je celoživotní. Já jenom upozorňuji, že z těch 3000 nebo 3500 nemocných v loňském roce významné procento nebo procento zemřelo a byly to osoby starší 40 let, takže já osobně bych doporučoval každému ve věku nad 40 let, aby se nechal proti žloutence typu A očkovat. Samozřejmě, že dneska je mladá populace je proočkovaná až do věku 38 let proti žloutence typu B, tak ta by si měla doplnit to očkování proti žloutence typu A a starší i proti žloutence typu B. Při cestách do zahraničí snažíme se také doplnit očkování, pokud je překročeno nebo nekompletní proti tetanu a aplikujeme kombinovanou vakcínu proti tetanu, záškrtu, černému kašli a dětské přenosné obrně. No a tím, že lidé dneska cestují za větší exotikou, například do Indie, do různých států Indie, tak tam je potřeba doplňovat ještě očkování proti břišnímu tyfu, které je ovšem jenom na 3 roky, a očkování proti vzteklině, které se dnes nově aplikuje u imunokompetentních lidí, čili u lidí se zdravým imunitním systémem ve 2 dávkách v rozestupu 1 týdne a s ochranou na celý život. Není potřeba přeočkovávat pouze v případě, že ten člověk je pokousán vzteklým zvířetem, tak tito lidé musí absolvovat už jenom 2 injekce a nemusí se jim aplikovat koňský imunoglobulín, což byl v zahraničí vždycky velký zdravotní problém.
1: A když i mluvíme o těch exotičtějších zemích a ještě o nějakém dalším očkování, týká se to i dětí?
2: Určitě. U těch dětí je potřeba vždycky zkontrolovat základní očkování, které mají od svého pediatra, případně je nějakým způsobem po dohodě s tím pediatrem doplnit a určitě u těch dětí očkovat proti minimálně žloutence typu A, která se doplňuje. Očkování proti břišnímu tyfu je možné už od 2 let. Očkování proti vzteklině je možné taky. Samozřejmě vždycky záleží na tom, jak ta cesta je upravena. Zda to bude někde v rezortu nebo někde mimo, jestli to bude pod stanem, jestli to bude v horách a tak podobně. I pro cesty do hor my například pro prevenci vysokohorské nemoci doporučujeme určitý lék, acetazolamid, aby to prostě omezovalo vznik ty vysokohorské nemoci.
1: A existuje něco do takových těch zemí, jako je Turecko, Egypt, proti střevním potížím? Já věřím tomu, že lidé, kteří to zažili a zkazilo jim to dovolenou, takže by rádi o tom zauvažovali, ale vlastně nevím, asi není. Očkování jako takové není.
2: Není. Říká se, že očkovací látka proti choleře je očkovací látkou zároveň i proti onemocněním střevním způsobeným Escherichia coli, ale ne všechny ta střevní onemocnění jsou způsobená tímto patogenem. Často to bývají salmonely, často to bývají shigely. Já osobně si myslím, že je potřeba mít především střídmost u těch švédských stolů a je lepší než studenou kuchyni, tak si vybírat především teplou kuchyni a vždycky si sebou vzít něco na pohotovostní léčbu, což většinou bývá nějaké střevní deficiens plus k tomu preparát s účinnou látkou loperamid, která vlastně tlumí peristaltiku střevní. Většinou se to dá zastavit během, řekněme, jednoho, dvou dnů, ale je potřeba být na to připraven a mít ty léky sebou.

0: 550 vín z Česka i ze zahraničí, 6 degustátorských komisí, všichni porotci s profi degustátorskými zkouškami, ale i laické hodnocení milovníků vína. Takový byl letošní jubilejní 20. ročník Hradeckého poháru vína, který se tento týden konal na Malšovickém stadionu. A tam jsme samozřejmě nemohli chybět.
1: Dostaneme se dneska někdy k tomu šampionovi. Jak to vidíš?
2: Zkusíme ho připravit.
1: Já jsem naprosto rýňákový člověk a tady, co už jsou vzorečky za rýňáky, tak jsem všechny projel, ale slyšel jsem ze zákulisních zdrojů, že šampionem celé soutěže je rýňáček.
2: Je rýňáček bohužel zahraniční, ale já bych ještě s tím počkal, až to opravdu oficiálně potvrdíme, protože ještě to tuhle chvíli ani já nevím 100%.
3: Mě by teď docela zajímalo, kdo se tady o ty rýňáčky hodně zajímá. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Daniel Macek.
3: Tak pane Danieli, znamená to, že to rýnský Riesling je vaše láska, když se podíváme na ta vína, která se tady dnes prezentují?
1: Moje naprosto top, oblíbená odrůda, tím, že skutečně Německo je na rýňáky ta nejlepší země. Nicméně i u nás na Moravě, případně v Čechách, samozřejmě jsou některé rýňáky, které už taky dosahují vysokých kvalit, takže strašně rád ochutnám rýňáky od nás. Nicméně favority pro mě stále zůstávají rýňáky z Německa.
3: Dobře, tak já nebudu zdržovat, abyste mohl ochutnávat. Sklenička už je připravena. A zastavím se tady u pana Karla Tomáška, který nabízí, pojďme ukázat tady, já když takhle se podívám, to je jedna lahev vedle druhé, kolik jich tady má v té ošatce?
2: Tak tady si myslím, že máme tak tisícinu toho, kolik vzorků bylo v soutěži, ale samozřejmě nemůžeme se dát všechno, ale snažíme se postupně dávat sem všechny odrůdy, aby si návštěvníci přišli na své.
3: Ano, kdybyste měl zhodnotit ten letošní Hradecký pohár vína?
2: Nádherný, nádherný, nádherný. Nejvíce vzorků sjeli se nám všichni pozvaní degustátoři. Bylo to hodně práce, jak to je připravit, jak to v hodnocení, ale myslím, že se nám to povedlo. Jsme na sebe pyšní.
3: Jestli pak jsou lepší ta červená nebo bílá, rozlišujete nějak?
2: Každé víno je krásné a jak říkal nestor českého vinařství, pan profesor Wilhelm Kraus, než to víno zkritizuješ, vždycky si uvědom, co je za ním práce. Co to dalo tomu vinaři a potom to víno přehodnotit ještě jednou. A takhle já se ke všem vínům snažím dívat.
3: Ten dnešní večer je velice hezký, je tady velmi dobrá nálada, hraje nám tady muzika, takže co víc si přát, než pěkné posezení na Hradeckém poháru vína.
2: Přesně tak, ale ještě bych chtěl, abychom nezapomněli na jednu věc, že my se tímto i snažíme pomoci těm moravským vinařům a samozřejmě nejenom moravským, kteří nám ty vzorky dávají, aby lidi tady třeba našli něco, pro co si tam budou jezdit v kartónech s dodávkami. Tady máme třeba ta suchá vína, jsou tady krásné rizlinky, ale hodně pěkné hibernaly, hodně lidí má rádo hibernaly z různých důvodů, je to pěkně aromatické víno. Tady opravdu jsou ta suchá vína a pokračujeme polosuchá, polosladká, růžová.
3: Takže Hradecký pohár vína 20. ročník, teď už můžeme hodnotit, se pěkně vyvedl. Co si přát do toho dalšího roku?
2: Lačka má být stále výš, ale pokud bude stejně dobré jako ten letošní, já budu spokojen.
3: Tak já připijím na vaše zdraví a děkuji, že jste si na mě udělal čas. A teď už ta muzika a vínečko bílé.
2: Já moc děkuji a připijím na zdraví vaše, ale zejména vašich posluchačů.
3: 5 minut na mě má také pan profesor Petr Hůrka. Dobrý den, dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Tak také spokojenost ve vaší tváři vidím, takže krásný ano. Ročník.
4: Ano, je to za, máme to za sebou, 20. ročník, rekordních 550 vzorků z 15 zemí. Takže jsme unavení, ale byla to krásná práce a věřme, že teda vyhráli ti nejlepší.
3: Říkáte, vyhráli ti nejlepší. Můžeme už něco tak trochu napovědět?
4: Maličko
3: nebo
4: chceme napovědět. Vítěz je z Německa, ale jsou tam i úspěšná vína z Moravy. Dařilo se hodně rolandskému modrému, což není žádné překvapení u nás. A jsou tam i pěkná jiná bílá vína.
3: A pane profesore, když vy si můžete dát takovou tu dobrou sklenku vína, je to bílé, červené, nebo nerozlišujete, nebo jsou to ty sekty?
4: A když opravdu si chci udělat radost, tak si dám bílé Chardonnay nebo Pinot Noir, rolandské modré, nejlépe z Burgundska.
3: Když se mluví o tom víně, je v něm opravdu pravda?
4: Snažíme se o to. Hledali jsme ji dneska celý den a snad jsme ji našli. Myslím si, že víno, když se s ním dobře zachází, se k němu přistupuje s respektem, tak může být dobrým kamarádem a společníkem.
3: Jubilejní 20. ročník vás musí obzvlášť těšit, protože jste od začátku to právě vy a pan Tomášek, se kterým jsem mluvila, kteří se snaží o to, aby tady právě ten hradecký pohár vína byl.
4: 2007 byl první ročník, je to 20 let. Začínali jsme v Černigově 124 vzorků, dneska máme 550 a máme tady elitní degustátory, tak snad jsme něco udělali a mám radost z toho, že lidé z Hradce Králové na víno chodí a že třeba svátek vína na Soutoku, což je myslím ta naší akce, že tam chodí třeba 2-3 tisíce lidí.
3: Takže tam budeme moci ochutnat všichni.
4: Tak, tam budou ty výsledky už oficiální a ti nejlepší vinaři přijedou a bude moci s nima povídat a ty vína ochutnat.
3: Já vám mnohokrát děkuji a protože vím, že vás čekají další povinnosti na tom dnešním slavnostním večeru, tak se musím rozloučit. Blahopřeji k tomu 20. ročníku a zase někdy naslyšenou a naviděnou.
4: Moc děkuji, těším se na všechny na svátek vína na Soutoku.
1: Zas

0: Poslucháte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: O stolování jsme také v našem seriálu o etiketě s Danielem Šmídlem už mluvili. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ale dnes se zastavíme spíš u těch nešvarů, kterých se někdy dopouštějí možná starší vůči mladším, nebo my všichni vůči mladším, vůči dětem, vůči teenagerům. Pojďme nejprve ale začít u toho stolování. Takové ty největší nešvary z vašeho pohledu.
2: Každopádně nejčastější, co vnímám, je mluvení se soustem v ústech. Hned zatím v závěsu jsme v době mobilní etikety, to je mobil na stole, ať už aktivně používaný celou rodinou, nebo vzorem jsou pochopitelně zase ti rodiče, kteří to nedokáží regulovat. Relativně častým přešlapem je nesprávné uchopení příboru, kdy vidlička v té takzvaně levé ruce nebo nedominantní ruce směřuje hroty nahoru, ne hroty dolů, takže správně je hroty dolů směřování.

0: A relativně často se stává to, že se na mladší lidi zapomene, třeba s přidáváním nebo s takovou zdvořilostní pobídkou, a hodně se u stolu věnujeme právě těm starším a přehlížíme ty mladší. No však oni už si nějak poradí. Hlavně, aby ti starší dostali. To je sice na první pohled správně, ano, ti starší mají mít vždy jakousi přednost, ale nikdy ne na úkor toho, že jiného člověka, byť je mladší, upozadíme viditelně. Že si někdo nabídne dvakrát, je v pořádku, ale pokud se ten starší nenabídne to poslední sousto nebo tu poslední porci všem ostatním, nejenom těm starším, tak už je to špatně. Snad se v této relativně komplikovaném tématu dnes vyjadřuji srozumitelně a posluchači budou rozumět té myšlence, kterou mám.
1: Já si myslím, že také podle toho, jak se chováme k těm mladším, ty mladší vychováváme u toho stolu, takže pokud se těch chyb dopouštíme, tak je tady bohužel ta naděje, že až budou velcí, tak se budou chovat podobně.
0: Vždy vedeme příkladem. Můžeme mluvit o čem chceme, ale vždy vedeme naše děti nebo teenagery příkladem.
1: Já si myslím, že na stolování se ještě někdy v našem seriálu dostaneme, protože to je nevyčerpatelná studnice různých rad, které bychom mohli dát, ale tentokrát jsme si tedy vzali téma starší vůči mladším a ten zásadní problém, který jsme s Danielem Šmídem probrali. Takže děkujeme a mějte se hezky.
0: Děkuji za tu příležitost.
1: Naschledanou.

Teď už mohu říci, že jsme se konečně dočkali. 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku vstupuje do své druhé poloviny. A právě dnes je den, kdy vás seznámíme se jmény 10 osobností, které jste poslali do finále, tedy těch, kteří získali největší počet vašich hlasů. Musím říct, že na rozdíl od minulých ročníků je ten letošní velmi vyrovnaný. Návrhů přišly stovky a byly velmi různorodé. Od lékařů

jako typ na Tomáše Šepka, Marka Dvořáka nebo Radkina Honzáka, tak byli další. Plejáda herců se tady objevuje, také zpěváci, ale i Maxi Jedlík, Jaroslav Němec, nebo hlas přišel i pro paní doktorku Kristinu Hešlovou, všestranou lékařku, jak se tady píše, ale i geologa Václava Cílka, fyzioterapeuta Michala Novotného nebo skvělého klavíristu Matyáše Nováka. No ale protože pravidla říkají, že desítku musí tvořit ti, kteří získali největší počet hlasů, tak tady v tuto chvíli jsou. Velké množství vašich sympatií má muž s modrou krví, který vás týden co týden provází stejnojmenným televizním seriálem František Kinský. Hodně hlasů jste také poslali hercům Miroslavu Hanušovi a Martinu Mišičkovi. Hodně hlasů má i letos sympaťák z televizní soutěže Na lovu Jakub Kvášovský. Další stálicí s velkou nadějí na úspěch je televizní moderátor Daniel Stach a nově i houslový virtuóz Jaroslav Svěcený. No a ženy, i letos vás zaujaly herečky Naďa Konvalinková a Taťána Medvecká. Nově také moderátorka Lucie Výborná a hodně sympatií má i tvář z televizní obrazovky, průvodkyně televizním kalendářem Saskia Borešová. Tak to je ta naše nová desítka šarmantních. Od příštího týdne budete moci vybírat a hlasovat. No a dnes za hlas pro Daniela Stacha posíláme knížku paní Tereze Srazilové ze Sezemic. Blahopřejeme.

věřím, že i našim 10 šarmantním osobnostem bude až do října letošního roku pršet štěstí, a to v podání vašich hlasů, které jim budete zasílat do Českého rozhlasu. Těšíme se na to. No a ještě tady listuji některými názory. Přišel například hezký mail od paní Inky Babákové. Dobrý den, paní Lado, rozhodla jsem se poslat hlas paní Dagmar Jandové alias Kvízové dámy. Čím více jí sledují, tím více na mě působí velice šarmantně, a proto si myslím, že si zaslouží bojovat o titul. Ano, zaslouží, ale jak už jsem říkala, můžeme mít jen těch 10 osobností, ale paní Inko, a i vám ostatním, kteří jste hlasovali například pro skvělého klavíristu Matyáše Nováka, jako paní Věra Pospíšilová, nebo dívám se tady na další typy, geolog Václav Cílek, toho si přála pana Jana Macíková. Tak všem bych chtěla říci, že i tyto osobnosti se pokusíme oslovit a nabídnout s nimi rozhovor v našem magazínu Šarm, přestože se do té desítky šarmantních nedostali, ale co není letos, může být za rok. Teď budeme tedy hlasovat pro tu desítku, kterou jste vybrali a které jste dali největší počet hlasů. Velmi se těšíme, koho nám letos za tu šarmantní osobnost vyberete. No a ještě bych ráda odpověděla na vaše časté dotazy, jak je to s prodejem vstupenek na náš gala večer. Ten bude 23. října v pátek v kongresovém centru Aldis Hradec Králové od 19 hodin. Tak prodej začne příští týden a tak si také za týden ovšem povíme víc. Teď už jen rozloučení. Mějte se pěkně, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe a na to, že za týden je tu opět magazín i o tom vašem životním stylu Šarm a spolu s ním Lada Klokočníková. Krásný týden.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Horní Kalná na Trutnovsku má nedostatek vody, hledá proto nové zdroje. Na polích v Česku končí toxická hnojiva. Česko má další medaili ze světového poháru ve vodním slalomu a dnešek zůstane polojasný s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Dobré poledne vám přeje Alena Brantová. V Horní Kalné na Trutnovsku chybí dostatečně vydatné zdroje pitné vody. Obyvatelé by odběry z obecního vodovodu měli proto nyní omezit. Přestože obec nechala udělat druhý vrt, ukázal se jako nedostačující. Proto je podle nezávislé starostky Hany Niklíčkové potřeba hledat další možnosti. Jinak bude muset obec opět nechat vodu dovážet. To ale není řešením do budoucna.
2: Z dlouhodobého hlediska je určitě potřeba řešit náhradní ještě další zdroj. Buď to realizací nového vrtu, na čemž už pracujeme, měl by přijet proutkář a bude se tvořit nějaký projekt, anebo případně propojení vodovodů těch sousedních obcí s Dolní Kalnou.
1: Turistické informační centrum v Deštném v Orlických horách se od zítřka přesune do prostor Pošty Partner. Obec ke změně přistoupila kvůli personální situaci, která neumožnila zajistit provoz v dosavadním infocentru u lyžařského areálu. Služby pro místní obyvatele i návštěvníky tak zůstanou zachovány. Informační centrum bude mít dočasně upravenou provozní dobu podle otevírací doby Pošty Partner. Obec zároveň jedná o zachování a případném přesunu výdejních míst dalších doručovacích společností do nových prostor. Někteří čeští zemědělci používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomě.
3: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční prašce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za nelegální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Český rozhlas. Sport.
1: Kateřina Beková vyhrála na světovém poháru ve vodním slalomu v pražské Troji časovku kajak krosu. 23letá česká reprezentantka zvítězila s náskokem 700 sekundy před Němkou Ricardou Funkovou.
0: Počasí.
1: Čekáme polojasno až oblačno a ojediněle se budou vyskytovat přeháňky, které budou na horách četnější. K večeru má oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 14 až 17. Zafouká mírný západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Kvůli opravě mostu u rybníku Šlejferna počítejte s omezením na silnici číslo 16 na Jičínsku mezi Sobotkou a Horním Bousovem. Až do konce června se tam bude jezdit kyvadlově.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásný. Krásné nedělní odpoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové vás zdraví Marek Šinkora. I dnes 7. června budeme sledovat, co se děje v našem kraji a dáme vám zajímavé tipy, co podniknout. Protože je krásné počasí, řada z vás se určitě chystá někam se svými dětmi nebo vnoučaty. Vy, kteří jste z Hradce Králové a okolí, můžete vyrazit do Ruseku, kde se od 14:30 koná dětský den. Nachystaný je třeba řetízkový kolotoč, skákací hrad a všichni si můžete pochutnat na cukrové vatě a dalších dobrotách. Za malou chvíli už pokračují naše písničky od srdce.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Dobrý den, je neděle 7. června. Svátek mají Tisové, Luky, Ivety a tady je Petr Jungmann. Základní kámen Nostěcova, později Stavovského divadla, byl položen v Praze na Ovocném trhu před 245 lety v roce 1781. Otevřeno bylo za necelé 2 roky. Divadlo zvěčnil v Oscarovém snímku Amadeus režisér Miloš Forman. Právě zde se točila většina divadelních scén.
3: Mozart!
2: Druhý československý prezident Edvard Beneš abdikoval v roce 1948.
4: Rozhodnutí vlády i rozhodnutí mé je neseno jen a jen starostí o šťastnou budoucnost nás všech.
2: Prezident odmítl podepsat ústavu 9. května. Pro Československo tento akt znamenal nastolení totalitního režimu na 41 let. První festival původní rozhlasové hry Prý Bohemia byl zahájen v Mladé Boleslavi před 50 lety v roce 1976. Letos v říjnu v Olomouci se bude konat festival rozhlasové tvorby po 42. Překvapivý izraelský letecký útok na irácký jaderný reaktor Osirak se odehrál před 45 lety v roce 1981. 8 F-16 i hned po startu přeletělo nad soukromou jachtou saudského krále Husajna. Ten se snažil Iráčany varovat. Bez úspěchu. Všech 16 bomb na jejich palubách našlo cíl. Reaktor nedaleko Bagdádu byl těžce poškozen. A 45 je bývalé tenisové hvězdě, která vždycky líp vypadala, než hrála, rodačce z Moskvy Aně Kurnikovové. Jejím partnerem je zpěvák Enrique Iglesias. Spolu mají 4 děti. A já přeju hezkou neděli.

Teď už nastává vaše chvíle, kdy si můžete napsat nebo zavolat o písničku od srdce. Můžete nám napsat na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz nebo kliknout na náš web, kde najdete písničkový formulář. A pokud nejste na internetu, můžete nám samozřejmě poslat i SMSku na číslo 900 1104. Do zprávy je ale nutné napsat velkými tiskacími písmeny slovo Hradec a prosím nepoužívejte háčky, čárky, žádnou diakritiku, aby to do našeho písničkového formuláře dorazilo. Zavolat si také můžete na čísle 726 46 46 46 a říct si o písničku, kterou byste si přáli. Jako první nám napsala paní Milena, prosí o zahrání písničky pro svou sestru Ivetu Kozlovskou a také pro paní Ivetu Řadovou s přáním pevného zdraví, štěstí, lásky, ať se jim splní vše, co si přejí.

0: Toyota.
1: Pokračují naše písničky od srdce, máme tady další posluchačku. Pěkné odpoledne, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak jsme rádi, že jste se k nám dovolala. Co si budete přát a komu?
2: Chtěla bych to nechat zahrát se scénicí Marcelce Oláhový do Cerekvy nad Bystřicí. A chtěla bych od Ivety Bartošovi nějakou písničku.
1: Určitě, tak pomalu se nám blíží letní prázdniny, tak jsem vybral 2 roky prázdnin. Co vy na to, může být?
2: Ano, může.
1: Tak výborně, děkujeme za zavolání a přejeme příjemný poslech.
2: Já vám taky, naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Na Českém rozhlasu Hradec Králové pokračují písničky od srdce. Dovolala se paní Danuše. Pěkné odpoledne, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla pozdravit všechny kamarádky a kamarády v Novém Městě nad Metují a moji dceru Irenu a jejího manžela a do Jaroměře Alenku.
0: Také zdravíme.
1: A vás taky zdravím.
0: Děkujeme. A kde pak nás posloucháte? Je hezké počasí, tak jste někde na terásce, máte nás zapnutý a posloucháte?
1: Jsem doma a koukám z okna.
0: Dobře, tak jo. Tak já posílám písničku, kterou jste si objednala, ať se vám z toho okna kouká ještě veselej. Pěkné odpoledne.
1: A děkuji moc.
0: Není za čas, shranou.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát se dovíte, jak se žije v exotické Venezuele, ale i studuje v Americe. Na cestách s Eduardem Freislerem, novinářem a cestovatelem, vítězem ceny Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku 2025. Proč lidé nemají nic z bohatství země s největšími zásobami ropy na světě a jak snášel život v tropech. Hlavně za světlými i temnými stránkami Venezuely, ráje v rozkladu, vás vezmeme v pondělí, jako obvykle po 18. hodině.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, v plném proudu jsou písničky od srdce. Využil toho například pan Jan Sklatov, který si napsal o písničku od Olgy Lounové. Tak přejeme pěkné odpoledne a posíláme písničku.

0: To byla Olga Lounová a doufám, že věčný optimista bude i náš posluchač Jirka, který se právě dovolal. Pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady Jirka z Veltrup. Zdravím vás do studia a všechny posluchače a písničku posílám, protože je dneska Iveta, má svátek, tak jedna paní Iveta od Kosmonos u Mladý Boleslaví má dneska svátek. Taky přeju hodně zdraví, vše nejlepší, ať se jí splní vše, co si přeje. A příští týden bude Stáňa, takže ano. Paní Stáně do Jičína nebo do Okřínku, ona to střídá, buď je v Okřínku nebo v Jičíně. Taky přeju s bratrem Pavlem hodně zdraví, vše nejlepší, ať se jí splní vše, co si přeje. A zdravíme její vnučku Alenku. A jinak všem posluchačům a vám do rády a posílám písničku.
0: Tak děkujeme, přejeme pěkné odpoledne, naschranou.

0: Je 12.40, stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Dovolal se pan Ondra, pěkné odpoledne, dobrý den.
1: Krásné odpoledne, Tomáši, zdravím vás, pozdravím všechny, kteří to slouchají dneska. A jestli můžu, tak dneska bych chtěl píseň, kterou jsme spolu dali, nechat samozřejmě zahrát všem i větámky k svátku, popřát jim hlavně hodně štěstí a zdraví a ať mají pohodlý zbytek neděle.
0: Tak děkujeme za přání a posíláme píseň, kterou jste vybral. Pěkné odpoledne.
1: Díky tomu, naslyšenou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

12.47, to je aktuální čas, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro písničku Od srdce si napsali manželé Holanovi z Lovčic, chtěli by poděkovat všem, kteří si včera přišli užít úžasnou oslavu jejich 50. výročí. Všem moc děkují, že dorazili a posílají písničku Od srdce.

0: Krásné sluneční nedělní odpoledne trávíte s písničkami od srdce a Českým rozhlasem Hradec Králové. Dovolala se také naše paní posluchačka Danuše. Pěkné odpoledne.
1: Hezký den. Já bych prosím pěkně chtěla popřát svému vnukovi Jendovi k 18. nám a říkám, co bych chtěl zahrát, a on, babi, dej si zahrát, co se ti líbí. Tak se bude divit. A ještě

0: spojila gratulaci od Martiny Giorgia a Ellen, jeho sestřenice z Itálie.
1: Tak děkujeme, děkuju. Není vůbec zač. Přání poslala i paní Jana všem Ivetám k dnešnímu svátku, takže děkujeme za napsání i zavolání a posíláme písničku.
0: Děkuju,
1: naschledanou.

6 minut před 13. hodinou doznívá v Českém rozhlasu Hradec Králové Karel Gott. Po 13. hodině se můžete opět těšit na váš oblíbený pořad Rozhlas jde za vámi. Tentokrát zamířil Aleš Cibulka do Telče a jeho hosty byly česká farářka Martina Viktorie Voborníková-Kopecká a Martin Chodůr, vítěz pěvecké soutěže Československá Superstar z roku 2009.

0: dopoledne, Skladý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.

0: je 13 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Obec Orlické Záhoří opakovaně uspěla v soutěži ve třídění odpadu. Nová aplikace ministerstva školství má pomoct s plánováním kapacit mateřských škol. Tenistka Kateřina Siňaková má 11. grandslamový titul v ženském deblu. A neděle zůstane polojasná s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Obec Orlické Záhoří uspěla v krajské soutěži Čistá obec Královéhradeckého kraje a obsadila třetí místo. Díky tomu se nově zařadila do síně vítězů, kam vstupují obce, které v soutěži uspějí opakovaně. Podle nezávislého místostarosty Karla Vychytila stojí za výsledkem hlavně dobře fungující systém sběrných míst v obci.
2: Jak víme, čím dál, tím hůř, protože jako čištění nebo střídění odpadů potřebují lidi mít u oken, u dveří. S turistama zatím problém není, jako zatím tříděj a jako rozmisťujeme více košů, takže jako nemají důvod to házet po vesnici.
0: Druhá etapa rekonstrukce Krajského ústavu sociálních služeb Barevné domky Hajnice na Trutnovsku by mohla začít v roce 2027, skončila by pak o rok později. Radní Královéhradeckého kraje na ní vyčlenili 125 milionů korun. Stavbaři opraví a dobudují administrativní a správní budovu. Její součástí bude nově vybavený gastroprovoz a taky prádelna. Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat. Obce a další zřizovatelé díky ní můžou sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech. Projekce se budou pravidelně aktualizovat a vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
3: Vstupná je online jako webová aplikace ministerstva školství a obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy a možnosti práce na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Sport.
0: Tenistka Kateřina Siňaková získala na Roland Garros čtvrtý titul ve čtyřhře. S Američankou Taylor Townsendovou porazili pár Kruničová Danilinová 6-2 a 7-5. Počasí. Čekáme polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami, které budou na horách četnější. K večeru má oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 14 až 17. Zafouká mírný západní až severozápadní vítr. Noc pak bude jasná nebo skoro jasná. Teploměr ukáže 11 až 8 stupňů, na Broumovsku kolem 5, na horách 10 až 7. Většinou žádný vítr foukat nebude.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Broumově počítejte s omezením na silnici 302 v Kladské ulici. Dělníci tam opravují povrch vozovky, proto zavedli kyvadlový provoz jedním pruhem. Omezení má trvat až do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
4: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, Milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
5: Já jsem i vyšší.
4: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
5: No, necelý.
4: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
5: To už nemůžu právě.
4: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
5: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století a je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmenování divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
4: Pane kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
5: Já vždycky říkám, že Telč a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
4: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
5: Děkujeme a budeme se moc těšit.
4: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
6: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
4: Mejdan, řekněte, takže, jsme v hodovní
6: ano,
4: sáli.
6: Na tento suchý mejdan, bezpečný. Suchý
4: mejdan, ano, ano.
6: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky. Je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
4: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa, kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
7: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
4: Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka,
7: když jste zvykla. Já jsem z toho nesvá, v kostele mě netleskají, bylo by to zvláštní, takže jo. Já jsem úplně roztřesená, děkuju a moc vás zdravím.
4: No, tak si to vychutnejte, proč vám netleskají v kostele, byla by to chyba? Kdyby jako opravdu se promluvila tak, že by zatleskali.
7: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli, to no. Jako to je ještě level další, ale tam nejsme od výkonu, to není divadelní představení, tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme. Tedy. Děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
4: Je, no. Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru nebo...
7: Ne, já doufám, já se vyhodím sama. ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
4: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
7: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jej Danánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
4: To zkoušíte a čekáte, no, kdy zareagují jako...
7: Ale
4: správná odpověď vypadá to ještě nezazněla. To by kývli.
7: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renomé?
4: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renomé, hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je, se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
7: No ale vašeho, nemám ano, kartičku.
4: Mě fascinuje jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku. Jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
7: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem. Takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
4: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
7: Aha, dobře, dobře. No. To zní nadějně.
4: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
7: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
4: A to jste měli.
7: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
4: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici? Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlasu jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
8: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma, jsi tady prvně, co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je Zloun. Ano, já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janku nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Janku, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona se zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, aby ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovin, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet, třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud u toho přijímače nebude, tak to neuslyší. A to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je vofous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď no, všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
3: No, doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres a v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere, ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní, no, tak
1: ne,
3: co to udělalo?
1: To já vás ještě drobně rozřípu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: A... No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchytnou se taky, nebo
3: ne,
1: si řeknou, že
3: ne,
1: se to
3: ne,
1: jako nehodí?
3: Ne. Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát, no, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede. Aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme Umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy, a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: Se nelíbí.
1: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
1: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
1: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen.
1: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. O řadu Rozhlas jde za vámi dneska ze státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková Kopecká.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo poplácá po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v posledních době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšili, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říkala, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního? Budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci jen je trošičku jakou tou mladší, trpnější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečný je samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mít za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom, aby se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezena, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích jen ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní, jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
0: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů, vůbec se nestyďte, jdu mezi vás, tamhle je ruka nahoře, hezký dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele, před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníku zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
0: My děkujeme.
2: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že ony se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. On vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, to znamená, mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně, tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku jako trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom dennodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
0: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
4: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšenej z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
2: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českou rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný špičkový profesionální kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se z toho úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi 2 lety. My jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
0: Děkujeme moc.

0: Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší Roučou rozhlas jede za vámi. Vype Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš pánička, dámy a pánové, pan Michal Jagelka.
1: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAB rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Máme tu čest. Dobrý večer.
2: Olda.
1: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
3: Lenka.
1: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
4: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
1: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav z Pyšné princezny, za B. Princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. Šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
3: Byl to král Miroslav.
1: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydl král Miroslav, vy to víte?
3: Přesně nevím, ale točilo se v tom Zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
1: Ale to jste vy u toho ještě nebyl.
3: To ještě 7 let, ne.
1: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
3: Tím Bčko.
1: Takže B bejvávalo říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
4: Bejvávalo.
1: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées? Lenka se hlásí.
5: Třeba za C?
1: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
5: Asi vybírala.
1: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
6: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
1: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
5: Typnu Ačko.
1: Klarinet? Mm-hmm. Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
7: No na klarinet.

0: Barany a harpa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
1: Tak je to 2-2, je to vyrovnané a je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
2: Pozorovat život a smrkot, to je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se na věc dívat z patřičné vejšky, ale ne zase z příliš velký vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro bezčížnej stav kolikrát nemají ani časy všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná vejška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
1: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
3: Až přijde kocour.
1: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden. Takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu, pana Reného Zavorala, přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
4: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam jinam. Ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Silniční most u Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně projde důkladnou kontrolou. Hradec Králové chce prodat renesanční Cejpův palác, pro který nemá využití. Filip Salač doje ve velké ceně Maďarska druhý. Noční obloha bude bez mraků, teploty vystoupí na 8 až 11 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Královéhradecký kraj nechá na podzim zkontrolovat stav mostu přes Labe na příjezdu do Špindlerova mlýna. Zároveň vypracuje návrh jeho další údržby.
2: Odborníci posoudí stav 3 betonových pilířů mostu. Zároveň provedou také několik vrtů do pilířů, změří případné trhliny a budou ověřovat stav výstuže. Práce začnou jen co skončí odbahňování Labské přehrady, které zajišťuje povodí Labe. Snahou je předejít případným nákladným opravám v budoucnu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Hradec Králové plánuje prodej renesančního Cejpova paláce v historickém centru města. Památkově chráněný měšťanský dům v Dlouhé ulici, kde naposledy sídlila střední škola, nemá podle radnice další využití. Za budovu bude město požadovat nejméně 30 milionů korun. Magistrát hledal pro objekt nové využití několik let, žádný ze zájemců ale palác nepřevzal.
3: Cejpův palác se městu vrátil poté, co z něj Královéhradecký kraj přestěhoval střední školu služeb, obchodu a gastronomie. Radnice následně zvažovala například dlouhodobý pronájem nebo takzvané právo stavby, kdyby nájemce objekt opravil na vlastní náklady. Budova by totiž potřebovala rekonstrukci za desítky milionů korun. Případného nového vlastníka omezí podmínky památkové ochrany jedné z mála dochovaných renesančních staveb v Hradci Králové. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Česká armáda letos přijala zhruba 1400 nových vojáků. Celoročním cílem je 2200 nováčků. Na dnech pozemních sil Bahna v Brdech to oznámilo vedení armády. Vláda plánuje kvůli aktuálnímu dění ve světě počet vojáků zvyšovat. V současnosti má armáda 25 000 profesionálů a zhruba 5 000 příslušníků záloh.
1: Sport.
0: Český motocyklový jezdec Filip Salač skončil ve velké ceně Maďarska druhý. V závodě Moto2 byl rychlejší jen lídr šampionátu Španěl Manuel González. Tenistka Kateřina Siňaková vybojovala v ženské čtyřhře 11. grandslamový titul v kariéře. Společně s Američankou Townsendovou porazili ve finále Roland Garros Srbku Kruničovou a Danilivovou z Kazachstánu 6-2 a 7-5.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná nebo skoro jasná. Teploměr ukáže 11 až 8 stupňů, na Broumovsku kolem 5, na horách 10 až 7. Většinou žádný vítr foukat nebude.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli stavebním pracím je v Náchodě uzavřená část Lípové ulice. Objížďka vede okolními ulicemi a potrvá do 19. června. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři minuty po 14. hodině stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pěkné odpoledne do východních Čech vám od mikrofonu přeje Marek Šinkora. V této hodině se můžete těšit na rozhovor s paní Hanou Musílkovou z českého chlapeckého sboru Bony Pueri a povíme si také, kam můžou naši školáci vyrazit na výlet, připomeneme si výročí bitvy u Náchoda a zajímavosti přineseme i z Pardubického východočeského muzea.

Všechny žáky čekají už jen poslední 3 týdny školy. Určitě se už těšíte na letní prázdniny. Jako školák jsem ale tyhle ty poslední dny ve škole hrozně miloval. Je to období různých akcích, jako jsou třeba školní výlety, školy v přírodě a podobně. I u nás ve východních Čechách je rozhodně kam vyrazit. Menší děti mohou vyrazit třeba do Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou nebo Safari Parku ve Dvoře Králové. Větší děti si můžou užít zábavu třeba i v centru Hradce Králové na laser game nebo trampolínách. No a pokud byste na školní výlet chtěli vyrazit do přírody, tak jistotou je Babičino údolí nebo Adržpašské skály.

0: V Městském muzeu v Náchodě v závěru uplynulého týdne zpřístupnili výstavu k letošnímu 160. výročí prusko-rakouské války. Bitva u Náchoda roku 1866 v Broučkově domě představuje předměty i osudy lidí z regionu. Prohlédnete si tam zblízka dobové zbraně, uniformy i osobní předměty vojáků. V doprovodu zástupce ředitele Náchodského muzea Jana Tůmy se do výstavního prostoru podívala i Vlaďka Vildová.
1: A tady je velkoformátový výjev.
2: Je to na tiskné textíly, velkoplošný, a je to v podstatě trochu vymyšlené vyobrazení bitvy u Náchoda, její jezdecké části, kde je v pozadí vidět Náchodský zámek, kde ta bitva probíhala jezdecká, tak by v této poloze ten zámek nebyl vidět, ale ten autor si vzal nějaké dobové rytiny Náchoda, tak to všechno takhle spojil dohromady, trošku si něco přivymyslel. V ústředí je taková scéna, kdy pruští dragouni bojují o rakouský prapor, který nese praporečník, který přitom zahynul také, takže ty Prusové ten prapor nakonec ukořistili. Takže to je takový ten vizuál té výstavy, protože to máme i na plakátu, tuhle scénu.
1: A tady jsou dvě uniformy, to jsou z vašeho muzea?
2: Máme půjčené z muzea v Hradci Králové a jsou to repliky, které si můžou lidé na ně šáhnout, protože ty originální nemůžou. Takže tady máme repliku, která vlastně je taková jakoby pro ty návštěvníky, aby to bylo trošku ty repliky, aby se na ně mohli šáhnout, vyzkoušet si je, z jakého to je materiálu. Po případě kouknu, z čeho je tamhle pruská přilba.
1: Tady bude nějaký model?
2: To je plastická mapa terénu okolí Náchoda, bojiště se širším zázemím, na který se bude pak promítat s názorním té bitvy dynamické. Lepší než popis, pro návštěvníky bude vlastně vytvořena animace, aby viděli vlastně, jak ta bitva, jaké měla zvraty, jaký měla průběh, protože ta náchodská bitva byla taková jako hodně dynamická. Jeden čas, jednu chvíli to vypadalo dokonce, že rakouská armáda zatlačí Prusy zpátky do náchodského průsmyku, což se ale v zápětí otočilo a celá ta bitva se otočila. Ta mapa to bude znázorňovat názorněji než nějaké texty třeba. My toho tady máme víc, těch předmětů, které jsou vzácné. Třeba tady máme málo často ve sbírkách muzea zachovaný originální rakouský chlebník. To se zachová poměrně málo kdy. Třeba i pušku, která přímo pochází z bojiště u Náchoda pruskou. Těch věcí, které jsou tady z bojiště, máme více. Třeba tady ty pruské tesáky, ty jsou všechny z bojiště u Náchoda. Tady jeden má dokonce střel po rakouské střele, takže tam ten voják zahynul, protože mu to muselo projít asi tělem ta střela, protože to je z vnitřní strany toho tesáku. Máme zajímavosti v další místnosti, kde jsou ohlasy války, takže tady máme třeba Šintákovu sbírku, což byl náchodský instalatér, který ve 20. 30. letech sbíral věci, které se vázaly k válce 1866. Ale starožitníci mu často vycházeli vstříc až příliš, aby prodali, tak mu prodávali věci, které nepocházely z té války. Byly třeba z války prusko-francouzské nebo pozdější, takže tam máme ukázku toho, co vlastně se tváří, jakože z té války, ale není to z té války, nebo minimálně to není z bojiště u Náchoda. Tohle to je asi nejzajímavější předmět, který jsme získali v nedávné době v jedné pozůstalosti, a to je vojáček, který se jako suvenýr prodával, když se slavnostně otevíral pomník jízdy tady nad Náchodem na brance.
0: Jak bitva u Náchoda v roce 1866, tedy před 160 lety, zasáhla do běžných lidských osudů a každodennosti našeho regionu, to uvidíte na výstavě v Broučkově domě Náchodského muzea. Potrvá do 18. října a pozvali vás na ní zástupce ředitele Náchodského muzea Jan Tůma a kolegyně Vlaďka Vildová.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Je 14 hodin 25 minut, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, no a já už mám v našem éteru paní Hanu Musílkovou, zástupkyni ředitele Českého chlapeckého sboru Bony Pueri. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak paní Musílková, já bych se chtěl zeptat, co byste vyzdvihla jako největší úspěch Bony Pueri v letošním roce?
1: No určitě to bude naše nádherné turné do Holandska. My jsme totiž už loni absolvovali turné do Spojených arabských emirátů, do Albánie a hned v lednu, nebo v dubnu jsme se vydali do Holandska, kde jsme tentokrát vystoupili v prestižní koncert Gebau, to je taková meka všech muzikantů. Byli jsme tam týden, koncertovali jsme v Eindhovenu a v Amsterdamu a nebyli jsme sami, přizvali jsme si tam Český národní symfonický orchestr, zařízení Stevena Mercuria a co bylo na tom úžasné, kluci se od té klasické hudby, kterou taky velmi rádi děláme, vrhli na hudbu filmovou, která je teď v Evropě velmi populární a je velmi ceněná a dělali jsme dílo úžasného, geniálního skladatele Ennia Morriconeho. Všichni znají Tenkrát na západě a tak dál, takže toto je krásná muzika.
0: Teda máte toho za sebou opravdu hrozně moc a čeká vás ještě v příštích měsících něco zajímavého?
1: Určitě, za pár měsíců letíme do Číny, tentokrát už po šesté na velké koncertní turné, kde zpíváme samostatné 2,5hodinové koncerty. Na to se moc těšíme, protože zase se vrátíme opět do Šanghaje, do Pekingu, ale i na jich Číny. Procestujeme i celou, budeme mezi Čín, Kanzeny, rychlovlaky, takže to kluci už znají a moc se všichni na to těšíme. No a příští rok se opět vrátíme do Japonska.
0: Vy tady zmiňujete samé úžasné destinace, opravdu se podíváte všude možně po světě, ale mají možnost vůbec naši posluchači vás vidět i tady u nás ve východních Čechách?
1: Já myslím, že ano. Oni jsme dělali mnoho projektů k 800 letům výročí Hradce Králové, takže to nás mohli slyšet v Filharmonii Hradec Králové, ale letos taky, ještě do konce roku 20. září budeme tady vystupovat s zpěvákem Davidem Dalem pro Rotary klub Hradec Králové. S nimi spolupracujeme už mnoho let a děláme charitativní koncerty, tak to je vždycky taková hezká věc. Pak nás určitě budou moct slyšet v krásném kampusu ČSOB na vánočních koncertech, které jsou už taky tradicí. A už 15.6. máme ve Filharmonii koncert našich přípravných oddělení a hostem je skvělá Iva Marešová, kterou znají možná posluchači hradečtí ze skupiny Razam, takže mají se na co těšit a ještě nás tady přeci jenom do konce roku párkrát zastihnou.
0: Tak to je dobrá zpráva. Možná i mezi našimi posluchači jsou teďka právě noví mladí kluci, kteří, když slyší, co všechno podnikáte, tak z toho mají úplně naježený vlasy a hrozně rádi by se přidali. Tak nechystáte třeba v budoucnu nebo i teďka už někdy nábory nových nadějí?
1: Moc rádi u nás malé kluky přivítáme, přibíráme chlapce od 4 do 9 let a myslím si, že stačí jednoduchá věc a to jenom chtít. Všichni víme, kde sídlíme, vedle památníku Jana Gajera, když napíší na e-mail bonipuri@bonipuri.cz, rádi je u nás přivítáme v naší vile, ukážeme jim to, vezmeme je do zkoušek, aby viděli, jak s kluky pracujeme a ono to není jenom o zpěvu, někdy ty rodiče váhají, říkají, ale on asi není úplně nadaný, ale to všechno se u nás naučí a není to jenom o zpěvu, je to hlavně o té dobré partě, protože když jsme většinou potom na těch turné, tak kluci spolu musí skvěle vycházet. Je to o kamarádství, o partě, o přátelství, o cestovatelských zážitcích a ta muzika to krásně provádí, takže to věřím tomu, že určitě se potkáme úplně s každým, kdo tu chuť má.
0: Tak to jsme moc rádi. A jenom jestli nám můžete prozradit, jak takový nábor probíhá?
1: Tak vždycky na začátku září se všichni kluci, kteří jsou v hradeckých a okolních školách, můžou setkat s našimi sboromistry, protože chodí přímo za nimi do škol a poslechnou si je, zaspívají krátkou jednu písničku a ti šikovní dostanou dopis. A samozřejmě pak si nás vyhledávají rodiče i třeba samotní, nebo dokonce i kluci sami, i to je možné. Nám stačí, když nám zaspívá jednu úplně obyčejnou písničku, která se mu třeba líbí, kterou má rád, posloucháme jenom hlas. A u těch úplně maličkých dětí, to znamená dětí, kteří jsou ještě ve školce, které vedu třeba já taky, tak tam samozřejmě to nejsou žádné ani taky velké zkoušky. On se třeba chlapeček se může začát postýchat, ale máme zkušenost, že velmi brzy se mu u nás líbí. Jakmile vstoupí do zkušebny, tak jsme jeho.
0: Tak to je skvělý. No a na závěr bych se vás ještě rád zeptal. V příštím roce by měl vyjít pohádkový film Anděl Páně 3. Můžeme se teda těšit, že kluky z Bonny Poery opět uvidíme v rolích andílků?
1: No, jak vám to mám říct? Těšíme se, ale nesmíme ani naznačovat.
0: Tak to je škoda. Já jsem se těšil, že budeme třeba první u nás v Českém rozhlasu Hradec Králové, kteří to trošku otajní.
1: Máme o naše kluky, ano, dokonce v tom druhém díle jsme točili muziku. S panem Jiřím Strachem, s režisérem, spolupracujeme velmi rádi a velmi často. Teď jsme se vlastně potkali i při rozloučení s kardinálem Dominikem Dukou, tam nás přímo pozval, ale říkám, nemůžeme ani naznačovat. Jsou to licenční smlouvy, znáte to.
0: Jasně, rozumím. No tak my se budeme těšit, budeme očekávat, jestli to dobře dopadne a kluky opět v těchto rolích uvidíme. A i kdyby ne, tak se budeme těšit na nějaké další koncerty, třeba i tady ve východních Čechách, případně budeme držet palce v zahraničí. To byla paní Hana Musílková, moc děkujeme za krásný rozhovor a budeme se těšit, že se třeba zase někdy uslyšíme. Mějte se hezky, pěknou neděli, naschranou.
1: Naschranou i vám.

0: Nenápadný zápisník, mimořádné svědectví. Pardubické východočeské muzeum získalo do svých sbírek osobní notes Alfreda Bartoše, velitele výsadku Silver A a jedné z nejvýznamnějších osobností československého odboje za druhé světové války. Vzácný dokument poodkrývá dosud méně známé detaily z života slavného parašutisty. Reportérka Naďa Kubínková zjišťovala, jakou cestou doputoval až do Pardubic.
1: Já jsem byl velmi rozrušen, až se mi z toho klepaly ruce.
2: Popisuje okamžik převzetí historik z východočeského muzea Jan Tetřev. Když mu zavolala Adéla Šobíšková, že mu chce předat osobní zápisník Alfreda Bartoše, nemohl uvěřit vlastním uším.
1: Že tyto předměty se dostaly do majetku muzea, že se něco takového ještě objeví.
2: Dárkyně Adéla Šobíšková měla zápisník a také osobní doklady Bartoše od 90. let v šuplíku jako pozůstalost po Josefu Vokáčovi, který byl manželem sestřenice Alfreda Bartoše.
3: Samozřejmě jsem věděla, že asi to budou věci, které mají jistou hodnotu, ale po našem neúspěšném pokusu o umístění do vojenského muzea, tak jsem trošku nabyla dojmu, že se nejedná o nějaký úplně důležitý muzejní exponát.
2: A pak se zeptala umělé inteligence, kam má zápisník donést a kde neskončí v krabici.
3: ChatGPT mi poradil vlastně východočeské muzeum a následně teda pana Tetřeva a byla to trefa do černého.
1: Malinkatý zápisník, který je o něco menší než mužská dlaň. Je to zápisník koženými deskami a s kroužkovou vazbou.
2: Teď ho otevíráme. Tady vidím zápis Beneš, jediná pojistka, otazník.
1: Ano, on tam samozřejmě pochyboval i o těch, kteří stáli v čele československého odboje v té době.
2: Takže co ten zápisník obsahuje?
1: Ten zápisník obsahuje jednak Bartošovy dojmy, potom obsahuje adresy a potom obsahuje i instrukce, které se zřejmě Bartoš měl naučit na paměť, instrukce pro vysazení doma v protektorátu.
2: O zápisník společně s osobními doklady se teď bude starat kurátor Pavel Tašek.
4: Jak si můžete všimnout, tak ten zápisník má rozevírací kroužkovou vazbu, což znamená, že z něj jdou lehko ty listy přidávat a ubírat. Takže my vlastně nevíme, jestli je kompletní, dost možná není, dost možná i sám Bartoš ho využíval, takže někdy nějaký list si vytrhnul nebo vyndal. A ty zápisy na sebe ne vždy úplně navazují, takže nedá se to brát, že je to jako kompletní svědectví o tom, co všechno prožíval, co všechno se dělo.
2: Historik Jan Tetřev vnímá zápisky v notesu jako důkaz o vlastenectví Alfreda Bartoše.
1: Mě to přesvědčilo, že Alfred Bartoš byl člověk, který šel za svým cílem, že věděl, že přísahal věrnost, slíbil věrnost Československé republice, šel do odboje naprosto vědomě, připravoval se ke svému vysazení do vlasti a jsem přesvědčen, že moc dobře věděl, že se nejspíš z téhle mise nikdy nevrátí.
2: Zápisník bude vystavený ve vstupních prostorách u zámecké pokladny. Z Pardubic Naděja Kubínková, Český rozhlas.

Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v

0: 8 minut před 15. hodinou posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Blíží se léto a s tím jsou spojené i různé dopravní změny a často i komplikace. Už zítra u Šestar otevře asi kilometrový úsek dálnice D35. Naopak se ale uzavře státovka na Hořice a řidiči tak budou muset využít právě tento úsek dálnice. Stavba D35 v úseku Sadová Plotiště začala v roce 2024 a hotovo by mělo být v závěru letošního roku. Tak všem řidičům přejeme hlavně pevné nervy a opatrně.
1: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda autora počítačových básní. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou básníků. ČT2. Neznámé bytosti přicházejí. Jsou to přátelé nebo nepřátelé? Slavný Oscarový film Blízká setkání třetího druhu. A ČT Art. Penězi si koupíte všechno, kromě lásky. Americký muzikál s Marilyn Monroe, jejíž nedožité z té narozeniny si právě připomínáme. Pojď, budeme se milovat. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.

0: má zloděnu.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Královéhradecká fakultní nemocnice rozšířila zázemí pro onkologické pacienty. Drážní úřad chce do roka připravit legislativu pro autonomní vlaky a tramvaje. Teniska Kateřina Siňaková vyhrála po čtvrté Roland Garros ve čtyřhře. A noc bude bez mraků, teploty vystoupí na 8 až 11 stupňů. Pohodové nedělní odpoledne vám přeje Alena Brantová. Fakultní nemocnice v Hradci Králové rozšířila zázemí pro hematologickou a onkologickou péči. Nová přístavba pavilonu profesora Bašteckého za víc než 300 milionů korun nabízí pacientům nové ambulance i denní stacionář. Nemocnice tak reaguje na rostoucí počet lidí, kteří se léčí s nádorovými nebo krevními onemocněními. Součástí projektu je i nové oddělení pro přípravu cytostatik, dodává mluvčí nemocnice Nikola Bánská.
3: Součástí nově zbudovaného oddělení je také speciálně upravený výtah, zajišťující transport připravených medikací přímo na stacionáře. Dbáme na maximální komfort a bezpečnost našich pacientů. Součástí pavilonu bude proto lékárna s robotickým systémem. Pacienti tak nebudou muset pro své léky docházet do jiných lékáren v areálu nemocnice.
2: Silný vítr zastavil dopoledne horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Po zeslábnutí větru se úsek popoledni opět rozjel. Provoz ostatních lanovek v Krkonoších vítr neomezil. Kabinka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 km v hodině. V provozu je dnes až do 19 hodin. Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Zároveň s tím vytvoří bezpečnostní podmínky a požadavky pro dopravce i správce drah, aby mohla autonomní vozidla fungovat v běžném provozu. Českému rozhlasu to řekl ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Už teď někteří výrobci autonomní vlaky nebo tramvaje testují. Vozidlo ale musí být stále pod dohledem personálu. Předložit změnu zákonů chce Drážní úřad ministerstvu dopravy zhruba za rok, pokračuje Radek Šafránek.
4: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího, bez toho řidiče. Musí být zajištěná nějaká bezpečnost, třeba formou nějakých zábran, nějakých zavíracích brán na nástupišti, aby se nepřekročila rychlost maximální, aby to zastavilo včas, když se tam objeví nějaký předmět. Sport.
2: Tenistka Kateřina Siňaková ovládla společně s Američankou Townsendovou Roland Garros. Ve finále čtyřhry porazili srbsko-kazachstánský pár Kruničová Danilinová 6-2 a 7-5. Pro českou reprezentantku to je už 11. Grand Slamový titul v deblu. V Paříži právě začíná finále mužské dvouhry, ve kterém se střetnou Němec Zverev s Italem Kobolim.
1: Počasí.
2: Noc bude jasná nebo skoro jasná. Teploměr ukáže 11 až 8 stupňů, na Broumovsku kolem 5, na horách 10 až 7 stupňů. Většinou žádný vítr foukat nebude.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové si dejte pozor, v Librantické ulici v části Slatina na křižovatce s Kladskou ulicí se srazila dvě osobní auta. S opatrností místem projedete.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pár minut po 15. hodině vám z Českého rozhlasu Hradec Králové přeje krásné odpoledne Marek Šinkora. V této hodině se společně přeneseme do Chorvatska a zjistíme rizika, která tam pro české turisty v létě hrozí. Zaměříme se také na symfonický orchestr Českého rozhlasu, který včera zahrál v pražských Riegerových sadech pod širým nebem. Zahájil tak oslavy 100 let od svého vzniku. A vydáme se také do Safari parku ve Dvoře Králové.

15.10 je aktuální čas. Děkujeme, že posloucháte stále Český rozhlas Hradec Králové. Pomalu se nám blíží léto a určitě přemýšlíte, kam vyrazíte na dovolenou. Klasicky nejoblíbenější destinací v zahraničí je pro Čechy každoročně Chorvatsko. Vy, kteří tam letos vyrážíte, dejte ale pozor. Meteorologové očekávají nadprůměrné teploty, méně dešťů a vyšší riziko vln veder. Přes léto mají v Chorvatsku padat teplotní rekordy přesahující až 40 stupňů ve stínu. Takže nezapomeňte pořádný opalovací krém a hlavně hodně tekutin. Pokud by se vám nechtělo za vodou vyrazit až do Chorvatska, oblíbené destinace tady u nás v Královéhradeckém kraji jsou každoročně vodní nádrž Rozkoš, Stříbrný rybník, no a už více než týden je otevřeno koupaliště Flošna v Hradci Králové. Každý den od 10 do 18 hodin.

0: Piknikové deky, skládací židličky a tisíce lidí poslouchajících Smetanu, Dvořáka nebo Wagnera. Tak vypadal včerejší večer v pražských Riegerových sadech. Symfonický orchestr Českého rozhlasu tam koncertem pod širým nebem zahájil oslavy stého výročí svého vzniku. Program si užívali milovníky klasické hudby i rodiny s dětmi.
1: No je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu, jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky se rád poslechnu něco.
2: A vy jste vzali syna sebou?
1: Jasně, on to taky má rád.
2: Jak se ti to líbilo?
3: Moc.
2: Vy jste měli i sebou piknikovou deku, jsem viděla, že jste balili.
1: Jo, jako je to úžasný, že to je venku, je to úplně naší atmosféra, než když to je někde v sále, že?
4: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v publiku až do posledních hodin, kdy koncert skončil spousta.
3: Bylo to nádherný.
2: A co se ti líbilo nejvíc?
3: Asi ta Vltava.
2: A chodíš často na klasickou hudbu?
3: Oni rodiče jsou muzikanti, tak někdy chodím takhle na koncerty, no.
2: A je to poprvé takhle pod širým nebem?
3: Asi jo, možná.
2: Vidím, že byste tady měli sebou i karimatky.
3: Jo, byli jsme připraveni. Podaří se vydařilo.
2: Počasí se vydařilo. A kolik je ti roku?
3: 10.
2: Takže 10letý Tonda tady přišel i ségra, přišla s tebou?
5: Jo, bylo to krásný.
4: Do Riegerových sadů přijela s dcerou i paní Blanka.
6: Mně se to strašně líbilo, protože si myslím, že tady byla úžasná jakoby skladba lidí, který by se nikdy prostě nesešli v koncertní síni. A strašně se mi líbilo, jak tady bylo těch dětí malých spousta. To je fakt paráda. Krásný. A jsme z Roudnice, chci říct, takže jsme jeli až z Roudnice.
4: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídala Robert Jindra s Petrem Popelkou.
7: Pro mě je to srdcová záležitost teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Socher jako v roli šéf-dirigenta. Je to úžasný v tom, že jsme tady, já nevím, vzdušnou čarou 300 metrů od Vinohradské 12, kde sídlí celý Český rozhlas, teda pražský, a tam je studio číslo 1, kde orchestr zkouší, takže vlastně jsme opravdu kousíček, co by kamenem dohodil od domova takzvaného. Je tady, kde lidi sedějí na stráni, tak je tady naprosto ojedinělej, jako neokoukaný výhled na Hradčany a na Prahu, takže v tomhle je to tady speciálně.
4: Celý záznam koncertu rozhlasových symfoniků z Riegerových sadů si můžou lidé poslechnout na YouTube kanále Českého rozhlasu. Oslavy 100 let orchestru pak budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Trojka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: Pět minut před půl čtvrtou stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Dnešní zastavení v Safari parku Dvůr Králové otevřeme hádanku. Uhodnete, za kterou africkou šelmičkou se za okamžik vypravíme, když vám napovím, že je drobná, má černobílou srst, malé oči, váží asi tak půl kilogramu, na délku měří skoro 30 cm a patří k nočním predátorům. Nebudu vás dál napínat, jmenuje se Zorila Mala. Dvojici zoril malých je novinkou letošní sezóny Dvorského safari parku a představí vám ji zooložka Gabriela Linhartová v rozhovoru s naší kolegyní Danou Voňkovou.
1: Zorila Mala je?
2: Je drobná africká šelmička. Je v zoologických zahradách velmi zřídka k vidění. Prvním důvodem je to, že je málo která zoologická zahrada chová. A druhým důvodem je, že i když v té zoologické zahradě zorila je, tak se ne úplně ráda ukazuje během dne. Ráda se skrývá a schovává, protože jsou to noční predátoři.
3: Trošku mě připomněla kunu, kterou máme na půdě na chalupě. A říkala jsem si, já to zvíře budu muset mít ráda, už jenom proto, že ji mají v zoologické zahradě. A vyjadřují se oni jako, že je to vzácnost.
2: Je to vzácnost, že jsou milí, ale mají své obranné mechanismy, s kterými jsme se u té samice osobně seznámili, protože jsme ji museli vakcinovat a mohli jsme teda na vlastní kůži a hlavně nosy zjistit, je cítit, když se cítím v ohrožení.
3: Tak vypouští takový nepříliš vábný sekret.
2: Ano, funguje to.
3: To jsme probrali, pachové žlázy, a je pravda, že schání potravu tohleto zvířátko v podstatě celý den, kromě spánku.
2: Je to malé zvíře a zpravidla obecně, čím menší zvířata, tím mají rychlejší metabolismus a musí se častěji krmit. Tady nedostávají jídlo jenom na noc pasivně do mističek nebo do krmících míst, aby se i během dne předvedli návštěvníkům.
3: Jsou vidět za sklem, protože se neznali předtím, než přišli do Dvorské zoologické zahrady, tak už si zvykli.
2: Spolupráce začíná, učí se spolu spolupracovat chovatelé a ta zvířata, ta samice, která je v expozici, je krmená vždycky ráno kolem 8 hodiny a pak i odpoledne. Je to taková ta menší expozice v průchodu pavilonu Šelem.
3: Pokud se bude tomu páru dařit a budete mít hodně mláďat, bude o ně zájem i v jiných zoologických zahradách?
2: Zoologických, který je chovají, není mnoho a vím, že zájemci jsou, ale zas to není úplně jednoduché zvíře na rozmnožení. Navíc ta naše samice je velmi mladá, ono je teď půl roku, tak ještě jí dáváme čas, aby byla opravdu plně dospělá, aby jsme ji vůbec mohli s tím samcem spojit a pak uvidíme.
0: Zorily malé chovají zoologické zahrady jen výjimečně. Světová databáze ZIMS registruje jen 33 těchto šelmiček. Ve Dvorském safari parku je najdete v průchodu pavilonu Šelem. Sameček pochází ze švýcarské Walter Zoo a samička se narodila v Zoo Plzeň. Pokud budete chtít malé zorily vidět, můžete sem vyrazit každý den od 9 do 18 hodin.

0: Pokračuje náš víkendový seriál k dějinám města Hradce Králové. Připravují ho historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly s obrázky a fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Neděle pravidelně patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech. Pro dnešek si pro vás vybrala školní téma.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte.
2: Dnešní díl budeme věnovat školám, školákům a učebním pomůckám první republiky. Se vznikem Československa v roce 1918 podléhaly názorné didaktické pomůcky schvalování Ministerstva školství a národní osvěty. Příslušné výnosy stanovovaly kritéria vhodnosti učebních pomůcek, a to po stránce pedagogicko-didaktické, výchovné a státně politické. A důraz byl kladen hlavně na produkci československých výrobců. Nakladatelství a firmy dbaly na důslednou propagaci svých výrobků. Reklama probíhala jednak formou tisku speciálních firemních katalogů a ceníků, jednak formou inzerce v novinách a časopisech a ve specializovaných školských tiskovinách. Propagace byla rovněž spojována s výstavními akcemi, jejichž součástí byly prezentace školství. V Hradci Králové tak připravilo v roce 1925 specializovanou výstavu učebních pomůcek Župní pedagogické muzeum. Výstava se uskutečnila v prostorách budovy Hradeckého muzea. V Praze pak fungovala v době první republiky stálá školská výstava, na které se pravidelně prezentovali také českoslovenští nakladatelé učebních pomůcek, a jednalo se nejen o učebnice, sešity, psací potřeby, ale o přírodniny, fyzikální, matematické a přírodovědecké modely, globusy nebo školní obrazy. Nákup drobných učebních pomůcek pro školáky byl i v minulosti spojen se začátkem školního roku, a to samozřejmě i v Hradci Králové. Ve 20. a 30. letech na Velkém náměstí nabízel ve svém obchodním domě široký sortiment školních pomůcek Leo Tausig. Sešity, učebnice nebo psací pomůcky byly k dispozici u královéhradeckých knihkupců nebo v papírnictví. Aktovky nebo tašky určené pro školáky nabízeli brašnáři, například Jaromír Mareš v Šachfaříkově ulici. K dostání byly také ale v obchodech se sportovním zbožím, například u Antonína Boháče v Mánesově ulici. A co možná nevíte, že na školáky se soustředili i velké firmy jako Kávoprůmysl Hradci Králové nebo Karo Francek v Pardubicích, které zvolily reklamní potisk své firmy i na drobné předměty, školní potřeby jako penály, krabičky na perka, drobné tiskoviny jako rozvrhy. A svoje výrobky dodávaly firmy do škol prezentované v unikátních kazetách. A příště se podíváme za známými i neznámými učebnicemi první republiky.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát se dovíte, jak se žije v exotické Venezuele, ale i studuje v Americe. Na cestách s Eduardem Freislerem, novinářem a cestovatelem, vítězem ceny Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku 2025. Proč lidé nemají nic z bohatství země s největšími zásobami ropy na světě a jak snášel život v tropech. Hlavně za světlými i temnými stránkami Venezuely, ráje v rozkladu, vás vezmeme v pondělí, jako obvykle po 18. hodině.

14 minut před 16. hodinou stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Po 16. hodině na vás opět čeká oblíbený pořad Hvězdné návraty, kterými vás provede Patrik Rozehnal. Jeho dnešním hostem bude režisér Jiří Krejčík. Dozvíte se, jak se režisér Krejčík dostal ke své práci, jaké problémy překonával při natáčení slavných filmů a komedií a jestli opravdu platilo, že herce přísně trestal. Vše okoření ukázky filmové, rozhlasové i televizní.

Pár minut před 16. hodinou jste si s Českým rozhlasem Hradec Králové mohli poslechnout Helenu Vondráčkovou, kterou možná někteří z vás měli možnost vidět naživo v únoru letošního roku, kdy vystupovala v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Do 16. hodiny pustím například ještě kabáty, na které se ještě těšit můžeme, protože 31. října v sobotu vystoupí v Hradecké ČPP aréně v Hradci Králové. No a o pár dní později, v úterý 3. listopadu, vás čeká kabát turné ještě v pardubické Enteria aréně. V Hradci Králové už máme bohužel vyprodáno, takže ti z vás, kteří ještě neměli štěstí a nestihli si lístek koupit, neváhejte a kupte si lístky třeba do Pardubic, kde ještě pár volných vstupenek zbývá.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Horští záchranáři v Krkonoších teď nejčastěji ošetřují seniory. Česko nemusí platit pokutu za 10 let starý spor o reklamy v metru. Čeští slalomáři ovládli kajak cross na světovém poháru v Pražské Tróji a zítřek přinese slunečný den s teplotami až 28 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Před začátkem letních prázdnin tvoří aktuálně nejpočetnější skupiny turistů v Krkonoších seniori. Někteří z nich ale na túrách přeceňují své síly nebo potřebné vybavení. Právě kvůli nim teď horská služba vyjíždí do terénu nejčastěji, jak potvrzuje mluvčí záchranářů Marek Friš.
2: My řešili záležitosti, které se týkaly spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou, protože v tomto období každoročně přijíždí mnoho turistů vyššího věku a tam se některé ty zdravotní problémy vyskytují, takže to jsou takové věci, které řešíme, nebo běžné úrazy.
0: Druhá etapa rekonstrukce Krajského ústavu sociálních služeb barevné domky Hajnice na Trutnovsku by mohla začít v roce 2027, skončila by o rok později. Radní Královéhradeckého kraje na ní už vyčlenili 125 milionů korun. Stavbaři opraví a dobudují administrativní a správní budovu. Její součástí bude nově vybudovaný gastroprovoz a taky prádelna. Česká republika nebude muset platit údajnou škodu 550 milionů korun francouzské společnosti GSI Deco. Ta žalovala stát za to, že pražský dopravní podnik v roce 2016 vypověděl smlouvu o pronájmu reklamních ploch v metru její dceřiné společnosti. Pokračuje mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.
3: Arbitrážní tribunál plně uznal argumenty ministerstva financí a stát tak nemusí platit údajnou škodu 550 milionů korun. Tribunál potvrdil, že stát za kroky dopravního podniku neodpovídá. Žalující strana navíc musí Českou uhradit náklady na řízení ve výši 33 milionů korun. Sport.
0: Jakub Krejčí ovládl kajak krosařské finále světového poháru ve vodním slalomu v Tróji. Druhý byl další český reprezentant Vít Přindiš. Bronzovou medaili získal Francouz Mador. Lezec Adam Ondra postoupil z 5. místa v semifinále na světovém poháru v Praze do finále obtížnosti. To začne v 19 hodin. Boj o medaile mezi ženami bude bez české účasti. Tereza Širůčková obsadila 9. první nepostupové místo. Počasí. Noc bude jasná nebo skoro jasná. Teploměr ukáže 11 až 8 stupňů, na Broumovsku kolem 5, na horách 10 až 7. Zítřek přinese jasno až polojasno, večer od západu přibývání oblačnosti. Na teploměru naměříme 25 až 28 stupňů, na horách 16 až 19. Foukat má slabý proměnlivý, večer východní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silničáři opravují povrch vozovky ve Smidarech na Hradecku, proto tam uzavřeli silnici číslo 280 a 327. Objížďky jsou značené a potrvají do 10. srpna. A na silnici číslo 14 v Rudníku na Trutnovsku se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Důvodem je výstavba opěrné zdi, která potrvá do půlky září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Říká se, že smích je jako sluneční paprsky. Sám o sobě nestojí nic, ale život bez něj taky za nic nestojí. A vědci spočítali, že dítě se směje v průměru 300krát za den, dospělý jen 15krát. A přesně tuhle ztrátu se dnes budeme snažit napravit s jedním režisérem. Zavzpomínáme na muže, který se narodil 26. června roku 1918. A já vás tady vítám.
5: Guten Abend, Herr.
4: Počkejte, jsme v rozhlase.
5: Good evening, sir.
4: V českém rozhlase.
5: Tak to si myslím, to je příležitost pro mě.
4: Já si myslím, zavzpomínáme totiž na vaše díla a taky přístup k práci a hercům. Někdy ten přístup byl až neobvyklý. Drsný.
5: Víte, někteří herci by se měli fackovat.
4: Nebojte se, já ho dneska ukočíruju.
5: To už mě nepotká nic takového v životě.
4: Ne, facky nebudou, ale za to spousta legrace s významným režisérem.
5: Přátelé, vás nebudu napínat.
4: Tak prozraďte už své jméno.
5: Bohužel, je mi to.
4: Tak to udělám já. Bavit nás bude Jiří Krejčík.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jako filmový pás spolu budeme odvíjet životní příběh režiséra Jiřího Krejčíka.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v červnu roku 1918, tedy ještě v době, kdy neexistovala Československá republika. Vyrůstal s maminkou, babičkou a nevlastním otcem, psychiatrem. Původně chtěl být pilotem, dokonce vykonal zkoušky do vojenské letecké školy v Prostějově. Chtěl být i technikem, studoval 2 roky na pražské ČVUT a po zavření vysokých škol v roce 1939 pracoval krátce jako úředník a přivydělával si statováním ve filmu, třeba v Maskované milence. Už během války ale začal točit krátké reklamní, osvětové a dokumentární filmy a pokračoval i po osvobození jako zaměstnanec krátkého filmu. Pak už přešel k hrané tvorbě. Jako režisér celovečerního hraného filmu debutoval v roce 1947 snímkem Týden v tichém domě na motivy povídek Jana Nerudy. V tom samém roce natočil i film Ves v pohraničí.
2: Tak mámo, jsme doma.
3: Panenko Maria, to nám ještě scházelo. 13. Já to věděla, že nás tu nic dobrýho nečeká.
2: Já se legro ví, co se jí nestalo. A ona má zase 13. Tak Josef, pojď.
0: No a v 50. letech se společně s Janem Verichem podílel na scénáři a přípravě filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
4: Verich měl zájem o spolupráci se mnou, někdo mu to taky poradil. Přípravy trvaly asi přes rok. Konečně došlo k natáčení, stavby připravený, všecko nákladný. No ale Jan Verich byl přeci jenom noční pták. No a tak Verich tedy později usínal, taky později vstával. No a tehdy se filmovalo. Tak já ho potřeboval skutečně v 9 hodin v ateliéru před kamerou, oblečený s fousama, ale teď, než ho oblíkli, fousy nalepili, tak to taky trvalo. Takže on, aby v tom 9 v ateliéru byl, tak musel tak nejpozději 6 vstávat. Pak ho odvezli na Barandov, no a on tam přišel a nebyl v dobré míře žertovat. Já měl připravený záběr, kolikrát všecko promyšlený. Teď mu to říkám, jak, co on, Krejčíku. A nešlo by to nějak jinak. Já jsem, pane, jak myslíte, pane Verich? A já nevím. No nějak jinak. A proč, co se vám nezdá? Já nevím. Poslyšte, není to blbý. No tak to může být. A co myslíte, Jane? Hele, Krejčíku, promyslete to. Promyslete to a šel do šatny chrápat. A nechal mě v tom. No a my jsme během dopoledne neudělali nic, tak zas po obědě se to pomalu začalo rozjíždět. No samozřejmě neplnil se plán.
5: Co je s elixírem?
3: Snad strach z hněvu vaší milosti, či co? Je toho příčinou, že elixír je. Ale pít se nedá.
5: Je, ale pít se nedá.
3: Maže se a lepí. Ale lepí se tak dobře, že by bylo možno i rozbití porcelán snadno slepiti.
5: Tak aby bylo jasno, pane vrchní alchymisto. Buď do půlnoci dodáš elixír pitelný a nemazlavý, a nebo budeš o hlavu hádejc.
3: Krač.
5: A pamatuj, že dnes v noci bude mít kat pohotovost.
4: S císařem mu to šlo velice dobře, tak ty scény, to se dařilo, bylo dobrý. Ale najednou přišla scéna s tím Matějem, první scéna. No a na to bohužel jsme nebyli připraveni. Točilo se dál. No a měli jsme scénu připravenou v koupelně, jak pekař Matěj z těch sklepních katakomb se vynoří nějak kanálem do císařovy koupelny. Teď bylo, že vyleze, uklouzne po mídle, vznese se do výšky a žbluňkne do vany. No tak to ono takhle se napíše, to jsem pochybil. Já měl na to zařídit dubla. A Verich přišel na šťastný, bohužel osudný nápad. Tam byla taková kameninová váza v té koupelně, tak veliká. asi metr a Werich si vymyslel, jak leze tam z toho poklopu šátra nohou, že bez děky šlapne do té vázy a odskáče s vázou k vaně, sedne na vaně a bude ji sundávat jako holinku a přitom žblňkne, sesune se jemně do té vany. No tak, tak dobře. Tak Werich lez, zasunul nohu do vázy, ale ouha. Ta váza na tohle nebyla tam připravená, ta praskla. A hrana, taková ostrá hrana z toho porcelánu nebo nějaká ostrá masa to byla, mu zajela do nohy až na kost. No hrůza, krve jako z vola. Přiskočil hasič tam s chumáčem vaty, no Werich ho poslal někam do patřičných míst. Tak se musel omlouvat na celozávodní schůzi KSČ, že když hasiče tam poslal, že nemyslel urazit tím dělnickou třídu.
0: Takhle to vypadá, že film režíroval Jiří Krejčík, ale pro velké neschody nakonec film na plátna převedl režisér Martin Frič. V 50. letech se při studiu Damu potkal s Jiřím Krejčíkem i jiný velikán českého herectví, Petr Kostka.
6: Mým profesorem byl profesor Vejraška a už ve druhém ročníku si mě do filmu vybral pan režisér Krejčík, ano. Takže já jsem poměrně brzo začal i filmovat. Já mám s ním hrozně hezkou historku, o kterou mě pořád kolegové žádají, abych ji vyprávěl, a já ji hrozně dlouho nevyprávěl, ale vám ji teda tady řeknu. Ano. Zavolal mi na kolej, to jsme spolu už asi 4 měsíce pracovali, to už jsme točili ten film, a on říkal, hele Kostko, zítra je Mikuláš, sežeň prosím tě někde kostýmy Mikuláše, čerta anděla, a bude se zítra v 5 hodin večer hlásit v našem baráku u domovnice, tam bude maskérna. Jo, všecko profesionálně. Ta historka má samozřejmě smysl hlavně pro toho, kdo toho pana režiséra dobře zná. Tak jsem tam přijel, sehnal kostým. Tam stál nějaký pán a pan režisér Krejčík povídá, to bude čert, to je pan Novák tady z baráku, já jsem žádný jiný herce nesehnal. Nedá se nic dělat, zahodil ten kostým anděla, anděl vůbec nebude, nebude, budete jenom vy dva. A líčili mě. Samozřejmě tam byl pan maskér Novák z Barandova s celým tím plato, jako když se jezdí na zájezdy, paruky, mastixy, líčidla, zrcadlo, všecko profesionální. A když mě líčili na Mikuláše, tak jsem se musel naučit naspaměť, to mě pan režisér učil, z knihy Zlaté dobrých skutků pro jeho 3 děti, co komu dám, a z černé knihy zlých skutků, komu dám kterou cibuli, koks, jo, brambor a tak. Měl 3 děti a tam byly 2 koše takových titěrností a to já si všecko musel učit. A když jsem se to naučil a byl ze mě Mikuláš, brvy a všechno, tak se na mě podíval a začal to ze mě strhávat, jo. Mladej, mladej, nehodí se, všecko to serval. Má mladý oči. Jo. Vy budete Mikuláš, Kostka bude čert. Jo. Tak zase jeho líčili, on se to učil, jenomže ten pan Novák nebyl záskokář, jo, a nenaučil se to. Takže když ze mě byl dokonalý čert a z něho Mikuláš a on to furt neuměl, tak Krejčík povídá, nedá se nic dělat, dárky bude rozdávat čert. A šli jsme na to. On bydlel ve 3. patře, to není konec, to zdaleka není konec. On bydlel ve 3. patře a ve 2. patře zastavil, netlouk herce, nikdy, ale píchal prstem. A to se nemůžete bránit, to nejste byt, jo, a přesto to bolí, jo. A on mě povídá, jak budeš dělat? Já říkám, jako co? Jak budeš dělat? No toho čerta. Já říkám, jo tak. Vejš. Vejš. Tak takhle budeš dělat. Tady mají kluka, tady si uděláme generálku. A šli jsme dělat generálku k cizím lidem. Tam, je to ster, to jsme rádi, my nemáme nikoho objednaného. Pepíček sedí tady za těmi otevřenými dveřmi u sebe v pokojíčku. Zrovna papá. Tak Mikuláš tam chtěl jít. Stop, člověče! Režisér. Člověče! Nejdřív čert, Kostka, antré! Tak jsem tam vletěl jak v Bakčisarajské fontáně, takovým skokem velikým a jo. A jen jsem zahlídl toho chlapečka, jak papa akorát udělal. A konec. Už byl konec, jo. Takže vešel Mikuláš potom, měl pro něho ty atlasky nebo co, a jenom povídal, a ježišmarja. Položil mu to a už jsme byli venku. Když jsme byli venku, režisér povídá, Kostka, výborný. U nás ubrat. No, u nich to dopadlo, jak to dopadlo, prostě jedno dítě jsem vůbec neviděl, to jedno bylo po tatínkově, řvalo, a kde ten čert pryč, já jsem z něho celá skoprněla. A pan režisér měl nesmírný smysl pro humor, a když tohle to všechno skončilo, tak povídá, děláš to skvěle, to musíme ukázat po celém baráku. A vodí mě i tam, kde děti neměli. Takže jsme vždycky vešli, promiňte, tohle je Kostka, udělej čerta. A oni, no, moc hezky, děkujeme, moc. Dospělí lidi. No a skončilo to tak, že v jednom bytě, v tom posledním, měli kluka. To byl Řízek, ten byl proti mně, takže já mu řekl, že ho vemu do pekla. Vzal jsem ho, ten Mikuláš neudělal kříž, já ho musel odnést až ven, na Štrosmajerák, mráz venku. Jsem si říkal, bože, já tady ještě nastydnu, tak jsme ušli asi 10 kroků a jako bychom byli kolegové, jsem říkal, tak to už by stačilo, víc, půjdeme domů. A vrátili jsme se, tak to je tak asi všechno.
7: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Režisér Jiří Krejčík. Hlavní postava toho našeho vyprávění a dokumentu, který posloucháte.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jiří Krejčík byl jeden z mála, kdo ve svém životě nedělal moc kompromisů a vždycky říkal, co si myslel. Jeho konfrontačnost mu vynesla i řadu dočasných zákazů, kdy nemohl pracovat a mnoho jeho námětů bylo odmítáno. Zběžný pohled na jeho filmografii tomu přímo nenasvědčuje, protože to vypadá, že točil téměř bez proluk po celých 70 let své tvůrčí práce. Ve skutečnosti ale řada jeho filmů byla těžce vyvzdorovaná. A týkalo se to i slavného filmu Vyšší princip.
2: Vyšší princip mravní. Málo kdo ví, že film Vyšší princip ještě dřív, než byl natočen, tak byl zakázán. Ano, zakázán. Jan Drda napsal tu povídku už v roce 1945. 15 let to trvalo, 15 let jsem uvažoval, jak ten film natočit. Několik pokusů jsme udělali nezdařených. Až konečně Jan Drda přistoupil ke spolupráci, no bylo napsáno několik verzí. No konečně scénář byl hotov a byl předložen ke schválení.
0: Mimochodem, když už jsme u těch zákazů, za doby filmové cenzury v poválečném západním Německu nesměl být film do roku 1965 veřejně promítán, a to kvůli údajnému antiněmectví.
3: Die Eintrittskarte in das Neue von den deutschen Soldaten geschaffene Europa. Vstupenka do Nové od německých vojáků obsazené Evropy.
4: Geschaffene? Vytvořené?
3: Vytvořené Evropy. I svír jeden Čechen je pro každého Čecha sein positives Verhältnis zum Reich. Jeho kladný Verhältnis...
4: Jeho kladný poměr kříž. Ryšanek, nenapovídat, nebo vás zapíšu do třídní knihy.
5: Já prosím, nenapovídám, já si to jenom opakuju.
4: Nechte si ty vaše švejkoviny, Ryšanku, ano? Doba je příliš vážná. A velká tabuli. Pají tady bezec.
3: Vstupenka do německé Evropy pro nového vojáka.
4: Rule! Nejste inteligent, Havelka. A k maturitě vás nepustím.
6: Franto, jdi za ním, ať tě ještě vyzkouším.
5: Pro blbou němčinu si neskazíš maturitu.
4: Pane kolego, Havelku nepustím k maturitě.
5: Havelka je dobrý žák, pane kolego. Trochu trémista. Prosím vás, dejte mu ještě příležitost.
4: V latině si můžete dovolit ten váš humanismus, ale já se německými orgány honit nedám.
0: Film vypráví příběh středoškolského profesora Málka, kterého hraje František Smolík, který v době Heydrichiády odmítne souhlasit s popravou nevinných studentů. Na práci na tomto filmu vzpomínal i Petr Kostka.
7: A rád bych vzpomenul jedné scény. A to je absolutní závěr toho filmu, kdy profesor, kterému žáci říkají Vyšší princip, přijde do třídy a odsoudí popravu těch tří našich spolužáků. Tak končí film. Pan František Smolík tam jako profesor říká ten svůj monolog a pak je úplně poslední záběr filmu, pohled do třídy. To se točilo tak, kdy jako my dojatí vstaneme a vzdáváme hold tomu svému profesorovi, že v době druhé světové války, v době nebezpečí říct něco takového jde o život a on má tu odvahu to prohlásit. To je závěr filmu, to se tenkrát postavila takzvaná jízda koleje na těch kolejích vozíček, na vozíčku kamera, pan režisér, a ta jízda, ta kamera měla námi tou třídou, tou uličkou projíždět a my přitom vstáváme a vzdáváme ten hold. To se naskoušelo, připravilo A tenkrát ten materiál, s tím se muselo šetřit, to bylo pěkně drahé, tak se nemohlo dvakrát, třikrát, pětkrát, šestkrát, tak se to hodně, hodně naskoušelo a když to bylo perfektní, tak pan režisér udělal něco, co my netušili. My jsme všichni vstávali při té zkoušce, hráli jsme to dojetí, tu úctu k němu. Přece jenom byli jsme mladí a přece jenom trochu hráli. A on udělal tu věc, že když to bylo připravené, spustil kameru, ať to stojí, co to stojí, ten materiál v té kameře běžel, přišel pan František Smolík za kamerou, i když to měl už dávno natočené, řekl ten svůj celý monolog, to odsouzení fašistů.
5: Studenti, profesorský sbor našeho ústavu se usnesl, pověřil mne, abych včerejší strašnou událost uvedl na pravou míru. Vaši spolužáci byli včera zastřeleni. Pro schvalování atentátu. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Já protestuju tak, jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.
7: Jakmile domluvil, tak v ateliéru pan režisér spustil hymnu.

A my jsme přestali něco hrát, aspoň jsme byli generace, kdy nám hymna ještě něco říkala, nevím, jak je to dneska na tom ta mládež, ale my byli vlastenci a když jsme tohle slyšeli, tak jsme vlastně jenom přemáhali skutečné dojetí a skutečný mráz po zádech, který nám běhal. Tak to byl takovej fígl režiséra, toho pana režiséra Krejčíka, na nás, na mladé, a na to do smrti nemohu zapomenout.

0: Způsob práce režiséra Jiřího Krejčíka byl opravdu trochu odlišný od toho jiného režisérského standardu. Bývala mu i vyčítána jeho despotická, cholerická povaha a vysoké nároky a velká výbušnost. Proslulé jsou i historky, že neváhal řvát a mlátit herce. Kvůli své složité povaze měl s vedoucími filmovými činovníky řadu neschod a byla mu i omezována práce a několikrát se jako režisér musel odmlčet. Na to se ptal kdysi i Karel Šíp ve své Všechno párty v režii Viktora Polesného.
1: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
2: Neškrtil.
1: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
2: Neškrtil, ale byla situace.
1: Ano.
2: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
1: ano.
2: této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
1: Jak na to přišel ten člověk?
2: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
1: A to oni vám doporučili?
2: Ne, tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
1: tuším,
2: takový zrzavý skvrnky tady a
1: pilník v kapse, ne?
2: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před tvář, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste vás vzal amok?
2: Nevzal mě ještě nic, já jsem ledově strnul, to bylo ano. bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana Čo. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
1: Začal v Lídně teda, že jo, ano.
2: Jinýho herce jindy.
1: Ano.
2: Jsem měl a ten měl taky, mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano, ano.
2: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bezzubá herečka nebo co?
2: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
1: ano, ano.
2: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo. Nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko stříhem.
1: Kaskadérka nastoupí no, ale se svojí rukou prostě. A
2: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal. Jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl tu herečku, já nechci to jméno. jméno Uvec. Ty vraj zuby kleštěm asi trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil. No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až no, a na, pan, na stranu?
2: Pan, pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
3: Český rozhlas Hradec Králové.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Krejčík, to je ikona české režie. Ale byl to tak trochu i herec. Říká se, a těžko by se našel někdo, kdo by nesouhlasil, že kdyby nenatočil nic jiného než ten vyšší princip, stačí to, aby jeho jméno nebylo zapomenuto. Filmů, které se ale zapsaly zlatým písmem do pokladnice české kinematografie, od něj je mnohem víc. Připomeňme Božskou Emu, Svědomí, Morálku paní Dulské, anebo komedii Svatba jako řemen.
2: Já osobně bych tu komedii řadil, dejme tomu, mezi pět nejlepších českých komedií filmových, které u nás vznikly, a to je Svatba jako řemen. To už jste tenkrát jako věděl, jak jste si třeba přečet scénář, nebo že prostě ty lidi opravdu budou řvát smíchy, šťastný herecký obsazení, Puchold, Landovský, Janžurová. Tušil jste to, že to teda opravdu bude takhle zdařilá věc?
3: Já kdybych řekl, že jsem tušil, tak bych něco předstíral, co nebyla pravda. Podívejte se, člověk nikdy v takové situaci nelze říct, že tuší, že doufá.
2: Ano,
3: že
2: ano.
3: Doufá takhle. Ale tam byl velikou mojí oporou Vladimír Puchold. A to byl vzácný talent, s kterým se ohromně pracovalo, kdy on všechno pochopil a vyjádřil. Já mu poslal scénář a chtěl jsem, aby původně hrál tohoto ženicha.
2: Ja.
3: A on pak říkal, pane režisére, já bych měl chuť na toho Essenbacha. A už to bylo hotové.
2: Ja.
3: Hrál Essenbacha a pak vznikly, a on si to cvičil, on ty Essenbachy znal, on jezdil takovým mopedem po Praze a občas ho zastavovali, tak s nima něco, jak si prožíval s těma Essenbachama. No a tam při natáčení musel zkoušet, měl tu uniformu. A když jsme skončili den natáčení, tak byl takový oddech, my jsme zasedli na takový kopec do lesa, tam byla silnice a on stál na silnici a zastavoval auta. Co? Tak pane řidiči, čeho jste se dopustil? Čeho jste se dopustil? Vy nevíte, čeho jste se dopustil? Tak pokračujte. A ohromně říkal tak, co?
2: Ano,
3: to tam vzniklo.
2: To tam v tom filmu hodně používali.
3: Řidič, jak si to... Jel, že to takhle dopadlo. Tam v té Svatbě jako řemen, jak jste si vzpomněl, hrál jednu postavu, hrál majora. Měl hrát, já jsem na to chtěl Ilju Prachaře. A přišel produkční, říkal, ne, to Prachaře nemůžete mít, protože ten Prachař je zasekaný, to neuděláme. Tak někoho jiného, ale já nevím, ten Prachař by se mi na to hodil, koho jiného. No tak pak přišel, on by to nedbal. Já nevím, nedbal, muž je starší, no tak jiný, tak nedbal, dobře, tak volali, nedbal, byl na Kapri někde, bylo leto, nemohli ho sehnat, točilo se v Poděbradech a oni už jeli na hranice, přivezli Nedbala už v té uniformě a on měl ten den jedinou scénu, kdy vyjde takhle na takový balkonek a řekne, tak hodina, ha. A on do toho dal všecko, říkal, tak hodina, ha! Já se pán Miloši, prosím vás, je to moc, trošku moc, já uberu, tak jedem, hodina, ha! Asi čtyřikrát. Já jsem pán, je to, prosím vás, je to moc, uberte, já už jsem ubral, no to nebude sranda potom. Já jsem pán, zkuste to jemnějc. Tak to zkusil, no pak to bylo v projekci, my jsme se zděsili. Jsem říkal, tohle nejde. Jediný ten Prachař, no dejte, vidím, on už má smlouvu, co udělám, já jsem papožit, já s ním jsem za dobře. Já mu to řeknu. Tak dobře, tak je to na vás. Říkal, je to na vás, já s tím nechci, produkční, já s tím nechci nic mít. No tak jsem volal, domů nebyl. Volám do divadla, zkouší, prosím vás, ať mě zavolá, nezavolal, zase volá. Pak už jsem to odložil, pak už jsem ho nevolal. A pak najednou já jdu asi za měsíc a proti mě Nedbal. A já jsem zahnul do baru.
1: Řekněme, že hlavními hvězdami tohoto filmu se určitě v té době stali mladí Vladimír Puchold a Iva Janžurová, která přišla na policejní stanici nahlásit znásilnění.
4: Já jsem vás upozornil, že jako svědkyně musíte mluvit pravdu. Upozornil jsem vás? Ano? Pokračujte.
5: No co, to je všechno, no. Pak se to stalo.
4: No, vám se přitom nestalo nic.
5: Ježišmarja, já už nevím, jak... Právě, že mě se stalo. Rozumíte? Na oni z doly a myslím si, že jim to projde. Zprostě.
4: Tak to se uklidněte, občanko, to takhle bychom nevyšetřili případ. Jste mě tady dost silně vylíčila, že jste byli po cestě, v lesíčku, nenarazili jste, nesmeklo se vám to, oni utekli a vám se něco stalo. Nic se stalo. Co se stalo?
5: Nic.
1: Úspěšná byla i komedie podle britského vzoru Penzion pro svobodné pány. Opět si tam zahrála Iva Jenžurová společně s Josefem Abrahamem.
6: Já se bez kabelky nehnu.
7: Anděl, já jsem hledal, já jsem tady hledal. Jsi viděl, jak pes jsem tady, já nemůžu jí najít, prosím, dovolil bych jí nenašel. Já potom ráno, až se vrátíme, víš,
6: Z čeho budu živa?
7: Ale to já nevím. To si musí na sebe nějak vydělat.
6: Já jsem totiž v té kabelce měla všechny svoje úspory. Jsem včera vyzvedla z banky.
7: Co? V té kabelce jsi měla?
6: Ano, v té kabelce.
7: Jo, tak ty jako nevíš, že byste takhle... Už se nedělám nezlost, ale to je tady... To je teda úroveň. To je úroveň, no. Dobře, no, tak dobře, no. Tak kolik?
6: Kolik? 15 liber.
7: 15 liber, jo?
6: Mhm.
7: 15 liber za...
6: Jo, nějaký drobný nut.
7: Drobný, no.
6: Jo, a potom jsem tam měla rtěnku.
7: Rtěnku.
6: Ve stříbrném pouzdře. Hodinky.
7: Z holotryskem?
6: Ne, z holotryskem ne, ale byly zlaté.
7: Ne, to je škoda.
6: A to... Broše. Jsem nesla do opravy po babičce a
7: Alžbět. Po babičce pět, čas, no. A jo, prosím tě, to se tam všecko nemohlo ani vejít.
6: Co nemohlo? Člověče, ty jsi rozesmál. Přivede mě do jiného stavu, dám jeden ubžunděnej perník a ještě mě ukradne kabelku.
1: Koncem 70. let natočil Jiří Krejčík filmový portrét naší slavné operní pěvkyně Emmy Destinové. Během své práce se samozřejmě dostal třeba i na Karlovarský filmový festival. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
8: Toho festivalu se zúčastnil legendární sovětský režisér Grigory Aleksandrov a jeho manželka Ljubov Orlová. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky jako mnozí jiní pozván, tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No a přijdu tam, najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava Ljubov Orlová, první dáma sovětského filmu a už taková trošku byla v povznesené náladě, uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká pocta. No tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou, Ljubo, a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhnul sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak ho říkali, no to mi podrazil nohy na schvál, tohle, no, příští rok opět.

0: k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. No a teď takhle švenkovala po těch hlavách, až jako ke mně se uklonila. A jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace. Já jsem věděl, no to je moment. To už mě nepotká nic takového v životě. No tak samozřejmě jsem šel, ale teď přátelé, solo, valčík, solo. Já jsem říkal, no to tu Ladinilo teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy. Až jí dám stoličku a ona bude ležet. No přátelé, to byl sovětský velvyslanec. Sovětská umělkyně. Stolička, pát na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu. Já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři. Vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, já se budu napínat. Já tu Mladininu, já ji neporazil. Ale já si to dodnes vyčítám. To bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mém životě. Bohužel, je mi to...
1: Český rozhlas Hradec Králové, rád.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Pokud dnes vzpomínáme na režiséra Jiřího Krejčíka, neměly by být zapomenuty ani jeho divadelní režie. Mezi ty slavné představení patří třeba i později filmový Penzion pro svobodné pány. Hrál se předtím v pražském činoherním klubu. 16 let byl na repertoáru. A nejspíš bychom si měli připomenout i drobné herecké výkony, jako třeba jeho řezníka, který všechno sežere v Menclových slavnostech sněženek.
2: Ještě, že nám zbyl salám.
3: No, to je hurá.
4: Já mám dva.
5: Pánové, nic mě nevyčítejte. Nemějte mi to za zlý.

0: Já jsem vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na co přijdu, tak to sežeru. Poručím se vám, Pavle. Poručím se.
1: Sežeral 4 salámy.
0: Já ho zabiju. Sežeral 4 salámy. 4 salámy sežeral. Já ho budu sežrat. Já ho uškrtím. 4 salámy sežeral.
2: Stal se i profesorem, kardiologem v Hřebejkových Pelíšcích.
3: Já tady mám 12-letou 60% slivovici od doktora Bacenovského z Dolan. No, tak Vilmo, tak si taky dej štopičku, no.
4: Ne, paní Vilma, ne.
3: Ale tak, pane profesore.
4: Ten tak je vysoký, to nedoporučuji.
3: To není ajer koňak, slečno, to je pití pro chlapy. Víte vy vůbec, jak se to pije? Nejdříve pozvednout sklenku, přivonět, ucítíte ořechovou vůni jader. Pane profesore, musíte nasát.
5: Já jsem Polešťa! Já!
6: Polišky. Vy jste tam báječným způsobem hrál postavu lékaře. A
4: byl to naprostý debil, ten lékař.
6: No, ale co bylo podstatné s tou kravatou, jo? Tak přišel jste za mnou na natáčení, teď jsem zvědav, jestli to popřete nebo ne. A říkáte, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já jsem říkal, já jsem to o vás neřekl. Ne. Já jsem o vás řekl spoustu věcí, ale tohle ne. Ne, řekl jste to, dokonce jste to nahrál na desku. Já říkám, to není pravda, to jsem nikdy... To přinesu, zítra vám to přinesu a můžete si to zkontrolovat z desky. Říkám, dobře, tak ne. Druhý den pan režisér přišel, jo, a dělal, že tam není. Tak jako chodil, tohle. A teď všichni chodili a říkali, tak pane režisére, tak Bolek na něj dotíral. Říkal, pane režisére, tak jak je to s tou kravatou, byla to pravda?
4: No, jsme se vsadili.
6: No ano, jsme se vsadili o bednu šampaňského.
4: Strašný. Jo,
6: a paní Stella Zázvorková dokonce říkala, no tak, ale tak musíte to říct, když jste to včera Mirkovi řekl, tak jestli to neřeknete a tohle to. A pan režisér se na něj otočil a řekl, Zázvorková, mlčte, nebo prozradím, jak jste se dostala k filmu. Postupně všichni vymizeli, šli do ateliéru a my jsme tam s panem režisérem osaměli. A pan režisér ke mně přišel, když zjistil, že už tam nikdo není a řekl mě, to o mně řekl Přeučil. Říkám, tak vy jste si mě ještě spletl s Přeučilem. A teď jsme se teda začali dohadovat, jestli dá pan režisér tu bednu toho šampaňského nebo nedá, že se vsadil. Říkal jsem se nevsadil. A říkal, vsadil jste se, nevsadil, nikomu nic nedám. Já jsem penzista, mám malý důchod, jo. A my jsme říkali, ale teď máte honorář tady za ten film. Takhle malinký. A odjížděl autem, taxíkem z toho natáčení ještě na nás volal a nedám nikomu nic a donutil by Polívkovi už vůbec ne, jako jo. Bylo to tak, nebo to tak nebylo?
4: Nebylo.
2: Je to krásný. Životní dílo Jiřího Krejčíka skončilo v roce 1984 filmem Prodavač humoru. Od té doby už žádný film pro kina neměl. Všechny jeho další projekty byly realizovány na televizní elektromagnetický záznam. Tak to kdysi prohlásil i s hořkostí v rozhovoru před Karlovarským festivalem, který ho předtím ocenil za dlouholetý umělecký přínos světovému filmu. Jiří Krejčík nás opustil 8. srpna roku 2013 ve věku 95 let. Zůstala ale po něm práce, ke které se obrací i mladí režiséři. Jiří Krejčík jim může být dodnes velkým vzorem. A my mu za to děkujeme.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: mám to děnem.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Odborníci zkontrolují silniční most u Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně. Na polích v Česku končí toxická hnojiva. Basketbalisté Pardubic a Nymburka se utkají ve třetím finálovém zápasu play-off. A zítřek bude slunečný s teplotami 25 až 28 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Královéhradecký kraj nechá na podzim zkontrolovat stav mostu přes Labe na příjezdu do Špindlerova mlýna. Zároveň vypracuje návrh jeho další údržby.
3: Odborníci posoudí stav tří betonových pilířů mostu. Zároveň provedou také několik vrtů do pilířů, změří případné trhliny a budou ověřovat stav výstuže. Práce začnou jen co skončí odbahňování Labské přehrady, které zajišťuje povodí Labe. Snahou je předejít případným nákladným opravám v budoucnu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Turistické informační centrum v Deštném v Orlických horách se od zítřka přesune do prostor pošty Partner. Obec ke změně přistoupila kvůli personální situaci, která neumožnila zajistit provoz v dosavadním infocentru u lyžařského areálu. Služby pro místní obyvatele i návštěvníky tak zůstanou zachovány. Informační centrum bude mít dočasně upravenou provozní dobu podle otevírací doby pošty Partner. Obec zároveň jedná o zachování a případném přesunu výdejních míst dalších doručovacích společností do nových prostor. Někteří čeští zemědělci používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomě.
4: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční prašce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za nelegální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Český rozhlas. Sport.
2: Basketbalisti Pardubic a Nymburka se hrají třetí finálový zápas ligového play-off. V sérii zatím vede obhájce titulu 2-0 na zápasy. Východočeši se pokusí uspět poprvé na své palubovce. Dnešní duel začne v 19 hodin.
1: Počasí.
2: Zítřek přinese jasno až polojasno, večer od západu přibývání mraků. Na teploměru naměříme 25 až 28 stupňů, na horách 16 až 19. Foukat má slabý proměnlivý, večer východní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Jičínsku se teď zdržíte na silnici číslo 16 u obce Samšina. Kvůli pracím na silnici se tam jezdí kyvadlově a provoz řídí semafory. Postojíte si tam 15 minut.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pěkný slunečný podvečer vám z Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Marek Šinkora. Pokud právě třeba grilujete nebo si jen užíváte nedělní pohody, můžete si krásný podvečer zpříjemnit třeba i oblíbenou písničkou, o kterou si za chvíli můžete napsat nebo zavolat do našeho studia.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: 11 minut po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Teď už nastává vaše chvíle, kdy si můžete napsat nebo zavolat o písničku od srdce. Napsat nám můžete na e-mail studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše e-mailová adresa. Napsat nám můžete i přes náš web, tam najdete písničkový formulář. No a pokud nejste na internetu, můžete nám poslat SMS zprávu na číslo 91104. Do zprávy je ale nutné napsat velkými tiskacími písmeny slovo Hradec a prosím, nepoužívejte žádné háčky, čárky, vůbec žádnou diakritiku, aby to do studia dorazilo. Samozřejmě k nám můžete přímo i zavolat a to na číslo 726 46 46 46. No a jako první k nám napsal pan Otakár. Přál by si písničku pro slečnu Veroniku Jirušovou z Velkých Svatoňovic, dodatečně k jejím krásným narozeninám. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a ať jí příští týden dopadne poslední zkouška tohoto semestru na vysoké škole. To vše ti přejí rodiče, sestra Dáša s přítelem a babička a děda Prokůpkovi z Trutnova.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem

0: mám nejspíš kočku s errorem.
1: Další písnička od srdce poputuje Hance do Opočna, zdraví Václav Avonis.

0: 20 minut po 17. hodině pokračují písničky od srdce. Do studia se dovolala paní Růženka. Pěkné odpoledne.
1: Krásný podvečer, zdravím vás, Marku, a všechny posluchače a celou vaši vysílací směnu, čili zdravím všechny. A písničku posílám pro hezký večer a pro hezký celý týden. Jednak bych pozdravila paní Aničku do Miroslavy a jejího manžela pana Jindřicha. Dále bude písnička pro Lidušku a Naděnku do Jičína. Zdravím též Toníčka a Evičku Dolánova, Luboše do Dvora Králové a prostě všecky všem přeji krásný večer a krásný celý příští týden. Mějte se hezky, děkuju a naschledanou.
0: Tak děkujeme za zavolání, naschledanou.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

Dvě minutky před půl šestou, stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, pokračují naše písničky od srdce. Jako další si o písničku napsala paní Věra. Zdraví všechny oslavenkyně, kteří dneska mají svátek. Přidává se také pozdrav z Ruprechtic, kam dorazil pan Luboš ze Slovenska a chtějí si nechat zahrát nějakou pěknou písničku.

nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Pokračují písničky od srdce. Na telefonu naše další paní posluchačka. Pěkné odpoledne.
1: Krásné odpoledne přeju vám a všem posluchačům. A já bych to vzala ze široka. Od Orlických hor přes Jičín, Trutnov, Rychnovsko. Chtěla bych všechny potěšit, celý naši rozhlasovou rodinu. A hlavně bych chtěla poslat písničku mojí Lidušce, jelikož mě trápí zdravíčko, tak ona se o mě stará, tak a ti písnička moc potěší a za všechno moc děkuji. A vám za písničku, za vyhledání. Děkuji moc krát.
0: Není vůbec zač, pěkný večer, mějte se, naschledanou.
1: Naschledanou.

Pokračují písničky od srdce na Českém rozhlasu Hradec Králové. Napsal si také pan Gabriel, který si užívá sluníčka a pohody a přál by si nějakou pořádnou letní hitovku. No tak co by mohla být letní hitovka víc než třeba Calvin Harris a Summer?

0: Calvin Harris, Summer. To jsme se krásně naladili na letní muziku. No a dobře letně naladěn je také náš další posluchač Jirka. Pěkné odpoledne, Jirko.
1: Pěkné odpoledne, Marku, a musím pochválit, tohle to byl teda super song.
0: Tak to mě těší, to jsem rád. Tak pokračujeme v dalších vašich přáních, tak doufám, Jirko, že pojedeme na stejný vlně, že jste taky vybral něco pěkného letního.
1: Určitě ano, využít právě to sluníčko, tak mě zase nenapadla inčí, jak nebo takhle narychlo od Kaumy a Lambáda. No a jelikož mají dneska Ivetky svátek, takže zdravím Ivetku Šafaříkovou, Ivetku Grossmanovou a Ivetku Bednářovou, takže holky, já vám přeju vše nej, hodně štěstí, zdraví, lásky, pohlavní svěžesti, zkrátka hodně všeho, jenom to nej. Samozřejmě zdravím celý váš Český rozhlas Hradec Králové a stále všechny posluchače.
0: Tak děkujeme. Užívejte slunečný podvečer. Doufám, že máte něco dobrýho, že třeba grillujete nebo nesedíte někde na zahrádce.
1: Včera, ale dneska jsme si koupili jenom tu mozzarellu rajčátka, takže dneska je jenom něco takového letního, protože teď už se stává zase do práce, tak žádný nějaký přehánění, no a pivačko samozřejmě, bez toho by to nefungovalo.
0: No tak to je ideální večerní nedělní pohoda. No tak posílám mi tu písničku. Užívejte pěkný večer. Mějte se hezky.
1: Mám také. Díky. Na shledanou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

Slaví i Slavoj. A představte si, že v České republice máme pouze 281 Slavojů. Takže i Slavojům přejeme všechno nejlepší a posíláme písničku.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: klasické pohádky.
2: Jo.
1: Červená karkulka, hrnečku vař, tři zlaté vlasy, děda Vševěda.
3: Jak jsi říkal, že se jmenuješ Kolíček? Ne, prosím, pěkně, Smolíček.
1: 10 kouzelných příběhů v podání skvělých herců.
4: No to víš, že jsem ze zlata, z čeho jiného bych byla?
1: Klasické pohádky dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: hodina.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V čínské nemocnici je ve zkušebním provozu nová magnetická rezonance. Schodek státního rozpočtu bude podle ministryně Schillerové příští rok vyšší než letos. Česko-americký pár Siňaková Townsendová slaví na tenisovém Roland Garros titul v deblu a zítřek bude slunečný s teplotami až 28 stupňů. Příjemný podvečer vám přeje Alena Brantová. Pacienti z Jičína a okolí už mohou vyšetření magnetickou rezonancí absolvovat přímo v jičínské nemocnici. Nově otevřené oddělení se zaměřuje především na vyšetření mozku, páteře a velkých kloubů. Pro vyšetření je nutné mít oficiální doporučení od specializovaného lékaře. Pracoviště zatím funguje v jednosměnném provozu s kapacitou přibližně 12 pacientů denně. Před starou radnicí na Velkém náměstí v Hradci Králové vzniká nová pobytová zóna. Asfalt vystřídal mlatový povrch a na místě přibyly taky lavičky a betonové bloky, které mají zabránit vjezdu aut. Náměstí, které aktuálně slouží hlavně jako parkoviště, radnice tímto krokem připravuje na celkovou rekonstrukci. Začít by mohla v roce 2028, doplňuje nezávislý náměstek primátorky Adam Záruba.
3: Plánuje ještě reorganizace vlastně toho, jak ta parkovací místa tam jsou uspořádána s cílem zprůchodnit ten střed náměstí, aby byla vytvořena taková už předstihu ta osa, kterou předpokládá ten vítězný projekt rekonstrukce Velkého náměstí.
2: Podobné místo k odpočinku už můžou lidé využívat i na opačné straně náměstí před kostelem Panny Marie. Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. V pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Letošní deficit je 310 miliard korun. Šéfka státní kasy dodala, že schodek nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. Letos se pohybuje kolem 2,5% HDP. V následujících letech by se pak podle Schillerové měl schodek každoročně snižovat o 0,5% bodu HDP. Stát taky počítá s tím, že v roce 2027 splní alianční závazek na obranné výdaje. Sport. Tenistka Kateřina Siňaková vybojovala v ženské čtyřhře 11. grandslamový titul v kariéře. Společně s Američankou Townsendovou porazili ve finále Roland Garros Srbku Kruničovou a Danilinovou z Kazachstánu 6-2 a 7-5. Při slavnostním ceremoniálu pak Češku přemohly emoce a když byla na řadě s proslovem, musela za ní nejdřív mluvit Townsendová.
4: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost. Hodně to na mě dolehlo, protože samozřejmě, když to takhle někdo zmíní, tak to zní skvěle. Já se snažím vždycky stát nohama na zemi a tak nějak jedu prostě dál a dál, ale samozřejmě tohle znělo skvěle, takže jsem nechtěla mluvit poslední a nakonec to tak dopadlo. Počasí.
2: Zítřek přinese jasno až polojasno, večer od západu přibývání oblačnosti. Na teploměru naměříme 25 až 28 stupňů, na horách od 16 do 19. Foukat má slabý proměnlivý večer východní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Náchodsku ve Velkém Třebešově opravují chodníky podél silnice 307, proto se tam jezdí kyvadlově. Omezení potrvá do konce srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hodin a 4 minutky, stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, u mikrofonu s vámi Marek Šinkora. Pěkné odpoledne. Po 18. hodině nás čeká první část nové četby na pokračování Paví hody od Jana Štiftra.

Nadcházející předprázdninové neděle vám, jak pevně doufáme, zpříjemníme premiérovou podvečerní četbou na pokračování. Před námi je 5 dílů z románu úspěšného spisovatele Jana Štiftra Paví hody. Emotivní a poetický příběh, odehrávající se převážně ve východočeském městečku Horní Jelení, v sobě nese nejen složitost doby první poloviny 20. století, ale především je pestrou mozaikou obrazu lásky, pravdy a přírody. Úvodní část s názvem Tarzan nám už za malý okamžik představí trojici přátel Jarunu, Tondu a Václava, se kterými společně začneme dopisovat stránky jedné rodinné kroniky, abychom zjistili, jak barevné jsou ve skutečnosti lidské charaktery. Odkryjeme dávná tajemství, oživíme démony a především touhy, bez nich by svět utunul v nehybnosti. Vydejme se tedy do míst, kde se podivná sešlost oddává pavým hodům a pestrobarevní psi hlasitě štěkají na návsi.

Září 1918, Horní Jelení. Jarunin smích je slyšet až k Tondovi s Václavem. Všimne si toho a trochu se zastydí. Lidé o ní říkají, že je hlučná. Ona by spíš řekla, že je osobitá a výrazná. Snaží se nesmát tak nahlas, ale nejde to. Ta podívaná ji roztahuje ústa od ucha k uchu. Pod plachtu se slezla skoro celá ves. Nalákala ji reklama na plakátech i v tisku. Přivedl ji sem hlad po senzacích. Lidé na dřevěných lavicích se nechávají krmit těmi neobvyklými obrazy. Velká přehlídka světových kuriozit dorazila do Horního Jelení. Impresário má plný kabinet podivných bytostí. Jarunin smích patří liliputům. Nikdy neviděla tak mrňavé chlapíky. Impresario upozorňuje, že se jedná o největší kolekci liliputů na světě. 3 muže a 4 ženy. Jaruna je považuje za 7 trpaslíků. Jeden z nich umí hrát na klavír. Ostatní zpívají neapolskou píseň o zamilovaném vojákovi. Tichá vzpomínka na mrtvé ve světové válce. Publikum tone v záplavě smutku a vzpomínek. Impresario využívá nálady a začne vyprávět příběh o tom, že klavírní virtuos je italský markýz, který kvůli lásce ke slepé houslistce opustil rodinu a toulá se s ní po Evropě. Jaruna je dojata láskou, která z miláčka rodiny učinila psance. Sama touží po muži, který by kvůli ní opustil všechno. Otírá si oči do kapesníku a sleduje Tondu a Václava. Nejradši by si je nechala oba. Pomalu se smiřuje s tím, že zůstane v chalupě bez pořádného mužského, ale dopřává si alespoň jejich společnost. Třeba k ní nepřestanou chodit, až bude dům hotový. Václav si všimne Jaruniných pohledů, ale s Tondou se upřeně soustředí na jiný exponát. Dívku, která sedí před nimi. Má ve vlasech mašle v národních barvách, červené a bílé. Tonda říká, že k ní by na první dobrou seděla růžová, světlejší od stín růžové, tak světlý, že by si ho někteří mohli splést s bílou. Oba z ní nespouštějí oči. Dívka má pevný cop, polopatky a zvučný hlas. Přišla nejspíš se svým otcem. V tichu spolu hovoří hlasitě. Nejsou zjelení, ani jednoho tu ještě neviděli. Věříme, že jsme vás pobavili, rozesmáli i rozplakali a doufáme, že zachováte přízeň našemu kabinetu, říká impresario a klaní se do všech stran. Odchází z manéže, ale pak se průvodce večerem ještě hbitě vrátí, v běhu se nakloní na stranu a zůstane stát na jedné noze, aby zavolal. Málem bych zapomněl, zítra v 5 hodin odpoledne souboj s živým medvědem. Přihlášky činí 30 korun. Hezký večer všem. Václav se prochází zahradou a trhá jablka. Vyčítá Tondovi, že tady pár stromů vykácel, ale Tonda chtěl stavět boudu co nejdál od obytné chalupy, aby barvy nebyly cítit v obytném stavení. Boudu stloukl z ohoblovaných prken a v prostoru nad dveřmi krasopisně vyvedl text. Tonda Marek, mistr barev. Je to trochu nabubřelé, protože oběma chlapcům táhne teprve na 17. rok. Tonda přesto může bez náročnější reklamy vykřičet do světa, že není jen obyčejným malířem pokojů, ale disponuje unikátními materiály, které jiný nenabídne, protože nové odstíny si Tonda míchá sám. Václav bydlí s Tondou necelý rok. Odmala pomáhal dědečkovi na Jelenském hřbitově. Kopal jámy a nosil kamení. Když budeš mít šikovný ruce, nepotřebuješ žádnou školu, říkával dědeček. A kluka k žádnému mistrovi nepřihlásil.
Před 2 lety vykopal jámu sám pro sebe. Oblékl si nejlepší oblečení, po žebříku se stoupal do díry, natáhl se a umřel. Václava vypověděli z obecního nájmu a Tonda ho vzal k sobě. Tátu mu popravili jako dezertéra ve válce a maminka odešla do Hradce Králové. Tonda se stihl vyučit malířem a natěračem. Měli ho za podivína a domku u potoka se vyhýbali, dokud nepřišel Václav a nepřivedl sebou první smečku psů. Z legrace a rozpustilosti je natřeli nejnovější směsí. Psi pak běhali po vsi, chlapi si na ně ukazovali, děti se smály a hospodyně zbystřili. Psi se stali běhající a štěkající reklamou. Václav sní o tom, že začne ještě jednou a jinde. Jako kluk se nechával strhnout příběhy strýčků, kteří doma všeho nechali a vydali se do Ameriky. Četl v novinách, že v amerických domech má každý člen rodiny svůj vlastní pokoj. To je pak jiné žití než tady, na Jelení, kde spí 3 děti v 1 posteli. Vyčkává na nejsprávnější příležitost. Prozatím je nádeníkem, bere každou práci, která o něj zavadí. Nejčastěji pomáhá Tondovi při nátěrech. V těch týdnech babího léta dávají dohromady chalupu Jaruně.

Sedm liliputů zatarasilo cesty k rybníku. Kdo chce projít, musí zaplatit. Korunu za podívanou, 30 jako vstupné do ringu. Cirkusové plachty ohraničily ze tří stran provizorní arénu. Čtvrtou, nejširší hranu, tvoří břeh rybníka. Voda je zrcadlo pro podívanou. Za vodou se schromažďují diváci. Zaplať nebo vypadni, řekne liliput Tondovi, který se snaží proklouznout jako Václavův doprovod. Chce nejdříve vidět medvěda, ale trpaslík kroutí hlavou. Čumět zadarmo můžeš doma, zaplať, poručí Tondovi a ten sáhne do kapsy pro stříbrnou minci s císařskou korunou. Václav pročítá smlouvu. Je stručná a krátká. Když vyhraje, dostane 1000 takových mincí. Pokud prohraje, nedostane nic. 30 korun je hodně peněz, ale 1000 je ještě víc. Krasopisně napíše Václav Janeba. Kolik chlapů soutěží, zeptá se. Zatím 5. Chci jít poslední. Půjdeš, jak ses přihlásil, odpoví mužík a ukáže Tondovi, aby pokračoval po levém břehu, kde se srocují lidé a někteří už sedí na větvích stromů, aby lépe viděli. Václav má pokračovat k cirkusovému stanu a zelené maringotce. U dveří stojí impresario a uvádí ho dovnitř. Okna jsou zatemněná, ale otevřenými dveřmi ještě dovnitř prostupuje dostatek světla. Udatní rekové, nadechne se impresario k divadelnímu přednesu, ale v půlce věty stiší hlas a zcivilní projev. Žádný levárny, nože ani střelný zbraně. Bojujete jenom holýma rukama. Co nemáte v rukách, má v tlapách medvěd. Kolik váží? Osmělí se nejmenší z mužů. 300 kilo. Je to samec, chlapák. Přivezli jsme ho z Uher, jezdíme s ním už od jara. Kolik lidí už vyhrálo? Zeptá se Václav a impresario poví, že se blíží čas. Vyhlédne ze dveří a promne si ruce. Lidí víc než v kostele, tak to má být. Nemusíš vyhrát, už samotnej boj s medvědem je výrazem odvahy a mužnosti. Václav si nepotřebuje dokazovat svou mužnost. Potřebuje peníze na plavbu do Ameriky. Chce zvítězit. Dveře se zatřesou v pantech a svět okolo zhasne. Tma je téměř dokonalá. Jakoby se celý svět zmenšil jen do 4 stěn. V té tmě slyší Václav zrychlený dech 3 mužů. Cítí, jak se mu chvěje chmíří v nose, uvědomuje si zrychlené tlučení srdce, které občas slabě vynechá. Otevřené dveře propálí jeho sítnici. Žádný z mužů se nevrací, aby vyprávěl, co ve světle zažil. Teď ty, ozve se hlas impresária. Máš 5 minut, zlom vás. Jsou v pořádku? Zeptá se Václav a muž řekne, že v pořádku brzy budou. Postava medvěda Václava vyděsí. Kovový náhubek mu svírá tlamu. Mezi zuby se prorve nejdřív jazyk a pak řev, který Václava usadí k zemi. Václavovo tělo ovládá adrenalin. Endorfiny tlumí bolest a ohlušují smysly. Vstane ze země a hledí přes vodu. Voda je prostředek. Voda je meta. Hledí medvědovi upřeně do očí. Musí být rychlý a mrštný. Medvěd našlapuje a Václav couvá. Když se medvěd rozběhne, ponoří se Václav celý do rybníka. Lidé na druhém břehu se smějí. Výjev hodnotí tak, že se Václav vydal na útěk, ale ve chvíli, kdy vodu rozstřelí těžké medvědovo tělo, začnou přihlížející zmatkovat. Další lezou na strom a pod 5 chlapy se zlomí větev. Pár z nich se rozhodne pro útěk, ale většina vytrvá. Hledí na Václava. Nechá medvěda doplavat k sobě. Nabídne se jako návnada.
Vyčkává, až do něj zvíře narazí kovovou tlamou a pak se prosmíkne kolem chlupaté hlavy, aby ji zezadu přitáhl k sobě. Chytne medvěda za uši a důkladně stiskne. Medvěd máchá tlapami před sebou, nemůže se hnout. Václavovo sevření je pevné. Drží medvěda a může cokoliv. Políbí ho na zátylku, ví, že vyhrál. Lidé tleskají. Jaruna v davu hledá Tondu. Chce mu samou radostí skočit do náručí. Vyhrál, Václav vyhrál. Zahlédne ho na kraji rybníka. Odchází pryč. Rozběhne se k němu, nohy se zamotávají do sukně. Tondo, vyhrál, Vašek je Tarzan. Tonda jí věnuje smutný úsměv. Tarzan? Kdo je to? Myslí na Jarunin plot a vrata. Dodělají to ještě spolu? Červené nebudou, to by byla mýlka. Hledí na ní upřeně. Jaruně hoří oči. Teprve teď v nich vidí tu správnou barvu. Je příbuzná s červenou. A Jaruna se zachvěje. Takhle se na ní Tonda ještě nikdy nepodíval. Neodcházej, žadoní Jaruna.

Srpen 1919. Horní jeleni. Nemá na jeleni nikoho, s kým by si byla blízká. Každý ji zná, ale s nikým to není tak, jak by potřebovala. Divná holka od Marešových. Ta, co ji pravá máma odložila, asi věděla proč. Jaruna, čekatelka na život s prázdným lůnem a holým barákem, toužící potom, aby všechno bylo plné a úplné. Dům Marešových stojí hned pod kostelem. Říká se tam na kopečku. Zůstala legenda, která se tu na zápraží Mareš rozloučil se svou ženou v létě 660. roku a za pár dní mu dělová koule utrhla hlavu v bitvě u Náchoda nebo u Trutnova. Mladá nevěsta, které se pak po dlouhá desetiletí říkalo stará Marešová, už zůstala sama. A kdyby jí někdo nepoložil před dveře mimino, nikoho dalšího by do světnice nepustila. Jaruna neví, jak se u Marešů vzala. Povídá se ledasco. Už odmala věděla, že je sebranec a děti se jí za to pochechtávali, ale maminka jí vždycky laskavě vysvětlila, že v ní se odehrál div a kouzlo. S ní přišel do chalupy jas. Po smrti staré Marešové nezbyl nikdo, kdo by ten příběh opakoval. A Jaruna si musela poradit sama. Zbyla jí chalupa. Teď jen najít ženicha. Po jednom koukala dlouho a hodně si na něj myslela. Scházeli se spolu a něco si slibovali, ale pak přišla válka ve 14. roce a ta z jelení postupně roznesla po světě a zakopala na různých místech přes 50 kluků. Jarunin Karel umřel koncem 17. roku. Leží někde v Srbsku. Stará Marešová nechtěla dopustit, aby děvčátko mělo někdy hlad. Jídla na vsi bylo vždycky dost a tak si Jaruna dopřávala. A když se děvče nadechlo k otázce, Marešová ucpala jeho ústa výpečky nebo sladkými buchtami. Jaruna teď poctivě cvičí. V tělocvičně se potí třikrát v týdnu. Každý večer běhá k jezírkům a chodí na dlouhé vycházky do lesů. Cestou z lesů se obyčejně zastavuje na hřbitově. Zalije květiny na hrobě maminky Marešové. Je přitahována hlavně hrobem v rohu. V části, kde zatím rostou jen stromy a hřbitov se bude tím směrem postupně rozšiřovat, je osamocený obelisk se špatně čitelným nápisem. Stranou všech, jako by obec neboštíka vyvrhla a ostrakizovala ho i po smrti. Jaruna cítí, že by v tom hrobě mohla ležet jednou sama. Pomodlí se před ním Otčenáš a prosí Pána Boha, aby to celé zařídil trochu jinak. Aby jednou nemusela odpočívat mimo vesnici, ale aby její tělo spočinulo tam, kde leží všichni. A aby na desce nebylo jen jedno jméno. A pak přijde ten dopis. Za týden přinese pošťák další. Jaruna odpovídá obratem. Píše a pak čeká, aby mohla psát znovu. Když dorazí nový dopis, chodí za něj děkovat k opuštěnému hrobu. Má pocit, že tam si to štěstí vyprosila.

Září 1919. Horní Jelení. Václav si v Pardubicích vyzvedl pas. Kolikrát se rozhodoval, jestli nezmizí právě v Pardubicích, nenajde si bydlení v dělnické kolonii a nenechá se zaměstnat na některé z velkostaveb, které proměňují poddanské městečko v bouřící metropoli. Ale svědectví přátel za oceánem ho přece jen přesvědčilo, že americký dělník toho svede obstarat daleko víc. Když pak Václav jede vlakem do Zámrsku, myslí na Karla Fischera. Jaruna se podruhé stala vdovou a podruhé bez manželství. Po Jelení se ta zpráva rozkřikla a hned se stala senzací. Karel Fischer přežil válku. Karel Fischer se vracel domů. Karel Fischer přežil frontu, zběhnul a vyčkával, kam se pohnou poměry v Čechách po vyhlášení míru, aby neskončil před vojenským tribunálem. A nakonec tak moc pospíchal domů, že vyskočil z vlaku příliš brzy. Jaruna na něj čekala na zastávce. Karel jí mával a šel si pro ní. Kabát se zasekl od dveře vagónu a brzdící, stále jedoucí stroj k sobě Karla přitáhl. Nohy sjeli pod kola a ta Karla během vteřiny rozlámala. Je mu líto Jaruny. Lituje ji víc než samotného Karla, protože přízrak oplakaného vojáka zakalil její mysl. Nevychází z domu. Stala se vězeňkyní svého infantilního pokoje. V Zámrsku Václav počká, až vlak zastaví. Běhne se hlavním cestám, jde pěšinami přes les a připravuje si věty, které napíše Vincentovi Hrdličkovi do Ameriky. Vše je připravené, kdykoliv může zvednout kotvu. Siamská dvojčata, sestry Potměšilovi, jsou hvězdy světového formátu. Růžena a Blažena Potměšilovi hrají na housle a kdykoliv hovoří jedna, té druhé se chvěje red. Jsou srostlé v bocích, sdílejí část pozadí, vypadají, jako by se chtěli rozejít na opačnou stranu. Dívky jsou zvláštně propojené, o čemž se velectěné obecenstvo může rázem přesvědčit. Impresário schání dobrovolníka a vybere si starého kamnáře Jana Kyselu. Požádá ho, aby něco pošeptal do růžení na ucha. Blažena pak zkusí jeho slova reprodukovat. Kysela neví, co má říct. Dostane ze sebe jen kachlová kamna. A slyší ho přitom i hosté v prvních řadách. Impresário ho žádá, aby svá slova vyslovil co nejtišeji. Kysela tedy stlumí hlas. Růžena ucítí na uchu jeho dech a Blažena ihned vysloví dvě slova. Jsou tu opět kachlová kamna. Směje se obecenstvo i impresário. Ten se následně vyptává, kdo podrobí zkoušce druhou dívku. Jan Kysela se vrací na své místo zesměšněn a ostatní vystoupit nechtějí. Václav si všimne pentlí ve vlasech. Jsou červené a bílé. Zavlní se jako vrba na břehu rybníka. Je tu zase ta dívka, o které Tonda soudí, že je jistě růžová. Václav ji vidí z profilu a prožívá to, co před rokem. Nedokáže od ní odtrhnout pohled. Drkne loktem do Tondy a špitne. Vidíš ji? Pamatuješ? Tonda zvedne ruku. Přihlásí se o slovo. Impresário ho pozve dopředu. Překvapí tím i Václava a přitáhne k sobě oči dívky s pentlemi. Čím se živíte? Zeptá se pořadatel. Zajímají mě barvy. Jste malíř? Hledám barvy lidských duší, řekne Tonda a polovina lidí v davu se rozchechtá. Jakou barvu má duše růženy a blaženy? A je jen jedna? To zatím nedokážu říci, musel bych je zkoumat déle. Takže si vyděláváte spíš mluvením, mladý muži,
Hledám barvy, na které ještě nikdo nepřišel, řekne Tonda a očima k sobě připne dívku s pentlemi. Barvy o vás řeknou víc než slova. Každý je jiný a každý je jinak barevný. Přece nemůže být tolik barev, jako je na světě lidí, namítne impresário. Třeba je? Proč by nebylo? Dovolte mi pochybovat. Každý má nějakou barvu ve své přirozenosti a úplně jinou se třeba maskuje. Dáte si do vlasů pentle v nějaké barvě, aby si o vás lidé něco mysleli, ale uvnitř jste třeba úplně odlišný. Dívka sklopí oči. Přistupte prosím k růženě, navede ho impresário. Třeba přece jen ucítíte barvu některé z našich slečen. V davu to šumí a Tonda je diskrétní. Růžena přikývne a Blažena otevírá ústa. Ani červená, ani bílá, si růžová. Je to barva něhy, jemnosti a oddanosti. O které z nich to platí? Zeptá se impresário, ale Tonda neodpoví. Několik dívek se na něj usměje. Ten vzkaz patřil jediné. Tonda si všimne, že se na něj Václav trochu mračí. Barevné pentle se zavrtí a Tonda uloví drobný úsměv. Červenec 1920. Horní jelení. Jaruna plave doprostřed rybníka. Šlape vodu tak dlouho, dokud se necítí dostatečně vyčerpaná. Lidi nevyhledává. Život je zase o něco těžší a břímně náročnější. Okolnosti příjezdu Karla Fischera ji donutily zbrzdit tempo. Myslela si, že se zblázní radostí, když poprvé napsal, a obávala se, že zešílela, když ho viděla zamotaného dokola vlaku. Po letech dochází ke zpovědi, ale jen proto, aby ji někdo poslouchal. Z farářova hlasu ale brzy vypozorovala, že jsou mu její starosti cizí. Připadá jí odtažitý a ona k němu už nechodí proto, aby ji poslouchal, ale především pro snahu přesvědčit ho, že je také dobrá a hodná pozornosti. Jaruna vítá, když se věci ubírají zvláštním směrem. Baví se tím, co se vypráví po vsi. Co takhle Tonda, který holku s pentlemi přivedl do jiného stavu? Jmenuje se Josefa Pelcová. Jak její otec řval na Tondu, když zjistil, že se Tonda do ženění nemá. Jaruna ten příběh líčí ve zpovědnici se všemi podrobnostmi. A ještě si k tomu něco přidá. Zmíní, že po ní Tonda také něco chtěl. Následuje seznam žen a dívek, u kterých Tonda pracoval, a je potřeba mít je v podezření, až se nakonec Jaruna odmlčí, aby dala faráři možnost hovor utnout. V tu chvíli zjistí, že je ve zpovědnici sama.

Červenec 1920. Hamburg. Jednu místnost sdílí 15 mužů. Na ubytovně Václav není nikdy sám. Ještě letos by chtěl odplout. Pracuje v pivovaru a valí sudy. Spočítal si, že mu budou stačit 3 měsíce a vypluje. Z pravidelné gáže se šetří rychle. Hamburg je továrna na lidi. Nekonečný tovární pás. Lidé v pohybu putující z jedné strany na druhou. Píše Tondovi a Tonda odpovídá. Tonda píše o banalitách a Václav je právě za tyhle drobnosti rád. Václavovi otázky ohledně Josefy Pelcové Tonda nezodpovídá. A tak se Václav domnívá, že už to mezi nimi skončilo. A neví, jestli se z toho má radovat. Josefa je pro něj nehotová, bolestivá vzpomínka. Vycházky Tondy a Josefy uspíšily Václavův odjezd. Strávil s ní dopoledne, když přišla Tondu hledat. A Tonda byl právě v mýtě pro barvy. Nabídl jí kopřivový čaj a Josefa seděla vedle něj. Byl nervózní, hovor rozpačitý, ale stejně mluvila hlavně Josefa a Václav mohl poslouchat. Když se smála, musel se smát s ní. Sešli se spolu ještě 2x, tajně a o samotě. Václav pak myslel na ní a na Tondu. Vadilo mu, že Tonda pomotal hlavu další holce a skončí to stejně jako vždycky. Josefa mezi ně vsouvala něco, co vyřešil až Václavův odjezd. Když zůstali spolu, připadal si Václav provinile. Jakoby dívka kráčela po něčem, co mělo zůstat jen mezi Tondou a Václavem. Nebylo na co čekat.

Skončila první část pětidílné četby na pokračování, kterou podle knihy Jana Štiftra Paví hody pro Český rozhlas připravila Tereza Mičiaková. Hudební spolupráce a mistr zvuku Leoš Sedláček. V režii Jaroslava Pokorného účinkoval Martin Mejzlík. Dnešní příběh si už teď můžete znovu přehrát na webu hradec.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.cz.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Vzhůru k výškám se vypravíme s hosty dalšího pátečního habaděje. Po 10. hodině si o cestě za krásou a úspěchem budu povídat s Petrou Řehořkovou, zakladatelkou estetické medicíny, psycholožkou a autorkou knihy Obyčejná bohyně. Po 11. hodině pak to budou mistři balónového létání David Línek a Jiří Hembal. Jejich akce 80 balónů nad Hradcem se v loňském roce stala událostí roku a byla největší balónovou fiestou ve střední Evropě.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Od hrdinu socialistické práce k podcastům. I tak by se dala vyprávět historie festivalu Prý Bohemia Rádio. Přesně před 50 lety dorazili rozhlasáci do Mladé Boleslavy, kde právě začínala první přehlídka toho nejlepšího z českého rozhlasového tvorby. Jaký vliv měla tehdejší ideologie na tvůrčí práci v médiích? A co viděl prezident Václav Havel na jednom z prorevolučních ročníků? Příběhy z archivu uslyšíte už za malou chvíli.
1: Rozhlasová hra svou neopakovatelnou atmosférou důvěrnosti dokáže promluvit přímo do nitra člověka.
2: Komentuje v červnu roku 1976 vznik festivalu rozhlasová reportérka Jitka Pražáková.
1: Aby takovou opravdu byla, uspořádal tento týden Český rozhlas festival české původní rozhlasové hry Prý Bohemia.
2: Tehdejší soutěžní tituly spojuje jak jinak než socialistické téma práce.
1: Prý Bohemia získala hra Jiřího Procházky Legenda o Janovi, která je baladickým příběhem o Janu Švermovi.
2: To byl komunistický novinář a politik. V rámci festivalu dostal rozhlas dokonce za úkol vytvořit prototyp kladného hrdiny.
3: Všechny úvodní stručné referáty orientovaly pozornost autorů i všech tvůrců na těžkou, náročnou a odpovědnou cestu za hledáním nového současného hrdiny našich dnů, zobrazení prostého pracujícího člověka se všemi jeho starostmi a radostmi, zcela v duchu závěru 15. sjezdu strany k úkolům umělecké fronty.
2: V roce 1980 se rozhlasový festival přesouvá z Mladé Boleslavy do Plzně.
4: Výsledky soutěže budou vyhlášeny zítra v 11 hodin na plzeňské radnici.
2: Po listopadové revoluci je budoucnost akce nejistá. Nakonec se ale stěhuje do lázeňských Poděbrad, kde pak zůstává dalších 20 let. Postupně se rozšiřují i soutěžní kategorie, přibývá reportáž a dokument. A v roce 1995 se z Prý Bohemia Rádio stává mezinárodní festival.
5: Většinou se přihlásilo tak 5-6 zemí od Bulharska po Británii.
2: Vzpomíná tehdejší ředitel festivalu Josef Havel.
5: Já jsem měl takový malý cíl, aby to byly malé Karlovy Vary.
2: Aby osoby dal zapomenutý festival vědět, začíná pořádat také slavnostní ohňostroje. Ten v roce 97 měl mezi diváky i prezidenta Václava Havla.
5: Když pak přijel pan prezident, tak jsem ho vítal a říkal jsem, pane prezidente, bude tady potom večer ohňostroj, tak aby se ochranka také nelekla. A pan prezident řekl doslova, výborně, prskavky mám rád.
6: Prý Bohemia Radio 2025. The audio festival you have to hear.
2: Od roku 2016 se mezinárodní festival přesouvá do Olomouce a o 6 let později přidává novou kategorii podcast.
7: Určitě v tom má hodně prsty.
8: Našla jste něco užitečného?
9: Nic moc.
2: Kromě veřejných poslechů soutěžních sekcí pořádá festival i koncerty a besedy. 50. narozeniny rozhlasového festivalu Prý Bohemia Rádio můžete přijet oslavit do Olomouce na podzim, a to 18. až 22. října. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

Síla starých vín a kapela Škvor dohrály 4 minuty před 19. hodinou na Českém rozhlase Hradec Králové. Za malou chviličku nás čeká ještě ABBA, Mamma Mia a po ní už se můžete těšit na zprávy a po 19. hodině opět oblíbený pořad Cesta k uzdravení, který pro vás bude moderovat Kateřina Dvořáková. Z Českého rozhlasu Hradec Králové se s vámi loučí Marek Šinkora a přeji krásný podvečer.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Horní Kalná na Trutnovsku má málo vody, hledá proto nové zdroje. Hradecká fakultní nemocnice zahájila opravu heliportu. 19-letý Antonelli je nejmladším vítězem velké ceny Monaka Formule 1. A zítřek bude slunečný s teplotami až 28 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. V Horní Kalné na Trutnovsku chybí dostatečně vydatné zdroje pitné vody. Obyvatelé by odběry z obecního vodovodu měli proto teď omezit. Přestože obec nechala udělat druhý vrt, ukázal se jako nedostačující. Proto je podle nezávislé starostky Hany Niklíčkové potřeba hledat další možnosti. Jinak bude muset obec opět nechat vodu dovážet. To ale není řešením do budoucna.
2: Z dlouhodobého hlediska je určitě potřeba řešit náhradní ještě další zdroj. Buď to realizací nového vrtu, na čemž už pracujeme, měl by přijet proutkář a bude se tvořit nějaký projekt, anebo případně propojení vodovodů těch sousedních obcí s Dolní Kalnou.
1: Fakultní nemocnice v Hradci Králové zahájila v těchto dnech opravu heliportu na střeše budovy Emergency. Modernizace má být hotová v říjnu. Nemocnice chce díky tomu získat evropskou certifikaci pro nepřetržitý provoz heliportu. Ve třetím ročníku charitativní akce nazvané Kolotoč pro Ninu se vybralo skoro 250 000 korun. Peníze tak můžou jít na podporu rodin dětí s nádorem mozku, případně na výzkum této nemoci. Akci pořádá nadační fond Nina, který letos začal víc spolupracovat s psychology. Podle Aleny Javůrkové, vedoucí oddělení klinické psychologie fakultní nemocnice Královské Vinohrady, bývá pomoc rodinám s takto vážnými diagnózami velmi důležitá. Často si oni ale neřeknou, třeba kvůli pocitu selhání, říká Javůrková.
3: S tou závažnou diagnózou toho dítěte se může narušit celý ten rodinný systém. Velmi často navstanou potíže mezi těmi partnery, které se taky musí řešit, protože ne vždycky ten partner unese tu diagnózu toho dítěte. A samozřejmě se na to už konečně poukazuje, že ten sourozenec toho nemocného dítěte taky potřebuje nějakou péči. Sport.
1: Velkou cenu Monaka Formule 1, která byla 10 kol před koncem na 3/4 hodiny přerušena kvůli problémům s asfaltem na trati, vyhrál Antonelli. 19-letý pilot Mercedesu se stal nejmladším vítězem v historii prestižní městské Grand Prix v Knížectví a zvýšil své vedení v mistrovství světa. Počasí. Zítřek přinese jasno až polojasno, večer od západu přibývání mraků. Na teploměru naměříme 25 až 28 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů. Foukat má slabý proměnlivý, večer východní až jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Rychnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 11 z Vamberka do Rybné nad Zdobnicí. Dělníci tam opravují propadlou vozovku a proto se místem projíždí kyvadlově. Práce potrvají až do konce července. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a dobrý dojezd.
0: Zelená vlna známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. Úvod k dalšímu dílu Cesty k uzdravení. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Příběh napsal sám život, ale naštěstí mu kryje záda moderní medicína a významný lékař Česka, pan profesor David Cibula, přednosta kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Apolinář. Betty, které je 21 let, čelí rakovině vaječníků. Jde o nejzákeřnější gynekologickou diagnózu, která se obvykle týká žen o desítky let starších. Svůj boj s nemocí přenáší s upřímností na Instagram, kde se stává inspirací a oporou pro ostatní. Diagnóza u takto mladé dívky byla pro všechny šokem. I samotní lékaři byli překvapeni, protože s onemocněním v takto mladém věku se mnozí z nich ještě nesetkali. Důležité je se léčit ve specializovaných centrech, jako je například u Apolináře, kde mají prokazatelně lepší prognózu. Nedávno byly zveřejněny výsledky klinických studií, které přinášejí nové možnosti léčby pacientek s pokročilým a recidivujícím karcinomem vaječníků. Ukazují význam takzvané personalizované léčby šité na míru podle biologických vlastností nádoru. Co to znamená pro moderní medicínu a jakou naději to přineslo pro léčbu karcinomu vaječníků, už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Rakovina vaječníku je nejzákeřnější gynekologickou diagnózou. Ročně u nás onemocní 1000 žen a většina z nich přichází k lékaři pozdě, protože příznaky maskují zažívací potíže. Moderní onkogynekologie dnes využívá principy precizní medicíny, které vybírají léčbu na základě molekulárně genetického profilu konkrétního nádoru. Jak je to v případě mladé Alžběty, na to se zeptám významného lékaře Česka, pana profesora Davida Cibuly, kterého vítám u nás ve studiu. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také tady přivítám slečnu Betty, která je pacientkou pana profesora. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla.
3: Děkuji za pozvání.
1: Pane profesore, můžeme upřesnit diagnózu Betty?
2: Betty má specifickou histologickou strukturu, či určitý typ toho ovariálního nádoru, který se vyskytuje u mladších žen. To je taky ten důvod, proč je tak mladou pacientkou. Ten její typ nádoru je o něco příznivější, nicméně pořád ten věk je hodně mladý.
1: Čím si to vysvětlíme?
2: Jsou dvě možnosti. Buď to je tam nějaká zátěž genetická a my už jsme udělali genetické vyšetření, které bylo negativní. Čili na základě toho, co víme v roce 2026, tak jsme ho nenašli. A nebo má smůlu.
1: Já jsem v úvodu říkala zcela laicky, že je vlastně velice těžké toto onemocnění objevit, posléze diagnostikovat. Co všechno tam, pane profesore, vlastně patří vedle zažívacích potíží? Určitě bude řeč i o malé sukni, jak se nazvalo. Co všechno ještě patří do těch příznaků? Na co by si měly vlastně dívky nebo ženy dát pozor?
2: Typicky ta žena přijde a řekne nám, posledních 2-3 měsíce cítím, že mě pobolívá v podbřišku. Jak jste říkala, sukně je mi najednou malá a přitom posledních 5 let jsem ji nosila a bylo mi to v pořádku. To břicho je takový nateklý a přibrala jsem najednou 5 kilogramů, nebo nechutná mi jíst, nebo potom, co se najím, tak mám nějaké bolesti. Čili ne úplně typické projevy, ale když to spojíme dohromady, on ten organismus většinou tuší, že to není jenom, že by něco špatného snědl, ale že to je něco víc.
1: Přejdu plynule k vám, Betinko. Vám je 21 let, to jsme už tady říkali. Přišla velmi krásná, silná, statečná dívka.
3: Děkuji.
1: Jaké vy jste měla příznaky? Kdo u vás objevil toto onemocnění?
3: Co se týče příznaků, já jsem měla hodně stresový období ve škole a trávicí problémy jsem při stresu měla vždycky. Takže já jsem to přičítala mému stresu, ale nebyly nějak extrémní, že bych věděla, že jo, musím s tím jít k panu doktorovi. Co se týče ostatních příznaků, fakt z toho, co jsme popisovali, ničeho jsem si nevšimla. Ani zvětšenýho břicha, kalhoty mi byly stejně. Přišlo se na to vlastně na preventivní prohlídce u mého gynekologa. Z začátku se myslelo, že to je cysta, takže jsme se dohodli s panem doktorem, že ji teda budeme pozorovat a za 3 měsíce přijdu na prohlídku. Přičemž ke konci těch jako 3 měsíců, pamatuju si to, jela jsem v metru a strašně mě začalo bolet břicho. A vyšla jsem ven a fakt jako bolelo a pak to přestalo najednou. Takže to možná jako jediný příznak, ale byla jsem přesvědčena, že prostě musím hned po těch 3 měsících tam jít. Tam už doktor zjistil, že ta cysta se zvětšila, poslal mě ještě na lepší ultrazvuk do nemocnice a tam už přišla ta diagnóza, že je to nejspíš nádor.
1: Betty mluví o lepším ultrazvuku, dostala se na specializované pracoviště. Jestli byste mohl, pane profesore, přiblížit, jak probíhá diagnostika?
2: Já musím říct, že tady se udělali 2 obří kusy v rámci vývoje medicíny. Jednak musím moc pochválit ambulantní gynekology, kteří vlastně ty ženy vyšetřují, kteří se skutečně v posledních letech naučili daleko lépe používat ultrazvuk a jsou daleko jistější v těch diagnózách. Čili my se skutečně setkáváme s tím, že nám posílají ty případy o něco dřív a že najdou věci, které by dřív určitě nenašly. To je první zlepšení. A druhá věc potom jsou ty specializované ultrazvuky, kde se ta diagnóza strašně zpřesnila, protože přeci jenom je to dáno samozřejmě erudicí jako úplně ve všem. Gynekolog vidí nádor jednou za rok, 2 roky. Ten sonografista, který sedí v tom onkogynekologickém centru, tak vidí těch nádorů 150, 300 za rok. Ten objem je úplně jiný, čili pro něj vlastně ta norma jsou ty nádory a tím pádem to vyšetření je skutečně velmi přesné.

0: Cesta k uzdravení.
1: Odstranění karcinomu vaječníku vyžaduje speciální odbornou péči. Můžete, pane profesore Cibulo, vyjmenovat ta specializovaná pracoviště u nás?
2: My jsme na tom v České republice velmi dobře. My máme akreditovaná centra, to znamená, že jsou to centra, která jsou vlastně pomazaná od ministerstva zdravotnictví, mají oficiální akreditaci, musí splnit určitá kritéria. A ta centra jsou rozprostřená velmi dobře geograficky v České republice, čili jejich 16, což na poměrně malou zemi je počet naprosto dostačující a pro každý region je v dosahu několika desítek kilometrů, aby ta žena mohla do toho centra dojet.
1: Apelujeme tedy v takových případech na specializovaná centra, nikoli na spádové nemocnice, aniž bychom se chtěli koukoliv dotknout, už také proto, že tady zazněl speciální ultrazvuk, který mimo jiné diagnostikoval Betince karcinom vaječníku. Bety, když si tu diagnózu uslyšela?
3: Ono to bylo po kouskách. Nejdříve jsem přišla na ultrazvuk, následně mi paní doktorka řekla, že ví, že je to nádor, a myslí si, že je to hraniční, ale nechce to nechat až na specializovaný centrum. V ten moment já jsem se absolutně rozbrečela, nečekala jsem to, obrátil jsem se dzuru nohama, byla jsem poslaná na onkomarkery, který taky nevyšel vůbec dobře.
1: Když vám to paní doktorka říkala, byla jste tam sama nebo jste měla sebou
3: rodiče? V ordinaci jsem byla sama. V čekárně seděl tatínek, já jsem vyšla, brečela jsem prostě kompletně a nahlas jsem mu přes celou ordinaci řekla, že tam mám nádor. Máma se to dozvěděla přes zprávu, bohužel, protože jsme prostě nikdo nevěděl, co s tou informací momentálně dělat. A následně jsem byla na specializovaném pracovišti, tam jsme se rozhodli pro operaci a po vlastně operaci jsem ležela na jipu. Ráno přišla mamka, já jsem se jí ptala, tak co, cítila jsem se nějak hůř, říkala jsem si, tyjo, po takovém zákroku, teď to se tak nemůžu cítit, ne? To je nějak moc hadiček, to je nějak moc všeho. No a máma říkala, že to je rakovina. Já jsem to chtěla vědět hned a ona chtěla, aby se to dozvěděla od ní a ne od jiného doktora, no. Takže v ten moment já jsem se vzdala, já jsem prostě byla úplně v háji z toho. Nemohla jsem se ani posadit, mili mě prostě, že mě otočili, to bylo pro mě absolutně nečekaný. Ale naštěstí sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým a pomohli mi se zase zvednout, doslova se zvednout a bojovat.
1: Betty, vy jste si založila Instagramový účet, jak se jmenuje?
3: Betty the Warrior s podtržítkama.
1: Mm-hmm, bojovnice.
3: Jo.
1: Kde vlastně sdílíte všechno, co se týká vašeho
3: onemocnění? Celou svoji cestu a vlastně i momentálně už hlavně i taky životem, ale převážně se zaměřuju na to moje onemocnění. Vlastně chtěla bych ukázat všem, že rakovina je vážná nemoc, ano. Ale nemusí to úplně vždy znamenat konečnou. Nemusí to znamenat konec vesela, konec nějakých hezkých momentů. Snažím se ukázat, že i v těch nejošklivějších dnech se dá najít mrňavý moment, kde si můžete tu radost udělat.
1: Jaké máte reakce na vašem Instagramovém účtu?
3: Reakce jsou super, mám tam fakt jako komunitu. Jo, strašně podporuji. V těch nejhorších dnech sdílím třeba, že mi není dobře, protože ta psychika bohužel pořád to zpětně dochází tomu mozku. I hned mám spoustu zpráv a lidi se mě fakt jako snaží podpořit. I díky tomu, že třeba buď oni sami to zažili, anebo mají někoho v okolí, který zažil buď rakovinu, anebo nějakou i jinou těžkou nemoc. Ale také mi píšou i pacientky, které třeba se to dozvěděly, že mají rakovinu. Mám podobnou operaci jako ty, co mě může čekat? Nebo mám tuhle tu chemoterapii, jak jsi to prožívala ty? Lidi, kteří procházejí jinou formou rakoviny, mi píšou, že jim to dodává chuť bojovat, moje příspěvky.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, jakou léčbou vlastně Betty prochází?
2: Betty měla, jak říkala, jak se probudila, měla spoustu hadiček. To všechno jsou trošku specifické věci, které jsou tím dané. Betty neměla ty potíže typické, které jsme probírali, protože nemá ten typický nádor, který je spojen s tím, že se tvoří v dutině břišní voda. A tím se vlastně to břicho rychle zvětšuje. Tenhle ten typ to nedělá, čili Betty ty příznaky neměla. U takhle mladého věku, i když jsme věděli, že to je podezřelý nádor, tak jsme nepředpokládali, že to bude ta horší varianta vzhledem k tomu věku. Nicméně připraveni jsme na to byli. Betty podstoupila operaci, která byla poměrně náročná. To znamená, že jsme dělali vlastně v rámci jednoho výkonu několik různých operací, které by si vystačily na několik výkonů chirurgických v rámci jednoho. Proto se cítila takhle, jako se cítila, ta operace skutečně byla velká a náročná. A potom následovala chemoterapie a cílená, čili biologická léčba, a teď je kombinace biologické léčby a hormonální léčby. Takže je to dlouhodobá a hodně náročná léčba, která se ale vyvíjí velice dobře. A já musím říct, že Betty je úžasná. Ta reakce její je hrozně dospělá, je to velmi vyrovnaný pacient a Betty to bere skutečně velice dospělé a jak jste vlastně slyšeli, ta její dospělost a autenticita pomáhá spoustě dalším lidem.
3: Já mám pocit, že trošku, kdybych si z toho neudělala ten projekt a neudělala si z toho vlastně něco dobrýho v úvozovkách, jako samozřejmě by byla 100% radši, kdybych neměla rakovinu, jo. Ale když už se to stalo, tak se prostě snažím udělat z toho projekt, aby něco taky z toho bylo trochu dobrýho. Aby to prostě nebylo všechno jenom špatný, ošklivý, ale aby to zlo trošičku pomohlo i nějakému dobru.
1: Vy tady mluvíte, pane profesore Cibulo, o specifickém nádorovém onemocnění v případě Bettinky. Popsal jste částečně, jakou léčbou prošla a prochází. Jakou léčbou procházejí ženy s rakovinou vaječníku?
2: Ta léčba je podobná. Nedá se to ale říct, že by dneska ta léčba byla skutečně jedna léčba pro všechny. Musím říct, že v tomhletom se ta onkologie strašně rychle vyvíjí, že těch možností přibývá. Takže terčová léčba, biologická léčba, individualizovaná, čili vlastně ušitá na míru nějakým těm charakteristikám nádoru a samozřejmě i toho pacienta. Čili dřív tam, kde jsme měli jednu látku nebo jednu kombinaci, kterou jsme dávali, tak dneska máme 4 různé možnosti a určitě do budoucna ta onkologie bude vypadat hodně jinak. Bude vypadat tak, že budeme hodně léčit na základě ani ne tak, jestli ten nádor vyroste v žaludku anebo vyroste na vaječníku, ale právě jakou má charakteristiku a co tam najde to genetické, respektive molekulární vyšetření, a na základě toho potom bude nasazená léčba.
1: To zní velice nadějně v případě onkologie, to, co vy tady říkáte. Bettinko, ještě se vrátím k vašemu instagramovému účtu. Šíříte osvětu, vlastně sdílíte to, co vás potkalo, a hledáte radost a inspiraci, protože instagramový účet musí každý den žít, že jo? Říkám
3: ano.
1: To dobře. Já jsem stará generace, já tomu nerozumím.
3: Jo, taky se snažím každý 3 dny, záleží samozřejmě jak mé polažbě, ale snažím se vydávat ty příspěvky, prostě obecně, co momentálně cítím, svoje pokroky, svoji první cestu autobusem po operaci a po chemoterapii, kdy jsem jela sama a konečně jsem se cítila jako svoje staré já chvíli. Snažím se hlavně, protože u mě to byla metoda pokus omyl. Já jsem se to musela naučit a tu cestičku si vyšlapat. Ale já můžu takhle někomu tu cestičku aspoň trošičku připravit, aby už tu cestu měl prostě lehčí. Dokonce jsem se seznámila i s mojí kamarádkou. Objevila mě na Instagramu, psali jsme si, má vlastně podobnou diagnózu. A píšeme si a chodíme na kafe, třeba před odběrama, a je to hrozně super.
1: Co k tomu říct, pane profesore?
2: ta informace přenesená od toho pacienta má úplně jinou váhu a je autentická. A my proto u nás už vlastně docela dlouho máme centrum, kde se onkologičtí pacienti potkávají s dobrovolníky, kteří většinou tím onemocněním nebo nějakou diagnózou onkologickou prošli. Není to pro všechny. Zase jsou pacienti, kteří ten kontakt nebudou preferovat a nebude jim to příjemný. Ale pak jsou tací, s kterými mluvíme třeba po letech a ačkoliv jsme se s nimi nadřeli a věnovali jsme jim spoustu péče a starostlivosti a tak dále, tak oni si pamatujou z toho všeho tohleto setkání autentický v tom informačním centru, že jim někdo, kdo byl pacientem, řekl, hele, podívej se na mě, já jsem zrovna se vrátila tady z dovolený a funguje to a vlastně tohle pro ně bylo nějaký klíčový moment. Čili my jsme za tohleto hrozně rádi a pro ty pacienty to může mít velký benefit.
3: Hlavně ten pocit, že člověk někam patří. Člověk vlastně, když dostane tuhle tu diagnózu, tak ty normální trable toho života, třeba můj případ, byla spolužačka na vysoké škole a prostě řeší zkoušky. A baví se o tom životě studentským a takhle a vy máte prostě v ten moment jiný problémy a nemůžete to sdílet takhle jako mezi sebou. Problémy, který ten druhý člověk nerozumí. A když dojdu do toho pacientského centra, tak jsme vlastně všichni na stejné vlně v uvozovkách a ty problémy najednou mají taky a můžeme si dát třeba i různý tipy, jako co pomohlo mně a co pomohlo jim. Je to hrozně super prostě se někam hezky zařadit do té komunity, kde nejste jediný člověk, který má třeba málo energie nebo tak. Taky se mi dostaly ohlasy, že člověk se koukne na můj Instagram a najednou mu vlastně dojde, že když nedá třeba tu zkoušku na vysoké škole, takže není konec světa. A to přesně před nemocí jsem měla v hrozném režimu, že když nezůstanu na té škole, tak se zbortí svět. Jela jsem 24/7, fakt jsem se učila neskutečně. A teď vím, že když tahle příležitost nevyjde, vyjde jiná a důležitý je to zdraví, aby člověk si ho neničil, aby byl opatrnější a že člověk v mém věku prostě není nezranitelný.
1: Já vám za to děkuju i za ten vhled do vašeho života. Řekněte ještě jednou váš Instagramový účet, Betinko.
3: Betty_the_verrier.
1: Děkuju. I vám, pane profesore.
2: My děkujeme za pozvání a já děkuji moc Betty za tuhletu spolupráci.
1: No já vám děkuju a celému vašemu týmu za ten přínos medicíně. Děkuju, pane profesore.
3: Také děkuju.
1: Hodně sil.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Shalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a Shalom Aleichem. Synagoga v Hartmanicích slaví 20 let od znovu otevření. Spravedlivý mezi národy František Jaroš a připomeneme život historika Tomana Broda. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Od roku 1883 byla synagoga v Hartmanicích na Šumavě domem modlitby pro více než 200 obyvatel židovské víry. Po válce v ní byla truhlárna a sklad pneumatik. Po bezmála 7 dekádách, přesně před 20 lety, navrátilo nejvýše položené synagoze v České republice důstojnost občanské sdružení dnes spolek Památník Hartmanice. A my už jsme ve spojení s jeho předsedou, novinářem Michalem Klímou. Dobrý večer, co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl dát druhý život zrovna synagoze v Hartmanicích?
2: Tehdy, krátce vlastně po pádu komunismu, se vedla velká diskuse o důsledcích Mnichovské dohody, o vyhnání Němců poválečném, a v této diskusi se zapomínalo na to, že v tom pohraničí žila velká židovská menšina, která měla, přestože by to tedy byla menšina, měla velký vliv, protože vlastně tam provozovala průmysl a dávala zaměstnání všem obyvatelům. Jenom na Hartmanicku byla jedna z největších světových továren na staniolové zátky k lahvím. Byla tam obrovská továrna zrcadla, které se vyvážely do celého světa. Sklářský průmysl, ohromný třevařský a tak dále, to všechno tam provozovali Židé v Hartmanicích, tamní obyvatel pan Bloch. A mně přišlo zajímavé prostě a důležité toto připomenout, a protože taky v té době se otevřel ten bývalý vojenský prostor, který vedl podél velké oblasti, podél hranic s Německem, tak se tam mohlo začít jezdit a já jsem najednou narazil v Hartmanicích na to, že se tam prodává budova synagogy, která byla značně zničená, a říkal jsem si, že by to možná byl zajímavý prostor právě proto, aby se to, o čem jsem mluvil, připomenulo.
1: A podařilo se jakoby oživit tu historii?
2: No já si myslím, že se to podařilo velmi dobře, a když čtu v paměti v té knize návštěv, tak tam je prakticky bezvýhradná chvála a návštěvníci většinou velmi dobře pochopili tu myšlenku, to znamená ukázat to, jak tam ta tři etnika, to znamená Češi, Němci a Židé, žili vlastně v míru několik století a jakým způsobem to spolužití přinášelo všem prospěch. My jsme v té době byli vlastně první expozice, která vůbec mluvila nejenom o Židech, že tam žili, ale že tam žili také Němci, protože tehdy zkrátka byly stále ještě v těch muzeích ty komunistické expozice, které potlačovaly ten fakt, že tam prostě nežili většinou Češi. Takže myslím si, že ta expozice se trefila do toho požadavku nebo do té poptávky návštěvníků, a to, že tam vedle sebe jsou pochvalná vyjádření návštěvníků z Izraele, ze Spojených států a současně z Německa, že to svědčí o tom, že se nám to podařilo.
1: Vy zároveň po 20 letech synagogu předáváte dál. Komu a proč?
2: Po 20 letech jsme se dohodli s krajem plzeňským a s muzeem Šumavy, že převezmou i tu budovu, i tu expozici. No jednoduše proto, že pro mě to vlastně bylo druhé zaměstnání a to se prostě nedá dělat věčně. Byl jsem tehdy zkrátka, když jsme to koupili, o 25 let mladší a jaksi v tuto chvíli jsem dospěl k názoru a dohodli jsme se s manželkou, že prostě nastal čas, abychom tu synagogu předali do dobrých rukou. Ono taky. Mezitím samozřejmě ta situace těch institucí se úplně změnila, i když jsem říkal, že před těmi 25 lety ty instituce ještě nebyly tak konsolidované, navíc těch památek zničených byla celá řada, takže myslím si, že od té doby se ta situace změnila a ta situace i v tom muzeu Šumavy a v plzeňském kraji zkrátka dozrala do toho, že už na to mají kapacitu se o to postarat.
1: Říká předseda spolku Památník Hartmanice Michal Klíma. Děkuju moc a hezký večer.
2: Také děkuji. Naschledanou.
1: Herečka a zpěvačka Hana Frejková v žertovné jidiš písni z předválečné východní Evropy vypráví o Židovi, kterému jeho obchody ale vůbec nešly.
3: Šprajcich měl mit gitte tricht, no

0: Josefem Kapelem se setkal v lazaretu koncentračního tábora Flossenbürg, kde mu poskytl pomoc. Ta významně přispěla k jeho přežití posledních měsíců války. Po osvobození jej přivedl do svého domova v Praze, kde o něj společně s manželkou a dětmi několik měsíců pečovali, než nabral sílu k dalšímu životu. Josef Kapel později odešel do Izraele. Na slavnostním aktu natáčela Daniela Brůhová.
1: Mimořádnost slavnostního předání ocenění Spravedlivý mezi národy podtrhlo i oznámení velvyslance Izraele Amira Weisbroda v češtině.
2: Udělání titulu Spravedlivý mezi národy potomkům pana Františka Jaroša je bez pochyby jedním ze nejsilnějších okamžiků tohoto roku.
1: Ocenění převzala dcera pana Františka Jaroše, Alena Vaňková, která byla hluboce dojatá.
3: Pro mě byl zkrátka tatínek. Zemřel v 1980. Ten Pepíček pro mě, to Josef Kapel, mi nejde. Ten se tady objevil vlastně až před covidem.
1: Josef Kapel si dal obrovskou práci, aby našel Františka Jaroše a také jeho dceru Ivu, která Josefovi pomáhala po válce s adaptací na nový život a provázela ho Prahou. Jak komplikované to bylo, popisuje vnučka Františka Jaroše, Barbora Růžičková.
4: Nás oslovil e-mailem AMI, což byl pečovatel pana Josefa Kapela v jeho posledních letech, a pak následně pan Offen Cohen, což je manžel Sigal Cohenové, což byla dcera bratrance pana Kapela, který asi jako jediný spolu s ním přežil tu druhou světovou válku.
3: A navíc jsme se s touhletou částí rodiny sešli. Oni přijeli a vyhledali nás.
4: Zase jsme se dozvěděli jinou část toho příběhu, protože my jsme vznali jenom malý kousek, tak jsme slyšeli i to, co se traduje na té druhé straně. Pan Cohen se svojí rodinou udělali celou takovou brožuru o životě pana Josefa Kapela a dozvěděli jsme se teda něco víc o tom, jak vlastně jeho osud byl po té válce.
3: Mně teda teprve teď došlo, že tím, že ten Pepíček přežil, zase přibylo na země kouli takových lidí. Říkám si, tak nebylo to tak úplně jen tak, že ten tatínek mu pomohl, nebo že si oni si museli pomáhat zájemně.
1: Ano, příběh má své zákruty. Nejprve Josef Kapel pomohl jídlem Františku Jarošovi. Ten zase zachránil Josefa na pochodu smrti. Potvrzuje to i ředitel Institutu Terezínské iniciativy Tomáš Kraus.
5: Ten příběh sám o sobě je natolik emocionální, že by skutečně vydal na knihu nebo na film, protože když se řekne 6 milionů obětí holokaustu Shoah, tak je to tak anonymní věc, teprve ten život, který před námi vyvstane, je nesmírně cenný. Já jsem rád, že to je také záležitost, která je společným podnikem českých zástupců paměti národa především, ale také Jad Vašem, a myslím si, že bychom v této spolupráci měli a mohli pokračovat ještě hlouběji, protože Jad Vašem bude otevírat svoji pobočku v Německu, bude v Lipsku, protože i blízkost Terezína určitě hrála roli a možnost přeshraniční spolupráce je také něco, co není zcela obvyklé i v těch izraelsko-evropských souvislostech.
0: Zbrend neboli Hoří skladbu polského jidiš básníka Mordechaje Gebertiga z doby druhé světové války naspívala opět Hanna Frejková.

0: Bredalech zbrennt. Oi unze Ohr im Städtel nebech brennt. Es hoben schon die Feierzungen, das ganze Städtel eingeschlungen und die weise Winden...
1: Ještě, že člověk neví, co ho čeká, tak se jmenuje kniha vzpomínek, které vydal historik a přeživší holokaustu Toman Brod. 23. května zemřel ve věku 97 let. Jako historik se zabýval československým odbojem za druhé světové války na západě a československo-sovětskými vztahy a se studenty neúnavně besedoval o svých válečných zkušenostech. Jeho pohřbu se zúčastnila Jana Šustová.
2: Pohřeb Tomana Broda se konal ve čtvrtek 28. května. Jedním ze smutečných řečníků byl jeho bratranec, novinář.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: První dnešní a zároveň 70. novinka hitparády Česká 12 v roce 2026, Druhý rande, autor hudby a textu Martin Hon, to byla Martyho banda. Kapela Slza si v poslední době libuje ve spolupracích s jinými interprety. Roztančený single Mayday napsali Petr Lexa a Lukáš Bundil s Adamem Mišíkem. Track Srdcová dáma zase s fenoménem současnosti a ten se jmenuje Slavíček. A druhý jmenovaný single se dočkal velké podpory fanů. A možná i to bylo impulzem k další spolupráci s tímto mladým zpěvákem a autorem. Tentokrát vznikla Holka z plakátu.

0: České dvanáctky.
1: Zpěvačka Nicole Votrubová je na telefonu, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Martine, ahoj.
1: Jak se máš?
2: Mám se krásně, úplně úžasně, jak ty?
1: Já se mám taky docela dobře, sedím tady u mikrofonu a čekám na tvoje odpovědi, takže otázka první. Máš novinku v hitparádě Česká dvanáctka, za chvíli všichni uslyší poprvé, kdo ji napsal?
2: To je úplně skvělý. Prosím tě, napsal jí Peťa Jablonský, co se týče textu, a hudbu k ní složil můj klávesák Petr Daniel Varous. Zároveň je to úplně jeho první píseň, kterou složil, takže z toho máme všichni obrovskou radost.
1: A jak k tomu došlo?
2: Došlo k tomu tak, že Peťa měl nějaký nápad na melodii a začal mi hrát a já říkám, to je tak krásný, co to je za písničku, co neznám, a on, to jsem si teď vymyslel, říkám, jo, to jsi vymyslel, no tak jdem ji udělat.
1: Takže tady vzniklo to tak, že nejprve byla hudba a potom text?
2: Přesně tak, nejprve vznikla hudba, Peťa mi to nahrál, já jsem potom oslovila Peťu Jablonského, který už mi pár textů napsal, a Peťa je prostě neuvěřitelně šikovnej na texty. A vlastně jsme přemýšleli nad tím, jaké téma zvolíme k této písni, tak jsme se s Peťou sešli a teď vlastně jsme si povídali a nakonec asi po hodině, co jsme si jenom povídali a nemohli jsme přijít na to, o čem ta píseň bude, tak se mě Peťa zeptal, no a jak se vlastně máš? Říkám, hele, vlastně dobře, ale tak víš co, jsou dny, kdy to je takový lepší, pak jsou dny, kdy bych se nejradši zavřela doma a vůbec nevylejzala, a on říká, no tak to je úplně nejlepší téma. Takže takhle to vlastně vzniklo úplně random.
1: No a my jsme začali vlastně tou otázkou, jak se máš, takže tím také skončíme. Ať se máš ještě lépe, měj se hezky, ahoj.
2: Moc krát děkuju, mějte se taky moc krásně a děkuju.
1: Není zač, a tady už je novinka, která má název Jsou dny, zpívá Nicole Votrubová.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe tři novinky, můžeme začít hlasovat. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a posíláme SMSky, a to ve tvaru hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat, tedy hit Mezera 12, 11, hit Mezera 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i 1. Hlasovat můžeme klidně pro všechny písničky, jak jsem to teď říkal, ale pro každou z nich můžeme hlasovat jen jednou. První novinka, druhý rande, Martyho Banda, tady je SMSka hit Mezera 12. Hit Mezera 11 má písnička Holka z plakátu skupiny Slza. A poslední dnešní novinka jsou Dny Nicole Votrubová. Ta má SMSku hit Mezera 10. Jdeme na aktuální žebříček této hitparády a než vám pustím písničku, která je na 9. místě, musím říci, že podle nejnovějších průzkumů poslechovosti, nejen že poslouchá hitparádu Česká 12 víc lidí než v tom předcházejícím období, ale to se mi líbí nejvíc, já už jsem to říkal před týdnem a tak to rád zopakuji, máme i nárůst vás posluchačů během té hitparády. To znamená, že vás zajímá nejen to, co je nového, tedy ty tři novinky, ale hlavně to, kdo vyhraje hitparádu. No a to je celkem logické. Kdo vyhraje dnes, to se dozvíme ještě za dlouho. Teď to 9. místo. Toulaví zpěváci, skupina Jelen a Adéla Orlová.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Toulaví zpěváci a jelen s Adélou Orlovou. Když autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý psala tuhle písničku před několika desítkami let, nikdy nemohla tušit, že v roce 2026 ji někdo opráší a natočí jako svůj nový singl. Minulý týden místo deváté a i dnes je to devítka. Na osmém místě je kapela Genius Loci, což je hudební seskupení z Mostu působící už několik let a teď se soustředí na dokončení nahrávání hudebního projektu v Mosteckém studiu. Tak jim držme palce. Autorem hudby a textů je Ivan Brzobohatý a to platí i pro následující písničku, která má název Poločas rozpadu.

Předminule místo deváté, minulý týden místo šesté a dnes místo sedmé. Starší kluk a mladý pán Petr Janda a Jan Svigmátor jako zpěváci, jako interpreti a Petr Janda a Lukáš Koranda jako autoři tahleté písničky, která je v hitparádě už 9 týdnů. A stejných 9 týdnů je zde i Maják, což je autorská píseň Jany Vaculíkové. Minulý týden místo páté a dnes šestka.

Pojďme se podívat na seznam, kdo všechno už byl letos hostem v hitparádě Česká 12. A můžeme všechny ty hosty také přepočítat. Takže byli tady zpěváci Petr Kolář a Bohuš Matuš, byla tady zpěvačka Bigo, která spolupracovala na té nahrávce, která v hitparádě byla se skupinou Premiér, byl tady Jakub Kohák, byla tady zpěvačka Rozálie, která si přišla pro ocenění Zlatá Česká 12. Také jsme telefonovali členovi skupiny Turbo, což je bubeník a zpěvák Jiří Lang. Byl tady kolega moderátor Jan Rosák, byl tady zpěvák Michal Horák, byla tady textařka a manažerka skupiny Olympic Helena Machová, byl tady také legendární zpěvák Milan Drobný, to je 10, jestli se nepletu. Jan Smigmátor přišel představit duet Starší kluk a mladý pán, Šimon Bylina tady byl ve studiu, Ondřej Soukup, který slavil 75. narozeniny, byli tady také Josef Melen a Luděk Minka, jejich písničku za chvíli uslyšíme. Na telefonu byl zpěvák skupiny No Name, který v tu chvíli byl někde ve Vysokých Tatrách, Igor Tymko, byli tady také zpěváci Láska a Radek Tomášek, byl tady také textař Jan Krůta, dnes byla na telefonu Nikol Votrubová, to je celkem 20 a 21. hostem je v tom, ne sice v pořadí, ale v tom seznamu, Heidi Janku, která se svým Heidi Bandem natočila novinku a tu nám tady představila a my si ji teď poslechneme. Jmenuje se Milé ženy.

Heidi Janku a Heidi Band, milé ženy, autoři, hudba Adam Pavlík a Heidi Band a text Fava Čechová. To je písnička, která se vrátila na 5. místo, minulý týden byla 8. Takže jde zpátky nahoru. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou do středeční půlnoci, protože právě ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Hlasovat můžete i pro písničky, které už jste slyšeli, nebo pro ty, které teprve přijdou. Na čtvrtém místě je jedna z novinek z před 14 dnů. Jmenuje se Děti jsou taky lidi. Tohle je projekt Holky Tong.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Před 14 dny novinka, minulý týden 7. místo, dnes postup na místo 4. Veronika Doudová, autorka písničky Děti jsou taky lidi a Holky Tonk. Písničky z této hitparády si můžete také poslechnout, a to buď na YouTube nebo na Spotify. Jsou tam seznamy, které se jmenují stejně, jsou totožné seznamy s názvem Hitparáda Česká 12 2026. Tam najdete všechny písničky, které jsou na těch platformách, o kterých jsem teď hovořil. No a můžete se také dívat na můj Instagram Martin Hrdinka Oficiál, protože tam občas prozrazuji, kdo bude mít novinku v hitparádě Česká 12. Dnes budeme mít jeden z rekordů této hitparády, ale ten přijde až za chvilku, i když ta písnička, která teď zazní, je také rekordní, protože zatím je jen na stupních vítězů. Je v hitparádě 6 týdnů a zatím jsou to skutečně jenom stupně vítězů. Minulý týden 3. místo a i dnes místo 3. Pro mámu Luděk Minka a Josef Melen.

Předminule druhé místo, minulý týden trojka a dnes obhajoba právě toho třetího místa. Pro mámu autorská dvojice Josef Melen, Luděk Minka, pěvecká dvojice Luděk Minka a Josef Melen. Když jsem před chvilkou říkal výčet všech těch hostů, těch 21 hostů letošního roku, tak ti dva samozřejmě byli mezi těmi hosty a vysvětlovali tady zrod téhleté písničky. Momentálně jsme u místa druhého a když jsem před chvilkou říkal, že písnička Pro mámu je jen na stupních vítězů a že celkem je to 6 týdnů za sebou, co tahle ta písnička trůní na stupních vítězů, tak u té další je to tak, že během 10 týdnů zatím je 8krát na stupních vítězů a z toho je 1 vítězství. A na těch stupních vítězů platí i 1 první místo. Když léta běží, autor Roman Šádor a zpěvák Josef Wolter.

0: dvanáctka, rekapitulace.
1: I minulý týden jsme měli tři novinky, Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová, Slyším tě hrát, Naďa Válová a Na novém světě, Martin Chobot. Ani jedna z těch novinek se po vašem hlasování nedostala do dnešního žebříčku, ale já vám představím novinky a pak písničky, které jsou od 9. až po 1. místo a vy můžete teď kompletně hlasovat. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písně, ale pro každou z nich jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, druhý rande, Martyho Banda, hit Mezera 12. Holka z plakátu, to je novinka číslo 2, skupina Slza, hit Mezera 11. A třetí novinka jsou Dny, Nicole Votrubová, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Toulaví zpěváci, Jelen a Adela Orlová, hit Mezera 9. 8. Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 8. 7. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Zvigmátor, hit Mezera 7. 6. místo, Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 6. 5. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 5. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, 4. místo, hit Mezera 4. 3. Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 3. 2. místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku hit Mezera 1. Na prvním místě je hit, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka a má skutečně na dosah i platinovou českou dvanáctku, protože je to hit, který během 14 týdnů 11krát vyhrál a v posledních týdnech je to 7krát za sebou, což je rekord. Jetplane, Ruda Sakala, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak solnej slou, snad nevzbudí.

0: Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas, zprávy.
1: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos, plánuje to ministerstvo financí. Liberecký kraj nechce měnit pravidla pro obsazování post ředitelů středních škol. A počasí v Česku zítra převážně slunečno, maxima příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Schodek českého státního rozpočtu bude v příštím roce vyšší než letos, řekla to dnes ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem. Snižování deficitu podle ministryně bude možné až v dalších letech.
2: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje snižování schodku rozpočtu do 0,5% bodu za rok. Vyplývá to z fiskálně strukturálního plánu, který schválila minulá vláda. To podle Schillerové ale není reálné.
3: Kdybychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5%. Taková konsolidace samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
2: Ministryně tak chce jednat s komisí o změně plánu. To ale kritizuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podle něj je kritika strukturálně fiskálního plánu jen snaha odvést pozornost od rostoucího zadlužování.
4: Kdyby uměli sestavovat rozpočty, tak je ten rozpočet v příštím roce bez zesporu nižší než v roce letošním.
2: Letošní deficit rozpočtu je 310 miliard korun. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Liberecký kraj uzavřel další tři konkurzy na ředitele středních škol a školských příspěvkových organizací. Šlo o střední zdravotnickou školu v Liberci a dětský domov Dubá na Českolipsku. Odborná komise tam doporučila ponechat stávající ředitelky. Naopak v případě střední umělecko-průmyslové školy v Turnově se vedení od letošního srpna bude měnit. Podle hejtmana Martina Půty bude kraj v konkurzech na ředitele škol po jejich šestiletém funkčním období pokračovat i v budoucnu.
5: Mnoho zřizovatelů zmetěla po šesti letech. Automaticky ta výběrová řízení na ředitele s tím, že potvrzují ty původní. Jsem rád, že tady existuje dlouhodobá dohoda, že i tam, kde jsme s řediteli spokojeni, stojí za to, když si připraví koncepci na další 6 let, jdou před komisi.
1: V Novém Jičíně ocenili školáky, kteří pozbírali nejvíce nefunkčních domácích elektrospotřebičů, například starých mobilních telefonů, nabíječek nebo rychlovarných konvic. Do ekologické soutěže se zapojily všechny novojičínské školy. V součtu se podařilo nashromáždit přes 11 000 kusů, říká mluvčí města Marie Machková.
6: Díky školákům tak tyto věci neskončily na skládce, ale mohou se recyklovat. Pomáhají jak životnímu prostředí, tak i našemu městu, protože za ukládání směsného odpadu na skládce musíme platit vysoké částky z rozpočtu, ale za tříděný odpad, kam patří i elektroodpad, v některých případech naopak město od odpadových společností peníze dostává. Sport.
1: Vítězem mužské dvouhry na letošním Roland Garros je Němec Alexander Zverev. Ve finále porazil Itala Flavia Coboliho 3-2 na sety a získal svůj premiérový grandslamový titul. Počasí. Zítra čekáme v České republice slunečno, jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekáme v Čechách od západu přibývání oblačnosti, zatím bez deště a maxima většinou mezi 23 a 28 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na silnici 13 Chomutov Karlovy Vary stále brzdí provoz srážka dvou osobních vozidel. Nehoda je ve Stráži nad Ohří, projedete k Ivadlově, trochu se zdržíte, tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Hvězdárna ve Slané vznikla před lety z čistého nadšení a své pomocné práce místních amatérských astronomů. A právě odsud teď budeme živě vysílat pořad Sedmi krásky na nebi o vesmíru a kosmonautice. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Sedmi krásky na nebi.
7: Ano, jsme ve Slaném mezi Slanečky, Slaňochy, Slaňany. No prostě, jak to je vlastně vůbec s tím označením místních obyvatel, to se dozvíte během dnešního vysílání taky, ale teď vás zdravíme z nádherné hvězdárny, která má vlastně ještě takovou velmi zajímavou lokaci, že jo, Jiří?
8: Ano, tady je Jiří Dušek, také vás všechny zdravím. My se nacházíme vlastně ve vilové zástavbě, takže ta hvězdárna, která je velmi krásná, je sevřená vlastně okolními domky.
7: Ano, je to takové místo, kde byste to nečekali. Spoustu věcí byste tady taky nečekali a my vám je ozřejmíme. Samozřejmě nás taky čeká dneska i pohled na, myslím si, že velmi jasnou oblohu, tak ano, se určitě podíváme.
8: Budeme se bavit taky o zajímavém seskupení dvou planet, které nastane už zítra a pozítří.
7: A taky se dostáváme takového zajímavého milníku pro Českou republiku, který bude už zítra a my vám k tomu prozradíme trošičku víc, když budete poslouchat dál Sedmi krásky na nebi. Ještě připomenu e-mail sedmikrásky@rozhlas.cz. Budeme rádi, když nám dáte vědět, jestli zrovna něco pozorujete, nebo když budete mít jakýkoliv astronomicko-kosmonautický dotaz, tak ho rádi zodpovíme. Tak poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
0: Sedmi krásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Dobrý večer, posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, pořad věnovaný astronomii a kosmonautice. Zdraví vás Jiří Kokmotos, Jiří Dušek a taky vítáme našeho dnešního hosta, kterým je Eliška Třešňáková, tady hvězdárně ve Slaném. Dobrý den.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak je to s těmi obyvateli Slaného?
1: Jsou to slaňáci,
0: slaňáci,
1: ale občas si říkají třeba i slanečci.
0: Slanečci, tak to je dobře. Taková na začátku taková češtinská suvka. Jinak teda já jsem teď
2: zase na Jižní
0: Moravě dostal dotaz, proč se ten náš pořad jmenuje

0: doby. Co to bylo za nápad postavit takhle jako
1: hvězdárnu mezi domy?
0: Hvězdárnu mezi domy jako takovou další jako rodinnou stavbu téměř.
2: Tak hvězdárna vlastně v letech, kdy vznikala, tak byla na konci města. Opravdu tady žádný domečky nebyly. Bylo to teda v letech 1961 a 63. Až bohužel časem, hlavně v období, kdy hvězdárna koncem 80. let nefungovalo, tak došlo právě k té okolní zástavbě a potom na přelomu tisíciletí.
0: Aha, takže vás obestavěli prostě postupem času.
2: Přesně tak.
0: Ten úplný začátek v těch 60. letech, tak jsme to taky trošku naťukávali, to byly asi úplně nadšenci, ne? Nebo jak to tady bylo?
2: Přesně tak. Vlastně hvězdárna vznikla na popud astronomického kroužku, který byl jinak vedený na základní škole na Hájích, která je kousíček od nás, kde pozorovali z vikýře ve střeše, on je to na kopci, takže měli tam opravdu krásný výhled, ale ten zájem byl tak veliký, že se tam už nevešli, takže byl to popud pro stavbu lidové hvězdárny.
3: A oni měli tenkrát, myslím, astronomicky daleko let, který je dneska tady nainstalovaný, je to tak?
2: Já si nejsem jistá úplně přesně, ale máme tady i inventarizační číslo 1, které je starší než 1910, takže to tu ještě máme.
3: Takže takový krásný jako historický přístroj.
2: Přesně tak.
0: Možná, že posluchači nad námi slyší takový zvuk, takový svistot. My jsme tady vlastně kousíček vlastně od ruzinského letiště pražského, takže to tady přistávají letadla, takže tady máte docela, nejen, že jste obestavěni, asi vám tady svítí, ale docela občas i trošku hluk, ne?
2: Trošičku.
0: Jaké byly vlastně peripetie té hvězdárny? Protože vy jste říkala, že 80. leta byla taková jako prazvláštní, pak se to teda nějak schopilo a dneska teda je to, musím říct, že teda neuvěřitelné, protože máte moc hezkou hvězdárnu.
2: Děkuji. Tam bohužel zemřel pan hvězdář a hvězdárna vlastně byla, dá se říci, bez vybavení, byla tady chvíli i zkušebna rokových kapel, takzvaný takový squat, až se vlastně město po revoluci rozhodlo postupně, že hvězdárnu znovu obnoví a našli vlastně tenkrát začínajícího amatérského astronoma Jaroslava Trnku, který se svými kamarády vlastně vyklidili budovu, schánili nové vybavení, až se mohla v roce 96 otevřít. Byl to právě Jaroslav Trnka, po něm se nyní hvězdárna jmenuje. A asi je důležitý zmínit jeho dva kamarády, byl to Jakub Haloda, Jakub Rozehnal, možná jména určitě znáte, Jakub Rozehnal je přímo ředitelem pražských hvězdárny a planetárií.
0: Je to tak.
2: Takže jsme moc rádi, že máme i velice dobré vztahy právě s pražskými hvězdárnami.
0: A k těm kapelám vystupovala, nebo se kde zkoušela tady nějaká, jako řekněme, celorepublikově známá? Protože když jsme byli v Jíčíně, tak tam začínali činasky,
3: přesně
0: myslím,
3: tak,
0: že?
3: Ano,
0: nebo
3: ano.
0: Něco takového, tak třeba tady pražský výběr, nebo něco takového.
2: To bohužel ne. Ona kapela časem přestala fungovat. Říkali si odnože, ale nedávno vlastně znovu obnovili činnost. Písničku, kde zazní, že zkoušíme na hvězdárně.
0: Tak třeba ještě do budoucna necháme. Ta hvězdárna, ale na druhou stranu, i když teda, jak jsem říkal, je malá a teda v takové jako bylové zástavbě, tak kupole velkorysá teda zase.
3: To máte tady. My vlastně z ní teďka vysíláme, tak bychom asi měli prozradit.
2: Ano, kupole má 6,5 metru a je tady, má tady historické vybavení, máme tady krásný dalekohled. Buřt zabučený právě ze Štefánkovy hvězdárny.
3: Proč buřt?
2: No on i tím tvarem trošku připomíná.
3: Špekáček. Plechový špekáček.
2: Přesně tak. A na něm vlastně máme ještě další historický kousek, refraktor z roku 1910.
0: To je to inventární číslo jedna, jo?
2: No.
0: Skoro.
3: A ten boost má jaké parametry, protože přeci jenom naši posluchači tady nevidí.
2: Tam je zrcadlo 350 mm, je teď nedávno nově okovené, přebroušené, takže boost je ve skvělé kondici, i když vznikal vlastně v 60. letech v Německu, ale od roku 1974 byl právě na Štefánkově hvězdárně.
3: A je tady samozřejmě vilová zástavba, takže tady asi docela svítí v noci světlo, myslím tím umělé. Navíc Praha nedaleko, Kladno nedaleko, ale co tím daleko ty vlastně pozorujete, kromě té světelné záře?
2: Máme problém opravdu s tím pozorováním objektu níže nad obzorem, ale můžeme i odsud vidět, když se je hodně dobrá obloha, tak takový nástin Mléčné dráhy a hlavně tady pozorujeme měsíc a planety jako nejvděčnější objekty.
0: A tak když tady vidíte kus Mléčné dráhy, tak to zase není taková tragická obloha, že jo? To by vám tady říct brněnské hvězdárny mohl závidět. Fajn, dobré. My se za chvilku po písnice vydáme.

0: A možná vlastně by i zpropagujeme akce, které tady máte, protože vy tady k tomu máte krásnou zahradu, na ní máte takovou pozorovatelskou boudičku, když to tak řeknu, takový domeček malinký, ale chystáte tady i takové akce dokonce spojené s vínem, tak na to se moc těšíme. Tak poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
1: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi. Od mikrofonu vás zdraví stále Jiří Kokmotos a Jiří Dušek. My se trošku omlouváme, protože jsme tady měli asi zřejmě nějaký technický problém s mikrofony, tak doufám, že nás dobře uslyšíte teď v našem vysílání.
1: Aspoň je vidět, že to není nahrané a že vysíláme živě.
0: Je to živě, ano. Tak, my jsme říkali, že se podíváme vlastně ven tady na vaší zahradu, kterou máte krásnou, tady hned vedle hvězdárny. Tam máte takový domeček pozorovací. Tak jak to tady funguje?
2: Na zahradě máme venkovní pozorovatelnu. Ta vlastně slouží hlavně pro astronomický kroužek a klub. Tam je moderní dalekohled, automatický, robotický. Takže aby se i ty děti naučily ovládat jiný dalekohled než ty historické, co máme v kopuli.
0: Na té zahradě ta taky funguje jako pozorovatelna, když to tak řeknu?
2: Ano, a funguje i jako se vzdáleným přístupem, takže si můžeme na obrazovce kopuli vlastně udělat porovnání toho, co vidí lidi očima a to, co vidí vlastně ta kamera na tom automatickém dalekohledu.
0: Mm-hmm. A prý tady míváte i akce spojené s vínem.
2: Loni jsme zkusili jako premiéru pozorování Perzeji s degustací vína.
0: Takže v půlce srpna?
2: Přesně tak, takže máme zatím termíny vypsané kolem toho 12. srpna, kdy nás čekají částečné zatmění slunce a podle počasí potom upřesníme termín. A vlastně na zahradě hvězdárny máme lehátka a zpříjemníme si vlastně to čekání na tmu a na ty perzeidy.
0: Je, tak to je hezké. Tak to musí být ale docela zájem, ne?
2: Docela jo.
0: Jak je to spojené s jídlem, s pitím, že? Tak to funguje.
2: Přesně, jsou ty gastro-astro akce.
0: Tak to má být.
1: Jestli já můžu, tak také jsem si všiml, že provozujete kino.
2: Ano, jsme zaregistrovaní jako kino Hvězdárna. Vlastně hlavně v zimních měsících, každý měsíc máme promítání různých zajímavých filmů, vlastně hlavně na přání klientů nebo kdo přijde.
0: Jaké tady promítáte filmy?
2: Snažíme se s astronomickou tématikou, ale máme tady i třeba expediční kameru, Snow Film Fest a i třeba festivalové snímky, takže to, co není úplně do komerčního kina.
0: Jaký je zájem o hvězdárnu? Kolik sem tak jako přijde lidí třeba za rok?
2: Asi to nejlepší, když jsou velké akce, tak je kolem těch 20 000 a jinak hlavně přes sezónu chodí hlavně školy, školky přes den, protože jsme vlastně jediná hvězdárna tady v okolí, takže jsme moc rádi.
0: To 20 000 na takovouhle hvězdárnu, to je solidní výkon teda, to je dobré, to je dobré. Je vidět, že se teda snažíte, já jsem si říkal tak jako, když jsem viděl to v té výlové zásobě, jestli sem chodí někdo jiný ještě než jako lidi tady z okolí těch výl, ale tak 20 000, já nevím, kolik má slaný obyvatel, jakože to...
2: Slaný má asi 15 000 obyvatel, tak nějak, ale...
0: Takže každý jednou, někteří dvakrát.
2: Opravdu chodí hlavně i z těch okolních měst, protože vlastně ani Rakovník, Kladno, Kralupy hvězdárnu nemají, vlastně ani Louny, takže se sem opravdu sjíždí z okolí.
1: Asi bychom měli taky říci, že vy neděláte akce jenom tady na hvězdárně, ale i vlastně po celém městě.
2: Ano, ta návštěvnost je daná, i když se nám podaří udělat větší akce třeba s nafukovacími modely v Kumpánově zahradě ve Slaném, tak to má, tam je vždycky obrovský zájem.
0: Bezvadné, tak jo. Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, pořad, který je věnovaný astronomii a kosmonautice. Obojímu se budeme věnovat, teď jsme se zaměřili hodně na hvězdárnu, ale taky nás čeká dneska pozorování večerní oblohy, když uvidíme, protože furt je teda hodně jasno. A samozřejmě budeme rádi, když nám taky napíšete na mail sedmikrásky@rozhlas.cz, kdy a nás, jak nás posloucháte. Zdraví nás mimochodem teď přes mail náš pravidelný posluchač Jakub Albert, tak ho taky moc zdravíme.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Dobrý večer, tady je vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Všechny se spojují, aby odvysílali pořad Sedmi krásky na nebi, což je pořad, který se věnuje právě kosmonautice, astronomii. A dneska vysíláme z hvězdárny ve Slaném. Zdraví vás od mikrofonu Jiří Dušek, Jiří Kokmotos a taky náš dnešní host Eliška Třešňáková. Pojďme si ještě říct vlastně, protože už jsme tady říkali, že jaké máte dalekohledy a tak dál, že tady pozorujete slunce, co pozorujete v noci?
1: Tak pokud je jasno, tak pozorujeme hlavně měsíc.
0: Určitě
1: planety.
0: Se vás lidi ptají, ne kam až dohlédnete. Že...
2: Jak velký zvětšin ten dalekohled má.
1: Takhle, pokud je zataženo, tak je to samozřejmě horší, ale máme tady už vychytávku, máme tady velký komín, na kterém je žárovka, takže i v mlze se dá relativně použít dalekohled, že koukáme na vlákna žárovky na místním komínu.
0: A to ale vůbec není špatný pohled zase jako na druhou stranu. Kde jsme to byli? To bylo v Havlíčkově Brodě?
2: V Havlíčkově Brodě například, tam taky se zaměřovali na komín.
0: Ano. A tam v té jedné žárovce byla taková vlastně pěticípá hvězda až hrudá, takže
2: ano,
0: to
2: ano,
0: bylo zajímavé. Tam to vlákno bylo také zajímavě udělané. No.
2: Ale ono vůbec ten výhled ve dne tady je docela hezký.
1: Ano, my vidíme krásně vlastně na Slánskou horu, zleva vedle Slánské hory na Prahu a zprava můžeme pozorovat i dokonce věžáky na Kladně a o kousek ještě víc doprava pak máme výhled na zámek Smečno.
0: A tam byly i nějaké tovární komíny, to je bývalá Poldovka nebo v Kladně?
1: Ano, ano.
0: Jo, takže tady máte krásný přehled o širokém dalekém okolí.
1: Přesně tak.
2: Vy nabízíte pozorování samozřejmě pro veřejnost, to znamená, že se můžou přijít normálně lidi se podívat, když máte otevřeno, ale už se trošku nakousla, nabízíte i poměrně rozsáhlý program, řekněme, pro poučené laiky, jako různé přednášky a podobně, tak co všechno se tady děje?
1: My se snažíme pořádat pravidelně odborné přednášky, hlavně tedy mimo prázdniny. Zveme si různé odborné hosty z celé republiky.
2: Koho například?
1: Například u nás byl vlastně expert na kosmonautiku z Brna Tomáš Přibyl, byl tady profesor Podolský, Kulhánek, Jakub Rozehnal. Opravdu jako různá významná jména, vlastně letos na Den hvězdárna planetárií Václav Pavlík. Takže experty ve svém oboru. A do toho máme vlastně astronomický klub, kde se schází tady místní nadšenci do astronomie každý měsíc a probírají zajímavá témata. A pro malé děti máme klub malého hvězdáře a astronomický kroužek.
0: Takže tady vychováváte budoucí hvězdáře, jakože se vším všudy, fakt jakože tady fungují kluby, kroužky, to je super.
1: Ano, snažíme se už od malinka, už nám postupně odrůstají a přechází do dalších kroužků.
0: Jak jim to jde, baví je to?
1: Ano, jsou to většinou nadšený malí experti.
2: Tak oni sem chodí dobrovolně, tak kdyby to nebavilo, tak asi přestanou chodit. To není povinné chodit do toho kroužku.
0: A co tady vlastně třeba s dětskama děláte? Jakože malýma jenom jako pozorujete, nebo je nějaké hry, jak to mají?
1: Ty malinký tam většinou tak půl hodinky si povídáme na nějaké téma dané, ať už ze sluneční soustavy, různé planety, nebo právě ta kosmonautika a pak zbytek už vyplníme buď pozorováním, když je počasí, a nebo nějakými hrami s astronomickou tématikou.
0: Fajn, dobré, tak jo. Poslouchejte dál naše vysílání pořadu Sedmi krásky na nebi. Mohli bychom se za chvilku dostat už pomalu, ale jistě k té kosmonautice a potom až na konci se podíváme na hvězdnou oblohu.
2: Přesně tak.
0: Protože čekáme na to, až bude úplná tma. Slunce zapadlo dneska ve 21.09, no tak to ještě bude chvilku trvat.
2: Přesně tak. Hlavně nám když tak napište, jestli máte pěkné počasí. A jestli pozorujete s námi.
0: Ano, náš mail je sedmikrásky@rozhlas.cz.
3: Sedmikrásky na nebi. Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: Tady je Český rozhlas, pořad Sedmi krásky na nebi, u mikrofonu Jiří Kokmotos, Jiří Dušek a Eliška Třešňáková, s kterou si dneska povídáme tady ve hvězdárně ve Slaném. Tak pojďme si taky říct, protože léto je takový ten čas, kdy lidi moc rádi pozorují oblohu, dívají se na hvězdy. Tak Jirko, co jsou takové věci, které bychom teď neměli opomenout?
1: Tak hlavně bychom měli říci, že zatím ještě není léto, že nám to projekt končí jaro, protože máme ještě pár dní do letního slunovratu, kdy úředně začne astronomické léto.
0: A to je kdy teda?
1: A to bude v neděli 21. června, a přesně v 10 hodin a 24 minut našeho času.
0: Dopoledne.
1: Dopoledne. Tehdy totiž slunce na své pozemské dráze, nebo na své dráze pozemskou oblohou, dosáhne nejsevernějšího bodu. Mm-hmm. A ten bod se nachází v souhvězdí Býka, poblíž souhvězdí Blíženců, a tomuto okamžiku říkáme tedy letní slunovrat. Od toho okamžiku se nám opět začnou zkracovat dny a prodlužovat noci. Mm-hmm. A úředně začne teda astronomické léto. Takže do toho léta máme ještě kousek, byť samozřejmě není léto jako léto, protože je třeba léto fenologické nebo meteorologické, to jsou trošku jiná léta, jinak definovaná. Takže z některého úhlu pohledu už vlastně léto prožíváme.
0: Dobře, tak léto ještě nemáme, ještě máme končící jaro, teda dobře, ale teda s tou oblohou.
1: No, s oblohou určitě doporučuji se podívat hnedka dneska večer, pokud mají posluchači pěkné počasí, a tady ve Slaném máme hezké počasí, máme výhled na vlastně tu večerní oblohu, protože v těchto dnech, o těchto večerech probíhá setkání velmi zářivé planety Venuše s neméně nápadným, byť poněkud slabším Jupiterem. Oba ty objekty jsou krásně viditelné po západu slunce nad západním obzorem a v pondělí zítra 8. června a v úterý 9. června budou od sebe vzdáleny pouze 1,5 úhlového stupně, což je taková vzdálenost, že když člověk natáhne ruku, tak ty planety zakryje palcem. Aha. Řekněme. A samozřejmě, že budou blízko sebe jenom při pohledu jako ze Země. Oni se vlastně promítají na tu hvězdnou oblohu kousek od sebe. Ale bude to hezká podívaná už dneska večer, ale potom těch dalších jako večerech to bude ještě hezčí a ještě zajímavější.
0: Přátelé, mimochodem, když byste chtěli si teď v létě udělat radost a podívat se někde na nějaké pěkné hvězdárny, tak bychom taky měli připomenout, že máme náš bedekr, který vznikl z tohoto pořadu, který si můžete pořídit na radiotéka.cz a nebo taky v knihkupectví, byl to teď radioservis nakladatelství Českého rozhlasu.
1: Ano, přesně tak. Je tam dokonce i malinký odstaveček o hvězdárně ve Slaném, protože knížka vyšla předtím, než jsme sem dorazili, takže v dalším vydání tam už bude úplně krásná velká kapitola.
0: To je celou kapitolu, Eliško.
1: A, ano, ano. A je to takový průvodce o tom, jak vypadají hvězdárny, planetáře v České republice, a také různá astronomicky zajímavá místa, kde jsou sluneční hodiny, nebo kam třeba spadl nějaký meteorit.
0: Je tam vlastně 25 kapitol, takže 25 různých zastavení po celé České republice. Je to opravdu otaše až po Jablunkov, takže se tam dočtete, když pojedete třeba teď někam přes prázdniny na léto, na výlet, tak samozřejmě se tam vždycky najde nějaká hvězdárna v okolí nebo nějaké místo, kde pozorovat krásně oblohu.
1: Co tam taky výslovně upozorníme na to, kde jsou oblasti s relativně tmavou oblohou, což mě jako nabízí otázku, kde tady vlastně kolem Slaného je nějaká hezká oblast, kde se dá pozorovat hvězdná obloha.
2: Tak od nás nejblíž je vlastně Manětínská oblast tmavé oblohy, takže tam určitě se vyplatí vyrazit kor třeba na pozorování Perseid. Je to kousek směrem vlastně na Jesenici, na Rakovník, takže tam určitě to stojí za to.
0: Ale na rozdíl od Slaného vám tam nikdo nenalije víno k tomu, těm Perseidům. Dobrá, tak jo. Oni tady v okolí jsou různá zajímavá místa, kam se dá podívat za různými astronomickými pamětihodnostmi, tak není to tedy jenom Manětín, kde to je skvělé teda na pozorování právě krásné přírodní oblohy, ale různé stavby a tak dále. Tak i k tomu se možná dostaneme v našem vysílání pořadu Sedmi krásky na nebi. Tak poslouchejte dál všechny regionální stanice Českého rozhlasu.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Tady Sedmikrásky na nebi, pořad o hvězdách, hvězdárnách, astronomii, kosmonautice. Dneska vysíláme z hvězdárny ve Slaném, ale mohli bychom se zastavit taky třeba někde v okolí. Jirka Rušek vždycky pátrá, co se tady v okolí hvězdáren dá najít ještě zajímavého astronomického. Tak co jsi našel tady k Slanému?
1: Tak přímo k Slanému toho moc není, nicméně hnedka třeba v Mělníku jsou krásné sluneční hodiny z poloviny 16. století, takže možná i dokonce jedny z nejstarších hodin na území České republiky. A zajímavou stopu také vesmír zanechal v Ploskovicích. Tam jsem teda mimochodem kdysi dávno byl na Chmelové brigádě, teď jsem si uvědomil.
0: Aha.
1: A tam...
0: Ale to není ta stopa.
1: Ne, to není ta stopa.
0: Ale je to taky takový archeologický už ten.
1: No, to ano. Tam vlastně krátce po poledni 22. června roku 1723 spadlo několik desítek kamenných meteoritů. Nalezlo se jich nakonec 33. Dohromady měly hmotnost skoro 40 kilogramů. A byla to asi náramná událost, která vzbudila velký zájem veřejnosti, protože ten zvukový doprovod prý byl slyšitelný až v Praze, toho pádu. Kameny prý zapáchaly po síře a dnes vlastně se s těmi vzorky těchto meteoritů potkáme v řadě velkých muzeí, například v Londýně nebo v Přírodopisné muzeu ve Vídni.
0: Tak to je o tom, když něco spadne z vesmíru k nám,
1: ano.
0: Ale nám se taky blíží doba, kdy možná něco vyšleme do vesmíru my, teď mám na mysli nás jako Českou republiku. Chci říct a trošku napovědět našim posluchačům, aby zítra sledovali média, sledovali třeba taky web a sociální sítě České cesty do vesmíru, protože takový vlastně projekt, který združuje všechny možné kosmonautické a astronomické aktivity České republiky. A třeba se něco zajímavého dozvíte, co se týká Aleše Svobody, který v tu chvíli je vlastně ve výcviku na astronauta.
1: Přesně tak. Brňák
0: už se napovědět nemohl.
1: Ano, přesně tak. Brňák Aleš Svoboda, my tu jeho cestu sledujeme už nějakou dobu a určitě se o tom promluvíte na vlnách Českého rozhlasu.
0: Je to tak. Mimochodem vlastně, když teď vysíláme tady ve středních Čechách, tak vlastně Praha a střední Čechy jsou taky závěrečným místem, kde probíhá Space Bus Tour. To je taková vlastně raketa, maketa rakety, která je připojena k tahači, je to na tom návěsu, prostě jezdí to vlastně víceméně po celé republice, bylo to v Jihomoravském kraji, v Moravskoslezském kraji, v Plzeňském a teď teda Praha a střední Čechy, kde přesně ten Spacebus bude, tak najdete taky právě na webu Česká cesta do vesmíru .cz a tam stačí se podívat na tu záložku Spacebus a zítra právě 8. června to bude v Praze na výstavišti v Holešovicích, tak bude to tam s velkou akcí, ukáže se tam i nějaké armádní záležitosti, tam budou bojová vozidla.
1: Modely vesmírných těles.
0: Z brněnské hvězdárny, přesně tak. Takže tam bude spousta zajímavých věcí, takže zítra celý den od rána až do pozdního odpoledne na výstavišti v Holešovicích se můžeme na vás těšit.
1: My tam budeme také.
0: My tam budeme taky, ano, přesně tak. Já nevím, jestli budeme úplně atrakce, ale, ale přijďte se podívat. Bude tam vlastně konec konců, a to musíme říct, důležité. I autogramiáda několika významných astronautů. Vladimír Remek přijde.
1: Aleš Svoboda bude.
0: Andrew Feustel bude. A další a další. Takže přijďte se určitě podívat. Autogramiáda tuším začíná ve 14 hodin. Takže na výstavišti v Praze Holešovicích to bude zítra veliké. Tak, pojďme dál. Ještě si možná uděláme takové potom rychlé opáčko k té hvězdné oblasti a tak dál, ale to až za chviličku v našem vysílání v pořadu Sedmikrásky na nebi.
2: Sedmikrásky na nebi. Planetárium regionálních stanic Českého rozhlasu.
3: Keby bolo niečo,

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi. Dnes vysíláme z Hvězdárny ve Slaném. Musíme říct nádherné hvězdárničky, velmi příjemné. Tak říkám hvězdárnička, ale teda navštívili jsme teda i výrazně menší. Vzpomínám na Kroměříž, tam měla 3x3 metry.
1: Tohle je regulární hvězdárna.
0: Tohle je regulární hvězdárna, takže já nebudu říkat hvězdárnička, protože tady je přednáškový sál, máte tady krásnou vstupní halu, kde jsou i vlastně vzpomínky na začátek té hvězdárny, když tady ještě v okolí nebylo vůbec nic a teď je tady hromada baráků. Hned kousíček vedle je taky ruzyňské letiště, já bych řekl, že možná takových 20 kilometrů odsud. A to mě trošku zmátlo, protože jsme tady vyhlédli z kopule a já říkám Mirkovi, takže vidím Venuši a Jupiter. On říká, no tím směrem teda ne. Říká, tamhle vycházejí plato dvě přistávající letadla.
1: Ano, jedno blíž a jedno dál, takže jedno bude jasnější a druhé slabší. Ale každopádně, přátelé, pokud máte dneska pěkné počasí, určitě se podívejte, protože ta Venuše s Jupiterem už je nepřehlednutelná na té obloze. Nad západním obzorem nám svítí hodně vysoko a budou ještě tak nejméně 2 hodiny tam zářit. A hlavně se budou k sobě dál a dál přibližovat, takže zítra a pozítří to bude skutečně parádní podívaná.
0: Těch podívaných na obloze teď bude asi čím dál tím víc, že vždycky v létě je to fajn, že se dá koukat. My jenom ještě připomeneme vlastně kolem 12. srpna, to bude tady u vás velkolepé. Na to bych se teda možná dokonce i rád přijel podívat. Teda.
2: Určitě doražte, budeme mít pozorování Perzeji s degustací vína, tady s vinotékou U dvou srdcí. A samozřejmě 12. budeme doufat, že vyjde i počasí a budeme pozorovat částečné zatmění slunce. I když to budeme muset bohužel z naší hvězdárny vyjet trošku dál, zřejmě na Vinařickou horu nebo někam do okolí, abychom měli právě výhled na ten západní obzor.
1: Ale tohle bude problém asi řady hvězdáren, protože i třeba z Brna to zatmění nebude pozorovatelné, protože nám zase vadí vzrostlé stromy a taky vzdálenější zástavba. Nicméně, že jo, já vždycky všem říkám, přátelé, nezůstávejte doma, ale 12. června se vydejte do Španělska, protože tam bude zatmění úplné a pravděpodobnost pěkného počasí je poměrně veliká a navíc se tam v zásadě dá dojet autem. Že jo. A takhle blízko to zatmění zase až tak zase nějakou dobu neodehraje. Ale každopádně prostě 12. srpna se budou dít zajímavé věci.
2: Přesně tak.
0: Tak jo, takže do Španělska ideálně. To bude to nejlepší místo na evropském kontinentě?
1: No na evropském kontinentě ano, protože jinak to bude v Atlantickém oceánu a přeběhne to samozřejmě ještě přes Island a Grónsko, ale tam je velká pravděpodobnost, že bude škaredé počasí.
0: Jo, takže když, tak Španělsko anebo potom někde z lodi.
1: Ano. A nebo si počkat ještě rok a za rok v létě opět v srpnu bude viditelné zatmění slunce, kde ten plný měsíční stín přeběhne přes severní Afriku a také Egypt. A vlastně nejlépe bude pozorovatelný v okolí Luxoru u Nilu. Oh. Tam bude slunce skoro v nadhlavníku, zatmění potrvá přes 6 minut, ale taky tam bude asi 50 stupňů ve stínu. Teda pokud zrovna to sluníčko nebude schované. Takže to bude takové dost vražedné tam.
0: Tak trošku se ochladí, ne, když se to...
1: No, ale trošku, ale jenom na chvilku.
0: A trošku jenom na chvilku. Eliško, jenom pojďme říct, protože jdeme do polmolu, do finále s naším dnešním vysíláním tady odsud z Hvězdárny ve Slaném, tak pojďme si říct, kde vlastně najdeme informace o tom, jak jste otevření, co se tady děje za akce a tak dál.
2: Tak hlavní informace najdete na našich stránkách www.hvězdarna.slaný.cz a určitě aktuality vždycky na Instagramu a Facebooku Hvězdárna Slaný. Takže tam se snažíme
0: informovat. Jedete ve velkém sociální sítě?
2: Snažíme se.
0: Vím, teď už tam jsou fotky tady z našeho vysílání. Takže sociální sítě a tak dále. Jak jsme říkali, i děti jsou tady vítány, že jo?
2: Určitě.
0: Do astronomického kroužku a nebo do klubu, takže...
2: Přesně tak. Vítáme i školy, školky na návštěvy přes den s pozorováním slunce.
0: Mimochodem, vlastně vy jste říkala teda, zájmem úplně jako nezájmem netrpíte, to je dobré. Dobře, ale ono přece jenom tady jako v konkurenci pražské hvězdárny, která zase není zase tak jako daleko?
2: Samozřejmě, hodně lidí, ale většinou i ty školy, školky se rádi zajedou do pražského planetária, i na Štefánikovu hvězdárnu a pak i k nám. Protože my můžeme zase nabízet tím, že máme větší prostor třeba na to i individuální prohlídky na přání a různé doplňky k programům i různé dílničky a podobně.
0: To je pravda, v Praze už je to potom pásová výroba. Dobrá, tak moc krát děkujeme za to, že jsme tady dneska s váma mohli být. Bylo to moc hezký. Eliška Třešňáková, Hvězdárna Slaný, děkuji moc krát.
2: Děkuju.
0: My jenom připomeneme, doplňujeme, že samozřejmě si můžete udělat krásné léto a podívat se do astronomického Bergdekru, který se jmenuje
1: Sedmi krásky na nebi, podobně jako tento pořad. A my se ozveme 12. července
0: ano.
1: z Brna,
0: ano.
1: protože to bude poslední den červencové části festivalu Planet, tedy takového toho festivalu těch obřích nafukovacích těles.
0: Tak se na vás těšíme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Česká republika nemusí platit pokutu za 10 let starý spor o reklamy. Velká část plánované radlické radiály v Praze by měla vést pod zemí a počasí zítra převážně slunečno, maxima příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Česká republika nebude muset platit údajnou škodu 550 milionů korun francouzské společnosti GC Deco. Ta žalovala stát za to, že pražský dopravní podnik v roce 2016 vypověděl smlouvu o pronájmu reklamních ploch v metru její dceřiné společnosti. Upřesní mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.
3: Arbitrážní tribunál plně uznal argumenty ministerstva financí a stát tak nemusí platit údajnou škodu 550 milionů korun. Tribunál potvrdil, že stát za kroky dopravního podniku neodpovídá. Žalující strana navíc musí Českou uhradit náklady na řízení ve výši 33 milionů korun.
2: Plánovaná radlická radiála v Praze by měla vést hlavně v podzemí. Rozhodli o tom zastupitelé hlavního města, kteří upravili zadávací podmínky pro vznik projektové dokumentace. Tunely budou dlouhé 4 kilometry z celkové délky radiály 5,5 kilometru. Praha tímto rozhodnutím otevírá cestu k vyhlášení výběrového řízení na firmu, která projekt připraví, říká náměstek primátora pro oblast dopravy Jaromír Beránek z Pirátské strany.
4: Tím podstatným prvkem toho plnění je komplexní projektová příprava té stavby zahrnující dokumentaci pro povolení záměru, zajištění inženýrské činnosti, posouzení vlivu na životní prostředí, to znamená EIA, a provedení podrobného geotechnického průzkumu.
2: Stavba radlické radiály má stát zhruba 35 miliard korun. Zatím není jasné, kdy práce začnou. Rožnov pod Radhoštěm patří mezi vítěze letošního ročníku soutěže Zelená obec roku. Uspěl v kategorii velkých a statutárních měst. Cílem soutěže je představit konkrétní příklady dobré praxe a inspirovat obce ke změnám, které přispívají k ekologické, sociální a ekonomické udržitelnosti. A co konkrétně odborná porota ocenila, upřesnil nezávislý starosta Jan Kučera.
5: Soutěžní porotu nejvíce zaujalo, jakým způsobem navyšujeme svůj bytový fond. Přetváříme nevyužívané budovy v moderní byty, do nich budeme moci pozvat nejen seniory a mladé rodiny, ale také zajímavé profese, jako jsou lékaři či pedagogové, kteří jsou pro město klíčoví. Sport.
2: Český kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v Praze Troji druhé zlato. Po výhře v pátečním slalomu dnes uspěl také v kajak krosu. Druhý dojel Vít Přindiš, který startoval hned vedle něj. Nad tím, že soupeří s jiným Čechem, se ale Krejčí snažil nepřemýšlet.
6: Je to trošku jiný, ale snažím se o toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále a je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
0: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v České republice jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 8 stupni na západě republiky a v údolích až kolem 6. Zítra přes den slunečno a teplo. Má být jasno až polojasno, později odpoledne a večer v Čechách od západu oblačnosti bude přibývat. Zatím ale bez deště. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni. A povane jen slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor v obci Nové Sedlo na Sokolovsku v Karlovarské ulici se srazil na přejezdu vlak s osobním vozidlem a pokračuje tam vyšetřování nehody. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. tím, vším byl a mnohdy i je muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávil sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
8: Mami, můžu?
7: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
9: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám věkrej pták. Co jdeš do školy?
8: No. Jsem šel ze školy.
9: No takhle. Jsem myslel, že jsi měl dvě školy, víš? Jo, jo. Koloběžka, to poznáme.
8: Ano.
9: Motorka?
8: Pionýr.
9: Pionýr.
8: Ano. Vojna? Ano.
9: Odezdáváš samopal?
8: Ne, vojna není kojná.
9: Jo, takhle.
8: Ano, takhle.
9: A? Gorilý samec?
8: Ano. Ano. Ano. Ano.
9: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
8: Já jsem se ženil čtyřikrát.
9: To je zkrátka, samec.
7: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tohle byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců.

0: o chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
1: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
0: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
1: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
0: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
1: Rodiče chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku, a nějaký políčko, nějaký záhumenek. A protože všechno se to zavčas odevzdalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník, a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v horní cerekvi, jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice, víc nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář stloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo. On to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni si opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit. Jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
0: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila, a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978. A protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
2: Tak, vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva, co teď právě k tobě promlouváme, ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, brzkého potomka, pokud možno nejlíp, radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe. Prosím, tak, tady máš něco do auta a teď mi to zase vrať, tak, tady, to je ze všeho nejdůležitější, to si rozbal hned. No, rozbal ti to.
3: To je pro mě?
2: No, to se

0: základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
1: Jak to?
0: No, ty přece budeš učit naší ratolesce dávat na noční váze.
1: Máš něco k jídlu?
0: Co se stalo, Vašku?
1: Co by se stalo, mám hlad?
0: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narozeninám nočníček?
1: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
0: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
1: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
0: Co jsi mě sám poradil?
1: No nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
0: Na co?
1: Že to prostě není možný.
0: Aby to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný!
1: Ne.
0: Ono není možný! Aby to dítě bylo...
1: Ne, chyti nové,
0: jo, ono to není možný! Ono není možný, abych já měla normální dítě! Se s tím mužem, že jo, všech ostatních to možný,
1: ne?
0: A u mě to možný není, jo?
1: Já ti věřím.
0: Ono to není možný.
1: Ne, ne!
0: Ono to není možný. Co?
2: Martičko.
1: Martičko. Tohle jsou moje nejkrásnější narozeniny.
0: Nestalo se ti nic.
1: Akorát mám furt hlad.
3: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v Kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor a v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
4: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí, protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru. Tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak jsou ty, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně to, odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo, byl jsem řidič pivovarského autáku a tam na mě mával četník, sembák a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
3: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize, kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
5: Umí zpívat z lístku?
6: Jak z lístku?
5: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravil takový malý překvapení. Tady máš text.
6: Já to nevím.
5: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
6: Když když mě to Pipiku připadá takový textově jako slabší.
5: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
6: Zkus to. Tak dobře. Já to zkusím. Dobře, jo?
5: Pojďme.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A je tu další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak zaprvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze a abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, Státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v Občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se říkal, se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu? Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které měnějí život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, že přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Horní Cerekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no abych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, vo pauze jsem si doběhnul do automatu, do koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek, a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára. To jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den. To muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak, já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí nový člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. No to já byl jak závodní kůň, jak chrt, připravený, celou dobu, že ho napěněný, jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce, protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, jak, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam vzadu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu, vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej se dítě. Oni začali chechtat, chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěnej, jo. Teď začala vznikla debata, jako, že je škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
1: No tak to je jasné. Přece mužského.
3: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo, na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nebeče se pečeně, co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně, mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty, táta bude bez oběda, pro tebe ty zlobo, ty. Zadek řvaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch, bác, letí do kouta. Podlily se krví oči povalené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
4: Teď jsem dítě.
3: Co je?
4: Dej sem dítě.
3: Hejte, milospaní, nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hned, dej sem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
4: Ale já chci dítě.
3: Zasloužila byste naplácat. Hejte, taková veliká, seberte se, jistě. I s těma vašima nestýrařejma požadavkama vystřelte moc takhle v bytě.
5: Tak to ne! Na přeci mě jsem zavol a teď bych šla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
3: Já si... Nepamatuju, že bych vám kdyco sliboval, jo? Když to nebyl člověk slíbí tamhle něco a tamhle něco slíbí, ale že bych vám sliboval dítě, si skutečně nepamatuju. A jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatý. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. My se můžeme sejít jinde, kdyby mezi štěla počítat, pohovořit.
5: Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě,
4: dej sem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hrači tady začal plnit nějaký blbý sliby nebo co?
5: No ne, to opona se zatávat nemusí.
3: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
4: Já jsem sem lezla vůbec.
3: Jméno.
5: Polednice.
3: Příště i křesní, jo? Věk.
5: FL.
3: Co?
5: Chtěl jste křesní.
1: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
2: No, já, tam to vzniklo tenkrát, ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili písaře, nebo točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování a my jsme tam natočili, tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říkal, hele, nemohl by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říkal, no jo, počkej, co by to... Co kdybychom něco připomenuli třeba protože my tady budeme hrát divadlo, že on by něco... Já jsem ho viděl v semaforu, říkal pan Horníček. Co, chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roháč říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet? Já jsem říkal, já už to umím. A ten Horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
1: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
6: A nešlo by to, že bych třeba ještě předtím takhle jako vypreskla?
7: Počkejte, jak to vypreskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste, nejlíbí to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Poslyšte, to je výborný. To je výborný.
6: I to plácnutí takhle, že?
7: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
6: Ono to není ještě přirozený, víte?
7: No, ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
6: Jo.
7: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, polednice.
6: Že jo? Ale to je ono. To je... Klidněte, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, dej zvoní zvonec. Din dan, din dan, din dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
1: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
8: Celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho, do všeho tak vidíte.
9: No jo, no.
8: Jak máte přehled.
9: Ale no.
8: Jak se na to dovedete podívat.
9: Ale.
8: Z vrchu, co vlastně umíte?
9: Co to?
8: Co umíte?
9: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, jo. Teď už je pozdě, to, co umím, to.
8: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
9: No, hodilo by se, že jo?
8: No.
9: No, takhle, plavu.
8: No tak tady na náměstí s ním.
9: To je dost nesmysl.
8: A co takhle lítat? Lítáte?
9: No zatím se to po mně nechtělo. No ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, to já bych lítal.
8: No?
9: Že já bych lítal, abych se vznesl, já kroužím, já zpívám, já stepuju, já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřenej.
8: Když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
9: Aha, aby mi to někdo nevyfouk, víte?
8: No.
10: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo. Ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám, no, no.
3: Haló, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, ven co, řekni něco.
3: Počkej, já nejde.
2: Zkouška od poslechu.
3: Jo.
2: Zkouška od poslechu. Odposlech slyší. Odposlech slyší. Aha, jde nám to, paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho neměli, Venco, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče, slyším.
3: Halo. No, protože stojíš vedle něj, vole.
2: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Jo.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl ožralej.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl zabrat službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa, Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Ty musí být nejmín 20 roků už podle. A podle hlasu, pane poslanče. To bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu
2: to
3: dobře rozumím.
2: Kus?
3: Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
4: A vy se tomu furt divíte?
2: No jistě.
4: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
2: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
3: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
2: Tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak zavolejte třeba manželku, no.
4: Je, počkejte, kluci, na mě,
2: jo.
4: Já se taky napíchnu.
2: No, napíchni se. No, fajn.
3: Marie, to jsem zase já.
2: A taky já.
3: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
2: Hele, Marie, nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMSku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
3: Marie, to je pravda tohleto?
5: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
3: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj.
5: Teda, pánové, vidíte, co?
2: Co vidíme?
5: No tak, jako rozumíte, já, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
2: No tak ona mačká Tondovi.
5: No tak.
2: Senzor, že jo? No.
4: My jsme hotoví, pane poslanče.
2: Jo, my jdeme.
4: My tak pádíme, mějte
2: zdravíčko.
4: Se hezky.
3: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali? Teď vy jste vnesli do mýho života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
2: No by, ale bych věděl, co byste dělal teďko. Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
3: Vy znáte i Esterku?
2: Esterku přece zná každý. Co tam toho stihne? Hele, to je fantom parlamentu, jí říkáme.
3: Jak stihne? Co Esterka stihne?
4: Jak stihne? On si myslí, že je sám? Pane poslanče,
2: pane poslanče,
4: ta se umí otáčet.
2: Kájo, hele, poslouchej, no. Kájo. Kamaráde, Pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? Hm. 14 dní jsi byl mimo. Hm. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
4: Ne. Ne.
2: Hele, hele. Halbí.
4: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, viď?
2: Hele, a jeden z toho se zelenal.
5: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlechy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
1: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak to mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
6: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař, tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař, já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle. A postoupil jsem na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj, já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde, na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyně, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložej. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně po tom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takové jídlo, že třeba pod titulky, kdy nebylo vidět, bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. A František Filip, který no to dohlížel, říkal, ještě tam hoď papriku, to tam hodil takhle papriku, říkal, a ještě pepř, a jsem dal pepř, říkal, ještě bych tam dal papriku, dokonal to jsem nabral papriku a posypal jsem to, on to viděl v barvách, jo. My jsme vařili v barvách vlastně, to bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohle. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
1: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
7: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
2: No, že mi ho tam někdo strčil.
7: Ti ho tam někdo strčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
2: Nevím, bylo mi špatně.
7: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
2: Ty, tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
7: Kam jdeš? No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
2: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal do toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
7: Ten co nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu vamáčku.
2: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
7: Co si to do... Ty chceš říct? Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
2: To si přeber sám.
7: Benco!
8: Kašli se na něho, teď je to Grázl.
7: Je to Grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jedeme.
1: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, my dohodneme.

se v mísí došarvat. Má v rukou argumenty, které přesvědčí, tedy hned a bez řečí. Kuchař je umělec a psycholog a koumes. U stolu každá naše trampota má svou mes. Kdo zhojí naše duše hladí,

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie Postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit panácové, jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zabraň se, kdo můžeš! SOS!
3: A když jsi chtěl plavat?
2: Boj.
3: Ale neboj!
2: Podívej se, co je vody, já neumím plavat!
3: S.O.S. S.O.S.
4: Vládkyně všech moří bojuje s chobotnicí!
2: To je nápad! Hop! Tak! Udělej to tak!
3: Hop! Já! Vládkyně všech moří, tak poroučej, no.
2: No, poruč.
4: Nevzdám se, ty ohavná chobotnice. Nevzdám.
0: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi Pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě, nebo ještě víc holčičce, takové A je ve Fíkovi?
5: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupoval k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, tak říkal, je, to je ze Sobotky, tahle ta holka. A už to šlo.
6: Fíku? Co tam děláš?
7: Pravuju, povídá Fík.
6: Ty nevíš, co říkal tatínek?
7: Nevím.
6: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
7: No, na něčem se musím učit, ne?
6: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
7: Proč by ne?
6: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
8: To je bratr? Zeptal se pan školník.
6: Prosím, to je pes, ale umí mluvit.
7: Dobrý den,
6: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: Doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v puse jsem kouřil a já ráno neprobudil. Nepromluvil, jo. Tady jsem přišel do studia. Pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, každý večer na Plzeňský. To je.
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxipsu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco. Takhle doskočím, kam budu chtít.

0: naprosto zásvivet, zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer. Někdy stačí jen pár minut a člověk se ponoří do něčeho, co ho opravdu baví. Přestane vnímat čas a najednou zjistí, že uběhlo celé odpoledne, celý večer, celá noc. Každý máme něco takového, něco, co nás chytlo a drží dodnes. Může to být práce, která vás naplňuje, sport, hudba, zahrádka, cestování, sbírání něčeho, co vás drží celý život, vaření, četba, nebo něco úplně jiného. Prostě činnost, ke které se rádi vracíte a která vám dělá radost. Právě o tom si budeme dnes povídat v Noční lince. Co vás se v životě opravdu pohltilo? Čemu věnujete svůj volný čas? A jak se na to dívají lidé kolem vás? Pokud máte chuť, zavolejte nám nebo napište. Budu ráda za vaše příběhy, vzpomínky i zkušenosti. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Jarka Barboříková s vámi bude do jedné hodiny.

0: tématická písnička. Co vás v životě baví natolik, že u toho ztrácíte pojem o čase? Zavolejte a podělte se o to s námi v noční lince Českého rozhlasu. Pan Milan je s námi.
1: Volá Dobrý večer.
0: Hostiné. Zdravíme vás, krásnou noc. Povídejte.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače noční linky, zdravím i vás. No a já bych podotknul, že mě baví všechno, co se týče řízení auta, řízení lodě, řízení vojenské techniky, to jsem taky na vojně vyzkoušel. Prostě a teď prostě mě baví si udělat dobrý kafe a sednout si k němu. Už jsme zestárli, že jo?
0: Mhm. Kdy jste poprvé sedl za volant? Rozumím tomu, že řidičský průkaz jste samozřejmě dostal v 18 letech, ale jako malý kluk jste řídil už co?
1: Ve 12 letech Škodovku, Škoda 100.
0: Škoda stovka. Jak dlouho jste ji měli? To bylo, předpokládám, tatínka.
1: Hodně dlouho, asi 12 let.
0: Řídil jste někdy něco opravdu neobvyklého? Vy jste tam zmínil loď, potom nějakou vojenskou techniku. Co to bylo?
1: Byl tank.
0: Takže to bylo, předpokládám, když jste byl na vojně?
1: Ano, byl.
0: A jaké auto je vaše srdcovka?
1: Felicie, ta byla nejlepší. To se dalo couvat všude, pěkně to... Byl pěkný rozhled, mělo to vzadu kufr, tam se to vešlo. Felicie kombi.
0: Tak to jste dneska měl jít se mnou na jednu akci na sraz veteránů. To by se vám líbilo. Jste řidič pohodář, anebo vás za volantem dokáže něco pořádně rozčílit?
1: Spíš řidič pohodář, ale já už teď neřídím. Když jsem řídil, tak řidič pohodář.
0: Ano, i když možná v dnešní době, když člověk vyjede na silnici, tak to chce pevné nervy, aby se někde udržel. Protože ten provoz je dneska velmi náročný, asi pro každého řidiče. Že?
1: No, já bych řekl, že ne, že když člověk má ty nervy normální nebo v pořádku, tak nepotřebujete se nějak, když není člověk steklej, tak jako vždycky všechno vyřeší v tichosti a...
0: Milene, a co vám v řízení dává? Svobodu, klid nebo něco jiného? Proč je to pro vás taková srdcovka?
1: Klid, uklidnění. Člověk je sám svým pánem v tom autě, že jo? Prostě se
0: svobodný.
1: Člověk uklidní a jede se uklidnit někam.
0: A kdybyste si mohl vybrat jakékoliv vozidlo na světě, co byste si chtěl vyzkoušet řídit?
1: Teď budu jako fantasta. No. Chtěl bych zkusit raketoplán.
0: Tak to vám ještě chybí do vaší sbírky, ano. Jezdil jste po vodě, po souši, tak ještě možná vyletět nahoru. No to by bylo. Milane, tak děkujeme, že jste si s námi povídal, že jste nám otevřel dnešní noční linku Českého rozhlasu. Mluvíme o tom, co nás v životě nejvíc pohltilo. Tak víme, že u vás to bylo řízení. Všeho, co má kolečka, nebo...
1: Řízení všeho, ano. Tak jo, děkuju, naslyšenou.
0: Lze řídit. Mějte se dobře. Každý máme něco, k čemu se rádi vracíme, co je to ve vašem případě. Na to se ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Co vás dokáže pohltit?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máte koníček nebo zálibu, bez které si už svůj život neumíte představit? Ozvěte se nám, pojďte se s námi povídat v noční lince Českého rozhlasu. Jako to teď udělal David z Písku. Krásnou noc přejeme. Halo, halo, slyšíme se?
1: Jo.
0: Halo? Halo, halo? Davide, tak to byl krátký pozdrav, ale vidím, že jste z telefonní linky vypadl. Tak mrzí mě to, musím tady zvednout telefonní linku číslo 2. Je to telefonát koho? Krásnou noc?
2: Krásnou noc, tady Vlasta, je mi teda 85, takže jsem pečovatelském domě.
0: Zdravíme vás, povídejte.
2: Ale když jsem byla mladá, tak jsem prostě šila. Všechno muži. Už asi od 14 let jsem šila na sebe. Dokonce do tanečních jsem šla v jedných šatech, který jsem si ušila sama. No a potom, když teda jsme měli syna, že jo, když jsem se vdala, tak jsem mu pletla a šila na sebe všechno a dokonce vždycky ženský, co ho viděli. A třeba to bylo ze starého světla něco a tak dále, tak prej, že to mám z tu zlexu.
0: Vlastně a šila jste tady pro sebe, pro rodinu nebo i klasické zakázky?
2: Ne, to ne, já jsem uměla, to já bych si ani, já jsem nedala vyučila, kolena. Já jsem byla samouk, že jo. Jenom jednou jsem byla na tom kurzu šití, kde jsem se vlastně naučila ten základ, jak se to stěhuje, už je obrátí a tak dále.

0: Mm-hmm. Co jste ušila, co jste si schovala na památku? Třeba jste to ušila už před mnoha a mnoha lety. Je něco takového, nějaký pokládek?
1: Ne, neschovala, bohužel.
0: A měla jste nějaký vlastní podpis, že jste vždycky něco vyšila a vzadu jste udělala
1: ne,
0: nějakou značku svoji?
1: Jako, já jsem sice měla šicí stroj, který uměl vyšívat, ale já jsem jako nic takhle nevyšívala. Já jsem to prostě si sam. Tenkrát byly ještě ty bordy a žena móda, tak já jsem si ten střih podle těch číslovaných čas obkreslila. Pak jsem to tou křídou krejčovskou nakreslila, no, stehovala jo a ušel na stroj.
0: Mm-hmm. No a váš šicí stroj, váš poklad, tak kde je mu tedy konec?
1: No, jako jeden šicí stroj, co byl ještě takový starý, tak ten zůstal jako doma, jako u našich. Já jsem odešla v 18 letech z domova. Pak to je fakt, že jsem dlouho jako nešila, protože jsem bydlela různě po podnájmech a to. No ale pak, když jsem se vdala, že jo, tak jsem si právě na toho našeho syna začala šít. Tak to jsem si koupila šicí stroj. No a ten jsem měla dlouho a dala jsem ho vnučce, protože jsem si pak koupila šicí stroj, který umí sám si navlíknout jehlu a takové věci. No, ale co si myslíte? Já teď už mám drahý šicí stroj a už si nedokážu nic ušít.
0: Měla jste vždycky vlastičko radost z toho výsledku anebo z toho procesu, že jste prostě u toho relaxovala, mohla jste si u toho třeba s někým povídat?
1: No tak největší radost jsem vždycky měla, když se mi podařilo na to vaši malý dítě. Jo, já jsem byla schopná ušít celou zimní kombinézu, jo. A takový různý, no prostě kalhoty s laclem a na ty jedny, no jo, něco jsem, že jsem dělala aplikace, jsem mu na ten lacl našla aplikaci třeba lokomotivy a takovýhle věci.
0: No vlastičko, vy jste dobrá. Já jsem se ptala proto, protože vždycky moje babička na otázku, co šiješ, babi řekla, to je jedno. Prostě potřebuju šít.
1: No ne, já jako, takže já bych to řekla, já jsem pak ušila jenom málo, jo. I když je fakt, že jsem si ten stroj koupila, tak nějak jsem špatně viděla. Pak jsem šla teda na operaci šedýho zákalu. No mezi tím se mi stal úraz. Já skončila v těch ubytovnách nebo ústavech. Takže to jsem byla 3 měsíce v jedný, kde jsem jenom ležela 3 měsíce v posteli. A pak mi si zařídili do léčebnu, kde mě naučili chodit. Kdyby mě se nechali v tamtý léčebně, tak já bych už do smrti jenom ležela na posteli.
0: No, tak vlastně, no já vám teda, ano?
1: Právě díky tomu jsme byli pak nucený honem rychleji do toho pečovatelského domu, jo.
0: Tak my vám přejeme, aby se vám v tom pečovatelském domě dařilo dobře, ať máte kolem sebe hodné lidi a moc děkujeme, že jste se podělila o svoje vzpomínky a celý svůj šicí příběh. Bylo vidět, kolik radosti vám to v životě přineslo. Mějte se moc dobře, zase někdy zavolejte. Naslyšenou, paní Vlastičko. To byla paní Vlasta. Kdo bude další? Pojďte nám zavolat a říct o tom, co vás v životě nejvíc pohltilo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Snad každý máme něco, k čemu se rádi vracíme, co nás pohltí tak, že často ztrácíme pojem o čase. Je ve vašem životě něco, co vás drží už řadu let? Pojďte se s námi povídat, stejně jako paní Boženka v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás, vítejte ve vysílání.
1: Já vás taky všechny zdravím a já prostě moje láska byla četba. Já jsem strašně ráda četla. Naučil mě děda číst, ještě než jsem šla do školy. A tak já jsem začala chodit do školy 1942. A to těch knížek bylo málo, ale měla jsem ty dívčí románky, takový ty Kubíček, Kluk ze samoty, Hanička, její družky a to prostě ty Tygřík, Helenka. To, a já jsem to četla kolem dokola, strašně jsem ráda četla a bylo neštěstí, když mě naši, to ještě se topilo ve sporáku, my jsme bydleli na vesnici a mámka dala na mlíko, konvici s meltou a ještě prostě hrnek nebo hrnec se šrotem a já jsem to měla hlídat. Jenže já jsem se tak zabrala do četby, že mě uteklo mlíko, kafe, šrot se připálil, že jo, tak to jsem měla slánku připravenou, hned jsem to prostě vysypala na kamna, no ale stejně jsem dostala vyhubováno, protože to bylo zakouřený. No a později jsem se naučila plíst, jinak jsem teda byla levá na ruční práce, ale já jsem neměla žádnou babičku, tak mě to neměl kdo učit, mamka ta nepletla a já jsem začala háčkovat a začala jsem plíst a pak, když jsem se vdala, tak máme tři děti, tak jsem čepice pletla, háčkovala, svetříky a potom ještě se dělali na takové rámečky, většinou to dělali chlapci na vojně, že se tam natloukly řebiky po centimetru a to se natahoval chemlon a dělali se takové dečky, i plýma z toho šly a bylo to jako moc pěkný. A teď na starý kolena táhnu 90, tak jsem pletla ponožky. No já jsem snad upletla 100 ponožek, jenomže teď po mně začaly jako padat jehlice, že jo, tak jsem se dala ještě do vyšívání. No tak pokud můžu, ale ty knížky mě nepřestaly teda.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli stále čtete. A co, romány, historie nebo něco jiného?
1: No tak já, když mě bylo nejhůř, když mě zemřel manžel, tak jsem sáhla po Javořicky. Jinak jsem četla i cestopisy a ne detektivky, ty jako jsem nemusela. Ale teď koncem našla knížku, prostě takhle, u nás na vesnici rušili knihovnu a knížky odvezli do sklepa, do školy. A je to, jsem nemohla přenést, protože já jsem ty knížky nosila domů. A to byly staré knížky, teď koncem našla knížku, která byla psaná roku 1880 a bylo to prostě, je to od zrušení roboty, ale ještě i předtím. Je to taková rodinná kronika jedné rodiny, která jako bydlela na Mladoboleslavsku a je tam popsaná i válka, která byla v roce 1866, bitva tady u Hradce Královy a Sadový, ale no, je to zajímavé a nemůžu se od toho odtrhnout. Ale mám ještě knížku, jsem zase objevila, Sebraný spisy od Boženy Němcové a tam jsou pohádky, ale úplně jinak, než jsem jako prostě vždycky slyšela nebo četla. Takže to prostě, já to nemůžu jako přenést, že bych ne to nečetla.
0: Boženko, tak to je nádherné, že máte doma ten poklad z roku 1880. To je kniha, která v sobě nese kus historie a má dnes obrovskou hodnotu, nejenom tu sběratelskou, ale hlavně tu lidskou. Tak děkujeme, že jste se s námi podělila, úplně mě láká říct, otevřete tu knihu a chvilku z ní citujte, ale na to nemáme prostor, nemáme čas. I když víte, co možná by to byla dobrá záminka k tomu dát někdy téma, citujte, čtěte nám na chviličku ze své oblíbené knihy nějaký úryvek, i když samozřejmě bylo by to trošku vytržené z kontextu, ale třeba to nějak vymyslíme, udělat si tady nějaký čtenářský kroužek. Mějte se dobře, zavolejte zase někdy, budeme se těšit, paní Boženko.
1: Děkuju, děkuju a všem přeju hezkou noc.
0: Naslyšenou. Někoho baví sport, jiného hudba nebo práce na zahradě. Co nejvíc baví vás, co vás dokáže pohltit? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co je tou věcí, která vás v životě opravdu naplňuje? Zavolejte a řekněte nám svůj příběh. Pan Milan z Mladé Boleslavy je s námi. Krásnou noc. Zdraví vás noční linka Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, tady Milan. Zdravím vás i všechny posluchače Českého rozhlasu. Moc mě potěšil váš první přispěvatel, a sice řidič, který se zajímá o armádní techniku, takže mě to inspirovalo, abych vám taky přispěl svým příspěvkem a zkušeností jako armádní řidič. Já jsem tedy začal jako ve vojenské základní službě v Pardubicích. Tam jsem se učil s nějakým úvazem 469. Pak jsem tedy pokračoval na těch autech, co byly v 95. roce aktuální, sice favorit, jako řidič velitele brigády a náčelníka štábu. Potom jsem pokračoval jako déle sloužící, takže jsem se dostal až na Tatru 815. Měl jsem celkem tři vozy, a sice čtyřkolu 815 Tatru, cisternu na vodu cistu šestikolku a tahače 815 osmikolku s navijákem. Jinak dneska už se tomu řízení taky moc nevěnu, samozřejmě jako šofér nebo jako řidič uvažuji ještě, že bych si dodělal ten autobus, ale mám i zkušenost teda s létáním s vrtulníkem, sice jako výsadkář a jako řidič instruktorů výsadkové přípravy. Bylo taky fajn, rád na to vzpomínám. V dnešní době mám rád přírodu, rád se procházím. Vyzkoušel jsem všechno možný, i jako výběrčí žetonu na italském autodromu. A co se týče přírody nebo sportu, rád se podívám na možnosti kempování. Všiml jsem si, jak se všichni připravují na tu letní dovolenou. A je to příjemné se podívat, co je v dnešní době možné všechno si dokoupit, jak se připravit na kempování, anebo vůbec vymyslet, jak si udělat krásnou dovolenou. A nemusí to být jenom někam do ciziny, na pláž, k moři, může to být i v naší krásné České republice.
0: Ano, to kempování může být v dnešní době velmi pohodlné a komfortní. Ale já bych se, jestli dovolíte, vrátila k řízení těch armádních vozidel. Byla nějaká situace, která byla někde hodně náročná? Já totiž přemýšlím, jestli je to, nebo určitě to není o zábavě, že? Tam je to o dřině, o zodpovědnosti, možná o strachu.
1: Co vás teda
0: na tom baví? Je to právě ten adrenalin?
1: Já si na to vzpomínám, mě to bavilo od malička. Jak říkám, ten váš první přispěvatel mě navedl na tu moji krásnou vzpomínku, když já už ve 12 letech se učil jezdit se strýcovou Volhou, tou starou z 62. roku, ještě to byl nějaký gaz, já nevím, 21, potom tátovou gazíkem 69. A to mě všechno inspirovalo k tomu, že se budu věnovat jako armádní řidič tomu, a je to o tom adrenalinu, snad ani jsem si to tenkrát tak neuvědomoval. Mě to prostě bavilo, to ježdění, a v té armádě to bylo potom zodpovědnější v tom smyslu, že byla dlouhá služební cesta, že jsme jeli z těch Pardubic až někam ještě 90 kilometrů za Ostravu, a tam jsme jaksi měli nějaký úkol, já jsem tam vezl toho zástupce velitele brigády, a na zpáteční cestě už já jsem ráno brzo stával a cítil jsem únavu, tak i když bych to neměl, ale po těch letech už je to promlčený. On to tenkrát za mě vzal, já jsem si skopl sedačku, asi zdřímnul, a on si taky rád zařídil toho služebního favorita. No tak to je jenom taková připomínka. No s těma Tatrovkama to bylo složitější, když jsem jezdil ze Žadce až do Klatov na technickou, a měl jsem teda kolegyni, která mi dělala jakoby, já byl řidič, ona byla jako velitel vozu, takže třeba bylo nebezpečná situace v Plzni při tom rušném provozu s tou Tatrovkou projet, a Já musel sledovat všechny zrcátka, dlouhý vůz. No říkám, autoškolu jsem si udělal v Mariánských Lázních, bylo to fajn. Já jsem začal teda, něco jsem odjezdil na Liasce Iveku a potom jsem se už věnoval těm vojenským vozům, což byla ta Tatrovka tehde. Tak rád na to vzpomínám, no co se týče těch vrtulníků, pokud by to někoho zajímalo, tak jsem si odskákal 21 se skoků, 19 z MI-17 vrtulníků a z AN-26, což je Antonov, dva se skoky v Českých Budějovicích, jinak jsem převážně v Bechyni sloužil. Pak jsme se stěhovali teda do Benešova, z Benešova do Žatce.
0: Já tady se přiznám, že úplně nerozumím té technice, o které jste mluvil, ale umím se představit, že vaši kolegy, kteří si prošli třeba tím samým výcvikem a teď třeba mají stejné zkušenosti, tak že jste velmi potěšil, protože jste přenesl zpátky do těch časů, kdy třeba jezdili jako vy s tou Tatrou nebo jinými vozidly a kdo ví, možná jste byli s některými z nich parťáci. Já vám moc děkuju, že jste nám zavolal, podělil se o své zážitky z řízení vojenské techniky, přeju vám, ať se vám daří a máte pořád radost z toho, co děláte, ať je to cokoliv.
1: Tak snad jsem taky někoho inspiroval, ať je to šoférství, nebo já teďka uvažuji ještě o tom autobusu, ale to už jsem tenkrát v těch Mariánských Lázní udělal na ten autobus ten plný počet. Tenkrát to bylo 65 bodů, dneska se to taky všechno už jaksi změnilo ta doba, ono už je to taky přece jenom možná 20 let od té doby, co jsem skončil v armádě. Takže rád na to vzpomínám, někdy se mi ty vzpomínky vynořují a pěkná inspirace byla od vašeho prvního přispěvatele do vašeho pořadu Večerního Českého rozhlasu. Děkuji vám.
0: My také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Máte něco, co vás baví natolik, že si na to vždycky najdete čas? Dnes si o tom můžete popovídat i se mnou v Noční lince Českého rozhlasu. Krásnou noc.

0: čemu věnujete nejvíc svého volného času a proč právě tomu? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat i 12 minut před půlnocí. Paní Marie je u nás. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer nebo dobrou noc, ale já jsem, jak jsem se vdala, tak jsem dostala šitý stroj od rodičů jako svatební dar. A jak se mi narodili děti, tak jsem jim šila. A pak z srdce jsem ušila kombinazu, které chodila dlouho, pořád se mi to musela prodlužovat. Jak byla v 9. třídě, tak si vzala a ušila si sama sukničku a vestičku a od té doby šila ona. I dokonce si i na promoční šaty ušila sama.
0: Mm-hmm.
1: No, takže to převzala ode mě.
0: Zaujala tím, že jste řekla, že jste ji ušila kombinézu a ona si potom
1: ona to věděla,
0: prodlužovala.
1: Protože ona byla tak štíhlunka, tak hubeňoučka, že jsem věci na ní nedostala, tehdy se nedostali koupit. Takže jsem na ní šila.
0: Mm-hmm.
1: A takže ona to bědi viděla, že zkoušela mi věci a to chodila v tom. Tak pak se sama rozhodla, že to a ušila si někam. První věc bylo, jak šla v 9. třídě na podobysvědčení, tak si ušila sukínku a vestičku. A pak šila pořád na sebe a nakonec i na promoci si ušila šata sama.
0: Mm-hmm.
1: Takže to převzala dcerka po mně.
0: To je hezké. Takže teď je dcera vždycky, když sedne ke stroji, tak se vzpomíná na vaše rady, jak to dělat a, nebo jak to nedělat. Ono tehdy možná ani nešlo tolik o zábavu a o ten koníček jako samotný, ale bylo to nutnost, jak jste říkala.
1: No,
0: některé velikosti nebyly ani k dostání nebo no, některé
1: právě.
0: Zboží, takže
1: to
0: v tomto
1: nutnost,
0: případě se ale dalo spojit to příjemné s užitečným, že vás to třeba i bavilo, že vám u toho hezky ubíhal čas a dělalo vám to radost.
1: No a teď mám zálibu v knihách, jako tak, jak zamluvila paní před mnou. Takže čte, já taky čtu hodně, ale teďkom z knihovny mi nosí dcerka věci.
0: To je perfektní. A čtete spíš večer nebo přes den?
1: Přes den, večer. Večer se ukládám ke spánku.
0: Jaká kniha vás naposledy zaujala? Že byste třeba doporučila ostatním?
1: Já čtu ty románky pro ženy, takže to jsou různé věci, ta knihovní.
0: A je nějaká kniha, paní Marie, kterou jste četla několikrát?
1: Ano, byla to knížka od Boženy Němcové Babička. Uh-huh. Tuto knížku máme jako dědictví rodina, protože to je na křírovém papíru. A tak to máme jako vzácnost. Tak to tu babičku ráda čtu, jednak je to krásně i ty obrázky jsou tam nádherné, ručně kreslené a tak je to taková vzácnost, ta knížka naše.
0: No to věřím, a kde se to u vás vzalo, babička na křídovém papíru?
1: To už měla moje tchyně a tchyně to dostala od svojej maminky. Takže ta kniha už má několik desítek let.
0: No.
1: Opravdu to říkám, to jinak to opravdu dětem jsme ani nedávali do ruky, jak to museli číst se z naší přítomnosti, aby se to neponičilo.
0: No to věřím. To nedávat z ruky, anebo je číst to jenom
1: ne.
0: S dětmi pod žádnou kontrolou.
1: To je pro svoje vnuky, no.
0: Mm-hmm. Tak ono to vzniklo kolem roku 1850, jestli si to dobře pamatuju, takže to si myslím, že nebo babička takto byla vydaná a to určitě muselo vzniknout nějak asi v tomto období.
1: Takže ano, to tak vzniklo určitě.
0: Nebo máte tam datum z druhé strany, Pamatujete si?
1: Ne. Já to teďko už nemám u sebe, už to má dcerka u sebe schované. A takže je tam určitě, to se podívám na to, to ale říkám, moje maminka, teda tchyně se dožila 90 a ona jako dítě to dostala, tu knížku, jako tak.
0: No, vy jste říkala, že se to počítá na desítky let, já bych to možná počítala už i na stovky. Paní Marie, to teda je nádhera. To, k tomu bych si chtěla, víte co, čichnout a přičichnout, jestli bych cítila to vůni těch starých knih.
1: Jo. No. Ale říkám, to je taková krása, to obracíte ty lístky, tak to žijete s tím, protože to opravdu něco narazné. Pak ještě máme knížku, dvě knížky, Pane z lednicí, to je taky na křídovém papíru.
0: Děkuju, paní, teď se mě říct paní babičko, jak to mám v hlavě. Děkujeme vám, paní Marie, že jste nám zavolala, že jste si s náma povídala o tom, jak ráda trávíte svůj volný čas. Tak vám přejeme, aby vás dále knihy bavily a pokud zrovna nebudete číst, tak doufám, že budete trávit čas spolu s námi, s Českým rozhlasem.
1: Určitě.
0: Zdravíme ze Zlína do
1: Orlova. Děkuji, naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Děkujeme všem, kteří už jste se nám ozvali a sdíleli svoje příběhy. Je krásné slyšet, co všechno vás v životě provází, ať už je to čtení, vzpomínky na školu, šití, řízení nebo jiné obyčejné věci, které mají ale velký význam. I v této části pořadu budeme pokračovat v tom, co vás v životě nejvíc pohltilo, co vám dělá radost, k čemu se rádi vracíte a co byste si neuměli představit, že byste už nikdy nedělali. Jsem ráda, že jste s námi a budu se těšit na další vaše telefonáty i zprávy. Noční linka s Jarkou Barboříkovou pokračuje. 731 800 900, to je telefon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Čemu se rádi věnujete, když máte koneční chvíli jenom sami pro sebe? Podělte se o svůj příběh, jako právě teď pan Mirek.
1: Mirku,
0: vy jste říkal, že dřív jste volal z Rašova a teď odkud, jestli jsem
1: ano, to pochopil? Ano, dříve Mirek z Rašov býval pojem na noční lince a na rádiu Pardubice.
0: Vy jste ale říkal před 10 lety.
1: To,
0: proč jste měl takovou
1: to, co
0: pauzu?
1: Co mě pohltilo v mládí, to byl tramping.
0: Mirku, můžu se zeptat, vy jste
1: teda... Jak si říká řemeslo až do smrti.
0: Vy mě neslyšíte.
1: Ale tak člověk stárne a taky se třeba věnuje postupem něčemu jinému. Nejsem zase těšil, takže zvířátka a tak podobně. To už trampingu moc nesvědčí. A co mě pohltilo posledních 10 let, ale odjakživa mě zajímala historie, protože jsem těšil historická vesnice, máme tady pozůstatky nějaké středověké stavby. A posledních 10 let mě pohltily rodokmeny. Takový rodokmen, to je detektivka. To se do ní ponoříte a zkoumáte a zkoumáte a zcela vás to vtáhne do děje a nemůžete přestat, protože každý večer se ponoříte do matrik a bádáte, až tomu zcela podlehnete a ono, asi je to taky únik od dnešní reality. Když člověk vidí, co se všechno děje, takže se hrabat z té historii je takový jako pohlazení po duši, takový milejší. A teď si to představuji, jak ty lidi žili v tom 17. a 18. století a jak to prostě na té vesnici chodilo. A takový ty romantické představy, i když tenkrát o romantice ani náhodou, že to tak do romantiky ten život měl strašně daleko. No a jak říkám, je to i tak trošku únik od dnešní reality. Ta doba je trošku taková hektická.
0: No, Mirku, a tak já vám do toho...
1: se přiznám, že mě to trošku nahrazuje nízký důchod. Ano, slyším vás.
0: Mirku, jak daleko se vám podařilo v rodokmenu dostat, když jste pátral po svých předcích? Kam až tak se vám podařilo
1: předcích,
0: dostat?
1: Po mých předcích konkrétně se mi moc daleko nepodařilo. 1779 a tam nejspíš došlo k tomu, že náš rod byl, se přejmenoval, jo, protože Josef II. Ustálil příjmení a tak dále, a takže jsme se nejspíš náš rod jmenoval nějak. Ale jak říkám, já se tomu věnuju celkem jako nejenom u svého rodokmenu, ale jako na takové větší bázi, takže mám za sebou tak 150 rodokmenů za těch 10 let zhruba. A takže nejdál se mi podařilo dostat 1748 Bína, Jankovice, Kozašice. Ale taky díky tomu, že byl richtářem v té vsi, protože tenkrát v té době 1648, snad jsem to řekl dobře, taky v té době asi nezapisovali úplně každýho a taky bylo štěstí, že to patřilo pod matriky římskokatolickou církev Přelouč, která má matriky od roku 1638, takže
0: vy jste říkal 1600, anebo 1700?
1: 1648.
0: 48.
1: No, ale to není jako můj rodokmen, protože já se tomu
0: rozumím.
1: Věnuju.
0: Rozumím, ano, to jsme pochopili. Ale to je úžasné, no. To jste pro no, některou jak... rodinu udělal obrovský kus práce a dal jim obrovský poklad.
1: Ale nejhorší je, že tak samozřejmě ty data podlíhají GDPR a podobnému, a že ty dnešní potomci by samozřejmě chtěli vědět, jak, kde byli jejich předci a odkud a tak dále, ale ty data vstupní, to je prostě, že jo, jak to bylo. Dokud bylo koho se ptát, tak jsme se neptali, a když se chceme zeptat, tak není koho.
0: No,
1: takže
0: tak.
1: Ty, kdo pro 100 let na narození a tak podobně, takže pak je těžký se dostat k těm vstupním datům, ale jakmile se dostaneme ke vstupním datům, jak říkám, tak takzvaně se chytnou, tak pak už je to detektivka, pak už vás to vtáhne a denně těch 4-5 hodin prostě, no dneska už jsem přestal, o půlnoci jsem přestal a teď jsem si vás pustil, tak jsem
0: Mirku,
1: na to konto zavolal, no, protože mě to skutečně pohltilo.
0: Jak reagují lidé, když potom dostanou ten hotový rodokmen?
1: No tak jak kdo? Někdo si to udělá, jako aby to měl, ale mě vždycky potěší zpětná vazba. Zpětná vazba, víš, to skutečně lidi přečtou údaj pod každou matrikou a začnou se ptát, mají doplňující otázky, doplňující a tak dále. Někdo to prostě veme, ano, mám, tady máš a odchod, jo. A to je takový, jak bych řekl, takový jak šosácký, nebo jak teď mě schází na to výraz.
0: Já věřím,
1: prostě,
0: ale že to je minimum.
1: Ale někdo má skutečný zájem a když vidíte, že to skutečně přečet, tak to mě baví, jo. A když má ještě doplňující otázky, tak to je ta zpětná vazba, která mě naplňuje.
0: Mirku, a stává se vám někde, že objevíte nějaké překvapení v rodině, nějakého levobočka?
1: A tak no, levobočka neuvidíte, že jo. Jakmile zjistíte, že vdova roka půl po smrti manžela se jí narodil syn a teď bych měl pokračovat v tom rodu, tak v tom rodu už nepokračujete, protože to asi s tím nemělo co dělat, že jo. A levobočka, no, tak já jsem už to uváděl, jsem loni měl trošku relaci, se mě paní Slezáková pozvala do určitého pořadu na Pardubicích a tak jsem tam uváděl Limax v příjmení, že si taky mysleli, že byli potomci rodu nebo nějakého francouzského vojáka a došel jsem, já nevím, po roce 1700 Kostelec u Pěti, je někde u Prahy, to je, já už se mi to dneska plete.

0: vyjádření a tak, ale říkám, je to prostě detektivka a tak. Různě dělám historie o vesním starý okolo a tak podobně, no.
1: Mirko, já vám děkuju za zavolání a za to, že jste se s námi podělilo tuto zajímavou práci i příběhy kolem rodu kmenů. Přeju vám, ať se vám daří a máte pořád radost z toho, co děláte, protože to přináší radost a opravdu kouzelné památky a vzpomínky pro ostatní. To je hezké, to se vlastně vám potom ta radost násobí, když to má tu zpětnou odezvu, kterou jste očekával, pokud je tady ta kladná. Mějte se co nejlépe a zavolejte zase, ano?
0: Ano, mějte se hezky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: To byl příběh, to bych si také přála znát, rodokmen svých kořenů, no, tak možná to nainspirovalo mě i vás. Jaká činnost dokáže úplně pohltit vás? Na to se zeptám i za chvíli.
3: Taky jsem se narodil bos, jako každý chlap, a kromě dvou půlek neměl nic. Taky jsem se narodil bos,

0: Je něco, o čem by vaše blízcí řekli, že je to vaše velká vášeň? Čím nejraději trávíte svůj volný čas a jak jste se k tomu dostali? Pan Pavel z Českých Budějovic je s námi. Noční linka Českého rozhlasu, je to pro všechny posluchače. I pro vás, Pavle, jsme rádi, že posloucháte i že voláte. Máte prostor.
1: Já vám přeji už téměř příjemné ráno. Jako teď už se tím nezabývám, páč už jsem trošku ve věku, ale miloval jsem automobilové závody. Aha. A s kamarádem Petrem jsme si pořídili Škodovku 130 RS. Byla v takovém podivném stavu, my jsme ji dali dohromady, vyladili a jezdili jsme rally. A byli jsme do toho nadšení obrovským způsobem. Veškeré, jako ono tenkrát jako to financovat bylo dost velký problém, protože to z rodiny rozpočtu to nešlo, takže jsme skánili peníze, kde to šlo. A dostali jsme se tak daleko, že jsme byli na České republice, tenkrát se jezdili velké závody, to byl federální závod, a pak se jezdila Česká republika, my jsme tomu říkali malý závod. No a v tomto malém závodě jsme byli dvakrát první a jednou druzí. A to už se objevili i kamarádi, kteří říkali, hele, tak my vám něco přispějeme a tohle dáme to dohromady a vy jste šikovní. A tak jsme jezdili a nám se to tak líbilo hrozně, že jsme do toho byli prostě udělaný. Jenomže v rodinách jsme neměli pochopení.
0: Měli obavy, že se vám něco stane, nebo jim prolíte těch peněz.
1: Ano. Moje žena mi říká, prosím tě, máš malou dceru, co do toho lezeš? Já jsem říkal, hele, tak si do toho pojď sednout a uvidíš, že to auto je tak bezpečný, že se ti nemůže nic stát. Tam byly roury všude svařený, tam se lezlo jak do ponorky, to auto bylo naprosto bezpečný. Já jsem říkal, to se čtyřikrát obrátí po střeše a budem tam sedět a čekat, až se to zastaví a pak vylezem.
0: No. Nevím, jestli to trošku nezjednodušujete, Pavle. Chápu, že jste chtěl ženu uklidnit, ale... No tak jak to pokračovalo?
1: Tak skončili jsme v podstatě, jako jezdili jsme ty český závody, dosáhli jsme docela dobrých výsledků a krásný bylo, když jsme dali rally, tenkrát ještě Gottwaldov, Barum rally, a přijeli jsme tam a měli jsme na autě nápis od jednoho sponzora z Moravy. A přišli za náma Moraváci, teď viděli ten nápis na tom a říkali, prosím tě, kde jste sehnali tohohle sponzora, o toho my usilujeme takový leta. Jsme říkali, jo, kluci, musíte umět jezdit. Jo. To se nám povedlo tenkrát, ale jako dosáhli jsme toho, čeho jsme dosáhli, chtěli jsme dosáhli. Na to, že jsme to auto v podstatě udělali sami a že jsme pod tím leželi x hodin, dávali jsme to dohromady a my jsme teda jezdili potom pod lavičkou Mototech na České Budějovice, jenomže já jsem šel za tím šéfem a říkám, helejte, tak my jsme pod váma jezdili, jestli to jde. A on říkal, jo, to kluci můžete, dejte si Mototech na České Budějovice, ale musím vám říct, nedostanete ani korunu. Já jsem říkal, tak dobře, no tak nedostaneme, ale aspoň my jsme museli pod něčím jezdit, jo, my jsme jako soukromníci sami dva jezdit nemohli. To byly 70. leta v podstatě.
0: No, takže jste jezdili až do?
1: Do roku 82. Tam jsme skončili, protože bohužel Petr, můj kamarád, s kterým jsme jezdili, onemocněl, takže toho musel nechat. No a já už jsem nesehnal jinýho a nechali jsme toho v podstatě, no.
0: A to jste se k tomu nevrátil ani později?
1: První v České republice, cože?
0: To jste se k tomu nevrátil ani později?
1: Ne, to už ne. To už nešlo.
0: Tak zůstaly vzpomínky a manželka byla ráda.
1: Petr, no tak manželka ta do dneška, jo, mě je 74 teď už. A moje manželka ještě, když jako začnu vzpomínat, tak mi řekne, o to mi nevyprávěj. To byly nejhorší leta mýho života.
0: No tak měla strach, takže se to dá pochopit.
1: Ale no tak jako, dělejte, ano, je to strach, já to chápu. Ale jako, kdyby si do toho auta jednou sedla, tak pochopila, že se tam nemůže opravdu nic stát.
0: Hmm. Pavle, já myslím, že vím, jak to myslíte a jak přemýšlíte, že ty bezpečnostní prvky jsou na tak vysoké úrovni, že se nemůže stát tak lehce nic fatálního, ale může. Určitě. Já jsem žena, já rozumím vaší manželce.
1: Já to takže... chápu, ne, ano, ano, jsou na to rozdílné názory, jenomže já, když vám řeknu, že tam byly svařený roury v tom autě tak, že to byla klec.
0: Dobře, Pavle, já se vás zeptám, dokázal jste to pak něčím nahradit? Jaký koníček následoval?
1: Jako pro mě?
0: No?
1: No, koníček, jak bych vám to řekl.
0: Skončily automobilové závody, tak co bylo dál?
1: Lyže.
0: No, tak.
1: No, jenom, že to zase...
0: Tam je to zase o té rychlosti, že? Takže jde vidět, že máte rád adrenalin.
1: Takový ty extrémní lyžování, mě nebavily sjezdovky jak vloučky.
0: No, to si myslím,
1: takže jsem to zase pouštil z těch velkých svahů a moje žena teda lyžovala taky, ale... Jako ty obloučky spíš, no.
0: Ty obloučky, ano.
1: Mě tyhle sestavky takový ty obloučkový moc nebavily, no.
0: Perfektní. Pavle, děkuji, že jste se s námi podělilo svoje zážitky se závodění. Přeji vám, ať máte i nadále hezké vzpomínky na všechno, co děláte. Užívejte klidu, pohody a děkujeme za zavolání.
1: Teď jo, ale můžu vám říct, že na ty závodní dny strašně rád vzpomínám. Strašně rád.
0: To věřím. Tak si to oživujte, co to jde povídáním s těmi, co to prožili s vámi. Možná máte nějaké videa, fotky, medaile. Tak to je důležité. Mít ty vzpomínky na očích a vzpomínat s úsměvem, moc to neprožívat, aby jsme se do toho moc nezabořili, nezabředli, ale vzít si z toho to dobré. Tak mějte
1: tak, mějte se hezky a přeju pěknou dobrou noc.
0: Vzkaz vláhvy Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková dospívala minutu po půl jedné. Co vás nabíjí energií a přináší vám radost? Je něco, čemu se věnujete skoro každý den, i kdyby jenom pár minut, nebo čemu jste se věnovali? Právě o takových věcech si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Paní Marcela je s námi, vítejte.
1: Dobrý večer. Mě inspiroval ten předcházející pán, protože já teda jsem neměla čas na žádný velký koníčky a na nic takového, ale manžel se plně věnoval, jezdil závody do vrchu, jezdil okruhy a vyjezdil si mistra republiky v obojích těch, po čase samozřejmě, po nějaké době. Takže jsme projezdili, bohužel jsem mu vyčítala, že teda už jako když už jenom ty přípravy a takový, když mi chodil domů až půlnoci a od půlnoci si telefonoval s těma svýma kolegama, jak budou mít převodovku a jak tohle dopřed, no hrůza. Ale žila jsem tím, protože jsem pracovala v mototechně, takže jsem tomu byla blízko. Ale ono, co je moc, to je moc. Takže mě na moje nějaký koničky nebo na nějaký tyhle ty věci vůbec nebyl čas. Ale naprosto jsem teda s pochopením poslouchala toho pána, toho přede mnou. A opravdu musím potvrdit, protože jsem po těch závodech jezdila s ním, takže měl několikrát bouračku, to jako jo, otočil auto na střechu při jedněch závodech do vrchu, při závodech v Píšťanech zase taky měl bouračku. To prostě se stane, že jo, to byly okruhy tehda v těch Píšťanech, ale nikdy se jemu nic nestalo. Ty auta opravdu byly samá trubka, samý tyhle ty prostě tříbodový pasy tehda jiný, to bylo, že jo, no, takový jako novum všechno, přilby museli mít na hlavách, všechno, takže opravdu to nebála jsem se prostě.
0: No to jste určitě potěšila, myslím, že to byl pan Milan, to je fajn.
1: No, takže opravdu měl pravdu.
0: Dobře, Marcelko, ale to mluvíme o vašem muži s dovolením vám skočit do řeči.
1: No.
0: Vy jste mluvila o tom, že vám nezbývalo moc času na koníčky, ale přeci jenom.
1: Ne, nezbylo nic, protože moje dcera pak závodně lyžovala, takže když nebyly závody, co se týče toho letní, že jo, ty končívaly tak v tom září, poslední většinou byly, a začínali v dubnu. No, takže to jsem měla taky naplněný a dcera pak závodně lyžovala. Takže to jako se už nedalo nic. Takže tak jsem žila vlastně jejich koníčkama.
0: Ano, já jsem chtěla říct obětovala, ale vy jste to řekla líp, vy jste řekla žila.
1: Protože no, jasně.
0: Nebyla to doslova do písmena ta pravá oběť a je to od vás samozřejmě bohulibé. Jste máma.
1: Já jsem jenom vždycky říkala, prosím tě, chlapi si tam vozej mladý kočky sebou, tak protože se všichni znali v tom depu, když se to sjelo, tak všichni se znali, že jo. Ty, co jezdili republiku a tak. No, takže tam jsem viděla, jednou přijel s támhletou slečnou, pak zase přijel s támhletou slečnou, pan Čeče, ty furt taháš mě sebou. Proč si nejmeš nějakou mladou koču, já bych si doma odpočinula.
0: Ne,
1: bavilo mě to, no žila jsem tím, protože jsem taky pracovala mototechně, takže jako mi i ty věci, co se týče techniky, jako něco říkali, že jo, no bylo to fajn, s tím pánem, co teď mluvil přede mnou, s tím bych si ráda popovídala.
0: To věřím.
1: Kdyby se ozval vám znovu, klidně mu dejte moje číslo.
0: Tak víte co, Marcelko, vydržte na telefonu, já si to s vámi můžu upřesnit víc.
1: Dobře.
0: Děkuju, opatrujte se. Zavolejte zase.
1: A děkuju, že jsem tohle mohla sdělit, protože ten pán mě přímo zvedl tady ze židle.
0: Ano.
1: Říkám, že to je můj bývalý život. Tohle. Mm-hmm.
0: Co vám pomáhá vypnout hlavu a přijít na jiné myšlenky? Dnes večer je prostor i pro váš příběh, tak navažte na paní Marcelku, která volala z Polabí. Volejte do Zlínského studia Českého rozhlasu, kde na vás čeká Jarka Barboříková.

0: Máme 9 minut po půl jedné, noční linka Českého rozhlasu pokračuje. A to dalším povídáním, tentokrát s kým? Halo?
1: Ano, dobrý večer, paní Ruško.
0: Paní Jana, co vás kdysi zaujalo jenom na chvíli a nakonec z toho byla celoživotní vášeň? Povídejte, vítáme paní Janu Zírkova.
1: Ano, dobrý večer všem, i vám paní Ruško. No, tak u mě je to celý život sběratelství. Hodněkrát už jsem to tady zmiňovala v noční lince a moc ráda sbírám panenky látkové a porcelánové. Těm porcelánovým bych ráda dodala, že díky také věrné posluchačce paní Ince od Kyjova, tak jsem měla tu čest získat do své sbírky krásné panenky, tak touhle cestou jí moc zdravím a děkuji jí za to, že mi takhle rozšířila sbírku. No a pak ráda také sbírám plyšáky, těch mám ještě o trochu více než těch panenek, konkrétně medvídky a kočičky. No a potom taky mám moc ráda folklor, podívám se ráda třeba přes internet nebo v televizi na nějaký záznam vystoupení, to mám taky moc ráda už od dětství. No a potom v poslední řadě už to bude rok, teďkonc, co jsem propadla Facebooku, protože tam existují různé takové skupiny, právě co se týká těch hobby, do kterých jsem se přihlásila a tam když se přihlásíte a sledujete to, tak to je opravdu na dlouho, to je takový žrout času, no, ten Facebook.
0: Mm-hmm. A dneska jste dělala co? Co vás doslova pohltilo, Jani?
1: No, dneska jsem právě také trávila čas na tom Facebooku, na těch skupinách, no. Probíhalo právě na Moravě kočárkování, které mi poslala paní posluchačka Inka a tam bylo spoustu krásných fotek, rebornovaných panenek a historických kočárků a to bylo opravdu na dlouho a to bylo krásné pokocháníčko, no. To se mně moc líbilo.
0: Janě, jaký poklad máte doma, nebo kde to vlastně máte všechno uschováno? Máte jenom panenky nebo kočáry?
1: Kočáry nemám, to bohužel by se mně se nevešlo, protože byly v paneláku, ale mám to takhle pokojíčku ve stěně, no, vystavené na poličkách a tak.
0: A jaký zajímavý kousek máte? Nějakou panenku, která má skutečně historickou hodnotu? Je nějaká taková?
1: No, tak historickou asi to nevím, ale podařilo se mě získat takovou jednu látku, která se prodávala vyloženě jenom v cizině a bylo ho hodně těžké jí získat, ale nedávno jsem ji získala právě pomocí jednoho dobročinného bazárku, kam docházím dávat třeba ošacení a tak a tam zase o velmi příznivou cenu jsem ji získala, no, tak to jsem moc ráda.
0: Kolik jich máte doma celkem?
1: Jeno, tak to jsem přesně nepočítala.
0: Jenom zhruba.
1: Ale tak zhruba kolem přes těch 20 určitě, kolem 30 možná, no.
0: Aha.
1: A těch plyšáků, těch můžu mít, no, tak těch 50 asi možná, jo. Jsem to někdy spočítat, no.
0: A máte mezi nimi nějakou, ke které máte zvláštní vztah? Vracíme se k těm panenkám od těch plyšáků. Třeba jste ji dostala od své maminky nebo babičky?
1: Tak ty panenky asi možná tak ne, ale jako mám k ním teda krásný vztah, to ano, ale spíš těch, jak jsem říkala, těch nemám tolik, ale spíš těch plyšáků, tam mám některé z dětství, moc pěkné taky, takže tam mám takový vztah, ano, tam mám třeba jednoho mívalka, kterého jsem dostala tak 5-6 letech narozeninám, takže to už je vlastně 30 roků, no, co ho mám teď.
0: Mm-hmm. Tak, děkuju moc. Janí, skončíme ještě nějakou jinou zálibou, kromě teda panenek a plyšáků, brouzdáním po internetu.
1: No, tak pak by to byla asi dobročinnost taky, no, protože jak jsem říkala, tak jsem se přihlásila do toho našeho bazárku, tam má taky facebookovou skupinu a tam daruji vlastně to, co lidé potřebují, no, jako šatstvo, nějaké nádobí a ty věci denní potřeby, no, co můžu ještě udělat radost jiným lidem. To je taky vlastně takový můj koníček, se dá říct.
0: To je hezký, bohulibý koníček. Tak děkujeme za vaši návštěvu, Janí, loučíme se, přejeme všechno dobré.
1: Naslyšenou, jsem ráda, že jsem se dovolala. Naslyšenou, Jaruško.
0: Co vás nabíjí energii a přináší vám radost? Zavolejte a řekněte nám o tom víc. Co vás pohltilo? Dnešní téma.

0: Dneska nám se blíží konec noční linky. Za 13 minut bude jedna hodina. My se ale ještě máme prostor zeptat někoho z vás, co vás v posledních letech opravdu chytlo a nepustilo. To se vás ptáme už od 23. hodiny. Co vás pohltilo dnešní téma? Téma i pro paní Marii.
1: Dobrý den, všechny vás zdravím. A já, když mi bylo 19, tak jsem utekla na železnici. Byla jsem předtím rok ve fabrice. A opravdu nikdo nemá takový štěstí, aby se mu povolání stalo koníčkem. Vydržela jsem to 50 let, 7 let jsem přesluhovala. Ale bohužel jako ty stanoviště rušily, takže jsem se furt musela přibližovat k Praze. Nakonec jsem dopadla, tak byly to priváty, ubytovny. No a ty jedny jsem zůstala, mám tady kousek dráhu. No a teď asi bych řekla, že mě zajímají osudy těch lidí z těch ubytoven.
0: Paní Marie, takže vy jste říkala, že jste tam pracovala kolik let? Mně zrovna přeskočil telefon, téměř
1: 50 let.
0: 50 let jste 7, pracovala 6. u dráhy. Jako co?
1: Jako všechno. Závory, hradla, hlásky, prodej jízdenek, všechno možné, dělnické povolání, vyhybkářka jsem byla, hradlařka, hláskařka, všechno možné, jenom prostě, abych na té dráze byla.
0: Jaké to bylo pracovat v tom prostředí? Co vás na tom nejvíc lákalo? Co vás u dráhy drželo?
1: No já jsem předtím byla v té fabrice, tam byly ty úrazy různý taky, že? Ale jako na té dráze, taková ta samostatnost, jo? Prostě ta odpovědnost a ty lidi, a já jsem byla většinou na trati, takže já jsem byla na tom domečku sama. Jo, takže co jsem si udělala, to jsem měla. Takže pak to, když byla pauza, měli se správně učit předpisy. Já jsem si třeba něco přečetla, pustila jsem si rádio, to mám taky velice ráda, lovím stanice ráda. Přišla jsem na hodně jako dobrých stanic, nebo na těch pořadů, to už jsem si pak vybírala. A prostě spojila jsem jako prostě to užitečný s tím příjemným, no.
0: Paní Marie, vy jste o tom mluvila, že vás zajímají příběhy lidí z ubytoven. Jak jste to myslela?
1: No, tady třeba skončili lidi, plukovník, inženýr, vidíte tady různý ty osudy, jo, prostě paní tady byla, která se snažila jednoho alkoholika zachránit, nakonec se zničila. Paní jsme tu měli, která nám to tady zapalovala. Další paní bodla nůžkama do hlavy druhá. Jo, prostě, ale byli tu i jako hodní lidi, ale prostě to byly osudy, jo. Nikdo není úplně tak zkažený, zlej. A já jsem třeba i na těch viděla ty dobré věci. My jsme si dávali hrát písničky v rádiu taky. Bohužel v té party už jsem zůstala sama. To je všechno mrtvý. I třeba, když byla ta jedna, jak jsem o ní mluvila, že chtěla zachránit, zamilovala se, tak byla o generaci mladší, už je taky mrtvá. Jo, to prostě, to se dostanete do takového víru a málo kdo se z něho dostane. Prostě něco napsat i o těchto těch lidech, prostě o těch jejich osudech.
0: To věřím, že by někdy byla spousta povídek.
1: Někdy si to zavinili sami, někdy taky ne. No já jsem takhle na ubytovně, abych to měla blíž do práce, aby šla do práce, vyspala. Dokud jsem měla partnera, chodil se mnou ráno na ty první vlaky. Pak už to nešlo, že jo? Pak když umřel, tak jsem musela na ty ubytovny. No.
0: A kdybyste měla říct jednu věc, která vám vždycky pomáhá jít dál, co by to bylo, paní Marie? Co vás třeba naučili ty všichni lidé, kteří tam s váma žili a postupně odešli, kdybyste měla udělat takové nějaké závěrečné rezumé?
1: Třeba lidi, kteří měli možnost jako žít líp, je to třeba syn doktorky Feťák, jo, jak dopad, co mu to bylo platné, že měl všechno. Mě tenkrát řekli, ty se nikdy nevdáš. Jo, no tak jsem se sebrala a šla jsem si vydělávat na sebe sama. Ale chtěla jsem dělat tu práci, která mě teda bude bavit. Protože budu na ní vlastně odkázaná.
0: A litujete prostě, toho, anebo ne?
1: Nelituju, vůbec ne. I když teda opravdu padám, ano, padám jako taky do té hloubky, já se z toho nemůžu vyhrabat. Vytloukli mi tady zuby třeba, taky peníze ukradli, ale jako jiný, není to tu prostě ty ubytovny a korty soukromí, není to zabezpečený, prostě každý z vás dojí akorát ty peníze. Někdy chcete se umýt, teče vlažná voda, nemáte si kde vyprát. Propadají se stropy, podlahy, vždycky se to nějak udělá, když má předhygiena, vědí to dopředu. Prostě vždycky se to nějak udělá. A hodně práce na černo, že jo, pochopitelně. Cizinci, to je teďka asi největší problém. Je mi líto těch našich lidí, opravdu nemají kam jít. Potom, když se něco stane, nemají kam jít.
0: Paní Marie, děkuju, že jste nám to tak upřímně řekla, i když to nemáte jednoduché, tak je z vás cítit, že se snažíte, že jdete dál a asi je fajn i to, že o tom mluvíte, že to třeba sdílíte. Tak vám přeju, aby se vám často objevovalo v životě něco hezkého, co vám dá vždycky sílu vstát s úsměvem do dalšího dne.
1: Moc, nashledanou.
0: Opatrujte se. Děkuju vám za dnešní noční linku, za všechny vaše příběhy, za volání, bylo krásné slyšet, co vás v životě provází a co vám dělá radost. Noční linka tímto končí, klidnou noc, ať se vám hezky usíná, těším se na slyšenou. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, moji nebo naši milí, a hned z kraje se dnes omlouvám, že to dnešní divadlo bude asi víc osobní než jindy. Ostatně ono to jinak ani nejde, když naším hostem je herec, který i po dlouhých kolik 17 letech tolik chybí českému divadlu, rodině i přátelům. Charizmatická postava českého jeviště, nepřehlednutelný a v jistém slova smyslu dodnes všudy přítomný. Zkrátka pan Boris Rezner.

0: a uprchl mi, sotva ses dobře lovit naučil. Sotva ses dobře lovit naučil.
1: Takhle si pěkně, družně a pospolu v jedné inscenaci pražské komorní violy zaspívali pánové Jiří Štěpnička a Boris Rezner. Nakonec je to další důkaz toho, co Boris opakoval svým studentům. Herec je klaun, mim, zpěvák, akrobat, recitátor a hypnotizér a nejlépe všechno v jednu chvíli nebo všechno najednou. V roce 2001 slavil své padesátiny v toboganu Tomáše Slámy společně s dalšími hosty a kamarády. Nechyběli mezi nimi třeba grafik a malíř Jiří Andrle nebo historik umění profesor František Dvořák a taky jeden z nejbližších Borisových kolegů a přátel nejen z divadelní šatny.
2: Tady na jedné stránce píšeš, v Klatovech jsem se naučil jako malý kluk od Pavla Landovského jezdit na motorce. Měl javu 380. Tak má vypadat správný mužský, řekl jsem si. Má být vysoký a mít motorku. Jak to vidíš dneska po letech? A jak vidíš Landovského po letech?
3: No, stejně. Je to, já s tou knížkou docela souhlasím, jo. Já už jsem ji dlouho nečet, samozřejmě, asi dneska, kdybych si ji přečet, tak se trošku budu stydět, ale... Souhlasím s tím, protože chlap má mít motorku a má být vysoký a má imponovat samozřejmě v první řadě a ten Pavel, všichni ho známe, že jo, jaký to je typ člověka a to byla taková zvláštní, tenkrát historka mě bylo, já byl v 5. třídě, kolik to je let, 12 nebo tak nějak, 13 a tenkrát on byl v angažmá v Klatovech, že jo, s mojí mámou a nějak přišel za mojí matkou a říkal, hele Jarmilo, půjč mi toho kluka, on se potřebuje naučit jezdit na motorce, teďka to je důležitý, že má jedničky, to je, není tak důležitý. A takhle neformálně, no a opravdu mě posadil na tu javu a učil mě jezdit, jo. A mě to příšerně imponovalo. Ono to má něco společného s tím, co jsi říkal na začátku o těch soubojích a o těch klucích, jak šermujou. A prostě moji hrdinové byli kapitán Nemo a D'Artagnan. To byli moji hrdinové, to byli moji kvalitní hrdinové. A pak hlavní postavy z knížky pana Branalda Dědeček automobil. Tyhle ty chlapy, který prostě malí Češi, který dobili svět, jo, to pro mě byl ideál. A tenkrát ten Pavel svou neformálností a svým přístupem k životu a mě bylo 13, já jsem nevěděl nic o pohlaví, samozřejmě nic. A on se se mnou bavil takhle prostě, jako kdybych byl stejně starý jako on.
2: Ale on možná o tom taky nic nevěděl, akorát to tak hrál.
3: Já myslím, že on v té době už o tom velmi dobře věděl. Ale nějak vycítil, že tenhle ten kluk, chlapec, potřebuje takovouhle prostě chvilku pevný ruky a chlapství vedle sebe, aby to potom někdy mohl. My jsme se pak strašný léta neviděli. Já jsem vyštudoval tu Damu, že jo, a když jsem byl na Damu, tak jsem chodil do toho Činohráku se dívat, protože pro nás to v té době bylo posvátné divadlo. V těch 60. a potažmo začátkem 70. let. A já tam jednou přišel, já nevím, co se to hrálo. A přijdu za ním do šatny, to už jsem byl dospělý, už jsem byl chlap, že jo, tak bylo mi 20. A on, nazdar, co dělá máma? A takhle jsme se bavili, jako kdyby jsme se viděli včera. Jo, takže my jsme k sobě měli takovej vztah, nemuseli jsme se příliš objímat, nemuseli jsme se příliš vídat, ale když jsme se viděli, tak jsme se k sobě chovali takovýmhle způsobem a on byl jeden z chlapů, když to slovo řeknu v uvozovkách, který jsem svým způsobem obdivoval.
2: Citace z knížky Souboje Borise Reznera. Sám cítím, že s někým mi to na jevišti jde, s někým mi to něco říká a s někým mě to povznáší. S Janou Prajzovou a s několika dalšími kolegy. Je to víc než přátelství, než láska. Řeč je nejen o Janě Prajzové, ale řeč je také o Františku Němcovi, kterého srdečně zvu na pódium. František Němec. Františku, máte tady místo. Já škoda, že v rozhlase není vidět takové to herecké objímání jednoho herce od druhého. Já jsem chtěl jenom Borisovi Reznerovi, že se zabývám také herecím, ukázat jeho základní postoj na divadle. Františku, dívejte se, to je tohle, to, co ten Boris umí v každé postavě. Akorát, že já tak hezky nevypadám. Tak, co to teda, pánové, Františku a Borisi, je, když tato spolupráce, o které mluví Boris, není přátelstvím ani láskou, je to něco víc. Jak byste to tedy charakterizovali?
4: No, Možná je to trochu složitější, ale pokusím se to říct stručně a jednoduše. Je to rozhovor dvou duší. Je to rozhovor dvou duší.
2: Jakou úlohu při tom rozhovoru hraje intuice, emoce, odprostíme se od toho, že tady je dramatický text, je tady text básníka nebo autora, dramatika, ale herec do toho přináší ještě něco víc než poselství samotného autora.
4: No, zase, jak říkám, souvisí to trochu s tou duší, protože je v tom i určitá tělesnost, samozřejmě, a všechna ta lidská chemie, která se tak těžko postihuje, víte? Ono se to dá těžko pojmenovat, co to je. No, já mám proto jediný, teda jak jsem, už zase tady nechci mlátit slámu.
2: Ne, to ne, to by...
4: To bych si ani nepřál,
2: teda
4: pěkně, prosím. Ne, měl jsem na mysli tu prázdnou slámu příslovečnou. Ale tak to nějak je. Samozřejmě, že když vznikne mezi kolegy přátelství, takový to obyčejný lidský přátelství, jakože mezi Borisem a mnou, troufám si tvrdit a stvrdit, že vzniklo takové přátelství, tak pak je to samozřejmě všechno snaží. Ty duše skutečně spolu rozmlouvají.
3: Víte, já to můžu, promiň, Františku, já to můžu dokumentovat na jaksi takovým divadelním zážitku. Tady padají mikrofony, jenom aby věděli posluchači.
2: Těžko se hovořit vážně o divadle, když najednou přijde i Němec, začíná pokukovat o absolvonové. Těžko se mě to bude vést ten rozhovor.
3: Já to velmi krátce se budu snažit postihnout z té herecké stránky. Já jsem přišel do Prahy a měl jsem za sebou samozřejmě, troufám si tvrdit, úspěšný leta v Liberci. A my jsme se s Františkem samozřejmě vůbec neznali. Já ho znal, že ho z televizní obrazovky, neboť on už byl v té době slavný a obdivoval jsem ho a samozřejmě jsem mu lehce záviděl, ale zároveň jsem mu to přál, protože jsem ho, nebo považuji ho za velkýho herce. A přišli jsme, já jsem přišel prostě do Prahy a po jisté době jsme spolu byli obsazeni do jedné hry, která se jmenuje Maškaráda. A já jsem dostal roli Arbenina. V podstatě neoprávněně, neboť mě bylo 27 a tuhle roli hrávají tak už charakterní herci kolem 50 a mě bylo tenkrát 27. A František tam hrál poměrně malou, leč velmi významnou roli neznámýho, který ho celou dobu sleduje, toho Arbenina, jeho životní pády, a pak si to s ním na konci vyřídí, neboť on způsobí ten Arbenin způsobí jeho pád. A nastala taková zvláštní situace, že ten František, aniž by cokoliv dával najevo, mě tu roli dotvořil. Protože věděl, že samozřejmě potřebuju pomoc v novém prostředí, s novýma kolegama, v novém divadle, a ty duše se tak nějak potkaly, a aniž bychom si cokoliv řekli, nebo aniž by on přišel, hele, já bych ti, a já jemu, já bych vás, tenkrát jsme si vykali ještě, tak a on si možná ani neuvědomuje, ale mě strašně pomohl svým postojem, tím, že hrál tu roli, která byla takzvaně poslužná, a on mě tu roli zved ještě vejš, než já jsem byl schopený vůbec někam dostat. A to mě strašně utvrdilo v tom, že on je za prvé vynikající herec, ale za druhý výborný člověk, který ví, v kterou chvíli, jak třeba pomoct, nebo jak se dostat k sobě, aby to divadlo fungovalo dohromady.
4: Pravda taky je, že my jsme to se snažili, ten proces zbližování v zákulisí dost urychlit.
3: To je pravda.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pane profesore, vy jste dělal velké tahy s Františkem Tichým po restauracích, hospodách, kavárnách, vernisážích. Proč ten svět divadla je tak vzrušující pro výtvarníky a proč je vzrušující i pro vás, pro výtvarného teoretika, který to sleduje, to dění?

0: těšíme tím, jak on tam trpí a co prostě musí prožívat, když tady ze sebe musí louskat text, sledovat režisérův plán, tvořit roli, která je pokaždé jistým způsobem jiná, poněvadž jsme lidé, kteří neustále jsou ovlivňováni všem možným kolem nás a ten herec musí tu roli odevzdat. Abychom neutíkali daleko, zde přítomný Jiří Andrle představuje právě tento druh tvorby, že dovede do svého díla promítnout, co zažil a co současně utváří podle svého prožitku.
1: A navíc musím teda jaksi říct, že přátelé, já s váma hluboce cítím, protože já jsem na divadlech celého světa 8 let, mě to bylo souzeno, trdloval jako mým Černého divadla. Já vím, co to je okno. A dovedete si představit, když mám mým, který přijde na jevišť, mě se to stalo v Berlíně, a udělá 3 kroky a najednou kouká do toho divadla. A co mám vlastně dělat? To je horší možná, než když má okno herec činoherní.
2: To je pravda, protože tam není text, že jo, v té pantomimě.
1: No, tak mě, jak... A víte, že se do dneška probouzím strašnýma snama, že mám okno, nebo že jsem nestih představení. 8 let je dlouhá doba.
3: Boris jednou málem také nestihl, jo, zůstal vyset na Nuselském mostě, nemyslím jako, že dole takhle směrem, ale v té zátpě, kdy jste se zapotili na jevišti, buď že odešel text, nebo kolega zapomněl text, anebo vzniklo nějaké nedorozumění díky třeba technice, takový váš...
2: Já si teď nespomenu na úplně konkrétní zážitek, teď se to v poslední době bohdá nestalo, ani mě, ani mým kolegům v divadle, ale pamatuju si v Liberci, když jsme hráli Sedm noci svatojánské.
4: No počkej, taky nehrajeme furt spolu, že jo, já nevím, co ty hraješ jinde.
3: Františku, pak to musíš připomenout. No, musíš to
2: ale na takový šokující zážitek, já nejsem oknář příliš velký a když se něco stane, tak já celkem si jako poradím nějak, jo? Zatím teda. Ale v Liberce jsme hráli Sedm noci svatojánské, já hrál Demetria, jedna kolegyně tu Helenu, že jo, který jsme do sebe zamilovaný, puk nás uspal, my spíme, nad náma se odehrává jiná scéna, pak on se probudí rázem a zamiluje se rázem do té druhé holky, že jo, o tom je jaksi milenecký vztah ve Sedm noci svatojánské. Já jsem se probudil, ta Šajtková přede mnou stála a já jsem věděl, že mám takovejhle monolog, takovou repliku a jediný, co jsem si vzpomněl, je, že se jmenuje Helena. Jinak vůbec ten popis té lásky nebyl a já jsem podle staré divadelní zásady věděl, že nesmím být ticha, tak jsem řekl, Heleno, tvé oči, které na mě upřeně hledí, i tvé ruce, které snaží hladit se mé, a teď jsem si vymýšlel, věděl jsem, že jsem zamilovaný a že se jmenuje Helena. To bylo jediný. A teď jsem byl schopen mluvit půl hodiny, tyhle bláboli. A ta kolegyně na mě takhle koukala, koukala mi do té huby, co se to tam rodí. A naštěstí asi během minuty mě tu pusu ucpala a odvedla mě pryč prostě, ale tak to bylo strašný. To člověk chce spáchat sebevraždu, zhubne o 5 kilo, je mokrej až tedy tam, že? A je to příšerný zážitek a nepřeju to nikomu, je to hrozný.
3: Františku, ta tvoje reakce na Borise?
5: Já nechtěl Borisovi připomenout, že jsme ne vlastní vinou vytvořili takovou pauzu v představení Marie Stuartovny, kdy vycházíme na jeviště z orchestřiště a protože samozřejmě dveře v tom hradu londýnským jsou z papundeklu, tak se tak jako lehce otvírali. A aniž jsme o tom věděli, tak nějaký horlivec je zajistil vohnutým hřebíčkem.
2: Aby se neotvírali.
5: Aby se neotvírali sami od sebe, bezděčně. A páč, já jsem ten první, který ty dveře otvírá, tak jsem za ně vzal a nic, nešli otevřít. A tam už dohrála hudba, nastalo ticho, a to je na jevišti, to vždycky signalizuje, že něco, buď přijde bouřka nebo smrt, že jo? Žádnou jinou postavu, tak velká pauza, jak se neavízuje. A prostě jsme ty dveře, já to netušil, že tam je ten hřebíček, který zajišťuje ty dveře, no tak jsme museli zase běžet z toho orchestru, víte, normálně do portálu.
2: Oběhnout půlku divadla v podstatě.
5: Oběhnout půlku divadla, protože ty velký divadla, ty vzdálenosti jsou tam velký a

0: teď jsme do té nastalé pauzy, že jo, tak no nic. Tak to bylo taková, nedávno takové žertík.
1: To je vlastně pravda, protože
0: kolegové z techniky vyvedli.
1: Vznikla taková situace, že my jsme to bylo dupání, že jo, to je v civilu člověk, úplně bez role, a pak se dostane do toho portálu a vleze na to jeviště a dělá, že to tak mělo být, ještě ke všemu, že jo. Že ta pauza něco měla znamenat. To byl ten moment.
0: Zas a vstoupí do té iluze.
1: Do té lži.
2: Já se jenom bojím, abych v poslední době, co vidím, abych neříkal, to je divadlo plný pauz.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Velký talent Borisa Reznera patřil především divadelnímu jevišti, ale stejně tak i rozhlasovému mikrofonu, který Boris Rezner tolik miloval, a mikrofon zase na oplátku měl rád Borise. Kolik jen bylo těch velkých dramatických rolí, ať už v dramatizacích, rozhlasových hrách nebo rozhlasových četbách. Když jsem připravoval to dnešní divadlo, nevědomky jsem se přistihl, že poslouchám Stendhalova Červeného a Černého, Borise jako Juliana Sorella, a mám pocit, že ho přece musím zítra někde potkat nebo už večer s jeho charakteristickým velkým gestem na jevišti Národního divadla. Tak životný a přítomný je pro mě jeho hlas. No, řekněte sami, co jiného už dokazuje, že silné a působivé herectví nestárne, neumírá a zůstává stále moderní.
2: Ve Verrières našel Julián faráře Šélana zaměstnaného stěhováním. Byl nakonec opravdu sesazen. Na jeho místo nastoupil vikář Malon. Julián dobrému faráři pomáhal balit a přitom ho napadlo napsat Fouquému, že neodolatelná náklonnost, kterou cítí pro svatý úřad, mu zpočátku bránila přijmout jeho laskavou nabídku, ale že byl právě svědkem takové nespravedlnosti, že by pro něj bylo asi prospěšnější, kdyby se kněžskému povolání nevěnoval. Pokládal za velké chytráctví, použije-li sesazení verjérského faráře k tomu, aby si nechal otevřená zadní dvířka a mohl se vrátit k obchodu s dřívím, kdyby v něm nízké opatrnictví zvítězilo nad sklonem k hrdinství.

Kdyby měl Julián jen trochu zkušenosti, byl by si mohl druhého dne blahopřát k účinku své cesty do Verrières. Jeho nepřítomnost způsobila, že paní de Renal na jeho neobratné chování úplně zapomněla. K večeru dostal střeštěný nápad. Sotva usedli v zahradě, přiblížil Julián, nečekaje ani až se úplně setmí ústa k uchu paní de Renal. A nedbaje nebezpečí, že ji může kompromitovat, zašeptal. Milostivá paní, dnes v noci ve 2 hodiny přijdu k vám do pokoje. Musím vám něco říci. Julián se chvěl úzkostí, že jeho žádost bude odmítnuta. Úloha svůdce ho nesmírně tížila. Paní de Renal skutečně odpověděla na Juliánův nestydatý návrh s nepředstíraným rozhořčením. Zdálo se mu, že z její stručné odpovědi vycítil pohrdání. Jisté bylo, že v tiché, překotně zašeptané odpovědi uslyšel slovo fuj. Pod záminkou, že chce něco říci dětem, odešel zhrzený Julián do jejich pokoje. A když se vrátil, sedl si k paní Dervilové, co nejdál od paní de Renal. Tím se však připravil o možnost vzít jí za ruku. Proč jenom nemohu přijít na nějaký obratný tah, uvažoval, který by přinutil paní de Renal, aby znovu opětovala mé výmluvné projevy něžnosti. Vždyť ani ne před 3 dny se zdálo, že je již má. Julián byl zoufalý, že se mu plán nedaří. Ale nic by ho nebylo přivedlo více do rozpaků než úspěch. Když se o půlnoci rozešli, namlouval si ve svém pesimismu, že jím paní Dervilová velmi pohrdá a že na tom pravděpodobně není lépe ani s paní de Renal. Julián byl velmi rozmrzelý. Cítil se hluboce ponížený a nemohl usnout. Nechtěl se smířit s myšlenkou, že by se měl svého plánu vzdát. Lámal si hlavu až do naprostého vyčerpání, aby vymyslel nějakou důmyslnou lest, ale každý plán se mu hned v zápětí zdál nesmyslný. Byl zkrátka velmi nešťasten, když na zámeckých hodinách odbíjeli 2 hodiny. Jejich zvuk ho probral z truchlivých myšlenek. Ano, nadešla chvíle zkoušky. Poprvé od chvíle, kdy paní de Renal učinil svůj opovážlivý návrh, si na něj znovu vzpomněl. Řekl jsem jí, že přijdu ve 2 hodiny, řekl si vstávaje. Možná, že jsem neskušený a hrubý, jak se sluší na selského synka. Paní Dervilová mi to dala dosti jasně najevo, ale aspoň nebudu slabochem. Julián mohl být skutečně hrdý na svou odvahu. Jakživ si nečinil větší násilí. Když otvíral dveře, třásl se tak, že pod ním kolena poklesla a musel se opřít o zeď. Byl bez střevíců. Nejprve se tiše přikradl ke dveřím pokoje pana de Renal. Slyšel ho, jak uvnitř chrápe. To jej mrzelo. Teď už neměl výmluvu, abych paní de Renal nešel. Ale bože, co tam bude dělat? Neměl žádný plán. A i kdyby nějaký měl, nebyl by schopen jej ve svém rozrušení provést. Když vešel do úzké chodby, která vedla k pokoji paní de Renal, trpěl 1000krát víc, než kdyby se ubíral na smrt. Chvějící se rukou a se strašným lomozem otevřel dveře. Pokoj byl osvětlen. Na krbu hořela noční lampička. To byla další komplikace, s níž nepočítal. Když ho paní de Renal uviděla, vyskočila z lůžka. Nešťastníku, zvolala a zahrnula jej přívalem výčitek. Oba byli zmateni. Julián na její lamentace odpověděl pouze tím, že se jí vrhl k nohám a objal jí kolena. Tvrdá slova paní de Renal se jej dotkla tak, že se rozplakal.

Když za několik hodin vyšel Julián z pokoje paní de Renal, neměl už, řečeno románovým slohem, čeho si přát. Lásce, kterou vzbudil, a neočekávanému dojmu, kterým na paní de Renal zapůsobili jeho slzy, děkoval za vítězství. K němuž by mu nebyla dopomohla žádná nemotorná taktika. Ale byl stále obětí podivné pýchy. A i v těch nejsladších okamžicích si namlouval, že hraje úlohu muže zvyklého svádět ženy. Místo aby vnímal smyslové vzněty, které vzbuzoval, myslel stále jen na povinnost. Bál se, že by se navěky zesměšnil, kdyby popustil uzdu svým citům. Paní de Renal si počínala jako smyslu zbavená. Byla přesvědčená, že je bez milosrdenství odsouzena k věčnému zatracení a myšlenky na peklo se snažila přehlušit nejvášnivějšími polibky. Zkrátka nic by nebylo chybělo ke štěstí našeho hrdiny, ani žhnoucí citovost ženy, která se mu právě oddala, kdyby se z toho dovedl těšit. Pane Bože, být šťasten, být milován, je pouze toto? Bylo první myšlenkou Juliánovou, když se vrátil do svého pokoje. Byl překvapen a zmaten jako člověk, který právě dosáhl toho, po čem toužil.

Když se Julián u snídaně opět setkal s paní de Renal, jeho chování bylo mistrovskou ukázkou opatrnosti. Za to paní de Renal se nemohla na Juliána podívat, aniž by se nezarděla, až po uši. A nemohla vydržet ani okamžik bez pohledu na něj. Uvědomovala si svůj zmatek, ale pokusy jej utajit její rozrušení jen zdvojnásobovalo. Julián na ně však pohlédl za celou dobu trvání snídaně pouze jednou. Paní de Renal se zprvu obdivovala jeho opatrnosti, avšak když viděla, že se spokojil s jediným pohledem, zneklidněla. Že by mě už nemiloval? Uvažovala. Ach, jsem pro něho příliš stará. Je mi přece o 10 let víc než jemu. Když odcházeli z jídelny do zahrady, stiskla Juliánovi ruku. Byl překvapen tak nezvyklým projevem lásky a vášnivě se jí zahleděl do očí. Ten pohled paní de Renal sice utěšil, ale nezaplašil veškeré její obavy. Její manžel při snídani nic nespozoroval. Ale jinak tomu bylo u paní Dervilové. Ta byla přesvědčena, že paní de Renal už co nevidět Juliánovi podlehne. Po celý den s naléhavostí upřímného přátelství dělala narážky, jimiž se snažila nejhoršími barvami vylíčit nebezpečí, kterému se její sestřenice vydává. Paní de Renal však toužila potom, aby zůstala s Juliánem o samotě. Chtěla se ho otázat, zda ji ještě miluje. Přes vrozenou laskavost by byla málem dala několikrát své přítelkyni na srozuměnou, že jí překáží. Večer v zahradě to paní Dervilová zařídila tak obratně, že seděla mezi paní de Renal a Juliánem. Paní de Renal se v duchu kochala představou, jak stiskne Juliánovi ruku a přitiskne na ní své rty, a teď na něj nemohla ani promluvit. Tato překážka jen zvýšila její rozechvění. Odešla velmi brzy ze zahrady do svého pokoje, ale nemohla netrpělivostí vydržet. Přikradla se k Juliánovým dveřím a naslouchala. Přes nejistotu a vášeň, která jí zmítala, se však neodvážila vejít. Služebnictvo ještě nespalo, proto se z opatrnosti vrátila do pokoje. 2 hodiny čekání byly pro ně 2 staletími muk. Ale Julián byl příliš věrný tomu, co nazýval svou povinností, než aby nevykonal bod za bodem, co si předepsal. Když odbyla 1 hodina, vyklouzl tiše z pokoje, přesvědčil se, že domácí pán tvrdě spí, a vstoupil k paní de Renal. Této noci nalezl u své milenky více štěstí, neboť nemyslel tak vytrvale na svou úlohu. Také mu dodávalo jistoty to, že paní de Renal mluvila o svém věku. Ach, je mi o 10 let více než vám. Jak mě můžete milovat? Opakovala mu bez nějakého zvláštního záměru, jen proto, že jí to skličovalo. Julián sice nechápal její žal, ale viděl, že je upřímný. A zbavil se tak skoro úplně strachu, že se zesměšní. Po několika dnech byl Julián, stržen temperamentem mládí, šíleně zamilován. Je opravdu, říkal si, andělsky dobrá a ze všech nejkrásnější. Když paní de Renal nabyla tolik klidu, aby mohla uvažovat, divila se, že takové štěstí vůbec existuje a že o něm neměla ani tušení. Ach, říkala si, kdybych byla Juliána poznala před 10 lety, kdy jsem byla ještě hezká. Julián měl docela jiné myšlenky. Jeho láska byla vlastně jen ctižádostí, radostným vědomím, že se jemu, chudému, nešťastnému a opovrhovanému tvoru oddala tak vznešená a krásná žena. Ve chvílích, kdy zapomínal na svou ctižádost, obdivoval se nadšeně dokonce i kloboukům a šatům paní de Renal. Nemohl se nasytit rozkoše, kterou mu působila jejich vůně. Otvíral zrcadlové dveře její skříně a obdivoval se po celé hodiny kráse všeho, co tam viděl. Prohlížel si s rozzářenýma očima šperky a prádlo, které den před svatbou dostává nevěsta do výbavy. Paní de Renal jej přitom s něžným úsměvem na rtech pozorovala. Za takového muže jsem se měla vdát, myslela si. Jakou má vášnivou duši, jaký nádherný život bych měla po jeho boku. Za to paní Dervilová byla zoufalá nad tím, co správně uhodla.
A když viděla, že její rozumné rady jsou ženě, která v pravém slova smyslu ztratila hlavu, jenom nepříjemné, odjela z Verži bez udání důvodu. A paní de Renal se jí na něj raději ani neptala. Prolila pro ně několik slz, ale brzy se jí zdálo, že se její štěstí ještě zvětšilo. Po odjezdu přítelkyně bývala skoro celý den s milencem sama.

si dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jeden pořad, jedno divadlo pro vaše uši nám rozhodně nestačí k tomu, abychom v úplnosti představili výjimečný talent Borisa Reznera. Už teď vím, že s jeho uměním se tady nepotkáváme naposledy. Na to je těch stránek Borisových scénářů v rozhlase příliš mnoho. Ano, asi nejvíc mu slušely nejenom ty jeho postavy svůdců nebo romantických milovníků, ale co třeba takový Molierův Lakomec. V posledním roce Borisova života bylo to parádní rozloučení, opakovaný potlesk vyprodaného hlediště, stejně jako jeho Cyrano. Jenomže na finále to bylo ještě příliš brzy. Škoda. Ale místo plané lítosti teď poděkujme třeba i za Borisova malíře Caravaggia z dramatizované četby Krev na paletě. Další z důležitých a krásných kamínků v mozaice velkého talentu se jménem Boris Reznér.
2: Caravaggio, to bude mazal žebrán.
3: Chtěla bych, aby byl velkým umělcem.
4: Rozdávej radost.
5: Caravaggio, Caravaggio.
4: Měj na zřeteli konec.
5: Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio.
2: Jenom pravé umění.
6: Ta barva je příliš jasná. Jako krev. Nechci krev na paletě.
7: Z temné předsíně domu svého mistra vyšel 16letý mladík. Oslnili ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamžik se zastavil na zápraží, jako by zaváhal, pak se hluboce nadechl, vzdorovitě pohodil hlavou, levící se vřel kufřík, až v něm štětce a barvy zachrastily, a rázně vykročil do Milánské ulice.
8: Tenhle okamžik jsem si představoval už dávno. Konečně svoboda. Volnost. Život. Do Benátek? Do Říma? Ne. Nejdřív domů. Vidět maminku.
7: Když před 4 lety, na jaře roku 1584, přivedl 11letého Michelangela Merisiho jeho starší bratr Batista k mistru Petercánovi, byl chlapec jako u vytržení. Dlouhá cesta a ruch velkého města, do něhož přišel poprvé, ho zdaleka tak nevzrušili jako obrazy, které mu malíř ukázal ve své dílně. Bohatost barev a vznešené postavy světců a andělů zapůsobily na něj takovým dojmem, že když konečně večer ulehl na lůžko v přístěnku, jež mu mistrova žena vykázala, dal se do pláče.
8: Padla na mě úzkost z beznaděje, že se nikdy nenaučím namalovat tu krásu tak jinou, než jsem si představoval. Co byl proti tomu můj obrázek krav na pastvě nebo mančinky, na který jsem byl tak hrdý? Každý, kdo ho viděl, hned poznal sousedovic děvče.
7: Signor Fermo Merisi měl pochopení pro nadání svého syna. Sám jako majordomus Markíze da Caravaggio rozuměl umění a rozhodl se na přímluvu starého Felluniho dát Michela vyučit v Miláně. Záhy na to však zemřel. Smutek nad jeho smrtí jakoby potlačovalo zvědavé očekávání.
8: Ale teď jsem poznal, že je jiné kreslit děvče sedící přede mnou u potoka na kameni, než zobrazit anděli a svaté jen podle představy, jak maluje mistr Petercano.
7: Sklíčenost mladičkého Michelangela netrvala dlouho. Chodil s mistrem do chrámu, kde Petercano maloval. Obdivoval se jeho zručnosti, zkušenosti v míchání a nanášení barev a rychlosti jeho práce. Tíseň zvolna ustupovala zápalu pro malířství. Sledoval každý mistrův pohyb, jako by chtěl do sebe vsát jeho umění. Chytal útržky rozhovorů svého učitele s jeho přítelem, slepým malířem Lomacem, o Leonardovi, Rafaelovi a Tiziánovi, o jejich příkladu, který nikdo nepředstihne. Když jednou Lomaco vykládal o poslední večeři, kterou Leonardo da Vinci vytvořil zde v Miláně, učedník se nezdržel a dychtivě se vyptával na obraz. Starý Lomaco potěšen zájmem se nabídl, že chlapci obraz ukáže.
8: Netušil jsem, že lepšího průvodce a vykladače bych nenašel v celé diecézi. Giovanni Paolo Lomazzo znal slavný obraz Leonardův do každého detailu. Sám před více než 20 lety maloval jeho věrnou kopii, která zdobí jídelnu kláštera della Pace. Když jsme v doprovodu mnicha vstoupili do prostorného refektáře a můj zrak padl na průčelní stěnu, kde jsem čekal zázrak, pocítil jsem prudké zklamání. Místo očekávané nádhery bylo vidět jen nejasné obrysy malby se zašlými barvami. Na ostatních stěnách byly jiné obrazy, všechny jako živé.
9: Snad si překvapen, čekal si asi víc. Nediv se, že obraz je zašlý, stěnou prosakuje vlhkost, která jej ničí. To však jeho velikosti neubírá. Obraz je báseň, kterou vidíme, říkal Leonardo da Vinci. Jako báseň nebo knihu nemůžeš přečíst jedním pohledem, nýbrž musíš číst větu za větou, slovo za slovem, abys poznal děj nebo myšlenku, tak ani obraz neobsáhneš a nepochopíš, když se na něj jen letmo podíváš. Každé dobré dílo má myšlenku, kterou k tobě mluví. Ty jí máš porozumět a jako budoucí malíř jí musíš umět sdělit tak, aby ji divák pochopil. A nezapomeň, i prostý divák. Díváš se na poslední večeři Ježíšovu s apoštoly. Na stole zbytky jídel, nedopité poháry. To je úvod do prostředí, detail k dokreslení. Na první pohled však poznáváš, že nejde o obvyklou večeři, že se zde děje něco mimořádného, neobvyklého, něco, co všechny rozrušilo, všechny, kromě hlavní osoby, Krista. Je to chvíle, kdy Ježíš uprostřed klidné večeře vyřkl slova: jeden z vás mě zradí. Ano, jeden z vás, kteří zde sedíte, teď u tohoto stolu, jeden z vás je zrádce. Hrozné obvinění. A zde vidíš, jak všichni dohromady a každý zvlášť za sebe na ně odpovídá. To je myšlenka obrazu. Začátek dramatu, které vyvrcholí ukřižováním na Golgatě.
8: Bylo neuvěřitelné, jak starý mistr dokázal mluvit o obraze, který neviděl. Chvílemi se mi zdálo, že nestačím sledovat výklad a vnímat scénu. Avšak slepý Lomazzo pokračoval, jak Leonardo provedl svou myšlenku. Uprostřed, v čele podélného stolu sedí Ježíš. Klidný, smírně skloněnou hlavou a rukama rozprostřenýma na stole. Právě promluvil. Víc nemá co říci. Apoštolové, ti nejbližší u něho, Jakub a Jan, se v úleku od něho odklonili. Již zde je vyjádřeno, že Ježíš začíná být od nynějška sám. Učedníci, na každé straně stolu šest, jsou ve skupinkách po třech. Každá trojskupina je samostatná, v sobě ucelená a přece harmonická s celkem. Petr, ten třetí po pravici, pobízí Jana: zeptej se, kdo zradí. Na ostatních vidíš rozhodné: já ne. I když se nahlas ptají: zdali já, pane?
9: A kde bys hledal Jidáše, toho skutečného zrádce? Myslíš někde v pozadí, stranou, na konci stolu? Tam jej malíři, kteří poslední večeři malovali, dosud vždy umísťovali. Ne však Leonardo. Jidáš zde sedí druhý po pravici Krista, přímo vedle Jana, na bližším místě než Petr, který sedí až za ním. Leonardo tím říká: zrada je mezi nejbližšími, tím je větší a těžší. Dívej se, jak je ten Jidáš přece odlišen. Jedině jeho obličej je ve stínu, jen on, ač v trojskupině s Janem a Petrem, je sám, jen on mlčí.
8: Na pokažené stěně jsem však těžko rozeznával tváře apoštolů. Pak Lomazzo odpovídal na mé otázky. Leonardo maloval poslední večeři plné 3 roky. Někdy neodložil štětec od rána do setmění. V ty dny zapomínal na jídlo a na všechen svět kolem sebe. Jindy zase přišel, díval se, pozoroval, přemýšlel a zase odešel. Nebo štětcem jen něco málo poopravil. Ale vždycky, když přistupoval k práci, se zdálo, že je spoután strachem. Viděl vady na obrazech, které jiní pokládali za zázračné výtvory. Proto pořád něco vylepšoval, měnil. A nemohl dospět ke konci.
10: Vidím, mistře, jak chcete chlapce zasvětit do umění. A na něm pozoruji, jak přímo hltá vaše slova. Chtěl bych také trochu pomoci, aby ho poznal, jak Leonardo pracoval.
9: Jen začněte. Vím, že znáte dopodrobna obraz i jeho historii.
10: V Geraldiho rozpravách o způsobu, jak skládat román a komedii, je úryvek pojednávající o tom, jak se má dramatický básník řídit příkladem slavného Leonarda da Vinci. Když tento velký malíř měl uvést nějakou osobu do svého obrazu, dotazoval se nejdříve sám sebe na hodnotu tohoto člověka. Měl-li být rodu vznešeného či prostého, veselé či přísné povahy, ve chvíli neklidu či pohody, byl-li stár či mlád, spravedlivý či zlý. Když po dlouhém rozjímání si odpověděl na tyto otázky, chodíval na místa, kde se obyčejně scházívají lidé podobného charakteru. Pozoroval jejich obvyklé pohyby, jejich fyziognomii a způsob chování. Kdykoliv nalezl sebemenší rys, který by mohl sloužit jeho předmětu, načrtl jej úhlem do knížky, kterou nosíval vždy sebou. Když se mu po dlouhém běhání zdálo, že sebral dostatečný materiál, chápal se konečně štětců.
8: Tedy skuteční lidé, tak jak opravdu vypadají, jací skutečně jsou. Ne figury, ne vymyšlená krása, ale lidé. Vždycky jsem cítil, že v tom je smysl pravého umění.
11: Co se děje?
10: Milánský arcibiskup umírá.
12: Svatý Karel Boromejský.
11: Svatý?
12: Určitě bude prohlášen za svatého.
10: Mistře, nemluvte tam, kde svatá inkvizice naslouchá.
7: Michelangelo Merisi začal využívat každé volné chvíle, aby se dostal z domu.
8: Často jsem se celé hodiny jen potuloval a díval. Někdy jsem spatřil tvář nebo postavu, která mě zaujala. Vytáhl jsem papír a úhel a rychle kreslil. Nebýval jsem však spokojen. Zdálo se mi, že tomu něco chybí. Kdyby se mě někdo zeptal, co jsem vlastně chtěl, nedokázal bych to vysvětlit. Ale cítil jsem to. Intenzivně. Všemi smysly.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.